0: Tak tohle byli Děda Mládek Illegal Band, nikoliv Ivan Mládek, ale jen důkaz toho, jak humor a písničky Ivana Mládka žijí i mezi mladou generací.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Ivan Mládek, o kterém dnes budeme mluvit, se narodil 7. února 1942 v Praze. Absolvoval průmyslovou školu strojnickou, ale později i vysokou školu ekonomickou. Už během středoškolského studia se začal zajímat o jazz a v roce 1959 spolu založil studentský Dixieland Storyville Jazz. Od roku 1961 se snažil formovat první banjo bandy, ve kterých by se mohl víc realizovat jako solový banjista. Rodiče z toho velkou radost neměli, ale naštěstí mu nic neříkali.
2: Zkrátka, dělal jsem rodičům jen a jen radost. Jen v jednom jsem je rmoutil. Když jsem byl nemocen, nemohli mě nikdy dostat k lékaři. Doktoru jsem se bál jako čert kříže. Rodiče mě jednou odvedli na zdravotní středisko s bolestmi v břišní krajině. Ordinační hodiny měl toho dne Mudr Bém, známý břišní krajinář. Hned poznal, že mám prudce zanícené slepé střevo. Rozhodl se k okamžitému chirurgickému zákroku. Co se však nestalo? Průvan zabouchl jednoklikové dveře do ordinace, klíče zůstaly uvnitř a sestra byla právě někde pryč. Doktor Bém byl tak ducha přítomný, na nic nečekal a slepé střevo mi vyoperoval v čekárně bez použití jediného chirurgického nástroje, jen pomocí svých zubů a nechtů. Zachránil mi možná život, ale od té doby omdlévám strachy z pouhého očkování. Zrovna příští týden mám mít na povinnou injekci proti tetanu. Domluvím se asi jako ostatní s tím chramostou. Chramosta je muž, který za úplatu chodí na povinné očkování skoro za všechny obyvatele našeho městečka. Na injekce dochází v různých převlecích a parukách, vždy s jiným občanským průkazem. Neuvěřitelné je, že tam chodí i za ženy. Divím se, že si náš lékař ještě nevšiml, že píchá stále do toho samého zadku. Chlapa ze mě udělala až vojna. Narukoval jsem do Josefova a nebylo to tam špatné. Měl jsem tam výbornou zašívku. Všichni vojáci v kasárnách museli denně běhat 5 kilometrů, zatímco já jsem měl tu kliku, že jsem se dostal do nějaké speciální protitankové čety, ve které jsme běhali denně jen 100 metrů a cvičili skok do dálky na cíl s náloží v ruksaku. Na vojně jsem také podal jeden zlepšovací návrh. Vymyslel jsem, že by samopaly mohly být na elektrický proud. Byly by tiché a neznečišťovaly by ovzduší. Jedinou nevýhodou bylo, že by vojáci museli běhat jen rovně, jinak by se zamotávali do kabelů. Mohli by také postupovat na nepřítele do určité vzdálenosti, jinak by si vytáhli zástrčku ze zásuvky. Bylo mi jasné, že někteří vojáci musí dále až do týlu nepřítele. I na to jsem pamatoval. Rozvědčíci, průzkumníci by měli prodlužovačky. Své vynálezecké schopnosti jsem uplatnil i v Praze v jedné účtárně, kam jsem po vojně nastoupil. Jako první jsem podle známého účtu Má dáti dal zavedl nový účet Ukradli nám, ukradli jsme. Dále jsem vynalezl kancelářský psací stůl s lůžkovou úpravou. Vynalezl jsem výchovné trestné píchačky, které po 7 hodině raní dávají ránu 380 voltů. O sobě bych toho mohl napsat ještě mnoho, nerad bych se ale sebou příliš zaobíral.
0: Tak přidám některé informace já. V roce 1966 založil Old Time Trio, se kterým účinkoval na pravidelných jam sessionech v pražském poetickém klubu Viola a taky v rozšířené sestavě i ve studentském klubu Vltava. V té době také hrál na banjo s tehdy populárním triem KTO.
3: No, na některých se hraje ve Benjo blbě, ale některý ještě víc blbě.
4: Proč máte Benjo, která se hraje blbě?
3: Jo, tak samozřejmě asi nejlíp se hraje na elektrickou kytaru, to se ty struny šimrají tím trsátkem, když to tady to musíte pořádně jako vybrnknout, pořádně domáčknout, stačí jen trochu špatně domáčknout jedno pole, už vám ten tón nezazní, že jo. Na ty elektrické kytaře stačí se dotknout, už to tam je, no. Je to docela jako, když to Benjo je tvrdý, tak je to opravdu práce.
0: V roce 1968 ale odjel na půl roku do Francie, kde účinkoval v pařížských ruských klubech jako sólový hráč na balalajku. Když jsme u toho cestování, tady je jedna cestovatelská anekdota.
2: Český turista byl ve Španělsku, když se vrátil, tak potkal kamaráda, který se také do Španělska chystal a říkal mu, prosím tě, jdi tam takový malý hospůdky, je to přímo tam v Madridu vedle toho stadionu, co se pořádají ty bičí zápasy a dej si tam, mají tam fantastický za dva pesos, normálně takhle veliký, víte, co to jsou bičí žláze, že jo? Takhle veliký bičí žláze za dva pesos strašně dobře se najíš. Tak on tam potom, ten jeho kamarád šel, ale stalo to sice jenom dva pesos, ale byly to takový malinký dvě ty a on jako protestoval, že jo, kamarád tam byl, dostal takový velký bičí žláze, on říkal, to víte, někdy vyhraje Toreador, někdy bejk, že jo?
0: Ale zpátky do Československa. Ze začátku se Ivan Mládek pohyboval po nočních klubech, varieté a estrádách s banjistou Františkem Turkem. Pak vystupoval střídavě jako mandolinista v countryové skupině White Stars a taky jako banjista ve svém old-time triu. V roce 1970 na countryovém festivalu v pražské Lucerně slavil úspěch se svým trojbanjovým banjobandem, kterému sami organizátoři festivalu dali název Banjoband Ivana Mládka. A taky občas vystupoval se svými kamarády.
2: Vážení přátelé, já jsem si přivedl jako hosta Jiřího Kodeta, známého filmového zvukového herce. Vážení přátelé, Jiří Kodet je můj nejstarší kamarád. Jiří Kodet je výborný kamarád a častokrát mě v životě vytáhl trn. Uvedu příklady jeho nezištného kamarádství. Například už, když jsme chodili do školy spolu, tak se pamatuju, jak jsme psali písemnou práci. Mě v peře plnicím došel ingoust a Jirka si toho všiml, hnedka přiskočil do mé lavice a písemnou práci mi sám dopsal. Nebo jiný příklad. Jednou takhle už později jsme byli na honu spolu, honili jsme zajíce, teda stříleli jsme zajíce a já jsem střelil do zajíce a nějak špatně, protože jsem zajíce jenom zranil a chtěl jsem vypálit další ránu a rána nevyšla a zajíc šel po mně a Jirka si toho všimnul, přiskočil a svojí brokovnicí zajíce skolil. Nebo další příklad, jednou jsem byl na turné a dlouho a moje manželka byla chudák sama doma a Jirka, a to není dobrý příklad.
5: Ivan mě tady chválí a sám je daleko větší charakter než já. Já si myslím, že můj vztah k němu je daleko vřelejší než jeho vztah ke mně. Já už na škole jsem si ho velice vážil, protože on si o sobě nikdy nic nemyslel. On byl takový tichý, skromný a plachý a například v matematice, v češtině a... No tak to taky není. Ale například v tělocviku on vám už ve druhé třídě skákal do výšky takhle vysoko, přestože byl takhle malinký.
2: Se nepamatuju.
5: A nebo jaké uměl psát krásné básničky, opěvující naší přírodu. Já vám takovou jednu 30 let starou básničku přečtu. Já nevím, jestli si pamatuju.
2: Já už se nepamatuju za přečtí, klidně.
5: Tenkrát si to se mnou vyměnil v roce 1950, jestli se nemýlím, 30. června v den vysvědčení za zmizí. Tak dovolíte, já vám ji přečtu. O nebezpečí hor. Lidé dělají kraviny, podceňují laviny. Respekt z horské služby nemývají, výstrám se potěuchle posmívají. 10 piv nejprve urazí, potom si lanovkou vyrazí. Pak se vydají do dály, na nohou jen sandály. Lavina se náhle utrhne, v sandálech ji nikdo nezdrhne. Kdo lavině nezdrhne, tomu nohy podtrhne. Koho lavina sebou sebere, ten se... No a tady už... No a tady už... Ivan jenom popisuje krásy přírody.
0: O tom, jak krásy přírody dokážou vzít za své, popisoval také ve slavné písni Jožin z Bážin. Tahle písnička prý vznikla na hospodskou zakázku. V roce 1977 prý za ním a jeho bandem přišel v hotelu Moskva v Gotwaldově, dnešním Zlíně, jistý Zdeněk Navrátil. Byl to také muzikant a jejich fanoušek, a tak se spolu trochu opili. Asi o půlnoci se mu svěřil, že má básničku o exhibicionistovi, který se kolem Gotwaldova občas vynoří z bažiny a obnažuje se kolem jdoucím zaměstnankyním místních obuvnických závodů. A že se mu říká Jožin z Bažin. No a když měl trochu upito, tak vyjádřil dost nesplnitelné přání, jestli prý Ivan Mládek nenapíše o Jožinovi písničku. Pokud ano, přiveze mu do Prahy demižon Slivovice. Pravda je taková, že v rozhlase ho s touhle písničkou vyhodili, ale jemu se ji přesto podařilo natočit. Tenkrát ve vydavatelství Panton. A vy si určitě všichni pamatujete. Nakonec zněla i v mnoha zahraničních dílech a taky třeba na koncertu Metallica v Praze.

0: Humor, písničky a povídání Ivana Mládka se na vás řítí z vysílání Českého rozhlasu.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: V roce 1971 natáčel pro firmu Suprafon první svou skladbu Upírova píseň. A od roku 1973 pak pravidelně už natáčel pro Československý rozhlas. Ze začátku to byly jen instrumentální skladby. Později jeho první dadaistické a recesistické písničky slyšeli i naši posluchači. V tomto období také přijímá angažmá v estrádní skupině Mustangové, ale jeho písničky jsou koncem roku 75 natolik populární, že si může dovolit svůj banjo band profesionalizovat. A tak se s ním rozjel po československých pódiích. V té době už bylo třeba také spojit písně průvodním slovem. Možná tady se rodí komik Ivan Mládek, který později baví své posluchače třeba i anekdotami.
2: Potkal nějakého svého známého a byl tak dobře naladěný a on se ptal, jak se máš. Říkal, no mám dneska velký den, dneska mě vyšel první článek a on mu říká, ty jsi novinář. A ne, mám ta sedmici, že jo? Tak je. Tak je ten Ivan Ivánovič, že jo? Vytáhl z Volhy zlatou rybku a ona mu říkala, když mě pustíš, splním ti jedno přání. A on říká, počkej, zlatá rybka vždycky plní tři přání. A ona říká, no to víš, já jsem taková rybka třetí kategorie, já umím splnit jenom jedno přání. A on se rozmyslel, ten Ivan, a říká, tak dobře. Prosím tě, abych si přál, rybko, aby v Čečně byl konečně mír, aby tam konečně přestalo krveprolívání, aby ruské vojska odešly z Čečenska, aby Čečna byla konečně samostatná. A ta rybka říkala, prosím, já jsem si říkala, já jsem zlatá rybka třetí kategorie a tento neumím, to je strašně náročná věc, řekni mi, prosím, něco jednoduchého. A on se zamyslel a říkal, já prosím tě, já mám takovou nemoc hezkou manželku, jestli bys byla tak hodná a uděláme z ní trošičku hezčí. A ona mu říkala, a máš tady fotografii? A on říká, jo, tak takhle ukázala tu fotografii a ta rybka takhle na to koukala a říká, a cože jsi to chtěl v tom Čečensku, prosím tě? Scott si chtěl koupit visku, takovou malou lahvičku a pořád nevěděl, jestli si ji má koupit nebo měl hrozně rád visku a nakonec teda šel do záložny a šel si ji koupit takovou tu skleněnou lahvičku, dal si tady do kapse, vyšel z kramu a přejelo ho nákladní auto, je úplně rozmašírovaný, v bezvědomí se probral ještě na té dlažbě a tady byl mokrý a šách se řekl, pro boha, ať je to krev, jo. Jsem zrovna slyšel, se potkají dva policajti a jeden má zavázaný v obě uši a on se ptá, co se ti stalo, on říká, nic nepěl. Já jsem tak roztržitý, představ, já jsem si takhle žehlil košily na žehlicím prkně a najednou zazvonil telefon a jsem si tu žehličku přiložil na ucho, úplně jsem si seškvařil ucho, jo. On říkal, co se ti stalo s tím druhým uchem a to jsem volal pohotovost. Vážení přátelé,
0: pro své pořady začal Ivan Mládek psát i průvodní slovo. Později přidal scénky, monology a začínal ho čím dál víc zajímat humor jako takový. A těžiště jeho tvorby se stále víc přesouvalo z písniček na humoristickou beletrii. Tady je kousek jeho textu, nazvaného V taxíku.
3: Nějaký velký, vypulírovaný taxík se objevuje na mostě, svítí mu světélko, to znamená, že je volný. Mávám. Taxikář prudce dupne na brzdu a zastavuje. Lezu do taxíku, sedám si raději dozadu, jistota, jistota. Nikdy si nesedám na sedadlo smrti vedle řidiče. V případě havárie se vzadu vždycky nějak přežije. Výjimka byl snad jenom Ivo. Jeli někam autem, spadli do lomu a Ivo, přestože seděl vzadu, nepřežil. Asi proto, že držel v ruce demižon plný slivovice. Na pitvě se pak zjistilo, že řidič, ten také nepřežil, a Ivo dohromady měli v sobě víc promile alkoholu než demižon. Rozjíždíme se. Taxík jede neplynule, motor strašně řve. Zjistil jsem, čím to je. Taxikář je pěkný hromotluk a má tak velká chodidla, že pravou nohou sešlapuje současně plyn i brzdu.

Auto musí ale dostávat zabrat. Stalo jistě taxikáře mnoho peněz. Zase ale něco vydělá, snad se mu to nějak vrátí. Hůř. Na tom byl Ota, který koupil nové auto. V zimě si ho dal na venkov do stodoly a nějací závistivci mu ho dali na špalky a spustili motor. Když si Ota na jaře pro auto přišel, měl ho ojeté. Taková škoda. Bylo to krásné hnědé MPčko pro 5 lidí. Protože jich doma bylo 6, musil Ota jednoho člena rodiny, tchýni, vozit v otevřeném postranním vozíku, který přidělal k autu na pravou stranu směrem do příkopu. Trochu jsem se zamyslel a vydá, jsme již na místě.

0: Komika Ivana Mládka zpropagoval také v 80. letech velmi populární pořad Možná přijde i kouzelník. Pan režisér Polák a další mu dali šanci, stejně jako průvodci pořadem Jiří Lábus, Oldřich Kaiser a Jiří Korn. Bavil hlavně svými znalostmi cizích jazyků a prim u něj vždycky hrála němčina.
1: Dobrý večer, než tady našemu příteli zahrajeme písničku v němčině, tak bych mu rád řekl o sobě pár slov, protože předpokládám, že mě asi nezná, aby věděl, kdo mu zpívá, že samozřejmě řeknu to, pokud mě to moje znalost němčiny dovolí, že. Ich bin Ivan Mládek. Ich bin aus Familie Hogofogo. Mein Vater ist große tschechische Sportmann. Hopsen do dálky. Hopsen 5 metr und 20 kilometr. Nein, centimetr. Ich bin Paco. Mein, jak se řekne strejda, jo. Mein Ujo ist auch große tschechische Rekordmann. Schmacken 30 Bier und nicht Toiletten. das ist Kunst, ja. Ich schmacken nur ein Bier und 30 mal toaletní. mein Bruder ist große tschechische Wechselmann in eine kleine Banke. Mein Schwester ist mein Schwester arbeitet in Hotel Alkron. Ich bin Musikant und Komponist. Ich mache große Kupe Song. Ich mache Jožins Bažin. Jožins Bažin, das ist Helmut von Seyreit. Ich mache Verstehen. Ich mache, já mám boty z umělé hmoty. Das ist, ich habe Skrpaden aus Bakeliten. Ich mache Song 20 párátek. Das ist 20 Flaxenbeizer.

0: Tak to byla další písnička z pera Ivana Mládka. Do dnešního dne jich napsal více než 600 a některé z nich v podstatě zlidověly. Se svým banjo bandem odehrál tisíce představení v České a Slovenské republice, v Polsku, Německu, Švýcarsku, Belgii, Rakousku. To všechno stihne muž, o kterém si dnes vyprávíme.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Kromě všech hudebních a humoristických aktivit je Ivan Mládek také autorem patentu na Guitariano, tedy první sériově vyráběný keyboard pro kytaristy, který byl poprvé představen veřejnosti na Světové výstavě hudebních nástrojů v Anaheimu ve Spojených státech amerických v roce 2001. Zdá se, že popularitu si užíval v podstatě kdekoliv, i když občas měl i problémy, aby ho vlastně poznali, i když ho poznali. Jak se mi kdysi svěřil v jednom z našich pořadů.
2: Jenom seděli u stolu takového louvatánského v hospodě, a to byly stoly asi u sebe, tak jsme seděli na jednom konci s kapelou a na konci druhém seděli dva dětkové, furt si něco šuškali, čuměli po nás, jo. A jsme tam různě popíjeli, jedli a to, a najednou ten jeden dědek se osměl, starý, a šel ke mně a říká: dobrý den, prosím vás, my se tamhle s Františkem přeme, jo. On tvrdí, že to nejste. Já říkám, že jo. Hejte, že jste byl za války nasazený v Mandelu.
0: Jako humorista se v letech 80. realizoval i jako malíř a začal malovat oleje ve svém originálním antiperspektivním stylu. Po roce 89 se mu pak otevřely dveře do privátní televize Nova a 11 let pro ní jednou měsíčně psal a točil pravidelné hudebně zábavné pořady. Nejprve Chunder Country Show a pak Country Estrádu. Objevila se tam i scénka v režii Petra Buriana, konkurs na sekretářku.
3: Rozumání řediteli, zatím je to hrůza teda, jo. Takovýhle konkurs na novou sekretářku jsem ještě nezažil. Zatím tady byla jedna ošklivější než druhá. To je hrůza.
4: No, to máte pravdu, ale zase na druhou stranu je známo, že čím ošklivější, tím pracovitější.
3: To bych si radši hezkou línou jako veš, než nějakou ošklivou pracovitou.
4: Pojďte, nechte si zajít, choď, máte doma manželku.
3: To je vůl, to je.
4: No jo, ale hlejte se, co kdybychom vzali tu paní Petržilkovou, co tady byla před chvílí? Má Ježiš. Maturitu, 25 let praxe, co byste chtěl víc?
3: Zaseď má dvě brady, jste si toho nevšel.
4: A to je vám málo nebo moc?
3: Zas vám nestačí jedna brada na ženský, člověče, mi to připadá, jako kdyby sem přišla hrbatá baba a vám bylo málo, že má jenom jeden hrb, člověče.
4: No ale teď stejně je lepší, než tu Petržilkovou nenajde.
3: No, máte pravdu, asi nic lepšího neseženeme. Musíme se řídit příslovím lepší obluda v hrsti než krasavice na střeše. Že?
4: Takže ji vezmeme, tu Petržilkovou?
3: No, sem vezmeme ty, co tam zbyly, a ať sem jdou ještě ty, co jsou za dveřma.
4: Tak další, slečno, pojďte.
3: Konečně pohledná žena.
4: Já věděl.
3: Vaše jméno, prosím.
5: Betty Plešivá.
3: Co jste to řekla? Co si to dovolujete? Co jste to řekla?
5: Betty Plešivá.
3: Jo, vy se jmenujete Betty Plešivá, jo. Pardon, já rozuměl ty Kriplevšivá. Mě to bylo, to bylo divné, že to... Pardon. Promiňte, pan personální si vás trochu přeměří, jo. Míry budou jedním z faktorů, podle kterých se budeme rozhodovat při výběru, jo. Sám dělejte, já se to nemůžu dívat.
4: Pane generální, on má přes prsa víc než do libastr.
3: Neměří se to přes ruksak, nemá ruksak nebo něco, nemá ani bradavic nějakou. Takže to je v pořádku, netřeba dalších otázek, děkujeme, my vám dáme vidět, vypadá to velice dobře, děkujeme.
4: Pěkný, co? Větší už by asi nebyly hezký,
3: ne,
4: že?
3: Ne, to ne, to je žádný případ. Abnormálně velký prsa, to je, ani není hezký a taky to není praktické. Já mám jednu tetu, ta má abnormálně veliký prsa a jednou se skočila ze zápraží a přetrhla si ji na zádech kůže, že? To je akorát to vem.
0: To je humor Ivana Mládka. Ještě za socialismu ho občas musel hodně obhajovat. I ten, který skrýval ve svých písničkách, i když vlastně, jak on říkal, nikdy nic neskrýval. To jen soudruzi hledali různé jinotaje v jeho textech. A tak ho pobavili i výroky některých funkcionářů na různých schvalovacích poradách, jako třeba Perla, šéfredaktora Zábavy v rozhlase. Copak soudruzi nechápete? Koho myslí Mládek tou červenou karkulkou? Nás, soudruzi. A nebo výrok jednoho známého baviče, co dělal v televizi dramaturga. Tak protisocialistický pořad jsem ještě neviděl. Je pravda, že prostě nedokázali pochopit, že ty jeho texty občas mohou být úplně o ničem. A přesto budí legraci.
6: Vzpomněl jsem si na historku, která se mi přihodila včera ráno v nedaleké mléčné samoobsluze. Vystál jsem si frontu na sklenici mléka, mléko jsem si dal na bufetový stolek a šel jsem si vystát druhou frontu na chlebovou pochoutku. Když jsem se s chlebovou pochoutkou vracel ke stolku, mléko nikde. Obešel jsem všechny další stolky, ale mléko jsem už nenašel. Tak to byla příhoda o tom, jak jsem ztratil mléko.
0: Většinu slovních gegů a historek si Ivan Mládek vymýšlel sám. Sem tam přidal i nějakou skutečnou, kterou trochu vylepšil. Anekdoty ty pak musel mezi lidem pochytat. Ale snažil se bez nich obejít. Pase po nich totiž každý bavič. Často se stalo, že ulovil i nějakou dobrou anekdotu v zahraničí. Na pódiu ji pak odvyprávěl a dřív nebo později mu ji nějaký kolega nevědomky vyfoukl. To se nestávalo jen jemu, ale jakémukoliv jinému baviči. Anekdoty jsou totiž něco jako socialistické vlastnictví. Jsou majetkem všech.
3: Co je to smíšený pocit, když se vám tchýně zabije ve vašem úplně novém autě? Že želva přišla na policii, že ji znásilnili. Nás do vás znásilnil, no, dva slimáci. A můžete nám to teda nějak popsat? No, to nemůže, to byl takovej fofr. Nějaký pan docent pozval pana profesora na kávu k sobě domů a jdou takhle po schodech do bytu toho pana docenta a jdou kolem nějaké staré, obézní, ošklivé domovnice, která tam drbe schody a když jdou kolem ní, tak ten pan docent jí takhle dá ruku pod cukni a sedou dál, tím panem profesorem to cukne, že jo, protože tohle nečekal, no ale nic neříká, udrží se, popijou kávičku, že, podebatují o poezii, o estetice, o filozofii, pak jdou zase pryč, jdou někam do hospůdky, zase jdou kolem té domovnice a zase, když jdou kolem, tak zase ten pan docent takhle jí dá ruku po cukni. Ten profesor už to nedrží, prosím vás, pane docente, mě to u vás nějak nehraje, prosím vás, nemáte zapotřebí, proč tam dáváte vždycky. A jo, ona má dřevěnou nohu, já si tam dávám na hřebíček klíče. Tak se potkají dva prodavači biblí, jeden koktá, ten druhý se ptá, kolik z toho dneska prodal. A on říká, 150. A říká, jsi dobrý Čeč, já jenom dvě, jak to děláš? No, do domácí prodej. A myslím, že si vždycky řekneš, no, buď to si to kupte, nebo vám to přečtu. Kde ten pán v kupé sám přistoupí, taková hezká dáma, mu furt neví, jak by se s ní seznámil, že? A pak najde odvahu a ptá se jí, odkud, prosím vás, jedete? A říká, no jedu z vědecké konference. A říká, můžu se zeptat, prosím vás, z jaké konference? A říká, ze sexuologické konference. A on spozorně říká, já bych byl hrozně zvědavý, o čem ta konference pojednávala. A ona mu říká, no my jsme bádali nad tím, v které zemi jsou nejvýkonnější milenci, že? A on si zeptal, můžete mi říct, jako k čemu jste dospěli. No my jsme přišli na to, že úplně nejlepší milenci jsou v Maďarsku a hned za nima jsou to Indiáni. Říká, promiňte, já jsem se vám zapomněl představit, já jsem Ištvan Vinetů, že?
0: A je tu další písnička, kterou napsal a naspíval Ivan Mládek. Jmenuje se Dáša Nováková. V časopise Mladý svět se kdysi kvůli ní rozjela i neúprosná polemika. V polovině dopisů žádali pro Ivana Mládka zákaz činnosti, vazbu. Někteří vyhrožovali i vytržením jazyka, vypíchnutím očí nebo zabitím. Druhá polovina pisatelů byla nadšená. Nic lepšího si tedy Ivan Mládek s Benjo Bendem nemohli přát. Ne, že by po Lindě, Jezu a Prachovských skalách měli málo představení, ale po Dáše už prostě nevěděli, kam dřív skočit. No a tahle píseň to způsobila.

0: mu povzdychla. To jsme to vymňoukli.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Ivan Mládek se svým humorem nejvíce prosadil v pořadu Čundr Country Show, později s country estrádou, jak už jsem říkal. Objevil se ale také v pořadech Nikdo není dokonalý. Ve filmech jen zřídka. V malé roli, třeba v Kronice žhavého léta v roce 1973, nebo v Trháku o 7 let později. K jeho vlastním projektům patří třeba Siránův ostrov nebo Noha 22. Oba projekty byly vysílány na televizi Barrandov. Ve svém volném čase nejčastěji maluje, ale nerad dělá výstavy. Říká, že je s tím velká úmorná práce a pak stejně přijdou jenom kamarádi. I když na druhou stranu jeho obrazy se s úspěchem prodávají. Na svých cestách za vystoupením musí také jezdit autem. K tomu se teď dostaneme. O zabaveném řidičáku bude rozhodovat komise ve složení Ivan Mládek a Zdeněk Svěrák. Řidičem je Luděk Sobota. Dlouholetý spolupracovník Ivana Mládka a velký kamarád.
3: Nebojte se, my vás neukousneme.
4: Vám byl zabaven řidičský průkaz, vidíte?
5: No ano, takovej růžovej, moc hezkej byl. Myslím, že ho držíte zrovna v ruce.
3: Poslyšte, jak to, že máte přilbu, vy jste přijel na motocyklu?
5: Ne, proč myslíte?
4: No, kolega vám právě říká, že máte přilbu, je mu to divné.
5: Ano. No to mám přilbu, to mám kvůli Steinerový.
3: Ona řídila ten motocykl?
5: Ne, ona bydlí u nás v baráku ve třetím patře. A vždycky, když se napije, tak skáče z okna a vždycky na někoho skočí a to jí zachrání. No tak já radši chodím v přilbě.
4: Poslyšte, pane řidiči, ano. Nesnažte se nám tady věšet nějaké bulíky na nosy?
5: Ano, ne, no ale jestli mě nevěříte, tak se běžte podívat k našemu baráku. Tam visí cedulka, pozor, padá Steinerova.
4: Hleďte se, ten váš řidičský průkaz, ten ale vypadá.
5: Hezký.
4: Umaštěný celý.
5: No to je, jak jsem projel tou masnou.
3: Prosím vás, od čeho byste si to tam umastil?
5: No... Já jsem totiž vjel rovnou pod pult.
4: A co je tohle? Tomu vy říkáte kupon?
5: Ano.
4: O čeho je tak zahnědlý?
5: No, to je zahnědlý. Já jsem si přes něj předsedil čaj.
4: Veďte se, za co máte tuhletu dírku? Ta jediná není zarezlá.
5: Pane komisaři, to je moje první dírka. A jak jistě dobře víte, první dírka nerezaví.
3: Prosím vás, za co vám to štípli?
5: To mě štípli za nečitelné číslo.
3: Pane řidiči, poslyšte, jak často si ho myjete?
5: No, vždycky, když se mi zablátí.
4: A za co máte tuhle tu dírku?
5: To mám za to, že jsem jel po rávkách, po prázdnej gumách.
3: Ještě máte vůbec k tomu autu nějaký vztah? Když nemáte vztah k autu, tak to auto nebude mít vztah potom k vám. Já třeba mám takový vztah k autu, že to auto pak má vztah ke mně.
4: Já taky, že? Ano.
3: Vždycky, když přijdu do garáže, tak to auto zavrtí výfukem.
4: My tady o vás máme hlášení, pane řidiči. Vám byl zabaven řidičský průkaz, protože vám vůbec nebrzdila ruční brzda u vašeho osobního automobilu Škoda 100 s postranním vozíkem. Jak nám to vysvětlíte?
5: No, to bylo tak, že právě mě zastavili příslušníci od vás a řekli, abych si zatáhl za ruční brzdu a pak do mě strčili.
3: No a co bylo dál?
5: Co?
3: Co bylo dál?
5: Normálně z kopce to jelo dobře. Já jsem zastavil až v tom řeznictví.
4: Myslím vás, to vás vůbec nenapadlo použít nožní brzdy?
5: No to ne. To já bych si nikdy nedovolil. Takhle bych nešvindloval. Já na to nemám povahu prostě. Oni by, pane příslušníci, ale pěkně poznali, že jsem si vypomáhal nožní brzdou. Já když si někdy omylem vypomáhám nožní brzdou, jo, tak se mi někdy na zadku rozsvítí takový červený světýlka. Takový reflektory má.
3: Víte, jaké to může mít nedozírné následky, když nezabrzdíte vozidlo na svahu? My jsme tady nedávno zrovna měli případ, jeden výtečník nezabrzdil na svahu kráčející rypadlo a tomu odešlo do rybníka, tam chvíli šlapalo vodu a pak se utopilo.
5: Ano, to je hezká příhoda.
4: Koho vy vlastně vozíte v tom postranním vozíku?
5: Tam vozím tchýni.
4: To vy asi nemáte příliš v lásce, co?
5: No, tak teďka už jsem si zvyk. Ale dřív běhala vedle auta pěšky.
3: Prosím vás, teď vám nemohla stačit.
5: No, trošku zdržovala. Ale na světlech nás vždycky doběhla.
3: Na zelenou. Na zelený, správně.
4: Pojďte sem, za co máte tuhle velikou dírku?
5: Kterou?
4: Tuhle.
5: Tu mám za znečišťování dálnice hnojem a hlínou.
3: Co se k tomu došlo?
5: No, já mám totiž na autě zahrádku.
3: No. Máte zahrádkářskou legitimaci?
5: No mám, já jsem ve svazu zahrádkař.
4: No, tak, pane řidiči, dejte nám své papíry.
5: Na auto nebo na hlavu?
3: Dejte nám všechny, co máte, prosím vás.
5: Všechny, co máte. Tak tady mám, to je občanská, zahrádkářská, ČSTV, na hlavu, tady mám papíry na záchod.
4: Tak pane řidiči, jsme rádi, že jsme první, kteří vám můžeme blahopřát. Dnešek je pro vás totiž slavnostní den. Od tohoto okamžiku přestáváte být motoristou a stáváte se chodcem. Blahopřeji vám.
5: Děkuji a také vám přeji mnoho zdaru ve vaší další práci se mnou. Děkuji. Prosím vás, kde je tady východ?
4: Vlevo. A jděte opatrně, prší tam.
5: Já si zapnu stěrače. Prosím vás, kde tady můžu vypustit volej?
2: To je pro dnešek všechno. Vyčerpali jsme ukázky přichystané na dnešek, ale už na příště chystám další. Ale zase s někým jiným. Dnes to byl Ivan Mládek. A od mikrofonu se loučí Patrik Rozehnal.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám společnost dělá Dvojka, jsou 3 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Ostrava.

0: Je poslední květová neděle, pravidelná ostravská hodinka Oldies vám tedy nabídne to, co každý konec měsíce. Hity ze sudých míst zahraničních top 10, na řadě je konec května 1963. Ve studiu je mistr zvuku Aleš Huber a autor pořadu Jirka Tieftrunk. Začínáme čtvrtým místem horké stovky Billboardu. Kulminovala na něm skupina The Shirls s písní Foolish Little Girl.
1: You broke his heart and made him cry, and he's been blue since then. Now he's found somebody new, and you want him back again.

Zlomila si mu srdce a způsobila mu tím bolest a smutek. Našel si jinou a ty ho chceš najednou zpět? Si hloupá holka, už nemáš nárok. Tolik stručně text toho hitu, přidám k němu ještě tehdejší příčku, 6. a 10. Na těchto místech písničky také kulminovaly, výše se nedostaly. Brenda Lee zaspívá Losing You a Sam Cooke Another Saturday Night, píseň, kterou si sám složil.

Je tu další sobotní večer, mám po výplatě i nějaké peníze, ale nenašel jsem žádnou dívku, se kterou bych se mohl pobavit. Jo, kdybych se vrátil domů, to by byla jiná. Přesunu se do zaoceánského žebříčku country, stále samozřejmě týdeník Billboard. Z tehdejší příčky druhé zaspívá Hawkshaw Hawkins Lonesome 7-7-2-0-3. Na šesté pozici byla právě Patsy Cline Sweet Dreams of You.

Je jasné, že už mě nemiluješ. Proč nemohu na minulost zapomenout a najít si novou lásku? Místo toho se mi o tobě zdají sladké sny, které se nemohou splnit. To zaspívala Patsy Cline a já už nahlížím do žebříčku Rhythm and Bluesového. Připomínám, že společně vzpomínáme na hity staré přesně 58 let. Tehdejší šestka The Cookies Don't Say Nothing Bad About My Baby a desítka The Drifters on Broadway. Posloucháte pravidelnou hudební hodinku Oldies adeb historie z černých drážek, hity ze sudých míst zahraničních top 10 z konce května 1963 vám nabízí a mírně komentuje Jirka Týftrunk.

Říkají, že neony osvětlená Broadway má své kouzlo, ale když máš hlad a jdeš tou ulicí, tak její lesk nevnímáš. Když máš jen pár centů v kapse, tak pro tebe to místo prostě není. Ale já to nevzdám, nepojedu domů, ale budu na Broadway hrát na kytaru tak dlouho, dokud nebudu slavný. To zpívali The Drifters a na řadě jsou hity podle britského historického žebříčku dlouhohrajících singlů.

EP desky byly v 60. letech v Británii velmi populární. Vybíral jsem z titulu Dance on with the Shadows a Billy Fury Hits. Ty byly na místě 4. a 10. Slyšeli jste instrumentálku Dance On, kterou u nás známe jako písničku Marie Rotrové. Billy Fury přidal Last Night Was Made for Love. V Británii zůstaneme, připravena je 4. a 6. z žebříčku tamních klasických singlů.

Tato předělávka Chucka Berryho s názvem Brown Eyed Handsome Man byla vydána až po Halleyho smrti. Z jeho zpívání jste toho asi moc nepochytili, ale můžete si pamatovat, že tak jako hezká ženská, také Brown Eyed Handsome Man, tedy hnědooký fešák, to má v životě prostě jednodušší. Teď to bude z žebříčku kontinentální Evropy. Z Německa má pro vás singlové místo 6. a 8. Posloucháte pravidelnou hudební hodinku Oldies aneb historie z černých drážek, hity ze sudých míst zahraničních top 10 z konce května 1963 vám nabízí a mírně komentuje Jirka Tieftrunk.

Píseň Petra Alexandra je vám asi povědomá, no bodejť ne, je to německá předělávka Presleyho hitu I'm Yours. No a protože západoněmecká televize začala koncem roku 1962 vysílat americký televizní seriál Bonanza, je jasné, že úspěch tam měl i stejnojmenný singl Ralpha Paulsna. A že se z Ameriky nepřebíralo jen v Německu, to vám vyjeví také singlová dvojka a čtyřka francouzská.

Myslím, že alespoň někteří z vás poznali, že to, co zpíval Claude François jako This Louis, znají jinde ve světě jako Tell Him v podání The Exciters. A On écoute to la pluie, Richarda Anthonyho, že je vlastně Rhythm of the Rain za oceánských kaskád. Z Francie je Itálie, jak se říká, hned vedle. Tamní přesně 58 let staré hity zaspívají ale z 8. a 10. příčky singlového žebříčku Neitalové.

0: Italskou verzi úspěšné francouzské písně Všichni chlapci a děvčata zpívala její spoluautorka Françoise Hardy, známe ji samozřejmě i česky. Američan Steve Lawrence přidal v italštině svůj největší domácí hit Go Away Little Girl. Většina písní v dnešním playlistu má stopáž pod 3 minuty, zbývá tedy čas přidat také 2 pecky bodující v Holandsku. Zaspívají Johnny Thunder a Edie Gorme.
1: Hold it just a minute and watch me now.

Co je to Loop de Loop, to si najdete na netu, je to zajímavé. A připomínám, že psát o neohrané oldies si stále můžete na e-mailovou adresu oldies.ostrava@rozhlas.cz a také SMS-kou na číslo 723 102 513. Závěr je z žebříčku východokanadského. Dvojkou v něm byly koncem května před 58 lety The Beach Boys a jejich Shut Down. Opatrujte se, držte vlnu, oldies s vámi se všemi.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám, přátelé, společnost dělá Dvojka, jsou 4 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Ostrava.
3: Host Českého rozhlasu Ostrava.
4: Hezké dopoledne vám všem přeji. Dneska nás čeká vlastně, řekla bych, dobrodružné setkání. Bude dost mezinárodní, protože můj dnešní host, to uslyšíte v zápětí, se rozhodně nenarodil tady nikde v Česku, ale žije tady, pracuje tady a ještě ke všemu tady občas si střihne takovou krásnou spanilou jízdu jezdec na vysokém kole Paolo Toni. Dobrý den.
5: Dobrý den.
4: Tak kde je to vaše rodiště?
5: Tak, já jsem se narodil v Bergamě na severní Itálie.
4: Ale jak se to tak stane, že takový Paolo se najednou ocitne v Moravskoslezském kraji, kde se prostě zabydlí?
5: No, to už je 24 roku, jsem v rámci Erasmus jsem se dostal na univerzitě na ČVUT v Praze. Uh-huh. Poté jsem se vrátil do Itálie, jsem dokončil studium, začal jsem pracovat, ale nebyl jsem se úplně spokojený. Právě jak jsem byl ten rok v Praze, jsem potkal pan profesor Jan Vrba a on mi tenkrát nabil doktorandské studium. 2 roky v Itálii a nebyl jsem spokojený, a tak jsem říkal, tak zkusíme ho kontaktovat. A jsem se ptal, jestli ta nabídka pořád platí. A pořád platila, takže, takže jsem šel do Prahy na pohovor, vzali mi a jsem trávil další 3 roky v Praze na doktorátu.
4: My se potřebujeme dostat ještě sem do toho Moravskoslezského kraje, takže jak ta cesta pokračovala dál?
5: No, pokračovalo tak, že jak jsem tam studoval, pak dělal ten doktorát, jsem potkal hodně lidí tady z Moravskoslezský kraj, hlavně z Frýdku-Místku, jsem se kamarádil a my pozůstali pozvat tady, jsem byl tady na vandry, na různé akce, takže mi ten kraj začalo se líbit. Ale ještě jsme daleko, já jsem končil ten doktorát a jsem šel na postdoc do Rotterdamu v Holandsku s bývalou přítelkyní, která našla práci právě u Rotterdamu pro firmu, která má pobočku ve Zviadu u Frýdku-Místku. Ona pokračovala tu práci tam a já jsem si našel práci pro nemocnice Nový Jičín, kde pracuju do teďka. Tady mi se tak líbilo, že už utekli 11 roku a pořád jsem tady. No.
4: My jsme vlastně neřekli, čím teda jste. Já jsem zmínila nejdříve to kolo, ale tohle to je vášeň. Takže vaše profese spočívá v čem přesně, abych vám to nespletla?
5: Já jsem radiologický fyzik v radioterapii.
4: To není vyloženě lékařský obor?
5: Ne, já jsem těžký inženýr.
4: Těžký inženýr?
5: Typický inženýr.
4: Ano.
5: Radioterapie to znamená, že my záříme hlavně rakoviny s nějakým zářením.
4: Ano.
5: Dáme dávky záření. Uh-huh. Tam je potřeba nějaký inženýr, nějaký fyzik, lékař určí, co chce zářit, jaký dávky a pak my musíme počítat a zařít a zaručit, že tu dávku, co určí ten lékař, je správná.
4: No to já jsem netušila, že na to je vlastně úplně jiná profese, že to není v rukou toho lékaře, ale že to vlastně musí...
5: No právě, že spousta lidí neví ani, že my tam jsme, protože tak člověk přijde, potká lékaře a my jsme ten mezičlánek, který je neviditelný. Jako.
4: A vy se vlastně s tím pacientem vůbec do kontaktu nedostanete, vy máte
5: de facto
4: jenom zadání, namícháte to, teda nastavíte to...
5: Jo, nastavíme, vypočítáme a pošleme dál a pak mačkají to tlačítko.
4: To je ta profesní stránka, takže ta druhá, která mě zajímá. A já jsem dokonce viděla ten jeho dopravní prostředek zaparkovaný před rozhlasem. Tak to je to vysoké kolo. Tak tohle se člověku stane jak?
5: Já nevím, jak se to stane běžně. Mně se stalo, jak často v Čechách se stane u piva. Jsem jel se projít na kole, mi pípá telefon, že ve Zviadově probíhá otevírání cyklostezky. Se vrátím, jdu tam se na to podívat. A pak jsem si dal do řeči s tím majitelem, s panem Radim Hajnikem.
4: Hajnikem.
5: A právě jsme si dali do řeči, že oni jezdí na tu mistrovství světa, který minulý rok mimochodem měl tady v Ostravě. A před 2 rokama to bylo v Itálii v Kremóně, zhruba 100 km od Bergama. Jsem jel tam a jsem trávil tam celý den s nima. bohužel pršelo jako neskutečný. Staré kola, vysoké kola, všechno možný, ale to je krásná paráda, se jede do centra města a se ptali, nechceš s náma? Tak jestli chceš, tam je to červené, ukazovali.
4: Na to vysoké?
5: Jako ukazovali, tak vysoké, říkali, já jsem nikdy jako s tím nejel. Jsem se bál jako celkem dost, jsem to zvládl a takhle jsem začal s tím vysokým kolem.
4: Načínáme příběh, který začíná v Itálii, celý se odehrává v Moravskoslezském kraji a jeho hlavním hrdinou je můj dnešní host Paolo Toni.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava. Mým dnešním hostem je Paolo Toni, Ital. Ale jak to máte vlastně teď, když tu jste tak dlouho, i Čech?
1: Já trošku se už začínám cítit. Papír ještě nemám, ale bych mohl na to začínat pracovat. Ty podmínky splněny, ale otázka se sedět chvílu a sbírat všechny ty papíry, co je potřeba, a žádat to.
0: Zajímá mě možná to překořenění z místa, které je asi docela jinak vším. Třeba jenom počasím, třeba jenom jídlem, třeba jenom prostorem, taky lidma. Kdybychom měli srovnat to, co je fajn na Itálii, co je fajn na Česku, co vám tady naopak chybí, nebo naopak, co jste tady našel?
1: Tak začínáme možná, co mi tady chybí, možná, jako si myslím, že italské jídlo, to se nedá najít, jako nejenom v Čechách, ale nikdy na světě. Ale já mám rád cestování taky, takže jako mám rád ochutnat, takže i když už žiju více než 20 let v zahraničí, pořád zůstane, jako když člověk jede dom k mamince a ten je vždycky nejlepší jídlo, ale trošku mi to chybí.
0: Rozumím.
1: Na druhé straně, každý si myslí, že to Itálie je živé, že prostě lidi jsou veselí a tak dále, ale si myslím, že nakonec, já si myslím, že to je živější tady, že tady pořád něco se děje, pořád lidi jedou ven, se najdou nějakou aktivitu, může být sport, může být kultura, může být pořád mi pípá telefon a někdo má nějaký napad, což v Itálii jsem to tak, to o víkendu možná jo, ale přes týden to bylo jako trošku mrtvější, ale tady prostě mi se zdá, že občas musím říct, že ne, nemám čas, nemůžu, ale potřebuji trošku svůj klid. Asi takhle, no.
0: Jak to máte s knedlíkem?
1: Knedlíky, no. Jsem si zvykl, já to mám rád, jako když jsou ty domácí, to fakt jako vynikají si.
0: Mně se líbilo to povzdechnutí a ta pauza předtím. Co, jak to mám říct?
1: No problém, že tady jsou jako pomalu každý den, ale to říkají taky Češi, že my v Itálii máme těstoviny, špagety každý den, což je pravda, a tam mi to nevadí. Takže ale prostě jsou takové věci, které prostě člověk se zvykne od narození de facto, protože třeba vy máte ten vaše chleba pěkně, ale my Itálové myslíme na chleba, pro nás chleba je pečivo.
0: Jo, prostě, cokoliv, jako jakékoliv pečivo.
1: No, třeba rohlík. Český chleba, mám to rád, ale já jsem se narodil s tím pečivem, s těma rohlíkama, to samé, tam je kafe. Jako my jsme zvykli pít ten, no, náš espresso hustý a silný. A tady, no, všichni se ta kultura.
0: Už se to spravuje trošku?
1: Už se spravuje.
0: Ale pomaličku.
1: Se spravuje, ale jako normálně, když jsem začal tady bývat, tak když objednal kafe, dostal
0: velký
1: krajač, kotel, no.
0: No, jiný kraj, jiný mráz, to se u nás říká, tak platí to samozřejmě. Když se vrátím zpátky k tomu kolu, když jste se teda takhle jednou projel, tak byla to hned láska na první jízdu? Řekl jste si, tohle to musím mít, anebo chci k ním patřit? Nebo to byl nějaký proces, probíhaly nějaké námluvy?
1: Jako na začátku jsem se dost bál. Jako.
0: Já bych se bála strašně.
1: A pořád teďka dám respekt, protože může být jako velice nebezpečné.
0: No vy jste přijel na tom kole z Frýdku do Ostravy, to na vás musím říct.
1: Tak ale já jsem měl po cyklostezce a na to cyklostezku jsem absolvoval ten mistrovství světa minulý rok, ten závod 100 mil, takže to znám každou díru tam, takže.
0: Jo, tak to už máte vyježděný, takže dobře. Mně vlastně napadlo, kdyby člověk normálně, když je nějaký zádrhel, tak sleze z kola a vede kolo, jo. Mm-hmm. Ale tady je to trošku problém, ne, vést to kolo vedle
1: to
0: sebe.
1: To se dá, jako. Akorát, že ty ruce nejsou, nejsou půl metru od zemi, jsou metr a půl.
0: Máte ruce nad hlavou. V jaké výšce sedíte, víte to?
1: No, zhruba hlava bude přes 2 metry, 2 metry 30. To kolo má průměr 1,32, 33, 54 palců. Takže hlava to je ještě skoro metr nad tím.
0: Už jste z toho spadl?
1: Bohužel jo. Ale naštěstí si nic nestálo a asi myslím, že mi to dost, jak se to říká, poučil. Jako.
0: Poučilo, jo.
1: Že pořád ten respekt je základy, vím, co nesmím dělat už. Třeba člověk nemůže se zastavit. Jestli se zastaví,
0: Jo, tak padá.
1: Jako na normální kol padá, protože tak...
0: jo, neotřesí ten... nohu, no jasně.
1: Hlavně člověk nesmí zapomenout, že nejíždí na normálním kole.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Ortoni, to je host Českého rozhlasu Ostrava. Já jsem v úvodu mluvila o tom, že kromě toho, že vaše civilní zaměstnání je v nemocnici, byť nejste lékař, jak jste říkal, že jste tvrdý fyzik.
1: Tvrdý inženýr.
0: Tvrdý inženýr. Teď tady máme to kolo. To, že na tom člověk rád jezdí a že se potkává s těma lidma, to s sebou vlastně automaticky ten koníček přináší, ale pak tady máme teda to mistrovství světa. Vy jste mi vysvětloval mistr světa, tak jako jo a ne. To si musíme vysvětlit. V čem spočívá teda mistrovství anebo takové jiné mistrovství?
1: Jiné mistrovství. Já jsem vyhrál ten závod v rámci IVCA Rally. IVCA je International Veteran Cycling Association.
0: My jsme dokonce o tom závodu mluvili tady, pamatuju si, když se konal, takže ano, víme o něm. Tak tam jste jel.
1: Tam se jel. A tam jsou různé závody na vysokém kole. IVCA udává titul mistr světa jenom těm, kteří vyhrají závod

0: Aby byl korektní, já to se snažím to vyžvětit, ale pořád lidi říkají mistr světa, takže už nechám asi to být.
1: No je to složité, vy to zase jako nemáte úplně jednoduché tady s tímhletím svým koníčkem. S tím se teda pojí ještě ta jiná věc, protože vy jste popisoval, že pak se jezdí ty spanilé jízdy, to znamená v těch kostýmech, že jsou lidé opravdu dobově oblečeni. Tohle to vy děláte taky? Máte to dobové oblečení?
0: No, snažím se.
1: No, teď vypadá to vlastně taky trošku jako vystřižený z nějakého filmu, ale jako v takovém nějakém mezičase. Vlastně nevím, kam bych vás teď zařadila. Jako námořnické tričko, nicméně 3/4 kalhoty. Dole máte zaparkované to vysoké kolo, které má zcela moderní design. Krásné je mimochodem teda. A vy jste si prý odbil dneska premiéru na tom kole.
0: No, jsem to vyzvednul právě včera večer. A odpoledne jsem se dostal dom skoro o půlnoci, takže jsem ještě neměl čas jako všechny detaily vyřešit, ale tak časem to...
1: Takže jízda do rozhlasu byla ta premiérová jízda?
0: To byla premiérová jízda.
1: Wow, to teda. Kde to parkujete?
0: No teďka to parkuju v obyváku, no.
1: Ono to vlastně musí být docela zábavné, když jedete po té regulární cyklostezce a kolem vás ti cyklisti na těch vytuněných kolech a vy nad nimi. Jakou rychlostí to jede třeba?
0: No, nejde úplně pomalu. 20 km za hodinu průměr.
1: Co se s tím dá? No tak to už teda je.
0: Kvůli tomu je to velké kolo.
1: Jasně.
0: Aby jel rychle. To není úplně lehké, protože tam nejsou převody, je furt šlap, takže člověk nikdy se neodpočíne úplně.
1: Takže nevypnete.
0: Z kopce ty pedály se může trošku držet, jinak jestli se rozjede to kolo, už to nezastavíte. Takže... Jako člověk s tím se nenudí, jako rozhodně.
1: Myslím si to. A vy vypadáte jako člověk, který rozhodně si umí ten život užívat.
0: Jako to kolo mi bere jako spousta času, protože já mám rád i to cestování a poslední pár let jsem se věnoval taky cyklocestování. Ty dovolení utravím poslední 5-6 let jsem to travil na cestě na kole a zbytek těch dovolení většinou jedu do Bergama na svět rodinu.
1: Jak si vás představit jako malého, Paola? Když se řekne, byl jsem malý, tak jaký obrázek vám naskočí jako vzpomínka?
0: No, já vždycky jsem byl takový aktivní typ, nervózní typ, takže všude jsem do školy, nikdy jsem nechodil, vždycky běžel do školy. Pak jsem se potkal to kolo, tí k tomu, že táta taky vždycky zavodil na šiničné kole, to kolo, takže tu nás jako to kolo bylo, my jsme vždycky garáž plný kol. Ale měl jsem rád i chodit do školy, mi to taky bavilo. Pořád jsem možná ten malý Paolo. No.
1: To tak s takovouhle hračkou, jako jo. Pamatujete si, čím jste chtěl být jako malý? Co jste si představoval, že budete, až vyrostete?
0: Já jsem chtěl studovat na univerzitě, celkem splnil. A v rodině ještě nikdo nestudoval na vysokém, já jsem chtěl říct na vysokém kole.
1: No tak tohleto je vyprávění Paola Toniho, je to stále ještě můj dnešní host.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte stále Český rozhlas Ostrava a tady v jeho studiu trávím čas s Paulem Toním. To je muž, který miluje vysoké kolo, vlastně jakékoliv kolo. Kdybych se vrátila zpátky ještě k té Itálii, možná ve srovnání s tím Českem, asi bych si chtěla umět představit ten kraj, ze kterého jste přišel. Je tam něco, co by se mohlo jakkoliv podobat tomu, v čem žijete tady v Česku, anebo jste přišel z úplně odlišného místa?
1: Já si myslím, že trošku pová těch lidí je trošku podobná, že my jsme taky trošku, hlavně v Bergamě na severu, trošku uzavřenější a pracovitý. Si myslím, že tady ty lidi taky jako jsou dost podobné.
0: Takže než si člověk někoho pustí k tělu, tak to chviličku trvá.
1: Přesně tak. To říš, že se nemohl najít ty slova, ale...
0: Ale jo, to nás asi charakterizuje. Co krajina jako taková? Tady máme za rohem hned Beskydy, to vlastně takový trošku drsnější kraj, může
1: no,
0: se zdát.
1: Taky máme docela jako drsné hory, hned za barakem, sice trošku vyšší než tady, ale... I když já jsem se naučil lyžovat tady v Čechách, ale to nevadí.
0: Mně se nejlíp lyžovalo v Itálii vždycky.
1: Ale právě tady mi se líbí, že třeba nejsou ty takové vysoké hory, ale Češi umí to, ty hory... využít, takže rádi jedou ven, jedou, turistika je hodně oblíbená, všude se potkávají lidi v každého věku. A víte, u nás to není tak oblíbené, anebo spat v přírodě. Než jsem se dostal do Čech, já jsem nikdy nespal venku ve spacáku, a teďka, když jdu tam dovolené, jdu jenom takovým způsobem, takže mi naučili právě tady kamarádi.
0: Samé užitečné věci. Tak co bych se naopak já naučila zase v Itálii, kdybych tam takhle potkala nějaké italské kamarády, něco, co teda my rozhodně neděláme, nebo neumíme, nebo jste to tady ještě nepotkal, je něco?
1: No, vím, no. Já teďka už v Itálii nejsem poměrně dlouho, takže začínám zapomenout spousta věcí asi.
0: Když říkáte dlouho, jsem tam vlastně nebyl. Teď už tam jezdíváte de facto na návštěvu, že jo? Tak jak to je s tím pocitem toho, kde to je doma?
1: To taky jako je... Ne, než říkám, že boj, ale když jedu dom, tam jedu k rodičům, takže tam prostě to je pořád v tom bytě, kdy jsem se de facto narodil. Takže to je prostě, když jsem tam, to je přece tím dom tam. Ale pak taky začínám trošku se stiskat. Tady mám ten zbytek života, práce, kamarády a mám všechno kolem. Takže se cítím, teďka mám říct, že se cítím doma i tady.
0: Takže vlastně domů je to na obě dvě strany.
1: Jo, tak proč ne?
0: Přesně tak, proč ne? Vlastně když jste doma řekl, že pojedu do Česka nejdříve studovat, ale pak se začalo teda rýsovat, že asi bych se tam přesunul, tak jak na to vlastně reagovali?
1: Tak oni viděli, že tady to mám rád a jak jsem říkal, že jsem dostal tu příležitost studovat. Prostě rodiče mi řekli jednoduše, pokud je to, co chceš a bude spokojený, tak dělej to teďka, protože pak už taková příležitost asi nebude. Já jsem mrdý, že jsem z Bergama, pořád jsem mrdý, že jsem Ital, i když tady chci bydlet a možná získat občanství, ale si myslím, že pořád já budu Ital a budu rád, že jsem.
0: Rozhodně se to nedá utajit. Přesně tak. Když promluvíte, tak ta Itálie na nás dýchne a je to vlastně velice příjemné. A taky s váma hrozně rychle běží čas. Myslím si, že tohle to pro Itálii platí taky, protože tam vládne takové bezčasí. Takže máte nějaké přání, co vám můžu popřát? Což není jednoduchá otázka, to já
1: no,
0: vím.
1: No, to není jednoduchá otázka. To jsou sami těžké otázky máte. Já si myslím, že jsem... celkem spokojený v práci, mám to zdraví, takže bych si přál, aby to mohlo pokračovat takhle, jak to je. A znám skvělý lidi a mám říct, že jsem celkem spokojený. Přeju si,
0: aby
1: to tak trvalo.
0: Moc vám to přeju. Stejně tak k tomu vašemu úžasnému koníčku. Ať vás to baví, těší, ať vás potkáváme. Věřím, že to je zážitek. Pro mě to bylo setkání s Paulem Toním. To byl můj dnešní host. Děkuju moc. Mějte se hezky.
1: Taky děkuju. Na shledanou.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: A ani dnes nechybí v nočním vysílání Dvojky pravidelný pořad ostravského studia Interview. Mít krásnou zahradu kolem domu je snem snad každého z nás, ovšem u holubů ze Staříče se to v průběhu let trošku zvrtlo. Zvlášť, když oba manželé jsou zahradníci, velmi pracovití, s velkou fantazií a smyslem pro krásu. Po více než 30 letech mají u domu mini arboretum, ve kterém rádi vítají návštěvníky. O zahradničení si s Ivanou Holubovou povídala redaktorka Romana Kubicová.
1: Byla jsem tady před asi 10-12 lety. A teď mě pobavila zmínka na vašem webu, že zahrada je téměř dokončena. Nicméně dodáváte hned jedním dechem japonské přísloví, které zní?
2: Zahrada není nikdy hotová, hotový je jenom zahradník. Buď chudák nemocný, anebo je tak, jakože už není, no. Tak v tu dobu je zahrada dokončena, protože už nemá kdo pokračovat. Pokud není pokračovat to. Ale většinou je to tak, že každý má tu zahradu takovou, jakou jí chce, protože to je vlastně jeho obraz a ten druhý už ten obraz má trošičku jiný.
1: Kdy vy jste začali s manželem budovat?
2: Zahrada nebo arboretum, protože zahrada byla první kolem domu a ta byla v roce 93 a trošku to přerostlo do arboreta, takže od roku 93.
1: Váš muž řekl, teď když jsme se podívali na fotky, jak to toho vzniklo, že když se na to podívá, tak ho bolí záda. Co bolí vás?
2: To tež. Záda. Člověk někdy rád, že vstane z postele, ale zase jako na druhou stranu, když ho něco bolí, tak je živej. Jo? Kdyby ho nic nebolelo, tak není. Ale ono v té zahraničině, nebo teda u nás je to fajn, že ta práce je taková různorodá, takže i když děláte celý den, teda v zahradě, tak pokaždé děláte něco trošičku jiného. Jo, takže jednou vyštipujete azalky, jednou sadíte, jednou prodáváte, furt je něco jiného, takže se to dá tak jako rozvrhnout, že nestojíte 8 hodin za pásem a neděláte pořád tu samou práci.
1: Navíc každý den a každé roční období je u vás jiné. Taky se mi líbilo, že na vašich webových stránkách je tajuplná fotka v mlze zahrady. To většinou jako lidi si fotí, když je slunce, všecko je rozkvetlé a vy tam máte naprosto něco jiného.
2: No, mlha je krásná, protože je tajemná a taky fotografové, kteří tady chodí, tak většinou nechodí v poledne, ale chodí až na takzvanou zlatou hodinku, což je kolem 17:30, až to světlo je krásně měkké. To je ta zahrada úplně nejkrásnější a úplně úžasné světlo je, když je bouřka, jsou tmavé mraky a do toho zasvítí, všechno je mokré, jo, všechno takové diamanty se to třpití, tak to je teprve jako nádhera. Ale jo, jako mlha je krásná, protože ty kontury těch stromů vystupují a nevíte, co je vzatím.
1: Vy ale jako máte opečovávanou každou tu rostlinku. Máte to i spočítáno, kolik jste tady toho vysadili?
2: Ne, to nejde spočítat. To se pořád mění. Něco umře, něco se dosadí, pořád koloběh těch rostlin je takový, že to opravdu nelze spočítat. Jednou jsme si dali práci, to máme takovou hadanku na naší první naučné ceduli, kterou máme před vratama, to nebudu prozrazovat, ať si to každý najde sám, a tam je číslo. A je to k určitému datu a možná ti nebudu to prozrazovat, ať si na to ti návštěvníci přijdou sami, proč je tam to číslo a k tomu datu.
1: Nicméně, dali jste si nebo dodržujete nějaký jako řád, jak to vaše mini arboretum má vypadat, anebo to tvoříte intuitivně prostě podle toho, co máte a co se vám líbí a jak to zrovna k sobě pasuje?
2: To je vyloženě náhoda. Vyloženě náhoda, protože některé kopce, některé zatáčky a podobně, když se začalo budovat, tak tady ten svah je docela podmočený v některých částech. Takže prostě jela Tatra s hlínou a zapadla až po osy, tak musela vysypat svůj náklad hlíny a vznikl tam hrbol a kopec a už to tam tak zůstalo. Jo. Osadilo se to kamenama, osadilo se to rostlinama a vyloženě náhoda. Ale s těma většíma rostlinama, které už jsme teda věděli, že budou větší, tak to bylo na takové rostlinu v květináči. Tak dlouho jsme s ní šibovali po té zahradě, až se nám líbila na nějakém místě. Někdy se stalo, že padla na první, jakože jsme přesně věděli, kde bude, a někdy se stalo, že dokonce byla i vysazená a pak jsme zjistili, že prostě ne, že tam jako se nám nelíbí, takže se vykopala a zase se s ní stěhovalo někam jinam, jo. Ale je to úplně ideál, nechat to v květináči, takhle s tím jako pochodovat po té zahradě a až se vám líbí někde v tom místě, tak vysadit. Ne všechny rostliny totiž jdou stříhat a jak my říkáme, není špatná rostlina, jenom vysazená na špatné místě.

0: Na dvojce posloucháte reprízu pořadu ostravského studia Interview. Není špatná rostlina, špatné může být jen místo, kde je zasazená. To je jedna z moudrostí, které v průběhu let zahradničení načerpala Ivana Holubová ze Staříče. Stále jsme s redaktorkou Romanou Kubicovou na návštěvě v jejich mini-arboretu u Holubů. A jako příklad řečeného pak paní Ivana uvádí.
1: Takový stříbrný smrk před obyvakovým oknem zrovna není ideální.
2: A že jich vidíte v okolí.
1: No právě. Jako ideální rostlina do parku, ale ne před to okno. A úplně nejhorší je, když ten dům třeba zdědí vnoučata nebo z rodiny a teď říkají, víte, ale my bychom s ním něco chtěli udělat, ale sadil to náš dědeček. A teď je nám to líto pokácet, protože k tomu strohu máme vztah, ale celý den svítíme v obyvaku, protože tam prostě je tma. No, takže je třeba pamatovat s výsadbou trošku dopředu.
2: A nebo se přijít jako opravdu poradit, co a jak funguje. A zatímco my si povídáme, já po očku pozoruju vašeho muže, kterému to nedá, nedokáže v klidu stát a hned tady něco upravuje na stromku, takže tak to vypadá denní realita u Holubu. Vy si prostě nesednete, nepokocháte se.
1: Posedíme, o půl druhé máme kafe, to prostě přesto nejede vlak. Ale máte pravdu, my když se jdem třeba večer podívat do zahrady, co jako kde vykvetlo nového, nebo jak to vypadá, tak jdete a teď vidíte, tam plevel škup, tam pampeliška vytrhnete, tam něco zastřihnout to. A pak jdete. Máš nůžky? Nemám. Zahradník bez nůžek je zahradník bez nůžek. Takže je třeba opravdu, jak naši zákazníci říkají, vy tu nemáte žádný plevel, co děláte? Já říkám, no my jdem a pleváme. To opravdu pleváte? A já říkám, ano, opravdu pleváme. Takže jak říkám, jdem večer třeba se pokochat a vidíte plevel a už jako ty ruce nejsou takové, jako že by spaly.
2: Kdo vám pomáhá? Dcera vám dorostla a říkala jste, že její vášně jsou rajčata. Nabízíte tady neuvěřitelné množství druhů.
1: No, to je taková dlouhá historie, protože dcera je gurmán. Není gurmet, ale gurmán. Takže ona prostě se nespokojí s rajčaty, které byly už v té době v obchodě, že to jako není rajče a fuj. Takže si začala zhánět rajčatová semínka a začala si je množit a vysevat. No a ten první rok, co to začala dělat, tak to vysela. Měla 13 odrůd a těch sazeníček bylo asi 500. A protože ona tvrdí, že není rajčatový Mengele, že přece chudinka, když už vyklíčila, tak má právo žít, tak jako manžel říkal, 500 nemůžeš tady mít nikde, jako to nejde. Zkus si to prodat. No tak první rok měla 13 odrůd, prodala rajčata, pak takové ty netradiční, divné, pak ti zákazníci, co už jako tu byli na jaře, tak přišli třeba v srpnu, jestli ty rajčata dobré budou i příští rok, tak dcera říká, tak jo, tak to bylo 50 rajčat, další rok už to bylo 80, pak to bylo 120 a teď se to ustalilo na 150, co prodává, teda jako má v nabídce, plus ještě každý rok tak minimálně 20 až 30 odrůd je na, jako nových na vyzkoušení. Takže můžeme říct, že opravdu každé rajče, které prodáváme, máme pěstované, vyzkoušené v našich podmínkách, jak roste, jak chutná. Samozřejmě každému chutná trošku jde, ale jak říkám, na to je odborník naše dcera, takže když tam přijde zákazník a řekne, chci rajče, tak to je, jak já říkám, přijde do autosalonu a řekne, chci auto. A může odjet s kamionem a nebo s Fiatkem. Takže zásadní otázka je, chcete rajče, na co ho potřebujete? Do bifteku, na kečup, na jídlo, pro děcka, na balkon, jo? Je to strašně moc těch druhů a dá se vybrat krásně.
2: Já z toho vidím, že vy jste tu rodovou lásku, tu tradici, lásku k pěstování poslali prostě dál v těch genech. Tak těší vás to?
1: No, obě dvě naše děti jsou zahradnické, ale dcera teda zůstala, chodí do práce, to má takového jako v uvozovkách velkého koně, jak mi zahradu, tak ona ty rajčata. Tak jo, jako koho by to netěšilo. Ale jak říkám, my děláme na kytičky na okrasu a na nějaké kytičky na jídlo. Spojila užitečné s okrasným, jo. A takové ty papričky šílené a no všechno možné. Tam přijde člověk a řekne, chci rajče, tak to se neví, ale přijde a řekne, chci cuketu a dítě na něho vyhodí 8 druhů cukety, jako, jakou by chtěl, nebo podobně je to s paprikama a tak dále, jo. Takže ona, co potká, to vyseje a to vyzkouší, jo.
2: Dodává Ivana Holubová z Mini Arboreta a zahrady u Holubů ve Staříči. Romana Kubicová, Český rozhlas.

0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
1: Portugalsko dnes ochromila generální stávka. Odbory protestují proti reformě zákoníku práce. Soud dnes bude řešit obžalobu hnutí SPD za údajně nenávistné plakáty. A počasí bude zataženo až oblačno s občasným deštěm nebo přehánkami. Teploty do 20 stupňů. U mikrofonu Soňa Jindrová, dobré ráno. Portugalské odbory vyhlásily na dnešek generální stávku. Zavřené jsou školy a nemocnice poskytují jen nezbytnou péči. Nevyjela ani většina vlaků a spojů městské hromadné dopravy v Lisabonu nebo Portu. Stávka pozemního personálu na letištích i posádek letadel ovlivní na 500 letů, včetně spojení s Prahou.
2: Máme prozatím zrušený jeden přílet a jeden odlet letecké společnosti TAP Portugal.
3: Říká mluvčí letiště Václava Havla Denisa Hejtmánková. Největší portugalské aerolinky TAP musely zrušit na 300 letů a stávka výrazně ovlivňuje třeba i spojení s Azorskými ostrovy a Madeirou. Portugalské odbory protestují proti rozsáhlé reformě zákoníku práce, kterou schválila vláda. Vadí jim například omezení práva na stávku a oslabení kolektivních smluv, snadnější možnosti propouštění zaměstnanců nebo řetězení pracovních smluv na dobu určitou. Skoro 3/4 roku trvající vyjednávání mezi vládou a zástupci odborů zatím k dohodě nevedlo. Ondřej Himer, Český rozhlas.
1: Obžalobu hnutí SPD za údajně nenávistné plakáty bude řešit soud. Jednání začne v 10 dopoledne. Podle obžaloby se hnutí dopustilo podněcování k nenávisti. Žalobu podalo státní zastupitelství kvůli dvěma plakátům z předvolební kampaně hnutí do krajských a senátních voleb v roce 2024. Podle předsedy SPD Tomia Okamury je obžaloba nezákonná. Fotbalová zbrojovka Brno chce v Měníně postavit jedno z největších tréninkových center ve střední Evropě. Areál za stovky milionů korun bude sloužit A týmu, mládežnickým kategoriím, ženskému oddílu i klubovému managementu. Vzniknout má až 15 fotbalových hřišť. O záměru včera debatovali zástupci klubu s obyvateli Měnína.
4: Projekt je velmi zajímavý s ohledem na to, že je to především pro tu mládež, pro ty děti a je to cíleně pro to, aby ty děti sportovaly.
5: Říká pan Luděk z Měnína. Místní se ptali třeba na osvětlení hřišť a světelný smog nebo na zavlažování a spotřebu vody. Reaguje generální ředitel klubu Jan Minář.
6: Připomínky jsou legitimní a myslím, že většinu jsme schopni jako vyřešit nějakou technologii, zejména to osvětlení a podobně. Co se týče vody, tak to je o nějakých propočtech, které jsme se zatím nedostali. My otevřeme nějaký komunikační kanál, lidé tam budou moc posílat ty dotazy.
5: Zástupci zbrojovky Brno plánují s místními i další setkání, až budou mít podrobnější analýzy. Hana Novotná, Český rozhlas.
1: V Manušicích u České Lípy je dnes a zítra omezený přístup na cyklostezku Varhany. Důvodem je pokračující rekonstrukce krajské silnice 3. třídy z Manušic ke křižovatce u Častolovic. Kvůli frézování povrchu musí lidé na křížení silnice a cyklostezky sledovat pokyny stavbařů.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Počasí.
1: Bude zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo přehánkami, místy i bouřkami. Během dne bude srážek a oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 16 až 20 stupňů, na horách kolem 12.
0: Doprava.
1: Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna opatrně za odbočkou na Trhový Štěpánov na 62. kilometru stojí porouchané kamiony v odstavném pruhu. Místo je označené šipkou. Na dálnici D35 ve směru z Vysokého Mýta do Hradce Králové pozor před Opatovicemi nad Labem. Na kilometru 133 stojí kamion v odstavném pruhu, zřejmě po úniku paliva. Na místě už je policie. A v Praze máme hlášenou nehodu na městském okruhu ve směru do Troje. Na výjezdu z tunelu Mrázovka směrem do Strahovského tunelu havarovalo osobní auto. Tak jeďte opatrně a šťastnou cestu. Tolik zprávy a začíná vaše ráno na Dvojce, u mikrofonu Vláďa Slezák.
7: Krásné dobré ráno, hezký den všem, co vstáváte s Dvojkou ve středu 3. června. No a teď už Tamarám a Kevinům popřejeme všechno nej k dnešnímu svátku a pošleme třeba šanci od Daniela Landy. Dobré ráno.
0: Český rozhlas Dvojka.
8: Rádio, které vás baví.

Krásné dobré ráno, toto byl Dan Landa a Šance ve vysílání dvojky. No a teď už se pojďme věnovat dnešním českým novinám. Podle hospodářské strategie vlády má výstavba velkokapacitních baterií obrnit Česko proti blackoutům a zajistit mu tak energetickou bezpečnost. Do konce desetiletí je tak potřeba vybudovat úložiště o výkonu 2 gigawattů, že v éře kolísavé produkce jsou zařízení vyrovnávající rozdíly mezi výrobou elektřiny a spotřebou nezbytností, se vesměs shodují i experti. O tom píší dnešní Hospodářské noviny. Statisícům majitelů chat a chalup nabízejí distributoři speciální sazbu u elektřiny. Mohou díky ní ušetřit i tisíce korun ročně. Má to ale háček. Tato sazba D61D se vyplatí pouze v případě, že tam lidé tráví jen soboty a neděle. Při delších pobytech se naopak může notně prodražit. Tak o tom píše dnešní Právo. No a v Česku se každý rok přes 5000 pacientů po operaci potýká se sepsí. U této komplikace lidově označované jako otrava krve jde o závažnou reakci organismu na infekci, která může vést až ke selhání organismu a úmrtí. Tak o tom píše dnešní Mladá fronta dnes. A přidáváme skupinu Elán a písničku Je věn byť sám. Hezké dobré ráno v 5 hodin a 9 minut.

0: Český rozhlas Dvojka, počasí.
1: Hezké dobré ráno, teď máme například aktuálně v Praze velmi deštivo a deštivo bude ještě nějakou dobu. Teploty aktuálně poměrně vysoké, na celém území víceméně nad 10 stupňů Celsia, někde i okolo 15 stupňů. A má být chladnější a zpočátku deštivý den, bude zataženo až oblačno na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami, pojediněle i bouřkami. Během dne bude od západu, kromě Slezska a východu Moravy, srážek a oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty ty vystoupí na 16 až 20 stupňů, na severovýchodě Moravy a ve Slezsku bude kolem 22 a v 1000 metrech na horách kolem 12 stupňů, v Beskydech potom až 16 stupňů Celsia. Tolik tedy informace o počasí, teď další písničky pro vás a za chvilku se podíváme do historie dnešního dne.

Hezké dobré ráno, toto byl Xindl X a teď historické události pro ten dnešní den a ještě také jedna připomínka narozenin. Tak kulatiny má dnes český herec Jiří Langmajer a tak bude hostem blízkých setkání Adély Gondíkové na Dvojce, tak si to určitě nenechte dnes po 11. hodině ujít. No a teď už historie, tak například v roce 1921 se u nás konaly mezinárodní lehkoatletické soutěže. Sportovní tisk o tom referoval jako o středoevropské olympiádě. V roce 1973 ukončilo ruské vozítko Lunochod průzkum povrchu měsíce a také byla oficiálně zpřístupněna rozhledna na Křemešníku. To byl rok 1993. Teď se podíváme na rok 2004, to se porouchal počítač, který řídí veškerý letový provoz nad Británií. Dispečeři navigovali letadla ručně a londýnské letiště Heathrow odložilo všechny starty. A ještě o rok později, tedy rok 2005, to byla na šumavském Boubíně otevřena nejvýše položená rozhledna v České republice 1362 metrů nad mořem. Tolik události pro dnešní den. A teď třeba Police na Dvojce. Hezké dobré ráno.

0: Kriminálka speciál s Mirkem Vaňurou, tentokrát v Ostravě.
1: Potkejte se naživo s legendami novodobé kriminalistiky.
2: V Kriminálce speciál si budu povídat tentokrát s moravskoslezskými detektivy a vyšetřovateli. Probereme mediálně známé kauzy, ale i případy, o kterých se nemluvilo ani nepsalo. Přesto bylo jejich vyšetřování mimořádně náročné. Čím je moravskoslezský region z hlediska kriminalistiky specifický? A v čem musí být zdejší mordparta jiná než třeba ta pražská?
1: Kriminálka speciál. Nejúspěšnější pořad dvojky opět výjíždí za svými fanoušky.
0: Už 3. června v 19 hodin v kulturním domě Akord v Ostravě.
1: Více informací na kriminalkaspecial.cz.
0: Radioservis představuje
3: audioknihu Lukáše Balabána Román pro pitomce.
4: Budeš humanitně založený intelektuál, protože my v Ránovi milujeme utrpení.
3: Autobiografická próza o bolavém a nepatřičném dospívání a hledání vlastní cesty.
4: Když se lidi mají moc dobře, nic dobrýho nevytvořej.
3: Román pro pitomce. Audioverzi prvotiny Lukáše Balabána dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
5: Bylo 17:30.
1: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
5: Dobré ráno. Sněmovna se vrátí k novele o podpoře bydlení. Počítá mimo jiné se vznikem poradenských kontaktních míst ve všech obcích s rozšířenou působností. Agendu bytové nouze by měly nově částečně řešit i úřady práce. To kritizují například opoziční Piráti, podle kterých jsou už přetížené a s bytovou politikou nemají zkušenosti. České ministerstvo zahraničních věcí posílilo kvůli letošnímu fotbalovému mistrovství světa velvyslanectví ve Washingtonu i generální konzulát v Los Angeles, řekl to ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Mistrovství hostí Spojené státy, Kanada a Mexiko. Resort zveřejnil na svém webu základní doporučení pro fanoušky. V nemocnici v Karlových Varech začala přestavba urgentního příjmu. Bude větší a modernější. Zrychlí se tak péče o pacienty a zlepší se i zázemí pro personál. Úpravy budou stát 550 milionů korun. 85 miliony přispěje Evropská unie. Zbytek peněz dá Karlovarský kraj. Hotovo bude v roce 2028. Nejinspirativnější učitelkou letošního roku je Lada Stuchlá, učitelka somatologie a psychologie na střední a vyšší odborné škole zdravotnické v Kladně, získala cenu Global Teacher Prize. V 10. ročníku soutěže oslovila porotu tím, že se nevěnuje jen výuce svého oboru, ale taky duševnímu zdraví mladých lidí. Čeští basketbalisté vstoupili do mistrovství světa ve hře 3-3 dvěma výhrami. Ve Varšavě zvítězili 17-14 nad Mongolskem a porazili favorizované Američany. V základní skupině B tak Češi jsou jako jediní bez porážky a ještě se utkají s Lotyši a Poláky.
1: Počasí.
5: Středa bude většinou zatažená až oblačná s občasným deštěm nebo přehánkami, místy i bouřkami. Během dne má srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 16 až 20 stupňů, na horách kolem 12.
1: Doprava.
5: Na dálnici D35 směrem z Vysokého Mýta do Hradce Králové dejte pozor za odbočkou na Bíšť a Třebechovice. Na kilometru 134 uklízejí silničáři z vozovky rozlitou naftu. Porouchaný kamion stojí na kraji. Na východní části Pražského okruhu počítejte s omezením u Běchovic ve směru ke Štěrboholské spojce. Na 62. kilometru pracují silničáři v pravém pruhu a na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna opatrně za odbočkou na Trhovíště Pánov. Na 62. kilometru stojí porouchané kamiony v odstavném pruhu. Jeďte opatrně a v pořádku dojeďte. Tolik zprávy a pokračuje vaše ráno na dvojce s Vláďou Slezákem.
6: Krásný den, jazyk mizí, příběhy zůstávají. Čeští vědci chtějí zachránit příběhy a vyprávění původních obyvatel Střední Ameriky dřív, než umlknou jejich poslední vypravěči. Víc o tom se dozvíte v reportáži už za chviličku. Tady u nás na dvojce ve středu 3. června a Tamarám a Kevinům přejeme všechno nej k dnešnímu svátku. Teď je tu nebe a taky Anaka. Dobré ráno.
1: Český rozhlas dvojka.
0: Rádio, které vás baví.

0: Krásné dobré ráno, to byla Anaka. Čeští jazykovědci zachraňují jazyk původních národů Střední Ameriky. Pomáhají zachovat příběhy i tradice a taky kulturu domorodého národa Nahuatl-Pipil, jehož mluvčích rychle ubývá. To, co po staletí existovalo jen v paměti těchto potomků Aztéků, dnes převádějí do nahrávek a knih, dřív než úplně zmizí s poslední generací vypravěčů. Tak o tom je reportáž tady u nás na Dvojce.
1: Tohle je ulita, která se používá, kdy se oznamuje, že dojde k nějaké významné události. Tento zvyk se dochoval i v Salvadoru v komunitách Nahuatl-Pipilu.
2: Vysvětluje hispanistka Athena Alchazidu z Centra jazykového vzdělávání Masarykovy univerzity. Do středoamerického Salvadoru jezdí za posledními nositeli původních tradic a zaznamenává jejich vyprávění. Jednou z nich je i 86-letá Nancin Fidelina.
3: Zdravíme vás do České republiky. Zdraví vás Nancin Fidelina Cortés, která bydlí zde, vesničce, která se jmenuje Santo Domingo de Guzmán.
2: Vyprávění jazykovědci systematicky nahrávají. Nezachycují v nich jen ohrožený jazyk, ale také mýty, vzpomínky a tradiční znalosti místní komunity.
1: Nancin je označení pro babičku, ale také učitelku, protože už od těch nejstarších dob předávali znalosti, předávali i ty příběhy, ale také jak co udělat, připravit, vyrobit.
2: Nancin v jazyce Nahuatl vypráví o své práci hrnčířky. Výroba keramiky je součástí jeho života, stejně jako tradice, které předává dál. Potomci Aztéků Nahuatl-Pipilové si podle Athény Alchazidu navzdory staletím kolonizace uchovali část své původní identity. Jejich jazyk ale dlouhodobě vytlačuje španělština.
1: Nahuatl-Pipilové je jedno z mála domorodých etnik, které na území Salvadoru přežily. V současné době má zhruba 280 tisíc příslušníků.
2: Jejich kultura je v dnešní době ohrožena. Těch lidí, co mluví tím původním jazykem, ubývá.
1: Pokud vymizí jazyk, vymizí a zanikne celá kultura.
2: Na záchraně těchto příběhů spolupracují jazykovědci také s Moravskou zemskou knihovnou, říká Veronika Fillinger z Centra jazykového vzdělávání Masarykovy univerzity.
4: Na začátku tohoto roku byly uskutečněny další výjezdy do těchto komunit a v rámci toho se chystá tedy kniha. Knihovna se snaží o to, aby to bylo bilingvní, více dostupné světu.
2: Na vydání knihy pořádá Moravská zemská knihovna veřejnou sbírku, do které se může zapojit každý. Z Brna Marek Jensl, Český rozhlas.

0: Český rozhlas Dvojka, počasí.
1: Dnes máme deštivo například v Praze, Táboře, Mladé Boleslavi nebo Liberci a rozhodně nepřestane pršet. A má být chladnější a zpočátku deštivý den, bude zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěma nebo přeháňkami, ojediněle i bouřkami. Během dne bude od západu, kromě Slezska a východu Moravy, srážek a oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty vystoupí na 16 až 20 stupňů, na severovýchodě Moravy a ve Slezsku bude kolem 22, v tisíci metrech na horách kolem 12 a v Beskydech až 16 stupňů Celsia. Tolik počasí, teď Cindy Lauper a za chvilku už další koláček štěstí a Halina Pavlovská na Dvojce.

0: To je Cyndi Lauper ve vysílání dvojky. Ještě jednou hezké dobré ráno, aktuální čas 5 hodin a 50 minut. Každý den vždycky rádi pobaví nebo potěší a to je speciální rubrika, kterou tu u nás mají Milan Steindler a nebo Halina Pavlovská. A dnes právě Halina pro vás má další koláček štěstí k nakousnutí.
1: Koláček štěstí.
2: Vzkaz Haliny Pavlovské pro dnešní den.
3: Dnes se slaví Mezinárodní den jízdní kol. A mně se vybavilo, když jsem naposledy jela na kole. Bylo to na chalupě. Rozhodla jsem se jet na kole nakoupit. Musela jsem jet asi kilometr po silnici. Byly žně. Na silnici byly traktory a nákladňáky. Byla jsem proto šťastná, že v pořádku jedu zpátky a že už vidím naši chalupu. Ze silnice jsem musela na úrovni našeho stavení zabočit do trávy. Vzala jsem to zřejmě moc prudce. Přední kolo se do měkké hlíny zabořilo a já přelítla přes řídítka. Vyrazila jsem si dech a myslela jsem si, že jsem mrtvá. Nemyslela jsem si to sama. U vedlejšího domku vyšla z branky sousedka se svými dvěma malými syny. Jakmile mě uviděla na zemi, zakryla dětem rukou oči a řekla: nechoďte k tomu.
1: Koláček štěstí.
2: Vzkaz Haliny Pavlovské pro dnešní den.
0: A teď si dáme další příběh, tentokrát Terezy Maškové a Marka Lambory. Vláďa Slezák vám přeje krásný dobrý den.
4: Právě vidí.

0: setkání Adély Gondíkové.
1: Mým hostem bude oslavenec herec Jiří Langmajer. Jaká bude oslava jeho 60? Je pro něj důležitý v životě smysl pro humor? A kde se vidí tak za 10 let? Nenechte si ujít tento narozeninový manželský rozhovor.
0: Blízká setkání Adély Gondíkové.
2: Dnes po 11. hodině
0: na Dvojce.
2: Nenechte si ujít v České televizi.
3: Čová poezie, to byla jeho vášení.
4: Básníci.
5: Bitva prokázala cizí zavinění.
4: Bývají tragický konec.
5: Básničky.
6: Pod jednou jsou podepsaný dva autoři, tak by mě zajímalo, který z nich je ten pravý.
7: Zavolejte večer.
6: To je fakt básník, žádnej stroj. Znám ho.
7: Teď vyšetřuju vraždu.
4: Případ dvou básníků.
8: A motiv?
4: V neděli večer na ČT1.

0: Bylo 6 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Poslanci dnes v prvním čtení projednají znovu zavedení EET. Mezi Postoloprty a Žatcem se uskuteční připomínkový pochod k uctění památky obětí poválečného násilí. A počasí bude zataženo až oblačno s občasným deštěm nebo přehánkami a teplotami do 20 stupňů. U mikrofonu Saňa Jindrová, dobré ráno. Podnikatelé v Česku by od příštího roku měli znovu elektronicky evidovat tržby. Návrh vládního zákona dnes míří do prvního kola projednávání v Poslanecké sněmovně. Evidovat všechny platby by podle předlohy museli restaurace, obchody a nově taky řemeslníci. Povinnost zavést EET by naopak neměli živnostníci s příjmy do 1 000 000 korun. Nejmenší podnikatelé by naopak mohli vstoupit do systému EET off, říká ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
2: Změna pro něho bude taková, že místo takové té známé 100 korun na dani z příjmu zaplatí 1500, čili o 1400 více měsíčně. K tomu samozřejmě sociální, zdravotní. To bude cena za EET off.
0: Znovu zavedení EET by mělo přinést do státního rozpočtu každoročně, podle Schillerové, skoro 14,5 miliardy korun. To ale zpochybňuje opozice. Návrat EET naopak vítá Svaz obchodu a cestovního ruchu nebo Hospodářská komora. Celkem 23 škol a vzdělávacích zařízení po celé republice požádalo ministerstvo školství o prodloužení aktuálního školního roku. Reagují tak na zkrácení výuky o 2 pracovní dny, které na konci března oznámil minister školství Robert Plaga za ANO. Ministerstvo všem žádostem vyhoví, říká jeho mluvčí Ondřej Macura.
3: V návaznosti na rozhodnutí ministra školství ukončit školní rok dříve požadují některé školy prodloužení aktuálního školního roku z důvodu plánovaných akcí nebo klasifikovaných vystoupení žáků. Celkem požádalo o změnu 8 středních škol, 15 základních škol a 2 konzervatoře.
0: Desítky studentů, žáků i dalších účastníků dnes projdou trasu z Postoloprt na Lounsku přes zámek Stekník do Žatce. Připomenou si poválečné události z roku 1945 a uctí jejich oběti. Účastníci budou mít kartony se jmény obětí tzv. Postoloprtského masakru. Při násilném odsunu německých obyvatel zemřelo asi 800 civilistů. Pochod začne v 10 dopoledne a zakončí ho v 5 odpoledne poutním šéf kostele korunování Panny Marie v Žatci. Tenista Jakub Menšík si na Roland Garros zahraje semifinále. Na pařížské antuce totiž porazil ve 3 setech Brazilce Fonseku. V pátek ho čeká olympijský šampion Zverev z Německa. A do semifinále, ale v deblu, postoupila i Kateřina Siňaková. S americkou spoluhráčkou Tausendovou porazili ve 2 setech belgicko-slovinský pár Kempenová-Klepačová.
4: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Bude zataženo až oblačno na většině území s občasným deštěm nebo s přehánkami a místy i s bouřkami. Během dne bude srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 16 až 20 stupňů, na horách kolem 12.
1: Doprava.
0: Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna za sjezdem na Trhový Štěpánov stojí na 62,5 kilometru kamion. Je za světelnou šipkou v odstavném pruhu a ve stejném směru potom dál za sjezdem na Větrný Jeníkov zastavil kamion, je na kilometru 105,5 a je neoznačený v odstavném pruhu. A na dálnici D35 ve směru z Vysokého Mýta do Hradce Králové za sjezdem na Výšť stojí porouchaný kamion a teče z něj nafta. Je na kilometru 135 v odstavném pruhu a v pravém pruhu jsou hasiči. Tak opatrně a šťastnou cestu. Tolik zprávy a startuje ranní dvojka.
1: Startuje ranní dvojka.
5: Krásné dobré ráno, dnes je 3. června, je 6 hodin 4 minuty. Já jsem se na začátku hned spletl, protože dnes se chod světa změnil, jak jsem zjistil. Jiřímu Langmajerovi je dnes 60.
6: A jo, no vlastně.
5: Takže přátelé, všechno už je odteď jinak.
7: Takže země se začne otáčet.
5: Na druhou stranu, jasně. Prostě, jak jsem to pochopil.
6: Takže tak, začne mládnout.
5: Ano, teď začne mládnout chlapec, herec, Šešvaliér.
6: Všechno nejlepší.
5: No, všechno nejlepší. No, nic, to byla
6: taky taková... jsem ale dorazí.
5: Dorazí?
6: S manželkou.
5: To je pravda.
6: Schotí.
5: Schotí. A
7: schutí. A kdy?
6: A to taky.
5: Kdy?
7: No.
6: Dom v kolem 11.
7: Kolem 11.
5: Kolem 11.
7: Vysíláme do 12 teda.
5: My ano, ano. My ho normálně vyšoupnem. Nás to nezajímá. Regino, Jakube, dobré ráno.
6: Dobré ráno.
5: Já začnu, bych řekl...
6: Z ostra.
5: Tak. Hele.
7: Yeah. Hele, mě by zajímalo, jaký špek bude dnes po tom včerejším geniálním zadání, Regi.
6: Dneska to bude taková povídačka.
5: Tak jo.
7: Jedna perla za druhou, no to co nevím, máš kolem krku koutá.

0: Takové ráno na dvojce.
1: V den, kdy se předává v Senátu maturitní vysvědčení synovi Reginy Květoňové, tak...
2: A to tam bude sám.
1: A to tam bude dokonce sám, ano. Oni si pronajeli Senát.
2: Přesně to chci říct, ano.
1: Oni pana vystrčila.
2: A obě dva ve Strakově akademiích. Je slavnostní
1: oběd. Vystrčila a je to.
3: A užijem si slávu.
1: Tak. Ale pojďme se teď sklidnit, předávání bude až odpoledne. Teď tady máme ranní špek.
3: Já jsem taková povídavá. Já, když přijdu na návštěvu, sním půl plechu buchet, vyzvím všechno o sousedech a ještě řeknu, že jsem na dietě. Já tě poznám i po 10 letech a hned dodám, že jsi nějak vyrostl nebo ses vyspravil. Rozdávám nevyžádané rady zdarma a to ve velkém množství. Během 5 minut dokážu zjistit, kdo se s kým rozešel, oženil a pohádal. Jsem taková menší sestra tvé maminky nebo tatínka. Ale ne ta maličká. Kam jdu? A co nesu? Škrambaličky a jehličky.
2: To je neomalená drbna.
1: Já jsem chtěl říct, že jsi pěkná bestie, nebo no. Něco podobného. Na drbnu jsem taky myslel, ale...
3: Ale ne, je to vlastně milejší slovo.
2: Taková tetka.
3: No, a už mám jenom dvě.
1: Mm-hmm. Neřek to Jakub náhodou.
3: Existují babice, strýčice, tam byla podle Českého hydrometeorologického ústavu v neděli malá tornáda, ale my máme ještě jinou příbuzenskou obec.
2: No do babic jezdí Pepíček, tam má chatičku a kaktusy, náš maršál.
3: No ale tady jsou ve výhodě Brňáci, protože tato obec leží v okrese Brno-Venkov, rozkládají se v Boskovické brázdě na okraji přírodního parku Bobrava.
2: Čeho? Bobrava?
3: Ano.
2: Jo.
1: To znáš. Ne, prosím tě, nepokračuj.
2: Tam je Kunrava, že jo, pod Bobrava. Jasný, paní.
3: No.
2: Já jsem ze Srnavy.
1: Já jsem z Prdavy. No, tak ještě jednou, prosím tě. Ještě
3: já jednou. Jsem taková povídavá. Já, když přijdu na návštěvu, sním půl plechu buchet, vyzvím všechno o sousedech a ještě řeknu, že jsem na dietě. Já tě poznám i po 10 letech a hned dodám, že jsi nějak vyrostl nebo ses vyspravil. Rozdávám nevyžádané rady zdarma a to ve velkém množství. Během 5 minut dokážu zjistit, kdo se s kým rozešel, oženil a pohádal. Jsem taková menší sestra tvé maminky nebo tatínka, ale ne ta maličká. Kam jdu? A co nesu? Škrambaličky a jehličky. Nosím po světě.
1: To vůbec nevím, co je škrambalička. Toto je výhoda těch Brňáků?
3: Ne, výhoda je ta obec. Existují babice, strýčice, ale my máme jinou příbuzenskou obec. A tam jsou právě ve výhodě Brňáci, protože leží v okrese Brno-Venkov, rozkládají se v Boskovické brázdě na okraji přírodního parku.
2: Já si sundávám sluchátka a zaspou si uši.
3: No.
2: Tak jo.
3: A taky je to, můj milý, tradiční moravský tanec. Tančí se v párech po kruhu, často se řadí jako přechodový či spojovací prvek do větších folklorních celků, jako je například Moravská beseda a je rovněž známý, co by klavírní skladba Leoše Janáčka.
2: My v Rychnově tančíme zásadně strejdu. Takový dupák od podlahy.
3: Musíte mít taky něco extra.
2: No vidíš, to je taky správná odpověď.
1: No, tak dvojka zavináč rozhlas.cz.
3: Mrknutá.
1: Já jako tuším, ale přesně to nevím.
2: Já taky ne.
3: Ale víte, to víte, že víte.
1: No, jako jdeme jedním směrem, ale jak se to přesně to slovo, to nevím. Uvidíme.
4: Spočítaj ma, koľko ma je.

0: Ranní dvojka na Špeku.
1: 6 hodin 17 minut, tak dnešní ranní Špek se trošku zvrtnul, protože jak jste nám napsali, jak to teda už bohužel musíme přečíst, Jakub to propálil a Dalibor se na to ještě zeptal, ale to mě nenapadlo vůbec. Já si doteď nemyslím, že ta odpověď je správná, ale pojď nám to říct teda ještě jednou.
2: Jo,
1: takže. Protože my to musíme asi odhalit.
2: Co? Dřív. No tak už to tady tak jako přihazujeme, jako horký brambor. Takže já jsem taková povídavá. Já, když přijdu na návštěvu, sním půl plechu buchet, vyzvím všechno o sousedech a ještě řeknu, že jsem na dietě. Já tě poznám i po 10 letech a hned dodám, že jsi nějak vyrostl nebo ses vyspravil. Rozdávám nevyžádané rady zdarma a to ve velkém množství. Během 5 minut dokážu zjistit, kdo se s kým rozešel, oženil a pohádal. Jsem taková menší sestra tvé maminky nebo tatínka. Ale ne ta maličká. Kam jdu a co nesu? To, jak se ukázalo, odpovědi jsou různé, zřejmě mají nějaký regionální takové diference. Škrambaličky a jehličky nosím po světě.
1: Dobře, tak.
2: A existují babice, strýčice, ale my máme ještě jinou příbuzenskou obec.
1: No my jsme mysleli tetčice.
2: No.
1: Nebo něco tak
3: tetín. Já jsem myslel tetín, no. Tetín. Ale ten je u Berouna, jsem zjistil.
1: A tetčice jsou taky ne.
2: Tetčice jsou u nás.
1: No, právě.
2: No tak já nevím, co bych to
1: Já jsem našel na stránce lidovákultura.cz jsou noty. A já to zkusím jenom rytmicky, nebudu to intonovat, jo. Tetka, kde jdete, co to nesete, škrabalečke za jehlečke.
3: Škrabalečke, pozor.
1: Ne, jo, pardon, škrabalečke, no, ano. No. Mě to zmátlo to škrabalečke.
3: Já se ti nedivím.
2: No, to je po každý jinak. Podívejte se pak do mailu, každý píše něco jiného.
1: Škrabalečke za jehlečke, chlapcom na gatě.
2: Vidíš, tak to je takový invariant tohoto popěvku.
1: Tančí dvojice smíšené po kruhu čelem proti sobě. No.

0: Byla jsem menší sestra tvé maminky, ne tatínka, ale ne ta malička.
1: Ne ička.
2: Tetínka.
0: Nejsem tetínka, ani tetička. Jsem tetka.
2: Taková ta tetka, co s ní, jak si říkala, půlku tácu buchet a řekne, že je na dietě.
0: No.
1: Jo. Taková ta, která ví všechno o těch vztazích.
0: Jo.
1: Tetka. Jo. Co to je za slovo?
0: Ráda tě vidí, poloobá tě, hned tě urazí. No, taková tetka. Nevím, co ti to napadlo. Tetku jsme tady asi ještě neměli.
1: Tetka, to je fakt výborný.
0: Aleš napsal, Špek je teta a přes tetčice jezdím každé ráno do zaměstnání do Brna. Je to známé to? Křižovatka.
1: Tak jedu, jo?

0: Pak už víme.
1: No, to je ono.
0: Krásný, to je krásný.
2: To bylo všechno teda, to je krátký tanec.
0: To pokračuje.
2: Jo, aha.
0: To by se ti líbilo.
2: To by bylo akorát, ano.
1: Dnešní špek je tetka, zdraví Marcela z Kanafasu, skvělý ročník 59.
0: Je, mně se to tady nějak, mě to tady zmizelo, ale už jsem zase objevil. Dobré ráno, když to není drbna, tak už jedině dobrosrdečná a všemi milovaná tetička. Sestra mého tatínka byla taková dobrosrdečná, milá, hodná tetička. Ale byla přísná. Vařila nejlepší knedlíky široko daleko. Byla vyhlášená kuchařka a když na veselé uzlína měli v hospodě veselku nebo oslavu, vždy tatínku požádali, aby přišla uvařit. Přeji každém takovou tetičku. Soňa ze Zlína.
1: To je hezký.
0: To je krásné.
2: Dalibore, na Ostravsku má ta vaše píseň jiný text. Píšou Martinovští. Teta z Poruby nosí gaťky na ruby.
0: To je trošku ostřejší text.
2: Děkujeme za příspěvek.
1: Dobré ráno, tradičně z vlaku do Týniště, tak dnes teta, tetka, tetina, tetice. Vzpomínám, jak Miroslav Donutil řekl při prvním setkání režisérce Chytilové, že je srandovní tetina. Jirka 69.
0: No, to bych úplně paní Chytilový nechtěl říct do očí. Krásné ráno, když jestliže moravský tanec, tak jedině tetka. Alča 66 a kolegyně z Laborky. Asi si tam holky teďko můžete zatancovat. Já vám to klidně pustím ještě jednou.
2: Marek z Brna napsal: Ahoj Trojko, vzpomněl jsem si na hezkou písničku Petra Zkoumala z loutkové pohádky o včelích medvících. Tetka, co to pletete?
0: Hele,
1: aha.
0: Jdu najít.
1: No a já jdu číst. Zdravíčko přátelé, v první chvíli ty buchty, dieta a rady, to vypadalo na mojí tchýni. Ale tak asi tetka, teta, tetička, což je mimochodem taky pěkná drbna. Teď. Pěkný den, průša 71.
0: No tak jedu. Sledujte.
3: Co to tetka pletete? Klidně se koukněte. Pletu sama na sebe. A proto mě nezebe. Jak vám slouží jehlice?
4: Děkuji, velice.
0: A jo.
3: Vy jste tetka divoká. Píchla jste mě do voka.
0: Jo, ano, ano. Hmm.
2: Hezká písnička, tak věk už na to máme, že bychom si pouštěli.
1: No a máme tady jiný text, ale tetku obsahující od Marie z Berouna, super ročník 56. Tetka, kam jdete? Co to nesete? Karkuličky a čepičky nosím po světě.
0: To je ještě slušná varianta, to je hezké. Martin 70, tož tak napsal. Dobré ráno, seděla by taky drbna z Brdna.
1: To taky.
2: Taky by se v naší rodině jedna taková našla, takže pokud jsem uhodl, tak raději mé jméno nečtěte, aby se neurazila. Tak dobře.
0: Necháme to v anonymitě.
1: Tetka, kam jdete? Co to nesete? Tři tečky, hezký den z Beskyd, přeje Lenka.
0: Jo, jo, jo, asi ta písnička bude mít hodně variant.
1: No právě.
0: Já bych to u těch gatí, bych to tam uzavřel. Tak jo, 6.25, za chviličku zprávy Soňa Jindrová a my jedeme dál společně s vámi. Pak je to dobrý. Děkujem.

0: Kriminálka na dvojce.
1: Zmizení ženy, kterou nikdo nepostrádal. Její účty ale vysával neznámý parazit. Nová kriminálka. Prokleté peníze.
2: Kriminálka Mirka Vaňury.
0: V premiéře už tuto středu po 18. hodině.
2: Na dvojce.
3: Bylo 6:30.
0: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
3: Dobré ráno. Předseda Senátu Miloš Vystrčil z ODS pokračuje ve své návštěvě Tajvanu. Dnes má na programu například jednání s tajvanským ministrem Národní rady pro vědu a technologie. Senátní delegace dorazí taky na konferenci pořádanou u příležitosti nedožitých 90 Václava Havla. Přesně před 20 lety vydal černohorský parlament deklaraci nezávislosti. Poslanci tak potvrdili výsledky referenda, ve kterém přes 55% voličů hlasovalo pro vystoupení z tehdejšího srbsko-černohorského soustátí, které zbylo po rozpadu Jugoslávie. Lidé v Jeseníku dnes můžou diskutovat o budoucí podobě náměstí Svobody. Vedení radnice totiž připravilo na odpoledne komentovanou vycházku s architekty. Sraz účastníků je o 16:30 v parku na náměstí. V případě nepříznivého počasí se setkání uskuteční v místní knihovně. V Liberci začne už za 2,5 hodiny, tedy v 9, 23. ročník třídenního festivalu dětského čtenářství. Do krajské vědecké knihovny, naivního divadla a botanické zahrady můžete přijít na čtenářské a výtvarné dílny, scénická čtení, hry a kvízy. Na programu jsou i workshopy, autogramiády a osobní setkání se spisovateli a ilustrátory. Česká ženská volejbalová reprezentace se připravuje na vstup do Ligy národů. Na úvod turnaje ji čeká dnes odpoledne v Číně domácí výběr. Češky tam budou hrát ještě proti Polsku, Belgii a Thajsku.
0: Počasí.
3: Středa bude většinou zatažená až oblačná s občasným deštěm nebo s přeháňkami a místy i s bouřkami. Během dne má srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 16 až 20 stupňů, na horách kolem 12.
0: Doprava.
3: Na dálnici D1 v Brně na průjezdu omezením směrem do Prahy za nájezdem na kilometru 196 se srazilo osobní auto s nákladním. Je tam asi kilometrová kolona na 10 minut. D1 ve směru z Prahy do Brna za sjezdem na Popůvky z kilometru 182 je silnější provoz. Od sjezdu na Výstaviště z kilometru 190 se chvílemi i stojí. Celý úsek od Kývalky k dálnici D2 je na 20 minut. Na dálnici D35 ve směru z Vysokého Mýta do Hradce Králové dejte pozor za sjezdem na Bíšť. Na kilometru 134 likvidují hasiči únik nafty z kamionu. A na dálnici D8 na příjezdu do Prahy sílí provoz před sjezdem na Zdiby. Přibrzdíte na 3. kilometru a zdržíte se 10 minut. Jeďte opatrně a šťastnou cestu. Tolik zprávy, pokračuje ranní dvojka.
4: Je 6:33, hledali jsme v první půlhodince slovo tetka a píšete nám jenom svoje životní příběhy.
5: Původně jsem si myslela, že znáte naši babičku, ale je to tetka, tutově. GPT mi našla tetčice. Úča Mirka, skvělý ročník 59.
4: Lída z Horácka má také, že zadání přineslo vzpomínku na tetku, tetičku Violku z Brna. Byla to renesanční dáma, která, když si stýskala za synem žijícím v Austrálii, byla schopná ještě ve 92 letech sednout do letadla a poctit ho návštěvou v Perthu. Později to ale lékař zatrhnul, tak jezdila k nám. Avizovala 2 až 3 dny a moje statečnost se projevila tím, že po 2 týdnech mi začala lézt na nervy.
6: Píše jí Honza, dobré ráno, já zkusil doma zadat tetku v naději, že ji najdu u Brna, ale vypadla mi tetka Tilar mezi Bangladeší a Tajskem. Tak to nějak nevychází.
5: Kde všude ty tetky jsou?
4: Zapomněl jsem, prosím tě, tuhletu zásadní nápovědu.
5: Omlouvám
4: mezi se. Bangladeší a Tajskem, to přece ví snad každý.
5: Ještě, že vás máme a vy nám to připomenete.
4: Je, no tak jedem. Po zprávách si teď pustíme Michala Hruzu, jeho zakázané uvolnění. No a za chviličku jsme zpátky.
6: Dobré ráno, tak dnešní špek bude určitě moje bývalá sousedka.
7: to tak a nezmůžeš s tím

0: No my se zakázaného uvolnění nesmíme dopustit, naopak jedeme na plné pecky, na plný plyn a píšete nám ještě další vazby, které se týkají tetky nebo něčeho podobného. Dobré ráno, napsal Libor F. Dnes ve výhodě, napsal... Dnes jsou to tečice, v Moravské Besedě se zpívá tetko, kam jdete, co to nesete, to už víme. První, co mě napadlo z tanců, byla hanácká coufavá. Mm. To je coufavá, jakože couváš, ne?
1: Jasně.
2: Jenom.
0: No, asi ne jenom úplně.
2: Já to neznám.
1: Takový račí tanec.
0: Račí tanec. Hanácká coufavá, ale ta to není.
2: Drazí ranaři, dnešní špek je tetka, ale já vlastně pořádně nevím, protože Jakub Menčík, tenista, postoupil do semifinále Roland Garros. A já na to do půlnoci koukal, proto jsem vás chtěl požádat, jestli byste dnešní špek neposunuli na 9:00. Jo, neposunuli. Aha, tak díky. Tak jo, jako...
0: Nic. No. Ten chytrý třetí propalovač má pravdu, je to tetka.
2: Já, jej.
0: A jejda. Ať nechodí na buchty často, ale ještě napsal tady Dan taky vtipný. Navzdory dosti pokusů o vysokorychlostní urychlení do špekového pekla, jsem to do tetkového cíle dorazil.
1: Hezký, gratulujeme, vítejte u nás.
2: Peklo. Jednoznačně je to moje ségra. Akorát se necpe buchtama, Pavel.
1: Má raději Aperol. Ten důležitý dodatek a poznatek. Napsal taky Tomáš.
0: To tam je napsané.
1: Také jsem takovou tetku měl. Museli jsme tam jezdit bez ohlášení. Mm. A i tak vždycky jsme dostali vynadáno, že pro nás nic nemá. Načež vytáhla bábovku, buchty, chlebíčky, koláč, nepovedený koláč, guláš, mazanec a nepovedený mazanec. Vždycky jsme si říkali, že si ani nechceme představit, jak by to vypadalo, kdybychom se ohlásili a tetka pro nás měla něco připraveného. Tom 91.
2: Já myslím úplně stejně.
0: Ale ještě tady máme slovenské okénko, protože ty jsi objevila jeden e-mail.
1: Když ten přišel, no to už teď to zrovna nenajdu, ale už to vidím. Na Slovensku je tatínkova, se ženě tatínkova bratra říká strina. A pamatujete na strigu Alicu. Ano, a to je strýc, je otcův bratr a jeho manželka je strina.
0: Strina.
1: A Ujo je matčin bratr a Ujčina je jeho žena.
0: A strýko?
1: Strýko je ten otcův bratr.
2: Jo, takže z matčiny strany jsou to Ujové.
1: Ano.
2: Uh-huh. A Ujky.
0: Že se hned pozná z jaké strany.
2: Ano, Ujové tak. A Ujky, to je dobrý.
0: Ujec.
1: Nebo český ujec se taky říkalo, ale ne.
0: Říká se neujec, no jasně, ujec. Strýna, jo.
1: No, to je žena od strýka.
0: Mm-hmm. A to je dobrý, že se potom krásně orientuješ.
1: Ano.
0: No. Jenom si to musíš pamatovat.
2: Že tady řekneš teta, strýca, která, prosím tě, že jo.
1: Jo, je to tak,
2: máš no. 12.
1: A taky se vlastně tady tak ujalo, nebo aspoň třeba, když byly naše děti malé, tak se každé mé kamarádce říkalo, že to je teta. Vidíš, to je jako teta. Klára, moje kamarádka
0: jo,
1: pro děti.
0: Jo, ano.
1: No. A vlastně vím, že můj synovec byl tehdy maličký taky a někdo říkal, no běž za tetou. A on koukal, nevěděl, za kým má jít a ukazovali na mě a říkal, to není teta, to je přece leginka kvetonová.
0: A taky se teta, myslím, že teta a strejda jsou vychovatelé nebo pracovníci v dětském domově. Já jsem dělal něco pro, dejme dětem šanci, pro dětské domovy a oni tam právě vyprávili svoje příběhy, protože se pak dostali do standardního života, že jo, a říkali, jo, teta byla bezvadná nebo strejda, tak takhle taky
2: používají. To je hezký.
0: To je hezký, to je fakt moc pěkný. 6:41, dáme si Bee Gees?
2: Já jsem říkal vlastně, já říkám tetky všem, kamarádka mé mámy třeba. Ahoj tetínko, ahoj teto.
0: Jo, to je pravda, teta. A taky se říká, že ne teto, ale teta.
1: Jo.
0: Kam jdete? Jo.

0: Hezké a svěží ráno přeji. Ráda bych věděla, zda má váš host, pan profesor Doudleba, zkušenosti s floating terapií. Pouze jsem o ní četla, ale o výsledcích se nikde nic nepíše. Děkuji za odpověď a od Jordánu zdraví posluchačka Vana Slaná.
1: Aha.
0: Pane profesore, dobrý den, jestli vás to nevyděsilo.
1: A víte, že ne?
0: Ne?
1: Ne.
0: To znamená floating, takhle se to čte?
1: No.
0: Co to je za odpověď?
1: Já bych, no.
2: To je ano.
1: Já bych nedával floating. Já bych to zamknul to U, jestli můžu. Jo?
0: Floating.
1: No, floating.
2: Nebo můžeme česky floating.
1: Floating.
2: Jo. Jestli chcete.
1: No, každopádně pojďme teda k tomu tématu rovnou. Redakce časopisu Znojíka potíkmi totiž otiskla článek na téma nakládání a kandování živého člověka. Takže nejen, že o té terapii vím dost, ale mám také síť provozoven Zelnes. To je máchání lidí v kádi se zelím, které současně pojídají. No a zelí, jak víme, obsahuje dostatek soli. Proč ta sůl? No tak to víme, protože dostatečně prosolená voda to tělo nadnáší úplně dokonale, podobně jako mrtvé moře. No a stejně tak tomu je i u mého Zelnes, už mám síť Zelnesů. Postupně se vlastně také nadnášení a v uzavřené místnosti i nesnášení. No ale mnoho lidí se mě ptá, zda je nutné jezdit až k mrtvému moři. No tak samozřejmě, že není. Ve své studii jsem prokázal, že stačí napustit titanovou vanu a přidat sůl titanovou proto, aby ten kov odolal té soli. Jo, protože klasická smaltovaná vana by vám za čas zreznula. I když je litinová. Prostě by jí ta sůl zrezla, takže by jí sežrala.
0: Jenom a ta titanová, ta je ke koupi kde, prosím?
1: No, tu si musíte nechat
0: vyrobit.
1: Takže ta cena mě stála...
0: Koupím někde kilo titanu, nebo asi 100 kilo.
1: To si musíte objednat rovnou. Zavoláte do titanovny... jestli by vám nevylisovali jednu vanu klasických rozměrů. Samozřejmě potřebujete nějaké dotace. Mně ta vana stála 12 milionů, ale přispělo mi Ministerstvo a sociálních věcí spolu s Ministerství nedbalosti a neznalosti a těch máme dostatek, takže o peníze nouze pak už nebyla. No ale pak, když jste se nenechali odradit a stojíte si za vodou z mrmoře, tak vás odradím já, protože největší problém představuje ta doprava té vody. Počítal, no a po mnoha výpočtech jsem zjistil, že převést potřebných 100 kubíků vody je logisticky náročné, vyžaduje to několik cisteren, trpělivého řidiče a velmi tolerantní celníky. Mnohem jednodušší je, když už teda tam musíte přivést si kýbl vody z mrtvého moře a doma jí slavnostně nalijete do vany, naředíte pak třeba okapovou vodou nebo kohoutkovou, záleží, jak moc jste spořiví, a dosypete solí. Na tu jednu vanu je potřeba zhruba 50 kg mořské soli.
0: A jak ten kýbl převezu?
1: V ruce. Nebo někdo ho umí i na hlavě převést, ale nevím, jak co v zatáčkách, jak by to vypadalo. Ale v té ruce je to praktičtější. No. No tak a slaná voda. Proč slaná? Protože blahodárně působí na lidský organismus, zejména zevně. Pokožce dodává pak důležité minerály, hořčík, draslík a vápník. Urychluje hojení, pomáhá mírnit kožní problémy, jako je třeba akné, lupenka nebo ekzém. Ten vám pak ukážu. Inhalace a kloktání navíc účinně čistí dýchací cesty a ústní dutinu. Víme, že když máme rýmu, není to zrovna rýma nějaká chronická, tak ta slaná voda většinou pomáhá, povolí, ona stáhne ty cévy a povolí. Pak vám teče z nosánku krásně. Tak, teď jak dlouho lze ve slané vodě pobývat? Teoreticky neomezeně dlouho, prakticky vlastně do okamžiku, než máte rozežranou pokožku a to poznáte samozřejmě. Tak, a po té slané lázni pak v mém případě následuje druhá fáze a to je koupel ve sladké vodě. Já doporučuji vodu oslazenou třtinovým cukrem. V mé laboratoři jsem zjistil, že člověk se po takové koupeli cítí nejen svěžeji, ale také o něco chutněji. Můžete se třeba navzájem večer olizovat. A což způsobuje také příjemné pocity. Venku se pak vosy samozřejmě a včeličky postarají o vyhlazení tváře takzvaným alergickým náfukem. Přes hlavu sice nepřevléknete ani tílko, pač se vám do výstřihu nevejde, ale ušetříte za drahé botoxy. Takže tam uvidíte tu lesklou tvář a prostě tvář bez vrásek. No a teď co s tou sladkou vodou, pokud jste spořiví po koupeli?
3: Ano.
1: Ta voda totiž vzhledem k tomu, že je sladká, se dá převařit a zalijete s ní rovnou kávu, pokud tu kávu sladíte. Že už máte takto připravenou vlastně vodu a můžete dolít akorát mléko. Konzervativní část akademické obce doporučuje vodu vypustit, to bych nedělal. Já zastávám tu cirkulární ekonomiku. No ale pokud vodu opatrně svaříte, jak jsem říkal, získáte také, musíte ji, no opatrně ji vařte, ale musí jen tak probublávat, vaříte ji asi 12 hodin a získáte krásný rodinný sirup. I z chlupy strýce. Ten lze také použít do kávy, ale doporučuji lít přes sítko. No, závěr studie je jednoznačný, ten floating terapie, ta floating terapie člověka uvolní, slaná voda ho nadnáší, sladká voda mu pak připomene, že ten život nemusí být jenom slaný.
0: Zůstaneme na vodě, pane profesore.
1: To jsme, jo, to...
0: Já mi trošku tečou slzy, promiňte.
1: To je tou solí možná, já jsem, jo.

0: Je 6 hodin 53 minuty a my pro vás máme zásadní sdělení z práva, tedy z deníku Právo. Trhejte vlčí bob, apelují lesníci.
1: Na pohled je lupina, neboli vlčí bob, krásná květina. Ve střední Evropě jde ale o invazivní a škodlivý druh. Správci Masarykova lesa v Moravském Krasu na Blanensku s ní zkouší bojovat nezvyklým způsobem. Vyzývají lidi, aby rostlinu ve velkém trhali a dělali z ní kytice, sloužící třeba jako dar.
0: Protože každá kytice pomáhá omezit další šíření lupiny a dává větší šanci našim původním rostlinám. Na vaši pomoc čekají zvonečník hlavatý a upolín. Vyzval Čestmír Šnoblt ze školního lesního podniku Mendlovy univerzity, který v Masarykově lese hospodaří. Například do arboreta ve Křtinách, tedy s velkým K, lesníci naaranžovali jednu kytici z lupiny, aby lidem ukázali, že to zvládne každý. K jednoduché vazbě přidali letáček o tom, že každá kytka se počítá.
1: V přírodě je lupina nepřehlédnutelná, má sytě modré až fialové kvítky, které rostou v hroznovitých květenstvích. Pochází ze severozápadní části Severní Ameriky, kde se jí daří jak na Aljašce, tak ve slunné Kalifornii. Do střední Evropy se dostala počátkem 19. století jako okrasná rostlina. Ze zámeckých parků ale uprchla a nyní devastuje přírodu.
0: Má totiž obrovskou produkci semen, takže se rychle rozšiřuje a vytlačuje domácí luční květiny. Vyhledává slunečná místa a obohacuje půdu o dusík, čímž výrazně mění přirozené podmínky. A teď jde jenom o to, abychom si to teda představili.
1: Jak to vypadá, že? No to já člověk nevím, ale nějakou modrou kytku hledejte v lese. Vezměte ji domů tetce. Ne?
0: Jo. Myslím, že se nám to zase pěkně vydařilo. No nic, zkrátka, je to asi důležité, protože je invazním druhem. A když z ní lidé udělají kytici, pomůžou právě přírodě. Tak jo.
1: No to je dobrý, ne?
0: Po zprávách jsme zpátky.

0: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Žárovky.
1: Přemýšlíte někdy o budoucnosti?
0: Jak se promění medicína, co za nás bude dělat umělá inteligence a jakou roli v budoucnu sehraje věda?
1: V pořadu Žárovky si Pavla Hubálková a Jan Lukačevič povídají s mladými vědci o jejich výzkumech, osobních motivacích i snech.
0: Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
1: Každou sobotu po 18. hodině na Dvojce.
2: Bylo 7 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: V Portugalsku se koná generální stávka, nejezdí například vlaky a MHD. Sněmovna se dnes vrátí mimo jiné k novele o podpoře bydlení. A na přehradu Hracholusky u Plzně se vrací vodní záchranáři. Počasí bude zataženo až oblačno s občasným deštěm nebo s přeháňkami a teplotami do 20 stupňů. U mikrofonu Soňa Jindrová. Dobré ráno. Portugalští odboráři vyhlásili na dnešek generální stávku. Odbory protestují proti reformám zákoníku práce. Vláda v nich mimo jiné omezila právo na stávku nebo oslabila kolektivní smlouvy. V Portugalsku se dnes například neotevřou školy. Nemocnice poskytují jen základní péči. Stojí taky vlaky a ve velkých městech MHD. Do stávky se zapojili i zaměstnanci leteckých společností nebo letištního personálu. Celkem se to dotkne asi 500 letů. Praha eviduje jeden zrušený přílet a jeden odlet. Poslanci se dnes znovu vrátí k vládní novele zákona o podpoře bydlení. Na mimořádné schůzi ji v minulém týdnu nestihli schválit. Novela počítá mimo jiné se vznikem poradenských kontaktních míst ve všech obcích s rozšířenou působností. Agendu bytové nouze by se měly nově částečně řešit i úřady práce. To kritizují například opoziční Piráti, říká jejich poslankyně Lenka Martínková Španihelová.
3: Finální přidělování bytů má navíc dělat úřad práce. Instituce, která už dnes má problém pokrýt svoje stávající agendy a s bytovou politikou nemá prakticky nic společného. Výsledek bude jediný, celý systém se zablokuje a pomoc se k lidem dostane pozdě, v horším případě vůbec.
2: Poslanci by se měli vrátit taky k novele stavebního zákona. V prvním čtení mají na programu i znovu zavedení elektronické evidence tržeb. V Praze dnes nejezdí vlaky mezi hlavním nádražím a Smíchovem. Výluka začíná právě teď a potrvá až do 6 večer. Spoje směrem na Beroun a opačně, proto začínají a končí na Smíchově. Pracovníci správy železnic tam vyměňují výhybku. Cestující musí v ubraném úseku využít pražskou MHD. Vodní záchranáři zahajují letošní sezónu na Hracholuské přehradě. Během června budou na bezpečnost dohlížet o víkendech, o prázdninách pak nepřetržitě. Novinkou je stabilnější molo pro záchranářský člun, které umožňují jednodušší manipulaci i při klesající hladině přehrady. Pokračuje mluvčí vodní záchranné služby Tomáš Kopáček.
4: Ve službě budou minimálně 4 vodní záchranáři s plavidly a zásahovým vozidlem. Kromě záchranné činnosti pak budou provádět i každodenní preventivní činnost na vodě, tak aby byli připraveni zasáhnout při pomoci na vyžádání. Služba probíhá v režimu first responder ve spolupráci se zdravotnickou záchrannou službou Plzeňského kraje. Pomoc lze zavolat přímo na čísle 112 nebo 155.
2: Pro neakutní případy a technickou pomoc můžou návštěvníci využít výjezdové číslo, které najdou na webu vodních záchranářů.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
2: Bude zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo s přeháňkami a místy i s bouřkami. Během dne bude srážek a oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 16 až 20 stupňů, na horách kolem 12.
0: Doprava.
2: Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna za sjezdem na Popůvky z kilometru 181 hlásíte silný provoz. K dálnici D2 pojedete 25 minut. Na dálnici D8 ve směru z Ústí nad Labem do Prahy od sjezdu na Kralupy nad Vltavou počítejte s kolonou z 9. kilometru, zpoždění do Prahy asi 20 minut. Na dálnici D5 ve směru z Plzně do Prahy za sjezdem na Loděnici na 7,5 kilometru popojíždí kolona na Pražský okruh za Uřech, je to osobními auty na půl hodiny. A v Praze ve Kbelské směrem do Hloubětína při sjezdu na Novopatskou nadále řeší nehodu. Kbelská je tak zcela plná, zpoždění 20 minut. Tak opatrně a v pořádku dojeďte. Tolik zprávy, posloucháte Ranní dvojku.
5: Milí posluchači, co říkáte o značení dobrý zaměstnanec?
6: No vedle spolehlivosti, zodpovědnosti a loajálnosti k tomu také často patří neomezená dostupnost? Otazník. Mnozí zaměstnavatelé si to myslí, ale je to skutečně tak? Zvedáte telefon šéfovi i po pracovní době nebo o víkendu? Téma, které někdy řešil asi každý z nás. A my ho budeme řešit společně za chviličku.
5: Sametová.
7: Vzpomínám, když tehdy před léty začaly lítat rakety, zdál se to být docela dobrý nápad. Saxofony hrály umile, frčely švédský košile a někdo se mohl docela dobře flákat. Když tam stál rohatej u školy,

0: Tak, milí posluchači, posloucháte Ranní dvojku a já se vás zeptám, jestli je povinnost zvednout pracovní hovor od šéfa v čase po pracovní době, tedy ve vašem volném čase, nebo reagovat na zprávu anebo na e-mail. Někteří z vás mají odpověď okamžitě, že třeba ne, nebo někteří ano, jiní stále nenašli. Tak my se pokusíme s tím trošku pomoci a najít společně potřebné sebevědomí pro boj za odpojení. S Olí Štrejbarovou. Olí, dobré ráno.
1: Hezké dobré ráno. Tak ono je složité hledání té odpovědi ano či ne, protože v každém z nás vždycky hlodá takový ten červíček, jestli není něco urgentního, proč volá, jestli to nevyžaduje okamžité řešení, takový ten pocit provinění, že to nezvedneme. A v takovém případě, pokud to opravdu spadá do téhle kategorie, tak ten telefonát je přijatelný. Ale měla by to být absolutní výjimka, nikoliv zvyk. A pokud po vás šéf požaduje práci po vaší pracovní době, je nutné si připomínat, jedná se o přesčas. Tak to je.
0: Existuje nějaký zákon, který by to vyloženě stanovil?
1: Ve Francii, ano. Ve Francii v roce 2017 proběhl průzkum, jaký má takové chování dopad na psychiku zaměstnance. Opravdu se tím takto zaobírali. A ještě v témže roce zavedla Francie nové pracovní zákony, včetně práva na odpojení, tak se to doslovně jmenuje, což dává francouzským občanům zákonné právo ignorovat pracovní e-maily a telefonáty mimo běžnou pracovní dobu. V opačném případě by neměl pracovní den v podstatě ani konec, ani začátek. Takže si to takhle určili.
0: No a kromě Francie mají takový pracovní zákon i jiné země?
1: Vedle Francie je to například Španělsko, Itálie a nebo třeba Belgie. Česko prozatím takové konkrétní pracovní zakotvení nemá, nebo právní zakotvení mu chybí. Český zákoník práce odlišuje od sebe pracovní dobu a dobu odpočinku bez ohledu na to, jestli zaměstnanec vykonává práci na pracovišti nebo u zaměstnavatele nebo provozuje práci na dálku, tedy home office. Přestože u nás není právo na odpojení vysloveně zakotveno ve svém právním řádu, tak zaměstnavatelé nemůžou vyžadovat, aby byli zaměstnanci, nejde-li o pracovní pohotovost, samozřejmě, k zastížení a připravení reagovat na případné požadavky.
0: No a teď, jestli to náhodou třeba není trošku jiná situace, když šéf volá na služební telefon.
1: No, tak ani tam se ta situace nijak nemění, bohužel žádné rozdíly tam neplatí. Je bezesporu, že psychická pohoda, takový ten plnohodnotný odpočinek, přispívá zaměstnanci, aby byl odpočatý, výkonný, kreativní a k vytváření toho přívětivého pracovního prostředí. A hlavně, aby dlouhodobě byl výkonný a v pohodě, protože zkrátka pak jednoduše nám vyhoří. A už jenom ten pocit, že víte, že vám může někdo zavolat, nebo že očekáváte, že vám zase bude o víkendu šéf volat, tak tomu rozhodně nepřidá. Právě proto se v tomu ve Francii tolik věnovali. Třeba k tomu dojdeme jednou i u nás, uvidíme.
0: No a pojďme si ale říct, že dnes už to není jenom o, nebo pardon, ještě jedna důležitá věc mě napadá, jestli nebude na našeho šéfa platit to, že nás třeba chce v práci odpočaté, rozumíte, nebo nějaký prostě argument musíme najít.
1: Že jak na něj, ano. Že nemáme nic pořádného v ruce. No trošičku vlastně ano, ústavní soud ve svém nálezu se složitým číslem, které je zbytečné zmiňovat, důležité je, že se to stalo, zkrátka v pracovně právních stazích vymezil, zda je posuzovaný čas pracovní dobou nebo dobou odpočinku, to už jsme zmiňovali. Tohle by mělo být samozřejmě i bez zákona, tak to zkrátka je to na tom, jak nad tím smýšlí hlavně ten zaměstnavatel. Nicméně některé firmy se chovají jako vlastníci zaměstnanců. Neříkáme, že všichni, ale určitě mezi námi jsou lidé, kteří někdy takovou zkušenost měli. Takže to rozhodnutí, zda telefon zvednout nebo ho nechat zvonit, je pořád věc každého z nás. Jaké to bude mít ve výsledku důsledky, to už je věc toho šéfa. Bohužel tak to zkrátka pořád je. Ale nějaké malé to nařízení nás chrání, aspoň to, že vymezuje, že máme 5 pracovních dní a dva dny víkendu.
0: No ale jasně, jedna věc je telefon, všem pozor, doba se posunula, máme skupinu na WhatsAppu, na Facebooku, na Instagramu, na Messengeru, já už ani nevím, jak se všechny ty komunikační kanály jmenují.
1: Ano, tohle už nás trošičku sežralo a opět to, je to na tom, jak se to firma nastaví. Jsou studie, které ukázaly, že průměrný člověk se podívá na svůj mobil každých 6 minut v pracovním dni. To je třeba 150krát za den. pokud chcete pracovat efektivně, tak to přece už logiky věci nedává, nemá to jako vůbec tu logiku. Tím neustálým notifikacím skutečně není možné se vyhnout, pokud ve firmě máte četovací právě kanály, třeba WhatsApp, a neustále tam někdo píše třeba, co měl k večeři nebo k obědu. Nemá to smysl. Takže pokud si chcete odpočinout, můžete si zkrátka po cestě domů ty notifikace vypnout, nebo rovnou celý mobil a je to. Samozřejmě ještě tady platí jedno pravidlo, které je dobré si tu a tam připomínat. Hlavním komunikačním kanálem firmy je stále e-mail. I když to nebudou milovníci četovacích skupin rádi slyšet, je to pořád tak. Platí to, že čím méně komunikačních kanálů ve firmě, tím lépe, jak pro pracovníky, tak pro tu efektivitu, ale i pro tu přehlednost informací. Takže když to shrneme, jestli telefon zvednout nebo ne, záleží na tom, jestli máme fajn šéfa.
0: A já už si s váma nechci povídat, už je po čtvrt na osm, už to skončilo. Naschledanou, mějte se hezky. To byla Olí Štrejbarová, no a teď si dáme krásný duet Bruno Mars a Lady Gaga, Die with a Smile. Tak hezké ráno a nezvedejte telefon pořád.

0: V retrokousku se dnes přesuneme do června roku 1964 a posunuli jsme to i do roviny konkrétní, prosím.
1: Máme tady takové výročí,

0: kloubku. No a teď.
1: Jak křídla správně rozkrojit, to je tady taky ještě popsáno. Máme mít dobře naostřený nůž, to si asi měl. Křídelko se skládá ze tří částí. Ta první nejbliže k prsu má nejvíce masa, druhá část je stále masitá, ale má více kostí. Posledním kouskem je špička, což je prakticky jen kost a kůže. Špičky nevyužijete, ale určitě si je zamrazte, uchovejte pro přípravu vývaru. No a pak si to tady rozkrojil. No a teď co se děje dál? Připravíš si omáčku, do které to naložíš. Čili omáčku.
0: Ano, byla.
1: Půl šálku másla.
0: Ano.
1: 1,5 polévkové lžíce bílého octa.
0: To jsem vynechal, protože jsem...
1: Se bál.
0: Jsem se bál, protože bílým octem čistím umyvadlo. Jsem si nebyl pejstý, že se to mám dát. Tak to jsem se bál.
1: Tak to máme bez, tak to ano. Ochutnáme ještě trošku jakou variantu. Čtvrt čajové lžičky worcestrové omáčky.
0: Ano.
1: Neboli Wurster, ne, jak to správně čte.
0: Ta nebylo čtvrt čajové lžičky, protože já jsem toho dělal hodně, takže jsem tam nalil prostě půlku té flašky.
2: My říkáme Worcester, je
1: že
2: to
1: jo. Ahoj,
2: že jo.
1: Čtvrt lžičky kajenského pepře,
0: ano.
1: Lžičku sušeného česneku a sůl podle chuti.
0: Česnek byl normální.
1: Mhm.
0: Jo? A prosím, tady je výsledek. Pekáč na 180, 30 minut.
1: A prosím tě, ty si to do toho napřed naložil, ano. Nechal si to v tom?
0: 4 hodiny.
1: Hezky.
2: Mňám.
1: A potom si to i s tou omáčkou vykydnul na plech, jo?
0: No tak, nevím, jestli to sloveso je
2: tak
0: úplně
2: to je ideální. Retigová, že jo, není to tak dlouho, co jsme se věnovali jejímu vaření.
0: Kydni to na plech, no. A tady je výsledek.
1: No.
0: No tak hlavní ochutnávač.
1: Tradičně se k tomu přikusuje řapíkatý celer a namáčejí se do omáčky z modrého síra, který pikantní chuť lehce neutralizuje.
0: To jsi mi neřekla.
2: My si budeme tradičně máchat.
0: Budeme
2: tradičně máchat housku, ano. Sosiku. Takzvaný Máchánen, ty tomu říkáš?
0: Je to Máchánen.
2: Tak Regi.
0: To je známý finský závodník.
2: Jo.
0: Máchánen.
1: Okay.
0: Máchánen.
1: Mimochodem, ještě jsem tady k tomu něco našla, až jsem to ztratila.
0: A je to teda z roku 1964.
1: Ano, a vzniklo to náhodou v tomto baru, kdy obsluha potřebovala nabídnout rychlé a levné občerstvení svým hostům, takže přišli s nápadem osmažit kuřecí křidelka a ochutit je omáčkou s kajenským pepřem. Na mnoha místech ve Spojených státech se dodnes konají festivaly kuřecích křídel, například National Buffalo Wings Festival nebo Philadelphia's Wing Bowl, které doprovázejí soutěže v pojídání křidel.
0: Ale já jsem to nesmažil, já jsem to dal do trouby.
1: To je varianta. Ono se to smaží jako v tom originálním receptu, ale můžete to hodit do trouby, péct na 200 jo. stupňů, 40 minut.
2: Tak plate už je na tableu a jdeme stolovat.
0: Jasně, Amerika, plate je na tableu. Rozumím.
1: Ano. Já, jak se ti tam tak hezky to sklihovatěla ta omáčka?
2: Přesně, to je... Tak... Za mě tam nic nechybí. Ještě Dáša musí ochutnat.
1: Dobrý to máš.
0: Rok 1964, v roce 2026. Dobrou chuť. Dvůj

0: Radioservis představuje
1: knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotéka.cz.
2: Bylo 7:30.
3: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Dobré ráno. Česká armáda bude nabírat více vojáků. Ve vysílání Českého rozhlasu to včera v podvečer řekl ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Po připomínkách premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO se navýší počet profesionálních vojáků na zhruba 3 000 ročně. V Česku využívá oddlužení jen 15% lidí, kteří mají exekuci. Důvodem je třeba to, že lidé o této možnosti vůbec neví nebo nemají ani na minimální splátky. Do oddlužení můžou vstoupit lidé s pohledávkami po splatnosti u 2 a více věřitelů. Musí ale přiznat všechny příjmy, na které pak dohlíží insolvenční správce. O dalším využití lokality Miřijovského a Zbuzany budou dnes s lidmi diskutovat zástupci vedení města v Jindřichově Hradci. Setkání začne v 5 odpoledne v divadelním sále KD Střelnice. Dnes je Světový den jízdního kola. V roce 2018 toho zavedlo Valné shromáždění Organizace spojených národů. Ve svém usnesení oceňuje kolo jako univerzální, udržitelný, cenově dostupný a taky ekologický dopravní prostředek, který slouží lidstvu už 2 století. Tenista Jakub Menšík je poprvé v kariéře v semifinále grandslamového turnaje. Ve čtvrtfinále Roland Garros porazil na pařížské antuce Brazilce Fonseku 3-0 na sety. V dalším kole ho v pátek čeká Němec Alexander Zverev.
3: Počasí.
2: Středa bude většinou zatažená až oblačná s občasným deštěm nebo s přehánkami, místy i s bouřkami. Během dne má srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 16 až 20 stupňů, na horách kolem 12.
3: Doprava.
2: Na východní části Pražského okruhu směrem z Černého na Lanový most je tradiční kolona od dálnice D11. Ovšem teď jede pomaleji. Za sjezdem na Běchovice stojí porouchaný kamion v pravém pruhu. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna za sjezdem na Domašov opatrně na kilometru 177. Tam se brzdí v obou pruzích, je to provozem. Do zúžení v Brně je to navíc než půl hodiny. Na dálnici D1 v opačném směru, tedy z Brna do Prahy, zvolněte za sjezdem na Benešov, provoz tam zesílil a brzdí se na 16. kilometru. Na D11 z Hradce Králové do Prahy za sjezdem na Lysou nad Labem na 18. kilometru hlásíte kolonu, má zhruba 2 kilometry. A ještě dálnice D5 ve směru z Plzně do Prahy za sjezdem na Loděnici na 7,5. kilometru popojíždí kolona. Na Pražský okruh za Ořech je to osobními auty na půl hodiny. Tak opatrně a šťastnou cestu. Tolik zprávy a pokračuje opět Ranní Dvojka.
4: Tak my jsme se před chviličkou přesunuli do roku 1964, kdy v jistém americkém baru, který se jmenoval Anchor, boják, tak měli jaký nápad a udělali takzvaná Buffalo Wings. Což ale je věc, protože jsme včera přemýšleli nad tím, jestli nezajdeme do nějakého řetězce, ale asi se to u nás vlastně neprodává, ne?
5: Já myslím, že asi
4: v těch řetězcích to asi není,
5: Buffalo Wings. Že to bývá v restauracích, že v takových těch pivnicích to máš k pivu, donesou ti takovou tu hluboký talíř plnou velkou misku, někdy i takovou vodu v další mističce. Jednou mi donesli takové...
4: Citronovou, myslíš?
5: Citronovou vodu. Takový jako ubrousky. Mm-hmm. A to se hodilo do té vody a ono to nabobtnalo. A byl z toho hadr.
6: No to je dokonce v jedné komedii, jmenuje se Spy, jako špion. A tam zaměstnají jednu sekretářku, udělají z ní špionku a ona je na rande, nebo myslí si, že je na rande se svým kolegou, s agentem. A přesně tam přinesou ty ubrousky, zalejou tou vodou, ona ho sní. Ona si myslí, že je to předkrm.
5: Takové malé fopa.
6: To je také tahá z mých ust.
4: Výborný. No tak když nevíš, že jsi v nějaké jiné kultuře, tak nevíš, co to je. Já, když mi poprvé přinesli takový ten horký ručník stočený někde v nějaký Číně, nebo tak jsem se taky lék, já jsem nevěděl, co to je, si sám jako umejt.
6: Dobře, já se vám přiznám, já jsem tu citronovou vodu vypil.
5: To je jako Šrek. To skvělá polévka, paníka.
4: No víte, jo, tak to se občas prostě přihodí, no. Počkej, teď jsem si vzpomněl nějaký příběh, někdo sněd něco hroznýho a to tam bylo jenom...
6: Myslíš pivní tácek z hořčicí?
4: To ne. Počkejte, já si na to vzpomenu. V nějaký exotický zemi přinesli jenom mu ukázat, ne, rybu nebo hada nebo něco, a on ho celýho sněd a oni úplně říkali, to je nějaký náš posvátný had tady.

0: Je 7 hodin 38 minut a teď pro vás máme takovou věc, která se úplně v našem ranním vysílání často neobjevuje, ale někdy to velmi rádi uděláme. Je to vlastně taková rozhlasová forma, která je v principu velmi jednoduchá, používají to často na Radiožurnálu, ale i u nás. Je to takzvaná reportáž.
1: No a začneme tak jako příjemně po ránu. Každý pivař zná větu, že jde jen na jedno. A také ví, jak to obvykle dopadne. Někdy z toho ale může vzniknout spolupráce, která vydrží celé roky. Ta v případě slavné vídeňské restaurace Schweizerhaus a Budějovického Budvaru právě letos oslavila rovných 100 let. Jak se z podniku v Prátru stal nejstarší a největší odběratel tohoto piva, uslyšíte už za chvíli.
0: Ano, takhle se to dělá na Žurnálu. A pak se pustí písnička.
1: No, a pak bude ohlášení. A pak bude ta reportáž.
0: Jo. Už to jde.
2: To je dramaturgie.
0: To je.
3: Kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě,

Berku byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za 100 let zázrak se koná, zázrak se koná. Kdybych se narodil před 100 lety, byl bych vazačem knih. U prohasku dělal bych od 5 do 5 a 7 zlatek za to brál bych. Měl bych krásnou ženu a 3 děti, zdraví bych měl a bylo by mi kolem 30. Celý dlouhý život před sebou, celé krásné 20. století.

kdybych se narodil před 100 lety v jinačí době. U Larišů na zahradě trhal bych květy, má lásko tobě. Tramvaj by jezdila přes řeku nahoru, slunce by zvedalo hraniční závoru a z oken voněl by sváteční oběd. Večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka.

0: nikdy neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Ve Vídni pravděpodobně neexistuje známější hospoda než Schweizerhaus v Prátru. A přitom je to vlastně tak trochu česká hospoda. Provozuje ji rodina Kolariků, původem z jižních Čech, a přesně 100 let tam spí pteče Budějovický Budvar. Dnes je Schweizerhaus největším odběratelem tohoto piva na světě. A tenhle příběh přitom začal docela nečekaně.
2: Na dvojce.
3: V zahrádce Schweizerhausu teče budějovické pivo proudem, a to myslím naprosto doslova, protože vrchní u výčepu ani na vteřinu nezavírá kohout, on bleskově plní jednu sklenici za druhou, ovšem ne doplna, ty půl litry ještě pokračují po dlouhém stole k jeho kolegovi, který je u druhé pípy doplní a přidá jim ještě vrstvu pěny navrch, takzvanou čepici, a takto to tu díky rodině Kolariků chodí už 100 let.
4: Já jsem Lidie Kolaříková, němčiny jako ve Vídni Lidia Kolarik, a jsem dcera pana Karla Kolaříka, který 1926 poprvé to budějovické pivo dovezl do Vídně.
3: Schweizerhaus je v rodině paní Lidie už od roku 1920. Tehdy ho její tatínek převzal jako schátralý prázdný podnik, na kterém se podepsala první světová válka. Tehdy mu přitom bylo teprve 19 let. Původně tu točili plzeňské, ale když přišel za pivovarem žádat o úvěr na rozšíření podnikání, dostal košem. A Vídeňané se navíc tou dobou začali ohlížet po méně hořkých pivech. No a tak začal Karel Kolařík hledat náhradu. Našel ji i díky zemědělské výstavě v Českých Budějovicích, kam zamířil se svým otcem.
4: A každý pil dost piv a platil to na chodbě toho číšníka sám, protože já se nechtěl ukázat tatínkovi, nebo dědeček, právě, aby kolik pili. A oni měli takovou lesvěsou společnost přitom, tak si jim to chutnalo. Příští den oni tam přespali, neměli bolení hlavy. A tak říkali, co jsme to za pivo pili? A to je samozřejmě budějovické.
3: Od té doby se ve Schweizerhausu jiné pivo už neprodávalo. Hospoda přitom zažila i hodně krušných chvil. Po druhé světové válce dokonce začínala prakticky od nuly. Místo bylo zpustošené a Karel Kolařík s manželkou chvíli čepovali pivo i v jedné z vyřazených kabin Riesenrádu, tedy vídeňského obřího kola, které je dnes oblíbenou atrakcí v Prátru.
4: Můj tatínek, to bylo jedno, jaké politické, nebo co se dělo, taky byla pak ta inflace, pak i ta válka, ale vždycky byl věrný a tomu budějovického pivo.
3: Dnes je Schweizerhaus největším odběratelem budějovického Budvaru na světě. A to i navzdory tomu, že má jenom sezónní provoz, jak upozorňuje ředitel pivovaru Petr Dvořák.
5: Schweizerhaus je náš největší zákazník globálně, zároveň nejstarší a největší zákazník, kterého máme.
3: O tom, že bude spolupráce pokračovat i dál, Dvořák nepochybuje.
5: Je těžké si představit Schweizerhaus bez Budvaru a zrovna tak by už dneska těžké tím, že jsme spolu 100 let, představit si Budvar bez Schweizerhausu.
3: Lidia Kolarík s rodinou k tomu dodává jen jedno.
4: Jsme rádi, že máme to Budějovické, musí to zůstat v českých rukách.
3: No a podle tempa, v jakém číšníci mění prázdné sklenice za ty krásně orosené s pěnou, se to tady ve Schweizerhausu jenom tak nezmění. Z Vídně Bára Vránová, Český rozhlas.

0: Je 7 hodin 49 minut a teď tady pro vás máme něco, jak se říká, od srdce. Protože já jsem o tom vůbec nevěděl, včera mi to Regina pouštěla a já jsem se málem prostě rozbrečel, protože zpěvačka, která se jmenuje Eva Farná, konkrétně s Mirajem, za chviličku si pustíme písničku Vzpomeneš si, abych citoval i dnes, pod vlivem tvorby Davida Stypky vznikla píseň Vzpomeneš si a nápad natočit jako duet. Je to taková, by se dalo říct, koncertní podsta. Bohužel předčasně zesnulému Davidu Stypkovi. A Eva Farná si myslím, že je holka, která má prostě otevřený srdce. A když máš otevřený srdce, tak to dobro plodí jenom samý dobro. Ona je na koncertu Dua Lipa, nebo zpěvačky, nevím, jak se to skloňuje, a ona zpívá její písničku a na tom druhém koncertu si s ní zaspívá. Rozumíte? A ona šla po Václaváku v centru Prahy.
1: Protože na zkouší taneční, na své velké vystoupení v Edenu, má tam tři velké koncerty, a tak se asi šla projít po Václavském náměstí. No a cože tam neslyší?
0: Jenom vysvětlím, tam hraje holka,
2: pouliční zpěvačka.
0: Tak ještě zastav to na chviličku. Pouliční zpěvačka zpívá její písničku. Trošičku špatně vyslovuje, ona je Srbka.
2: Srbka, Česko,
0: nebo nějak takhle, že ho tam napsali. A dobrý. Kdo nejde kolem? Eva Farná a kouká. Když to dáš tak blíž.
2: Wow.
0: Česky. A tady pár lidí.

0: No, dobrý. No, je to prostě zážitek. A má to nějaký strašný čísla sledovanost?
1: Má to už 2,8 milionu shlédnutí a 223 tisíc lajků.
2: Skvělý, ale i ty lidi, co šli kolem, byli skvělí, skvěle na to reagovali, to dokonce nějaký Japonec tam začal tančit.
1: Je to pravda, no. Holky prostě, tam nějaký běželi, kluci si jí fotili.
2: Mladí kluci, ano, ano.
0: To je Eva Farná. A teď nám zaspívá s čerstvým tatínkem Mirajem Navrátilem.

0: Tak to byla krásná vzpomínka na Davida Stipku od Evy Farné a Mira je navrátila. Evu Farnou jsme tady vyzdvihli, je prostě, je to úžasná ženská paráda. 7:55 po 8 přijde Jan Svatoš a potom pro vás máme na závěr našeho vysílání ještě jednu hudební lahůdku. A s tou taky přišla tady hudební dramaturgině nová, paní Kytlinová. Myslím, že budete velmi mile překvapeni. Bude stát za to.
1: Jo, zvědavá na vaše reakce.
0: Jen se hádá.
2: Já se nehádám.

0: Hostitelská setkání Adély Gondíkové.
1: Mým hostem bude oslavenec herec Jiří Langmajer. Jaká bude oslava jeho 60? Je pro něj důležitý v životě smysl pro humor? A kde se vidí tak za 10 let? Nenechte si ujít tento narozeninový manželský rozhovor.
0: Blízká setkání Adély Gondíkové.
2: Dnes po 11. hodině
0: na Dvojce.
3: Bylo 8 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Takzvané oddlužení využívalo letos na konci prvního čtvrtletí 90 tisíc lidí. To je 15% z těch, kteří mají exekuci. Výluka vysílače Kojal omezí zítřejší vysílání stanic Českého rozhlasu na Moravě. A počasí bude zataženo až oblačno s občasným deštěm nebo s přehánkami a teploty do 20 stupňů. U mikrofonu Soňa Jindrová, dobré ráno. Oddlužení v Česku využívá jen 15% lidí, kteří mají exekuci. Vyplývá to ze statistik konzorcia dluhových poraden z konce letošního prvního čtvrtletí. Důvodem je podle konzorcia třeba to, že lidé o podmínkách oddlužení nevědí, anebo nemají na splátky. Ministerstvo spravedlnosti ale zatím žádné změny nechystá. Podle mluvčího Vladimíra Řepky chrání současné podmínky práva věřitelů i dlužníků. A zároveň poslední úpravy, třeba snížení doby oddlužení na 3 roky, platí teprve od roku 2024.
4: S ohledem na skutečnost, že nové podmínky oddlužení dosud platí přibližně rok a půl, je před dalším koncepčním zásahem vhodné nejprve ustálit novou praxi a vyhodnotit účinnost této regulace. Nicméně v současné době Ministerstvo spravedlnosti sbírá podněty od veřejnosti.
3: Do oddlužení můžou vstoupit lidé s pohledávkami po splatnosti u 2 a více věřitelů. Musí ale přiznat všechny příjmy, na které pak dohlíží insolvenční správce. Policie obvinila muže, který podle ní v září 2024 vyhrožoval bombovým útokem stovkám českých škol. Zároveň ho stíhá i kvůli stejným výhruškám 3 pražským obchodním centrům loni v červnu. Serveru iRozhlas.cz to potvrdilo vrchní státní zastupitelství v Praze, které případ dozoruje. Policie mladíka stíhá jako uprchlého. Přestože byl loni zadržený na Ukrajině, podařilo se mu následně utéct do Běloruska. Za vyhrožování terorismem mu hrozí až 15 let vězení. Podobně měl podezřelý vyhrožovat i na Slovensku nebo v Lotyšsku. Podle BIS se v aktivitě útočníka angažovalo Rusko. Moravský vysílač Kojal nebude zítra v provozu. Plánovaná odstávka kvůli údržbě antény přeruší televizní i rozhlasové vysílání od 4 ráno až do 4 odpoledne. Lidé na FM přijímačích nenaladí Český rozhlas Brno, Dvojku ani Radiožurnál. Nedostupné budou i další veřejnoprávní stanice vysílané prostřednictvím technologie DAB+. Omezené zůstane i pozemní televizní vysílání DVB-T2. Nymburští basketbalisté vstoupili do 22. ligového finále vítězně. Před svými fanoušky porazili Pardubice na úvod série na 4 výhry 81-73. Druhé finále je na programu opět v Nymburce, dnes od 6 večer.
2: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
3: Bude zataženo až oblačno na většině území s občasným deštěm nebo s přehánkami, místy i s bouřkami. Během dne bude srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 16 až 20 stupňů, na horách kolem 12.
0: Doprava.
3: Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna pozor za sjezdem na Rosice na kilometru 179. Zpomaluje se tam a do omezení v Brně pojedete zhruba půl hodiny. Na dálnici D5 ve směru z Plzně do Prahy za sjezdem na Loděnici zůstává fronta z 8. kilometru. Na Pražský okruh za Ohřech pojedete 3/4 hodiny. Na východní části Pražského okruhu od Černého mostu popojíždí kolona k Průmyslové. Provoz brzdí stojící kamion za sjezdem na Běchovice. K Průmyslové je to navíc než půl hodiny. A v Praze ve Strahovském tunelu směrem na Barandovský most se srazila 2 auta. Blokují levý pruh. Tak opatrně a šťastnou cestu. Tolik zprávy a slovo má opět ranní Dvojka.
5: Ne, nejenom ranní dvojka, ale také náš pravidelný středeční host Jan Svatoš. Honzo, dobré ráno.
6: Dobré ráno.
5: Jak jsi se vyspal?
6: Výborně, teď jsem se o tom bavil s Evou, že do růžova.
5: Že do růžova dokonce.
7: Ano, jo, jsi takový růžovoučký.
5: Ano, ano, celou noc pršelo, tak hezky to bylo romantické.
6: U toho se krásně spí, ale jak ty, ale to miluju, když je hezký vzduch a bubnuje to taky taková kolíbavka. Ale když to, když prší ráno, tak se mi nechce moc stávat.
7: Jo. To je horší.
5: Ano. Tak jedeme v naší rubrice PZI, víš, co to je?
6: Ne.
5: Přehlídka zbytečných informací.
6: To jsem tady správně.

0: Je 8 hodin 8 minut a my si budeme s Honzou Svatošem, dobré ráno Honzo.
1: Dobré ráno.
0: Vyspal jsi se opravdu růžova. Si budeme povídat o, já nevím, ty současné technologie těch satelitních snímků a nejrůznějších dronů jsou vlastně k něčemu moc dobré. Slovo dron slýcháváme v ošklivých souvislostech permanentně, každý den od rána do večera, ale někdy to může činit nejenom dobro, ale třeba i radost. Dejme tomu, že máte slepou mapu a přemýšlíte nad tím, co to je za zemi. Asi za všechny můžeme začít Itálií, což je bota. Jo? To je prostě evidentní bota, kozačka.
1: Bo to neuděláme, když to zmíníme, že jo?
0: No, jasně. No, ale právě díky dronům nebo těm satelitním fotografiím můžeme nacházet množství tvarů, které se nám možná budou zdát až nepochopitelně přesné, co třeba připomínají. Tak nám některé ostrovy popiš.
1: Popíšu a zároveň teda připomenu, ty jsi, jak byla ta zkratka, ty zbytečné informace.
0: PZI, to je...
1: PZI, tak ono to, tak ono to vlastně do toho krásně zapadá, protože pochopitelně ty tvary připadají zvláštní člověku, ale přírodě nějakým způsobem vůbec ne, byly vytvořeny náhodou, to je potřeba zdůraznit. Ale proč ne, zvlášť když má člověk dostatek času a může třeba sedět u Google Maps a prohlížet si satelitní snímky, ostatně takhle to vlastně vzniklo. Takže dneska už máme obrovské zásoby opravdu bizarních tvarů. Máme třeba v Japonsku se našla mrkev u Okinavy, tam je obrovský menší ostrov, který má ale tvar obrovské mrkve, kde ta mrkev se i pěstuje. Na Havaji mají se srpek měsíce, v Číně mají bumerang, to je ve Spratelských ostrovech. No a největší popularitě se těší takzvaný smajlík. Já jsem ho dneska dával na Facebook jako fotku, protože je potřeba pochopitelně, když přistaneš na tom ostrově, tak ten vtip zmizí, pochopitelně. Jde o ten úhel pohledu. Tak tři malajské ostrovy v nadmořském přímořském parku Tunku Abdul Rahman v blízkosti města Kota Kinabalu, tak ty připomínají skutečně smajlík, jako jsou to dvě oči a takový půl měsíc. Směje se to na piloty letadel, když připlouvají směrem k pevnině. Ty ostrovy se jmenují Manukan, Mamutik a Suluk. Také nikdo o nich v životě neslyšel, ale v momentu, kdy to zapadlo, a je zvykem dneska dávat na sociální sítě různé zabavné informace. Znovu jsme u toho institutu vašeho.
0: Ano.
1: Tak tohle je úplně zářný příklad, jak si zlepšit náladu. Ten ostrov se prostě na vás směje, když ho potkáte jako pilot ráno v pondělí, tak nemůžete mít špatnou náladu.
0: To je fakt, jak se říká, smiley, jo, to jsou dvě oči.
2: Jo, očička, to jsou dvě očička a úsměv, to je hezký.
0: Mohu si říct ten složitý název?
1: Těch,
2: ty tři,
1: Mamutik, potom byl Manukan a Suluk. Jo, z hlavy to nevím, musím to přečíst.
2: To byl ten velký, ne?
1: Kota Kinabalu, znám to město, je to přímo vlastně před tím slavným městem v Malajzii. Ale uznáš, že to, na tohle se podívat, tak nemůžeš prostě.
0: To musíme popsat.
2: To je,
0: no, je to opravdu, jsou to dvě oči a úsměv. Takhle, když letíš z druhé strany,
1: tak je to
0: svrašilé, jak jsi říkal, úhel pohledu.
1: Přesně.
0: Předpokládám, že to má dopad na cestovní ruch, protože overturismus funguje.
1: Je to pravda, obdobně se k tomu postavili hlavně v Chorvatsku, v Dalmácii. Připomeňme, že Chorvatsko má přes, ty počty jsou různé, když se počítají ty menší ostrůvky, tak je to až 2000, někdy se uvádí 3000 různých ostrovů, ostrůvků, skalnatých výběžků a i tady je obrovské množství tvarů. Nejznámější v Chorvatsku je ostrov, který sice už zaznamenali kartografové Napoleona, tenkrát to ještě nezbudilo takový hype, takovou vlnu zájmu jako dneska. To je ostrov Galešňac, který připomíná srdce. Ten se dost často objevuje i na chorvatské centrále turistického ruchu jako taková zvací fotografie, že prostě v Chorvatsku je nádherně, zvlášť když je to obklopené tou tyrkysovou vodou. Ale my můžeme jít dál. Fotku, kterou jsem nestihl dneska tam zadat, ale když si ji posluchači zadají do Google, ostrov Gaš v Brjuni, G-A-Ž, tak ten vypadá jako... G-A-Ž? V Brjuni, tak ten vypadá jako ryba.
0: Vlastně.
1: Už ji tam vidíš, to je, kdyby si člověk dal patýze na talíř, tak to je úplně neuvěřitelná ryba. No a do třetice ostrůvek, který je spíš opravdu jako výtvarným dílem, to je Baljenac nedaleko Šibeníku, který má přezdívku Fingerprint, ten jsem dával právě do té kategorie, nebo do té své galerie na Facebooku. Baljenac tak to je ostrov, který opravdu vlastně z ptačí perspektivy připomíná otisk prstu nějakého obra. Kdybychom mohli na tom ostrově přistát, tak bychom tam našli přes 23 kilometrů zítky, suchých zídek, kladeno na sucho takzvaně, kde to bylo děláno jednak kvůli pěstování ovoce vinné révy, nebo případně kvůli kozám, a ty zítky tam zůstaly, dneska už tam lidé nejezdí, ale vypadá to nádherně, je to úplně fantastický, za mě výtvarné dílo.
0: Přírody.
1: Landscape art.
0: A

0: mít ten dron a podívat se na to z hůry, protože když tam seš, tak tam vidíš jenom kamenné zítky a není tam ten vtip.
1: No a když už nám tedy v tomto tématu, nebo nás nabádáš k tomu, abychom si koupili vrtulník, což je samozřejmě běžná věc v současné době, tak pojďme ještě pokračovat, protože prý suverénně nejvíce tvarů je přirovnáváno ke zvířatům.
0: Tak to se nabízí, že nedávno byla taková, nebo v době covidu, už nedávno, už je to skoro 5 let, tak zase obdobně, jsme pořád v té vaší zkratce, tak lidé neměli co dělat, tak se dívali na mapu, v Benátkách se třeba připomínalo, že ten kanál Grande rozděluje ten ostrov a ta část vypadá jako letící labuť nebo nějaký pták. Ty zvířata prostě tím, že to jsou oblíbení tvorové, tak se ty podoby hledají nejlépe, takže máme třeba obrovské množství želv, mimochodem želva, ta se nachází na ostrově Jilan u Tajvanu, nebo máme mořský koník, ten je, k tomu je přirovnáván ostrov Izabela v Galapágách, a nebo potom je obrovské množství delfínů. Ten jeden je teďka velmi často zmiňovaný díky té válce v Iránu a já zmíním ten druhý, ten je v Itálii, ostrov Galo Lungo, ten jsem dával do třetice jako fotografii a to taky záleží, odkud letíš, ale tam i když seš níž, tak to pořád vypadá jako obrovský savec, ten delfín, který skáče z moře v té italské modři, to je prostě nádherný pohled, tak to je také neuvěřitelná věc, která se podařila. No abychom nezůstali jenom u zvířat, tak takový oblíbený bonmot nakonec, existuje ostrov Svatý Krištof a Nevis ve Střední Americe. Tam část obyvatel považuje ten jeden ostrov za verlibu a ten druhý připomíná, že se nejedná o žádného morského savce, ale se jedná o kriketovou nebo baseballovou pálku a o letící míček, protože kriket je národní sport na tomto ostrově, tak tady se z té verliby vymanili. A dokonce tam je nějaký projekt, který vlastně jako zdůrazňuje teďka zapojení různě dětí do tohohle sportu. Tak skutečně, když se člověk podívá na tu mapu, tak to vzdáleně připomíná kriketovou pálku a ten míček, ten Krištof letí. Nevím, jak se k tomu staví obyvatele Krištofu.
1: Já bych se ale vrátil na závěr do té Itálie, protože to mi nikdo nevymluví. To je prostě bota.
0: Je to botana, je tam podpatek, že jo.
1: To není hříčka přírody, to prostě někdo vymyslel, vymodeloval.
0: Já jsem jako malej hledal druhou botu, protože jsem si říkal, to nemůže být jenom tak, že by byla na světě jedna a našel jsem tu druhou při troše fantazie, když se podíváš na Nový Zéland, tak ten spodní ostrov, on je to rozdělený tím průlivem, ale přijde mi, že ta bota druhá tady je, když se dáš souostroví Nového Zélandu, ale našel jsem to asi jako 10 letej, tak možná už...
2: Jsi měl větší fantazii.
0: Měl jsem lepší fantazii, ale...
1: Já jsem napsal New Zealand Shoe jako bota a to je nějaká firma, která vyrábí boty. Takže
0: musíš...
1: Tak
0: jsme tu botu udělali nakonec.
1: Takže to jsou to krásný tenisky. Co mi babku povedlo. Tak zůstaneme ale v té Itálii. I Erosem Ramazzotti. No, to byl Jan Svatoš, díky.
0: Naslyšenou.
1: Grazie.

0: Je 8 hodin, skoro 20 minut, my tady stále ještě ve studiu s Honzou Svatošem vzpomínáme na nejrůznější další ostrovy a ty si našel ostrov lásky, Jakube.
1: No ale o tom Honza mluvil.
0: Ano.
1: Galešňak.
0: No a potom ty máš ještě Sloníkel.
1: No a to je někde, já myslím, že by to někde u Řecka, člověče, ale to nevím úplně přesně kde.
0: Tak Řecko má taky, to jsou tisíce těch ostrovů, jak se v tom může člověk orientovat. A hledat, ale mě tam zaujel ten jeden ostrov, že tam jsou ještě nějaké zítky, pozůstatky civilizace, ale nikdo tam není.
2: No.
0: To je zajímavý. A tam se, je to daleko?
3: Ne, to je u Šibeníku.
0: Je to u Šibeníku. No tak...
2: To jsou plavky, ne?
0: Vlastně.
1: Šibeník, no. Tam jsem, za chvíli,
0: jsem předevčírem potkal chlapa, který měl na krku místo řetízku oprátku. Šibeník, šibenice, že normálně.
1: Nebyla to kravata špatně smotaná?
0: Ne, nebyla, hele, nebyla. Bylo to zvláštní. Ale nevypadal jako sebevražedně.
1: Jako, že se jim urval někde, jo. No, tak počkej, tak to musíš vysvětlit. To, jako to byl modní doplněk.
0: Že se jim urval?
2: Ten nebyl utržený z řetězu?
0: Byl to z šibenice.
2: Byl utržený.
1: Asi starý lano.
0: No. To mi říkal vždycky táta, že vypadám jak utržený od vozu, když jsem byl špatně oblečen.
1: Mně ze řetězů, jsi jak urvaný ze řetězů.

0: Originál Buffalo Wings, které mají narozeniny, protože přesně v roce 1964, přesně na den dnes, je tam vyzkoušeli jako takovou náhodnou pochutinu a ono se to povedlo. Já jsem to taky tady vyrobil a to by to chutnalo, ale pozor, napsala Eva, že před rokem byli na Floridě a v pobočce Buffalo Wings byla na jídelním lístku sekce boneless, což je v překladu bez kostí. Mm-hmm. No, a říkala jsem si, jak asi vykostili křídlo, to musela být prácička, že jo? Tak jsme si to objednali. Donesli nám malé bobky mletého masa. A bylo to dost nechutné. No, a celá pobočka tu zdobilo 50 televizí s různými programy. Patrně v každé televizi šel jiný program, že jo? Hmm. Magnetofon hrál, rádio hrálo, Vavřík hrál na kytaru. můj první mejdan, že?
1: Ale jak jsi říkal, tyhle nápady, že pak vznikne něco úžasného, tak to je, když se ptali Sládka, nejmenovaného pivovaru, jak vlastně přišel s grepovým pivem. On odpovídal podobně, jak pilot Formule 1 Verstappen. No jak, nadal jsem prostě grepový džus do piva.
0: Ne, to byl Raikkonen.
1: Tak Raikkonen.
0: To byl Raikkonen, který byl známý svými krátkými odpověďmi, protože neměl rád novináře. Se třeba ptali, jaká je, máte nějaké situace, které jsou vyloženě nejhorší pro vás? Ono právě teď třeba.
1: No.
0: Nebo jaké to je jet ve městě 300 km za hodinu? Jako když jedete 300 km za hodinu. Teď jste skončil na pátém místě, jaký je to pocit? Jako když skončíte na pátém místě.
1: No jako, co to bylo za novináře, to snad nebylo ani z rozhlasu.
0: Ne vůbec, ale tak to je, ale máš pravdu, to možná bylo i v reklamě, ne? Nebyla to
1: ono
0: reklama?
1: To je v reklamě. Říká, no prostě jsem nalil, no, grepový džus do piva. Ono to lidem chutná.
0: No ne, já si myslím, že ty nejjednodušší věci, ty nejčistší, jsou vlastně nejsprávnější, podobně jako ta Eva Farná. Teď nám poslala taky naše posluchačka, že se jí to moc líbilo, jak Eva Farná zpívala a poslala odkaz, jak je Bonovox a Edge. Normálně hrajou na ulici, mají otevřený, jako z YouTube teda, jo, zpěvák a kytarista, mají tam otevřený futrál a tam chodí kolem lidí. Oni mají na sobě taky jako kabáty, vypadají normálně. Nikdo, jako nikomu to vůbec nedošlo, že jsou to oni dva. Nebo ne nikomu, ale tam chodí lidi, hážou mu tam ty peníze.
1: No, protože ti to nenapadne.
0: Ne, to ti nenapadne. Jako když vyprávěl Martin Hrdinka, že v noci v roce 88 měli Depeche Mode v tramvaji v půl třetí ráno z nějakého baru a přišel kluk, úplně vytřeštil oči a říká tomu Hrdinkovi, protože byl čeho známej, to jsou Depeche Mode, ne? A říká, ty si jako myslíš, že by ve 22 v půl třetí ráno byli Depeche Mode? On, jo, to je pravda, to je blbost. A šel pryč.
1: Ale byli,
0: no jasně.
1: Když jsem ti říkal, když jsem běhal v Prokopském údolí, tak tam běhal Martin Gore prostě.
0: Z Depeche Mode?
1: Jo, a já jsem Pitomeček ho neoslovil. I kdyby to nebyl on, tak řekne, neotravuj.
0: Ty si myslíš, že Prokopský údolí bude běhat Martin Gore?
1: A to víš, že běhal.
0: Tak jo.
2: A že jsme si je stihli pustit.
1: Ale že
0: běhal. Počkej, ještě máme ty Depeche Mode.
1: Proto o tom mluvím.
2: No to nevadí.
1: Co budeme dělat?
0: Pustíme to zítra. Ne, já jsem to chtěl pustit. Tak zítra.
1: Tak vás budeme napínat do zítřka.
0: Ne, to vymyslela Regina, to je krásný.
1: Tak Regina má krásné nápady.
0: Ta dáma normální šrouby do hlavy, to je úplně, člověk ani nemůže pomoct. Loučí se tady vedoucí zájezdu, paní Regina Květoňová.
2: Šťastnou cestu.
0: Jakub Kaloč.
1: No počkej, tak já bych chtěl nějaký přídomek aspoň.
0: Dalibor Gondík a ten?
1: Třetí.
0: Mějte se krásně.

0: je naprosto nezbytné.
1: Český rozhlas Dvojka uvádí koncertní poctu k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
2: Hana Zagorová 80.
0: Rybičko zlatá, přej si.
1: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
2: Marty Jandové,
1: Evy Burešové,
2: Kateřiny Marie Tiché,
1: Terezy Maškové,
2: Veroniky Kek-Kubařové,
1: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
2: 24. listopadu v pražské Lucerně.
1: Více na www.zagorova80.cz.
2: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Jak to vidí.
3: Dobrý den.
1: Osobnosti z různých oblastí přinášejí názory a komentáře v souvislostech.
3: Nehrotí tu situaci příliš?
2: Jak to vidí?
1: Moderátor Vladimír Kroc a jeho host.
4: Hostem pořadu, jak to vidí, je dnes docent meteorologie Michal Žák z katedry fyziky atmosféry Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. Dobrý den.
5: Dobrý den přeju, děkuji za pozvání.
4: Co přineslo nebo přinese letošní léto, jak fatální je současné sucho, co čekat od hurikánové sezony, potažmo období tajfunu, proč je složité spolehlivě předpovídat bouřky a co znamená pro globální klima jev zvaný El Niño. Příjemný poslech vám přeje Vladimír Kroc.
2: Český rozhlas Dvojka.
1: Jak to vidí?
4: V pondělí tedy začalo meteorologické léto. Co o něm teď s jistotou můžeme říct?
5: Můžeme říct, že skončí 31. srpna 2026. To víme s naprostou jistotou. Tedy samozřejmě to meteorologické nebo klimatologické léto, samozřejmě astronomové mají to léto trošku posunuté, ale pokud jde tedy o to vlastní meteorologické léto, tak můžeme očekávat, že to bude prostě to období těch tří nejteplejších zřejmě měsíců tohoto roku. Takže to je takové velmi jako stručně řečeno.
4: Když se ohlédneme za letošním jarem, jaké bylo očima meteorologa?
5: Tak očima meteorologa bylo poměrně teplé, nadprůměrně teplé. Ono, když to vezmeme vlastně od toho 1. března do 31. května jako celek, tak skončilo na nějakém 8. až 9. místě z pohledu toho nejteplejšího jara, přičemž hlavní měrou se o to zasloužil březen, částečně pak i květen, naopak duben byl takový ten teplotně průměrný měsíc. No a poměrně často jsme zažívali výkyvy teplot, hlavně třeba v tom dubnu, kdy se nám střídala teplejší a poměrně chladná období s nočními a ranními jarními mrazy, kdy teploty tedy nejenom u země, ale i ve 2 metrech klesaly pod bod mrazu. Čili vlastně zase jsme zažívali to v posledních, řekněme, těch 10-15 letech už poměrně časté, kdy po poměrně teplém nástupu jara potom přijde nějaké chladnější období a vlastně tu poměrně už rozvinutou vegetaci, ať už se jedná o ovocné stromy, případně někdy třeba ořechy nebo vinou révu, vlastně může poškodit to období mrazů a ty škody letos zase byly z řady oblastí hlášeny, i když nebylo to třeba tak hrozné jako před těmi 2 roky, kdy to vlastně přišlo potom rekordně teplém únoru a březnu. Takže to je, řekněme, takový teplotní pohled, ale mnohem, řekněme, významnější asi otisk, pokud to tak mohu říci, zanechalo to letošní jaro s ohledem na srážky, protože těch bylo opravdu málo. Když to vlastně sečteme za ty 3 měsíce, tak spadlo v průměru za celé Česko nějakých 57% toho obvyklého úhrnu. To znamená, že to letošní jaro se stalo z tohoto pohledu vůbec nejsušším jarem od roku 1961, což je takové, řekněme, období, kdy máme k dispozici tu datovou staniční vlastně základnu podobného rozsahu napříč celou Českou republikou. Takže od toho roku 1961 bylo určitě tedy nejsušší jarem, předtím tuším to bylo to druhé nejsušší roce 1993. Takže z tohoto pohledu opravdu se jednalo o velmi suché jaro a zase asi vůbec nejsušší nebo nejvýraznější odchylku směrem k tomu suchu, tedy minimum srážek přesněji, přinesl duben, který opravdu byl na srážky velmi skoupý. Ten květen sice přinesl srážek více, ale zase bylo to velmi nerovnoměrně rozloženo. V podstatě pršelo, když se to tak trošku s nadsázkou dá vezme dva dny, a to tuším 11. května, a pak v samotném závěru vlastně tu uplynulou neděli, kdy jsme zažili bouřky, přehánky a potom i déšť, takže opravdu jako měsíc to nedopadlo tak špatně, ale to rozložení v průběhu května bylo velmi, velmi nerovnoměrné. Takže určitě to sucho, a to vlastně sucho následovalo už po samotné suché zimě. Ta zima letošní, kterou jsme měli, která nebyla tak teplá jako třeba ty předchozí zimy, takže přinesla i nějakou sněhovou pokrývku do nížin, tak problém bylo, že toho sněhu bylo poměrně málo, a to hlavně ve vyšších a horských polohách, a navíc roztál poměrně rychle, takže vlastně nemohl příliš doplnit zásoby podzemních vod. A zejména v těch hlubších vrtech je vlastně ta situace nejhorší minimálně za posledních 35 let. Takže lidé, kteří jsou závislí na vodě ze studních, to asi docela pociťují, v některých oblastech více, někde méně.
4: Jak tedy vážná je ta aktuální hydrologická situace, jak jsme na tom se suchem? Obecně se dá říci, že celoplošně je to problém, který jste teď popsal.
5: Na většině území ano, samozřejmě záleží tedy, jak se na to přesně budeme dívat, když půjdeme do těch hlubších vrstev půdy, tak to je víceméně celoplošná záležitost, trochu lepší možná v některých východních oblastech České republiky, ale celkově ta hladina těch podzemních vrtů a zejména těch hlubinných je opravdu výrazně podnormální a v řadě případů tedy vlastně nejhorší opravdu od toho začátku 90. let. Když se vrátíme na povrch, to znamená, podíváme se třeba na průtoky řek, tak tam samozřejmě ta reakce na ty srážky posledních dnů je podstatně rychlejší a znatelnější nebo viditelnější. To znamená, že ty průtoky se díky těm některým bouřkovým liákům podstatně zlepšily oproti tomu, jak to bylo v průběhu května nebo dubna. Nicméně stále zůstávají v řadě případů významně podprůměrné. Co se nám trochu zlepšilo, je půdní sucho, ale zase jedná se o tu povrchovou zejména vrstvu půdy, těch svrchních, řekněme, několika desítek centimetrů, kdy ty srážky tedy samozřejmě v téhle vrstvě to sucho pomohly výrazným způsobem zmírnit. Otázka samozřejmě druhá je, že teď máme tedy zmírněné sucho, samozřejmě jak to bude dál do budoucna, ale i s ohledem na to, co už třeba to předchozí sucho napáchalo za škody na některých zemědělských plodinách zejména. Víme, že z některých oblastí zemědělci hlásili už poměrně jako závažnou míru poškození té budoucí úrody, takže tam je otázka, jestli se tohleto nějakým způsobem ještě změní po těch současných deštích, které to zlepší. No a pokud tedy se ještě vrátím vlastně k tomu létu, k tomu výhledu, tak ty dlouhodobější výhledy, které jsou k dispozici z hlediska třeba právě srážek, počítají s tím, že by to nadcházející léto nemělo nějak moc vybočovat směrem ani do těch srážkově výrazně nadprůměrných nebo podprůměrných oblastí nebo tedy úseků. Z hlediska teplot se modely víceméně shodují na tom, že by to léto mělo být nadprůměrně teplé. Takže když bude pršet tak, jak obvykle pršívá, ale budou vyšší teploty, tak to samozřejmě znamená, že ta tendence zase k tomu opětovnému výskytu nebo prohlubování sucha tam bude.
4: Francie, která se v těchto dnech zpamatovává z mimořádné vlny veder, letos zaznamenala vůbec nejteplejší jaro od začátku měření v roce 1900. Co bylo příčinou té extrémně horké vlny, zejména v západní Evropě v minulém týdnu?
5: Tak byla to vlastně z pohledu té horké vlny nezvykle příznivá situace v atmosféře ve smyslu rozložení tlakových útvarů a přílivu velmi teplého, horkého vzduchu z Afriky, z té severozápadní Afriky, z oblasti kolem Maroka a podobně, kde už vlastně předtím také padaly teplotní rekordy a byly tam třeba i mimořádně horké noci. A vlastně ten horký vzduch nad tu západní Evropou se dostal v oblasti takové mohutné tlakové výše, která tam se trvávala po řadu dní. Tu situaci se v posledních letech občas meteorologové mají tendenci označovat jako takzvaný heat dome nebo dom horka, něco takového. V češtině ještě není úplně ustálený název nebo ustálené označení. Je to prostě tlaková výše, která zajišťuje velmi vlastně ideální podmínky pro to ohřívání, kdy panuje počasí prakticky bez oblačnosti, a tady v letní části roku, že máme už velmi dlouhý den, kdy slunce svítí 14, někdy až 15 hodin denně, takže když nemáme na obloze žádnou oblačnost, tak může velmi intenzivně od rána do večera prohřívat půdu a následně tedy vzduch. Dále v té tlakové výše panují vlastně sestupné pohyby, které tedy směřují ze zhora dolů a tím pádem také přispívají k ohřívání toho vzduchu. No a pak samozřejmě, pokud to období trvá delší dobu, tak máme zpravidla také suchý povrch, suchou půdu, takže vlastně to ohřívání té suché půdy je mnohem vlastně rychlejší, intenzivnější, než v případě, když ta půda je vlhká a když vlastně ty sluneční paprsky musí nejprve trochu tu půdu vysošit, to znamená vlastně odpařit tu vodu, ale když tam ta voda chybí, tak se může veškerá ta energie od slunce použít na to ohřátí té povrchové vrstvy a následně vzduchu. Takže vlastně kombinace těchto všech faktorů potom přispívá k té mimořádné intenzitě těch vysokých teplot a jak jste řekl, nejteplejší jaro ve Francii a vlastně třeba ta intenzita té horké vlny by se dala odhadnout vlastně opravdu jako situaci, která se vyskytne jednou třeba za 1000 let, alespoň tedy tak se to jevilo do letošního roku, čili něco dosti nepředstavitelného.
4: Na dnešek jsou hlášeny bouřky, bez těch se asi v létě neobejdeme. Jak obtížné je předpovídat?
5: Tak záleží na tom, jaká máme kritéria na úspěšnou předpověď bouřek. To znamená, jestli si to vezmeme v takovém tom všeobecném kontextu, že prostě v předpovědi se objeví výraz na území Česka se ojedinile vyskytnou bouřky a oni se opravdu třeba v nějakých 20% míst Česka vyskytnou, tak to je relativně jednoduché. Podstatně obtížnější je, když zní otázka, bude třeba v Brně, v Ostravě nebo v Praze dneska bouřka, tak to už je podstatně obtížnější říci, protože ty vlastně podmínky v atmosféře, které vedou ke vzniku bouřek, jsou poměrně komplexní, složité. Tedy musí být splněna celá řada vlastně věcí najednou, aby k té bouřce v daném místě došlo a zejména v případě, když se jedná o takové ty, řekněme, bouřky nefrontální, které jsou spíše lokálnější povahy, tak tamto vlastně ta předpověď toho konkrétního místa, kde se bouřka vyskytne, případně doby, kdy se ta bouřka vyskytne, je poměrně komplikovaná, opravdu neúplně jednoduchá. Samozřejmě my jsme schopni říci, že třeba na území středních Čech taková bouřka přijde, ale potom už to specifikovat, jestli to bude třeba v Berouně nebo v Praze, už je podstatně složitější záležitost. Samozřejmě ty moderní možnosti meteorologie, včetně tedy podstatně dokonalejšího pozorování atmosféry a také tedy numerických předpovědních modelů, které máme k dispozici, nám tu předpověď posledních, řekněme, 20-30 letech významným způsobem zpřesnili, ale přesto je to vždycky trošku více o takové té pravděpodobnosti, že se ta bouřka vyskytne, než o tom, že se opravdu v daném místě vyskytne. Ale samozřejmě, pokud ta pravděpodobnost je větší, tak se v té předpovědi musí zmínit a samozřejmě i případné ty bezpečné jevy. A tam třeba říci, kde přesně se třeba vyskytne kropobytí, nebo takové ty hodně lokální záležitosti, například i tornádo, to zejména tornádo, to je opravdu možnosti současné meteorologie říci to s nějakým větším předstihem. U toho kropobytí tam je to také poměrně obtížné říci, kde přesně se vyskytne, protože většinou se jedná o poměrně úzký pás zasaženého území.
4: Mimochodem, při těch nedělních bouřkách na jihu Čech se objevila dvě slabší tornáda, ale to zase není až tak výjimečný jev, nebo ano?
5: Není, je pravda, že právě ta slabší tornáda nebo slabá tornáda, většinou toho nejslabšího stupně, se na území Česka vyskytnou každoročně v počtu, řekněme, třeba 5 až 10 případů. Samozřejmě jsou roky, kdy jich je méně, jsou roky, kdy jich je více. A díky tomu, že dnes opravdu máme tu naši krajinu prošpikovanou různými kamerami a lidé jsou samozřejmě pohotovější také při svých toulkách nebo na svých cestách, že jo, řada lidí, když jede, má prostě zapnutou kameru na předním skle, takže je schopna zachytit právě i to slabé tornádo, které má zpravidla krátkou dobu trvání a pokud prostě ho nezaznamená někdo právě na tom třeba videu a podobně, tak v dřívější době by mohlo vlastně uniknout pozornosti, ale dneska právě díky těmto vlastně videozáznamům je mnohem snáze odhalitelné a detekovatelné, takže máme mnohem přesnější údaje o tom jejich počtu. A možná i kvůli tomu se zdá, že ten počet je vlastně vyšší, než byl třeba v těch 90. nebo 0. letech, kdy prostě opravdu ty telefony ještě neměly videa a digitální fotoaparáty nebyly a podobně, samozřejmě kamery v autech také ještě, to byla tehdy vlastně budoucnost.
4: Meteorolog a redaktor počasí v České televizi Michal Žák je naším hostem.
1: Jak to vidí Vladimír Kroc a jeho host na Dvojce.
4: Světová meteorologická organizace oznámila, že existuje 80% pravděpodobnost, že se jev El Niño sformuje ještě před zářím letošního roku. Co to znamená?
5: To znamená, že opravdu nastane ta teplá fáze toho jevu v Tichém oceánu, to znamená v té tropické části středního a východního Pacifiku, kdy tedy překročena ta mez té odchylky teplotní směrem k té kladné odchylce v té rozhodující oblasti, aby tedy byla splněna podmínka pro výskyt jevu El Niño. A opravdu ty modely se shodují v tom, že ten nástup bude vlastně už v průběhu nadcházejících nejbližších měsíců a bude pokračovat a bude se prohlubovat v průběhu toho letošního podzimu a měl by vlastně vrcholit někde na konci podzimu, případně na přelomu letošního a příštího roku. A vlastně už od těch, řekněme, prvopočátku, kdy se začal vyskytovat ten signál v modelech, v modelových výstupech, že by to El Niño letos mělo přijít, tak se postupně vlastně i zesiluje ta očekávaná intenzita během toho vrcholu a ty poslední modely se shodují nebo potvrzují to, co už bylo trošku naznačeno během toho letošního jara, že by to letošní El Niño mohlo být vlastně nejsilnější El Niño v té zaznamenané moderní historii, kdyby ta teplotní odchylka mohla přesáhnout i 3 stupně Celsia, což už je opravdu velmi výjimečný, je výjimečná záležitost, výjimečná intenzita. A samozřejmě jedna věc je, jak to bude tedy v té vodě toho tropického Pacifiku. A druhá věc, podstatně důležitější potom z pravidla, je to, co vlastně se odehraje v atmosféře, protože to dění v té mořské vodě nezůstane bez odezvy právě na atmosféru, na atmosférické dění. A ty dopady potom se dají očekávat nejenom v rámci celého Tichého oceánu a po obvodu Tichého oceánu, to znamená v obou Amerikách, v Austrálii, v Asii, ale třeba i v oblastech Afriky a můžou být v některých oblastech poměrně významné.
4: A co znamená pojem super El Niño?
5: To znamená, to je spíš takové trošku zdůraznění toho, že opravdu jde o naprosto výjimečnou intenzitu toho El Niño, že to míra oteplení bude mimořádně výrazná.
4: Proč by nám mělo dělat vrásky, co se děje někde nad oceány? Jak moc El Niño ovlivňuje postup globálního oteplování?
5: Ono vlastně ten vlastní postup ani tak neovlivňuje, ale vlastně do jisté míry zesílí tu odchylku teplotní směrem tedy k té vyšší teplotě. Dá se očekávat, že v tomto případě to bude o nějakou možná i o 0,2 stupně Celsia v tom globálním průměru, což samozřejmě je poměrně jako velká míra oteplení. A mohla by znamenat, že ten příští rok 2027, protože ono to doběhne v průběhu příštího roku a ta odezva v atmosféře přece jenom trvá nějakou dobu, takže by se ten příští rok mohl stát vůbec nejteplejším rokem v těch moderních dějinách lidstva. A samozřejmě tedy samozřejmě i od začátku pozorování a mohlo by tak překonat ty velmi teplé roky, které jsme zažili 2024-2023. No a samozřejmě, když je takto teplý rok, tak to nějakým způsobem potom bude se projevovat i na dění v atmosféře ve smyslu třeba častějších nebo extrémnějších vln vysokých teplot v různých částech naší planety a do jisté míry to může samozřejmě přispívat třeba i k intenzitě extrémních srážek v některých částech třeba Jižní Ameriky nebo naopak prohlubovat sucho v Austrálii, východní Asii. Ostatně teď se očekává třeba slabší už monzunová sezóna v Indii, což je zase velmi sledované období pro vlastně tamní úrodu a podobně. Takže určitě to může vést k prohloubení těch různých extrémů v různých částech naší planety.
4: A co ty výhledy znamenají pro světovou produkci potravin?
5: Tady samozřejmě to není úplně jednoduché říci, ono konkrétní dopady v těch konkrétních oblastech se poměrně obtížně odhadují, to si zase přiznejme, že tak daleko v té klimatologii nebo meteorologii nejsme. Na druhou stranu obecně vzhledem té větší extremitě těch jevů se dá očekávat spíše vlastně dopad negativní na tu úrodu, jak už jsem zmínil, třeba právě tu slabší monzunovou sezónu, to znamená menší úrodu v Indii, ale třeba i to sucho v Austrálii nebo jihovýchodní Asii, to jsou všechno také, že oblasti, kde je významná zemědělská produkce, takže se tam také dají očekávat spíše negativní dopady, a to samé v některých částech Afriky, takže obecně spíše horší. Dále třeba bych i podotknul, že vlastně ta mořská teplá voda znamená poměrně zásadní dopad na život v oceánu v té východní části tropického Pacifiku, a což třeba pociťují rybáři na západě Jižní Ameriky, Peru, Ekvádor a podobně, kde se samozřejmě v té teplé vodě podstatně hůře daří rybám, dochází třeba i k masivním úhynům a podobně, takže jejich úlovky třeba budou také významně nižší, což teda samozřejmě také k té produkci potravy nepřispěje.
4: A do jaké míry je to opravdu cyklický jev?
5: Tak záleží na úhlu pohledu, ono v podstatě se ta perioda pohybuje někde mezi 2 a 7 roky, čili ta perioda není úplně pravidelná a také to kolísání té intenzity není úplně stejné. V těch posledních studiích, které se teď jako týkají jevu El Niño a souvislosti se změnou klimatu, se nakonec ukazuje, že by opravdu ta změna klimatu mohla vlastně zvyšovat intenzitu jak té teplé, tak případně ale i té chladné fáze El Niño, tedy tak i ta chladná fáze La Niña.
4: Tajfun Yangmi dnes ráno dosáhl japonského pobřeží na jihozápadně hlavního ostrova Honshu a tamní agentura Kyodo a podle meteorologů varuje před povodněmi a extrémními liáky. Mimochodem, jak se nebo podle čeho se pojmenovávají ty tajfuny?
5: Pojmenovávají se podle předem připraveného seznamu, který vlastně, nebo na jehož tvorbě se podílejí státy v těch oblastech, kde se ty tajfuny vyskytují nebo které by mohly zasáhnout. To znamená pro tu oblast západního Pacifiku jsou to vlastně státy, že Japonsko, Korea, Čína, Filipíny a podobně, Tajsko nebo Vietnam. Takže tak každý stát přispěje nějakým názvem a většinou tady ty názvy těch tajfunů nejsou obyčejná jména, jako třeba v případě hurikánů kolem Ameriky, ale občas jsou to trošku poetické názvy, které připomínají nebo jsou vlastně třeba pojmenováním některých rostlin, živočichů, žijících v těchto částech světa a podobně.
4: Yangmi, jak tady čtu, je už 6. tajfun této sezony, to znamená, že zatímco teď začíná hurikánová sezona v Atlantiku, tak v Pacifiku už začala, myslím, před 2 týdny. Dá se odhadnout, jaké by ty sezony mohly být?
5: Tak pokud se budeme bavit o té hurikánové sezóně v Atlantiku, tedy východně vlastně od střední a severní Ameriky, tak ta se letos očekává podprůměrná, a to zhruba ze 70% pravděpodobnosti. To znamená, že by měla přinést méně těch tropických bouří a hurikánů, než je nějaký dlouhodobý průměr. A ten důvod, proč by měla být podprůměrná, souvisí právě s tím začínajícím jevem El Niño v Pacifiku, protože při této fázi, té teple, jsou podmínky v Atlantiku nebo nad Atlantikem přesněji méně příznivé pro vznik hurikánů. Většinou tam docela jako fouká vítr, a to v tom smyslu, že v různých hladinách to fouká různou rychlostí a z různého směru, což jiným způsobem, jednodušeně řečeno, ty bouřkové oblaky jako rozfouká do větší šířky a pak se nemůžou tak dobře koncentrovat na omezené oblasti, aby to vedlo k tomu zesílení příslušného hurikánu. Na druhou stranu, to, že ta hurikánová sezona nad Atlantikem by měla být podprůměrná, neznamená, že i ty dopady musí být podprůměrné, protože ono vždycky je těžko říci, kde konkrétně se třeba nějaký silný hurikán vytvoří a která obydlená území zasáhne. Známe z historie případy, kdy během El Niña přišel velmi silný hurikán, třeba myslím, že v roce 1992 to byl hurikán Andrew, který spustošil Floridu, takže i během té relativně slabé hurikánové sezóny se můžou vyskytnout silné hurikány a ty dopady můžou být mnohem dramatičtější než v obráceném případě. No a pokud se podíváme na západ Severní Ameriky a Střední Ameriky, to znamená do východního Pacifiku, tak ta hurikánová sezóna v této části světa by měla být naopak nadprůměrně aktivní a souvisí to právě zase s tím El Niněm, protože tady naopak ty podmínky v atmosféře jsou příznivé, navíc ta voda povrchová, která vlastně je tím, řekněme, pomyslným palivem těch hurikánů, je nadprůměrně teplá, takže ideální podmínky pro to, aby tady těch hurikánů bylo více a více i těch silných hurikánů. Ale samozřejmě i tady se nedá říct, které oblasti zasáhnou, jestli půjdou třeba více směrem do Mexika, nebo naopak třeba můžou zasáhnout i oblast Havajských ostrovů, ale určitě by těch hurikánů zde tedy mělo být více. No a více by vlastně mělo být i těch tajfunů v té západní části toho Tichého oceánu, to znamená těch tajfunů, které můžou zasáhnout oblast od Filipín přes Tajvan, Čínu až po Koreu nebo Japonsko. Ale samozřejmě také se těžko odhaduje, kudy se budou ubírat jejich dráhy.
4: Tak když se vrátíme zpátky domů a k těmto dnem, a když už vás máme v mikrofonu, jak bude?
5: Tak teď mám vlastně takové to proměnlivější počasí, které začalo minulý týden v jeho závěru tedy a vypadá to, že nám bude ještě nějakou dobu pokračovat. Možná by se to dalo vlastně trošku označit jako takový už trochu předčasný medard, který je tedy 8. června, ale tak atmosféra to nebere úplně přesně na ty jednotlivé dny a že by se tedy měly střídat ty, řekněme, deštivější a slunečnější dny i nadále, takže dneska máme ten deštivější, zítra to bude zase kromě západu Čech ten slunečnější den, pak zase bude trochu více srážek v pátek a podobně to zřejmě bude ještě do začátku příštího týdne. A ty teploty budou tak víceméně odpovídat té roční době, samozřejmě při těch slunečnějších dnech budou trochu vyšší k těm 25-26 stupňům, při tom deštivějším počasí zůstanou spíš kolem té 18 stupňů nebo 19 stupňů, možná tedy pod tou 20.
4: Hostem pořadu, jak to vidí, byl dnes meteorolog a vysokoškolský pedagog Michal Žák. Moc děkuju a já nevím, jestli se přeje meteorologům, aby jim vycházela předpověď.
5: Děkuju.
4: A jestli je to pro vás to hlavní, ale každopádně se vám daří.
5: Děkuju a přeji krásné léto.
4: Mějte se hezky, nashledanou.
5: Nashledanou.
4: Příjemný poslech dalších pořadů vám přeje Vladimír Kroc.
2: Jak to vidí?
1: Další vydání pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Mozaika lásek a osudu zaměstnanců jedné chemičky podle románu Vladimíra Párala Milenci a vrazi. ČT2. Sama vychovala a vycvičila svého asistenčního psa. O handicapu ne jako překážce, ale jiné cestě v premiérovém dokumentu Šestý smysl. A ČT Art uvádí přímý přenos slavnostního předávání cen 66. ročníku největšího mezinárodního festivalu filmů pro děti a mládež. Gala večer Zlín Film Festivalu 2026. Středeční večer s Českou televizí.
2: Bylo 9 hodin.
3: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Podnikatelé v Česku by od příštího roku měli znovu elektronicky evidovat tržby. Ve Zlíně končí filmový festival pro děti. Cenu za celoživotní přínos převezme Petr Kostka. A počasí bude zataženo až oblačno s občasným deštěm nebo s přehánkami a teplotami do 20 stupňů. U mikrofonu Soňa Jindrová, dobrý den. Od příštího roku možná budou podnikatelé znovu elektronicky evidovat tržby. Návrh vládního zákona dnes míří do prvního kola projednávání v poslanecké sněmovně. Evidovat všechny platby by podle předlohy museli restaurace, obchody a nově taky řemeslníci. Povinnost zavést EET by naopak neměli živnostníci s příjmy do milionu korun. Podle opozice je to krok zpátky. Obvodní soud pro Prahu 1 začne dopoledne projednávat kauzu údajně nenávistných plakátů hnutí SPD. Státní zastupitelství obžalovalo hnutí z trestného činu podněcování k nenávisti. Billboardy v předvolební kampani do krajských a senátních voleb v roce 2024 zobrazovaly muže tmavé pleti a romské chlapce. Podle předsedy SPD Tomia Okamury je obžaloba nezákonná.
4: Za svobodné vyjádření svého názoru proti nelegální migraci a proti výplatě dávek osobám, které neposílají své děti do školy, předpokládám, že u soudu státní zástupce přečte obžalobu a my se jí budeme bránit a poukazovat na svobodu projevu.
2: Obžalobě čelil taky předseda hnutí SPD Tomio Okamura. Po loňských volbách ale opět získal poslaneckou imunitu. Sněmovna ho nevydala a jeho stíhání je proto pozastavené. Kraj Vysočina chce pořídit bydlení pro lékaře Třebíčské nemocnice. Na nákup 6 bytů vyčlenila rada 46,5 milionu korun. Investici ještě musí schválit krajské zastupitelstvo. V Třebíči by navíc do budoucna mohl na pozemku města vyrůst pro nemocnici i celý bytový dům. Podle hejtmanství by mohl mít až 50 jednotek. Byty pro zaměstnance nemocnic zřizuje Kraj Vysočina i v jiných městech. Závěrečný den Zlínského filmového festivalu pro děti nabídne projekci britského snímku Přísahám, že za to nemůžu. Festival ukončí slavnostní gala večer, na kterém vyhlásí oceněné filmy. Zlatý střevíček za celoživotní přínos dětské kinematografii převezme herec Petr Kostka.
5: O té jeho zamlžené mysli se nesmí dozvědět zejména Dvořané.
6: Petr Kostka se před kamerou objevil už v 50. letech. Upozornil na sebe v Krejčíkově vyšším principu i v komedii Jindřicha Poláka Zítra vstanu a opařím se čajem. Držitel 2 centálie i medaile za zásluhy stále aktivně vystupuje v divadle i před kamerou. Jednu z hlavních rolí si zahrál i v novém snímku Jana Svěráka Pět švestek.
7: Vy jste teda parta. Jsem rád, že jste mě vzali sebou.
6: Zlatý střevíček na 66. ročníku Zlínského filmového festivalu převzali už režisér Petr Koliha a Loutka Hurvínka. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
3: Počasí.
2: Bude zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo s přehánkami, místy i s bouřkami. Během dne bude srážek a oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 16 až 20 stupňů, na horách kolem 12.
3: Doprava.
2: Na dálnici D1 ve směru z Ostravy do Brna přibrzdíte na 211. kilometru. Chvílemi se brzdí do zastavení. K dálnici D2 pojedete skoro půl hodiny. Půl hodiny pojedete i na D1 ve směru z Prahy do Brna od sjezdu na Rosice na kilometru 179 až do zúžení na kilometru 196. Na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 je taky silný provoz a kolona je tam od Zličína až ko Ořechu, taky asi na půl hodiny. Téměř téměř 3/4 hodiny se zdržíte na příjezdu do Prahy po dálnici D5, kolona začíná na 8. kilometru a kvůli nehodě ve Strahovském tunelu počítejte s hodinou navíc. Jestli jedete do Prahy po dálnici D8 z Ústí nad Labem, zpomalíte před sjezdem na Zdiby na 1. kilometru. Jeďte opatrně a v pořádku dojeďte. Tolik zprávy a slovo mají Dva na dvojce.
8: Kteří přidávají přání hezkého dopoledne téměř 9:05 ve středu 3. června.
9: Dnes si budeme povídat o lásce a o tom, co všechno jsme schopni pro lásku udělat a nebo jak svoji lásku dát najevo. Své by o tom mohli vyprávět ti, kteří mají to štěstí, že na rozdíl od nás umějí pilotovat malé letadlo a třeba se občas proletí nad Jižní Moravou.
8: To je pravda, no a jestli se ptáte proč, tak to vám prozradíme za chvíli. Každopádně přicházíme i s dnešní standardní nabídkou. Jsme pro vás i rádio na přání, takže i dnes nám samozřejmě svoje přání, ať je jakékoliv, můžete poslat na RNP radio@rozhlas.cz a my vyvineme veškeré úsilí, abychom ho splnili.
9: Přejeme vám krásné dopoledne s Dvojkou.
3: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.

0: Šárka Volemanová
1: a Jiří Holoubek, dva na dvojce.
2: Asi tě mám rád, zpíval Honza Kalousek, tak až to bude jednou vědět určitě, jestli se změní ten text téhleté písničky, tak tu svoji lásku může dokázat nějakým opravdu velikým skutkem, u kterého nejde vždycky jenom o peníze. Právě o skutcích z lásky si dnes chceme povídat.
3: A teď tedy na to Hodonínsko, tak jak jsme o tom hovořili. Znáte to tam trochu? Pokud ano, tak možná víte, kde jsou tam Šardice. A pokud jste nevěděli do těchto dní, tak možná jste se podívali poté, co jste stejně jako my narazili na jednu krásnou, dojemnou a láskyplnou zprávu, která se objevila na internetu.
2: Nás to zaujalo a potěšilo, protože dobrých zpráv není nikdy dost. Právě v Šardicích jeden zamilovaný zemědělec, očividně romantická duše, vysekal v poli vlčích máků dvě obrovská červená srdce.
3: A pojďme v tom romantickém příběhu o kousek dál. Důvody k tomu byly dva. Autor téhle podívané, pan Marek Gregorovič, je sportovní pilot a tak ho těší, když je něco hezkého vidět pěkně z výšky. A tím druhým důvodem je, že tahle krásná voňavá srdce jsou dárkem jeho manželce k 30. výročí svatby.
2: Úžasné. Nevíme, co na to řekla paní Gregorovičová. Je to samozřejmě pomíjivý, ale rozhodně velkolepý projev lásky. No a nás inspiroval k tomu dnešnímu povídání a k otázkám, které vám chceme položit.
3: Tak dobře, poslouchejte a budeme rádi, pokud nám i dneska napíšete, co neobvyklého či nečekaného jste někdy udělali z lásky a jakým skutkem někdo milovaný třeba překvapil vás.
2: No a můžete přidat také to, co obecně je pro vás tím nejkrásnějším darem z lásky. Protože, jak bylo řečeno, v tomto případě určitě nejde o peníze, nejde o velikost toho daru, ale jde o to, aby bylo jasné, že je to záležitost, která zcela vystihuje ten váš vztah k tomu obdarovanému.
3: To si řekl krásně. 702-222-220, číslo pro SMS-kové zprávy i dnes a e-mailová adresa dvojka@rozhlas.cz.

0: My si dnes společně s vámi chceme povídat o skutcích z lásky. Jirka už se dívá tady do té korespondence. Usmíváš se, něco hezkého už tam je?
1: Já tady čtu zprávu, která přišla SMS-kou a zaujala mě chvilku. Musel jsem si ji přečíst dvakrát a tady je napsáno: hele, já miluji pořádek, ale pro lásku, tak to jsem schopná doma neuklízet. Protože, a teď je tady vysvětlení, z lásky k dvojice někdy nespávám, a teď ve své kůči, aha, všude dvojka hučí, samozřejmě na plné kule, je tady napsáno.
0: Tak děkujeme, takže, no tak už chápeš, to může být podoba lásky, ano, dvakrát. Je to pravda. Nakonec to všechno dobře dopadlo, všichni jsme to pochopili, děkujeme za tu hezkou zprávu. Děláš skutky z lásky?
1: No, snažím se. Od okamžiku, kdy jsem si přečetl na doporučení tehdy slavnou knihu Pět jazyků lásky,
0: ano,
1: kterou mimochodem mohu doporučit, ať už si z toho člověk něco veme nebo ne, rozhodně jsou to zajímavé poznatky a tak dále, tak se snažím poté, co jsem rozklíčoval jazyk své ženy a ona rozklíčovala ten můj.
0: Ty si to opravdu myslíš, tak, že znáš jazyk své ženy?
1: Ano. Mm-hmm. Já to vím úplně přesně.
0: Tak třeba dej mi nějaký příklad.
1: Nebudu, to je zase její věc, že jo, nebo naše
0: to
1: věci to jsou a tak dále. Ale poté, co jsem rozklíčoval ten jazyk, což znamená i její potřeby, anebo důkazy té lásky, a ona, ty moje, opravdu nám to pomohlo v tom porozumění, tak dělám, co můžu. Mm-hmm. No, jako někdy víc, někdy méně samozřejmě.
0: Mm-hmm. Ale... Podívej se, holubku, si velmi obecný. Já no si stejně jasně myslím, že nějaký hezký příklad by to chtělo, že třeba řekneš. My si o tom povídáme a vy ženy si vždycky myslíte, že my vidíme, co si přejeme. Je tak, když nám to neřeknete, tak nám to není jasné. Víš nějaký z těch pěti jazyků lásky, že bys nám tady ne, dobře, vidím na výrazu tváře, že spíš ne.
1: Ne, jsou věci, které si nechám pro sebe, no, ale teď já nevím, ty jsi tak zajásala, když jsem, nebo zajásala, zareagovala tak jako s pochopením a s nadšeným výrazem, když jsem zmínil tu knihu, četla jsi? Mm-hmm.
0: Já jsem tu knihu četla, ale hlavně jsem o ní točila, protože já jsem, a je to tady už spousta let, udělala takový dokumentární cyklus o partnerských vztazích, partnerské vztahy aneb návod na přežití se to jmenovalo. A poslední díl byl o pěti jazycích lásky, inspirovaný touhle knížkou.
1: Výborně. Ano. Já ti můžu říct jeden konkrétní příklad, který je ovšem z druhé strany. Je to příklad jaksi Zuzanina důkazu lásky ke mně,
0: ano,
1: který je například ze včerejška, nebudu jako zcela konkrétní, ale včera, když jsem prostě zvažoval takový jeden nákup věci zcela zbytné, která je jaksi především pro moje potěšení jako a pro radost a tak dále, tak a to tedy musím složit velkou poklonu Zuzaně, já nikdy neslyším, prosím tě, proč bys jsi to kupoval, proč bys za to utrácel peníze, k čemu to je, proč bys tohle to dělal? Jako nikdy to neslyším, jenom se ptá, tak jak to dopadlo?
0: Mm-hmm. A říkám, to by zkušené ženy to takhle dělá.
1: Poslal jsem zálohu. Ne, tak hlavně, ať to dobře dopadne.
0: Teď se mi vybavila jedna vzpomínka.
1: Výtka,
0: ano, na jeden z jazyků lásky mého muže. A je to taková vlastně, my jsme se potom tomu neskutečně jako smáli a vždycky, když jsme si na to vzpomněli. Protože já jsem si myslela, že můj muž rozumí jazyku mému, tedy tomu ženskému. A já jsem jednou, už je to taky řada let, samozřejmě fotila pro jeden časopis oblečení. A skutečně jsem se tam zamilovala do jedních šatů. A když to vyšlo v tom časopise, tak já jsem ho samozřejmě obtěžovala tím, aby se na to podíval. A hlavně tam u těch fotografií bylo napsáno, odkud jsou ty šaty, kolik stojí, kde se dají pořídit a tak dále.
1: A obzvlášť
0: jsem ho upozorňovala na tuto fotografii a ty šaty, které se mi tolik líbily. A představ si, on přišel za dva dny, měl krabici a říkal, že mi koupil dárek, ano, o kterém si myslím, že bude mít velikou radost. A já jsem vzala tu krabici a říkala jsem si, můj muž je tak pozorný. On je tak báječný. On prostě ví, že
1: čekám,
0: já si přeju ty šaty. Ano, otevřela jsem tu krabici, tam byla helma na motorku, což jsem tak říkala, že je opravdu hezká. On měl takové, říká, viď, budeme mít úplně stejnou.
1: Je to hezký přístup.
0: Ano.
1: No, skutky z lásky a co hezkého jste z lásky dostali, nebo co jste darovali, ať je to cokoliv, o tom si povídáme. A za chvíli si budeme povídat také s hostem, kterým bude psycholožka a psychoterapeutka Ivana Dlouhá.
2: Šárka Volemanová
3: a Jiří Holoubek.
2: Dva na dvojce.

0: My se dnes s vámi povídáme o skutcích z lásky. Píšete nám různé, přidala se i naše posluchačka Eva, dobré dopoledne. Z lásky snáším manželovo pravidelné cvičení dechovkových písniček ve sklepě pod kuchyní, i když dechovku z duše nesnáším, podepsaná Eva.
1: To je veliký důkaz lásky, já myslím. Slíbili jsme povídání s naším hostem, psycholožka a psychoterapeutka Ivana Dlouhá, už by nás teď měla slyšet, přejeme krásné dopoledne.
2: A slyší vás. Hezké dopoledne vám všem.
0: Ivano, hezké dopoledne, vítejte u nás na dvojice. Povězte, je důležité dokazovat si lásku, tedy nejenom řečmi, ale i těmi činy?
2: To je to nejdůležitější. Povídat o tom můžeme, ale když ty činy nedoprovází to mluvené slovo, tak to je k ničemu. Já můžu říct stokrát za den vám tě ráda, ale jestliže toho druhého k tomu nepohledím, nepodívám se na něj těma krásně zamilovanýma očima, tak to je poloviční práce, to není hezký.
1: Když by někdo chtěl udělat nějaký skutek pro milovanou bytost, ale má pocit, že nemá nápad, chybí mu inspirace na takové skutky, ale udělal by je rád. Jak na to, čím začít a neudělat chybu nebo nějaký trapas?
2: No, hlavně dobře poslouchat toho druhého partnera, protože často.
1: A to je ten problém, ano.
3: Do vlastní dat.
2: To je ten největší problém. Ano, přesně jako s tou helmou. Přesně poslouchat toho partnera a slyšet ho, nejenom poslouchat jedním uchem sem a druhým tam, ale taky něco uchovat v té hlavě a poslouchat. A pak, když třeba přijdou narozeniny nebo něco, tak si na to vzpomenout, to co si tenkrát přál ten partner, a udělat mu tu radost a dokázat, že jsem ho tenkrát nebo před měsícem poslouchala, že všechno jenom tak neproteklo tou hlavou a není to všechno pryč, tak i tohle je krásný.
0: Říká psycholožka a psychoterapeutka Ivana Dlouhá, která se s námi na dvojice povídá. Ivano, popravdě řečeno, ne každý má rád překvapení, ale zcela hypoteticky, pokud pořídíme milované osobě například drahý dárek a dostaneme vynadáno, proč utrácíme tolik peněz, jak na to reagovat?
2: Tam je potřeba to zdůvodnit a říct, ale pro tebe nic není dost drahýho, protože ty si to nejdražší na světě, co mám.
0: To je žena se zkušeností, ano.
2: Ze které se rychle vymluvíte. Ale víte, ona láska je krásná věc. Zamilovanost je něco jiného. Zamilovanost, to byste hory přenášeli pro toho druhého, ale pokud nám zůstane ta láska z toho zamilování a promění se to, tak i ta láska se musí hýčkat a každý den pořád jenom přikrmovat, protože pokud se tohleto nijak neživí, tak to potom tak nějak odejde. A když potom po partnerovi vyžadujete, ty už si mi strašně dlouho neřekl, že mě máš rád, proč mi to neřekneš? A když vám partner odpoví, ale jsem ti to tenkrát řekl, ale nic se nezměnilo, proč to mám furt opakovat? No tohle je k steku.
1: Tak to byl návod na to, jak to nedělat, ale i jak to dělat v těch předchozích větách od psycholožky a psychoterapeutky Ivany Dlouhé. A na závěr trošku osobně, povězte Ivano, jaký nejhezčí projev lásky jste kdy dostala vy? Svěříte se takhle mezi námi třemi?
2: Jo, ono tě, víte, já mám takové to velikánské štěstí, že fakt jako mám partnera, se kterým jako je to moc fajn a myslím, že už se za těch 18 let docela dobře známe a posloucháme a oba dva jsme si prošli tím horším i tím lepším obdobím a ten náš vztah fakt už si hýčkáme a víme to oba, že to není jen tak zadarmo, že se to pořád musí tak nějak jako hýčkat nebo tak nějak jako přiživovat, aby to pořád vydrželo.
0: Ať to vydrží, ať je vám spolu krásně, tak jak jste to popsala, psycholožka, psychoterapeutka Ivana Dlouhá společně s námi v povídání na dvojce. Děkujeme za to a budeme se těšit na příště.
2: Moc děkuju a přeju krásný den.

0: Skutky z lásky, nadpis našeho dnešního setkání na dvojce. Iva se přidala, dobrý den, tak já asi žádný jazyk lásky neumím. Kdysi jsem manželovi koupila kolo, abychom mohli jezdit na výlety a on toužil po stojanové vrtačce. Asi proto jsem rozvedená, píše Iva. Nebo to nebyl ten správný?
1: No je to trochu rozdíl, taková stojanová
0: to
1: vrtačka.
0: To prostě nezapadlo. Ale...
1: Moc děkujeme, my jsme se dostali k našemu povídání o skutcích z lásky díky těm dvěma obrovským červeným srdcím vysekaným na polích vlčích máků na Hodonínsku. Můžete se samozřejmě podívat na internetu, to bez problému najdete, ale na začátku hodiny jsme slíbili, že i dnes dojde na přání a v tomto týdnu je to opět jednou tak, že máme jedno přání na vás. Musíme připomenout, pokud nás neposloucháte pravidelně, že i tohle přání, které se u nás sem tam objevuje, je inspirováno jedním prvotním původním posluchačským přáním. Šlo o básničku.
0: Ano, anebo rýmovačku, i na dnešek jsme pro vás připravili 5 slov a poprosíme vás, abyste zkusili nějakou malou básničku, rýmovačku poskládat a poslat nám ji na 702-222-220. My vybereme toho nejvtipnějšího z vás, anebo rýmovačku, která se nám bude nejvíc líbit a tu odměníme ponožkami dvou na dvojce, které nesou jména Šárka a Jirka. Tak.
1: Ku podivu.
0: Ano.
1: Takže, milí veršotepci, zpozorněte a opravdu není podstatné až tolik, aby to bylo vtipné, ale samozřejmě je to takový bonus. Tak ta slova, která máte dnes k dispozici, jsou středa, bouřka, koroptev, šlehačka a igelitka.
0: Ano.
1: Kdybyste si je chtěli poznamenat ještě jednou.
0: Ještě jednou. Středa, bouřka, koroptev, šlehačka a igelitka.
1: No píseň bych na to psát nechtěl.
2: Kriminálka speciál s Mirkem Vaňurou, tentokrát v Ostravě.
3: Potkejte se naživo s legendami novodobé kriminalistiky.
4: V Kriminálce speciál si budu povídat tentokrát s moravskoslezskými detektivy a vyšetřovateli. Probereme mediálně známé kauzy, ale i případy, o kterých se nemluvilo ani nepsalo. Přesto bylo jejich vyšetřování mimořádně náročné. Čím je moravskoslezský region z hlediska kriminalistiky specifický? A v čem musí být zdejší mordparta jiná než třeba ta pražská?
3: Kriminálka speciál. Nejúspěšnější pořad dvojky opět výjíždí za svými fanoušky.
2: Už 3. června v 19 hodin v kulturním domě Akord v Ostravě.
3: Více informací na kriminalkaspecial.cz.
5: Od začátku června až do poloviny července vás zveme do galerie Vinohradská 12 na výstavu akademického malíře Martina Veríška. Autor na papíře vypráví příběhy tak či onak spojené s vodou, jak napovídají jejich názvy. Bruslařky, bruslaři, rybičky a záhady na jezeře Loch Ness. Každou středu a čtvrtek od 12 do 18 hodin v budově Českého rozhlasu v Praze. Vstup je zdarma. Více na www.rozhlas.cz/galerie.
3: Český rozhlas dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

0: Než se dostaneme na básně a na to ocenění, a děkujeme za to, že nám píšete i ty rýmovačky, i zprávy, protože dneska si mimo jiné povídáme od 9. hodiny dopolední o skutcích z lásky. Hanka z Loděnice, milí Šárko a Jiří, s manželem jsme 42 let a dárky si dáváme spíše praktické. Ale já dopřávám Jiřímu každoročně lístek na ryby. Chodí málo a většinou nic nechytí. Jednou to byly dva ježdíci a jednou malý kapr. Toho mi bylo tak líto, že mi ani nechutnal. Tak jsem ráda, že ty ryby vlastně raději žijí, napsala Hanka z Loděnice.
1: Dary z lásky a skutky z lásky mohou mít nejrůznější podobu. Libor píše, že manželce k prvnímu výročí svatby daroval z lásky tandemový seskok padákem a k tomu dodává. Nesnáší výšky, ale letěla. Skončila, tedy skočila a nakonec mě ani nezabila, i když chtěla. Tak, dobře to dopadlo.
0: Ano, děkujeme za vaše zprávy. No a teď podíváme se na ty veršovánky, jak to tady vypadá. Tak nám napsal Petr, dobrý den, zkusil jsem to. Ve středu je bouřka hrozná, koroptev se bojí, zaleze do igelitky a šlehačku pojí. V závorce, to je blbost, co?
1: Jana z Brna píše taky, středa je tu a brzy bouřka bude, koroptev se před ní v poli skryje, kde poblíž igelitka šlehačkou pocákaná zeje. Tak.
0: Dáme tomu ještě šanci, protože jistě někteří z vás ještě dále skládají, tak dáme si ještě jednu písničku, no a potom povíme, kdo si dneska odnese ty ponožky.
1: Středa, bouřka, koroptev, šlehačka a igelitka.
2: Dva na dvojce.
3: Vaše přání na naši.

0: Skutky z lásky, ty jsme si dnes vybrali jako téma pro povídání dopolední mezi 9. a 10. A důležitá zpráva je tady od naší posluchačky Dany. Často poslouchám vaše pořady, dnes na toto téma bych se chtěla vyjádřit, neboť mě mrzí, že jsem mému muži, kterému jsem k narozeninám vyřezávala vždycky krále s korunkou, že už mu žádného neudělám, neboť nás náhle a nečekaně před 8 týdny opustil. Tak nikdy nečekat s projevem lásky, dávám váhavým na cestu. To je důležité upozornění. Nikdy nečekat.
1: Je to tak. A děkujeme za to. Zvládněte to, jak jen to nejlépe půjde. My jsme také říkali, že dnes společně s vámi veršujeme a rýmujeme. Tak jsme tady vybrali někoho, kdo si dnes odnese ponožky dvou na dvojce, a bude to Hanka z Mostu za svoji veršovánku. V igelitce ve středu šlehačku si nesu. I když bouřka přichází, já pospíchám k lesu. Koroptev chci vyfotit, pár veršíků vypotit, odeslat pak čekání na vaše vysílání.
0: No, já tedy trochu váhám, jestli těch párů ponožek nepošleme tentokrát trochu víc, protože
1: pro
0: si například poslechni, co napsala Marta. Jo, dnes je to věda, asi protože je středa. Na obloze mrak jak šlehačka, bouřka z něj nebude, to je jasňačka, má můza je jako koroptvička, v ruce igelitku, běžím pro vajíčka.
1: Tak to je krásná, tak to označ, tak pošleme dvoje ponožky dnes a gratulujeme a děkujeme.
0: No a pořád si ještě nejsem jistý, jestli jich nebude víc. No, podíváme se ještě na vaše.
1: Dneska, Jirka,
0: tak. Podíváme se na vaše básničky, ale teď si pustíme Ondřeje Rumla, jak zpíval tuhle tu krásnou písničku, kterou jinak známe v podání Richarda Millera u nás ve dvojice u Piana živě.
2: I tuto skladbu jste mohli slyšet živě v pořadu Dvojka u Piana.
3: Máš tucty známých, ale kdo tě zná? Máš vlastní píseň, kdo však ví, jak zní? Máš pocit,

0: Ondřej Ruml se takhle zhostil téhle krásné písničky pánu Hapky a Horáčka. My děkujeme za všechny básničky, které jste nám poslali, děkujeme za skutky z lásky, které jste připomněli a podělili jste se s námi o ně. No ale teď už musíme jít dál, protože tady za chvíli bude 10 hodin.
1: Je to tak a po 10. hodině a další zpravodajské relaci samozřejmě poradna. S jakým tématem dnes?
0: No bude to velmi zajímavé. Jídla pojmenovaná po osobnostech, takže budeme mluvit například o sachrově dortu, objeví se karpáčo, hovězí stroganov, pavlova a tak dále.
1: Budete se moci samozřejmě zeptat na všechno, co vás zajímá ve druhé a třetí části poradny.

0: setkání Adély Gondíkové.
1: Mým hostem bude oslavenec herec Jiří Langmajer. Jaká bude oslava jeho 60? Je pro něj důležitý v životě smysl pro humor? A kde se vidí tak za 10 let? Nenechte si ujít tento narozeninový manželský rozhovor.
0: Blízká setkání Adély Gondíkové.
2: Dnes po 11. hodině
0: na Dvojce.
3: Bylo 10 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Na hlavním železničním koridoru z Prahy na Moravu aktuálně nejezdí vlaky. V Ústí nad Labem se dnes otevře nové informační středisko Evropské unie a počasí bude zataženo až oblačno s občasným deštěm nebo s přeháňkami. Teploty do 20 stupňů. U mikrofonu Soňa Jindrová, dobré dopoledne. Na hlavním železničním koridoru mezi Prahou a Moravou nejezdí vlaky. Provoz je přerušený kvůli poškozenému trakčnímu vedení u Kolína. Informoval o tom mluvčí zprávy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka. Omezení se podle něj dotklo desítek spojů. Provoz by mohl být obnovený kolem poledne.
4: Dálkový vlaky v tuto chvíli jezdí odklonem přes Nymburk. To znamená, že to zastavení provozu by se nemělo tak zásadně týkat těch dálkových vlaků. Nicméně je možné, že ty vlaky tam budou nabírat nějaká zpoždění. Co se týká osobní dopravy, řeší se s dopravci náhradní autobusová doprava.
3: České dráhy vypravily náhradní autobusy mezi Kolínem a Velimí. Část vlaků jede odklonem přes Lysou nad Labem. V Ústí nad Labem dnes zahájí činnost nové informační středisko Evropské unie Europe Direct. Sídlit bude v prostorách spolku Bedna v Masarykově ulici. Zahájení je na programu ve 2 odpoledne, následovat bude debata o aktuálních evropských tématech a příležitostech pro Ústecký kraj. V Česku má Evropské informační středisko dalších 12 poboček.
5: Středisko Europe Direct působilo od roku 2007 až do konce roku 2025 v Mostě. V Ústeckém kraji dlouhodobě zajišťuje informační servis o Evropské unii a pořádá přednášky nebo vzdělávací akce pro školy i veřejnost. Spolek Bedna získal provoz střediska na základě výběrového řízení Evropské komise do roku 2030. Z Ústí nad Labem Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
3: Cyklus večerních koncertů Čarovné tóny Macochy dnes začne v jeskyních Moravského krasu na Blanensku. Umělci budou vystupovat každý den až do neděle, vždy od 6 večer. Bude mezi nimi například v neděli Spirituál kvartet nebo ve čtvrtek Vojtěch Dyk. Ten vystoupí v jeskyni Výpustek, která má největší kapacitu. Vejde se tam až 1200 diváků. Jeskyně jsou pro účastníky specifickým prostředím, upozorňuje mluvčí zprávy jeskyně České republiky Pavel Gejdoš.
6: Radíme všem, aby přišli velmi teple oblečeni, protože tím, že tam budou hodinu a půl sedět v 7 stupních Celsia a takřka 100% vlhkosti, tak můžou velmi lehce prostydnout. Taky doporučujeme přijet nebo přijít s výrazným předstihem, aby mohli najít parkovací místa.
3: Basketbalisté Nymburka porazili v úvodním finále nejvyšší domácí soutěže Pardubice 81-73. Přiblížili se tak obhajobě titulu. Série pokračuje druhým zápasem dnes od 6 večer opět v Nymburce. Hraje se na 4 vítězné duely.
2: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
3: Odpoledne bude zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo s přeháňkami a místy i bouřky. Postupně má srážek a oblačnosti ubývat, nejvyšší teploty 16 až 20 stupňů, na horách kolem 12.
0: Doprava.
3: Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna je od sjezdu na Rosice nadále silný provoz z kilometru 178, zdržíte se asi půl hodiny. Na D1 ve směru z Ostravy do Brna před sjezdem na Slavkov zůstává kolona z kilometru 211, tam naberete asi 20 minut. Na dálnici D11 ve směru z Prahy do Jaroměře opatrně u sjezdu na Olomouc a D35 exitem 84. Na konci sjezdu se srazilo nákladní auto s osobním a blokují levý pruh. Dálnice D8 na příjezdu do Prahy, tam je stále kolona před sjezdem na Zdiby na prvním kilometru a pokračuje až k tunelu Blanka. Tam pojedete zhruba hodinu. Ve Strahovském tunelu se už ale jede po nehodě dvěma pruhy. Jeďte opatrně a šťastnou cestu. Tolik zprávy, posloucháte 2 na Dvojce.
7: Tady jsou Jiří Holoubek a Šárka Volemanová. Už za chvíli nabídneme poradnu. Gastronomie a historie se často potkávají a my v dnešní poradně budeme pátrat po původu pokrmů nesoucích jména známých osobností.
8: A já jsem na to velmi zvědavý. Odhalíme, zda za těmi názvy skutečně stojí konkrétní historické postavy nebo jde spíš o šikovné kulinářské legendy. O některých jsem to věděl či tušil, jako Stroganov nebo Pavlova, ale třeba u takového karpáča jsem neměl ani ponětí.
7: Je to pravda, jsem taky překvapená, tak uvidíme, co nám poví už za chvíli náš host a samozřejmě i dnes se nabídneme prostor pro vaše otázky ve druhé a třetí části naší dnešní poradny. Teď je 9:55 a my vám přejeme hezké dopoledne z Dvojky.
0: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

0: life.
1: Dva na dvojce.
2: Poradna.
3: A tématem poradny slavné pokrmy, tedy jídla pojmenovaná po osobnostech. Já jsem zvědavý, kdy budeme mít na talíři něco, co se bude jmenovat steak šedivý nebo nějak tak podobně, protože osobností ze světa gastronomie, která nás pravidelně navštěvuje v poradnách, je zcela nepochybně pan doktor Jiří Šedivý ze Střední školy gastronomie u Krbu a katedry psychosociálních věd a etiky Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Milý pane doktore, vítejte.
4: Dobrý den, děkuji za to krásné přivítání.
5: Tak steak šedivý by se mi líbilo, stálo by to za zvážení. Do příště, pane doktore. Tak ale nicméně, my jsme říkali, že se budeme věnovat známým osobnostem a gastronomii. Povězte, kde se ten fenomén vlastně vzal? Bylo to nějaké typické období?
4: No, já musím říct, že ne, ale tady nám převažovala ta touha mít něco in, mít něco lepšího pojmenovaného po někom, kdo je velice populární a tak dále. To už bylo, a to musím říct, tedy vždycky na šlechtických dvorech a u šlechty, zejména tedy na francouzském dvoře, a z toho francouzského dvora se nám to potom šířilo po celé Evropě a vůbec všude. Takže takový, tady bych dal příklad, bechamel. To je omáčka, která byla známá, ale hodně tedy hojně jí proslavil Louis Bechamel, dvorní hodnostář, nebo já bych řekl i tedy obdivovatel a velký gurmán na dvoře Ludvíka 14., který nechal připravovat zvláštní omáčky. Jako základ sloužila ta bechamelová omáčka, omáčka tedy z máslové jížky rozředěná tedy mlékem, zjemněná smetanou, dochucená muškátovým květem a samozřejmě solí, a musím říct, že právě Louis de Bechamel připravoval tuto omáčku slaný, že přidával tam různé další koření, přidával tam různé jazíčky a masíčka a tak dále. No a proslavil tu omáčku tak, že na jeho počest se tedy ta omáčka nazývá dodnes bechamelem. No, musím ale říct, my když bychom šli a podívali se dál do pramenu, tak hodně se tedy zasloužila vůbec tady právě třeba u bechamelu, když bychom pátrali, tak bychom se dostali i na královský, na český královský dvůr. A musím říct, že tady tedy gastronomie neuvěřitelně vzrůstala a musím říct, že vzkvétala na dvoře Rudolfa II. Ten tedy musím říct, že přizval, málo se o tom mluví, ale přizval i odborníky právě z celého, já bych řekl z celé Evropy, a velice si zakládal na tom, aby se dobře vařilo a používali ty nejlepší suroviny. Postupy a suroviny.
3: Ale žádný pokrm po Rudolfovi II. Pojmenovat nemáme.
4: Není.
3: Škoda, je to samozřejmě otázkou, můžete něco vymyslet, pokud to nepojmenujete nakonec po sobě, ale těch potravin nebo těch produktů, těch lahůdek, těch dobrot je opravdu celá řada, takže se pojďme u některých zastavit. Já už jsem slyšel kdysi příběh Stroganova, hovězí Stroganov, připomeňte ho.
4: No, tak musím říct, zase je to zajímavý příběh, ten pokrm pochází z ruské šlechtické rodiny Stroganovů a je to vlastně známé tedy hovězí maso, které je na nudličky a je tedy ve smetanové omáčce, kde by měl být tedy podíl i hořčice. To je, musím říct, pokrm velice, nebo byl pokrm a je stále velice oblíbený, jestliže se udělá dobře z kvalitních surovin, použije se kvalitní surovina a prosím, dobré hovězí maso. Tady je třeba opravdu, aby to maso bylo aby
3: z
4: bylo
3: jakého
4: libové,
3: hovězího?
4: Já bych použil samozřejmě kýtu, no ale jdou použít i samozřejmě jiné části, libové, křehké a no, a je to pokrm, který je velice, jako musím říct, chutný.
5: Určitě, já se hned podívám, co dnes budou vařit tady v rozhlasové kantýně nebo jídelně. Mám hlad a zbíhají se mi samozřejmě.
3: To je veliká dobrota,
4: Když je podařený,
5: znamená to, jaké nejčastější chyby tam mohou nastat, že podařeným není?
4: Tak pozor, špatné maso, tak tady bych řekl, nebo špatně ošetřené maso, neměly by tam být žádné blány, to maso by mělo být opravdu krásně, jemně udušené, tedy teplně upravené, mělo být jemné. Ten stroganov byl známý tím, že ta rodina, když ho podávala, tak ti hosté, no, právě ty šlechtici si pochvalovali to, že bylo krásně udušené, že bylo jemné. Ta omáčka samotná byla jemná, používala se opravdu kvalitní smetana. My dneska na vaření, nebo často se používá 12%, ale největší, kterou měli bychom používat 33 až 40% smetanu. V tom původním receptu je opravdu ta smetana hodně kvalitní, ten pokrm je takový jako opravdu hodně smetanový, dobrý, tak.
0: 12% smetana, jak někoho může napadnout, taková skandální.
4: Nepoužíváme, my používáme kvalitní smetanu. Ano. 33-40%.
5: Tak my si dnes povídáme o slavných pokrmech, pokračovat v tom budeme ve druhé a třetí části poradny. To už ovšem dáváme prostor i našim posluchačům. Pokud se chcete na něco zeptat, i dnes je to možné a cesty k nám 3-702-222-220 číslo pro SMS-kové dotazy dvojka@rozhlas.cz naše e-mailová adresa a připojuji i telefonní číslo k nám do studia 22 155 25 25.
2: Český rozhlas dvojka.

0: Dva na dvojce.
1: Poradna.
2: Slavné pokrmy, téma naší dnešní poradny, tedy jídla pojmenovaná po známých osobnostech, o nich si dnes povídáme. Pořád ještě s prostorem třeba právě pro vaši otázku na čísle 22 155 25 25, a s námi ve studiu zůstává pan doktor Jiří Šedivý ze Střední školy gastronomie u Krbu a katedry psychosociálních věd a etiky Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
3: My jsme před chvílí, Jiří, mluvili o hovězí stroganov, to jsme se dostali do Ruska. Tak tam ještě zůstaňme, protože asi všichni známe Pavlovu. A to zůstáváme v Rusku. Přibližte historii tohohle skvělého dezertu.
4: No tak musím říct, že to je dezert stále populární, který se dá udělat a připravit teda velice pěkně i v moderní úpravě. A je pojmenovaný po Anně Pavlovové, tedy slavné ruské baletce.
3: To mě vždycky má. Já jsem si říkal, že baletka přece se nebude spát sladkým dezertem.
4: No, ale i baletka si občas dopřeje. A právě to je to gro, tedy dezert z pečeného sněhu a šlehačky a ovoce. Často se používá, je to opravdu tedy, já bych řekl, že je to bílkový, velká bílková tedy hmota, nebo bychom řekli obecně pusinka, a která tedy, na které je podíl ještě šláčky, nebo používá se šláčkový krém a ovoce. Často se používají maliny, nebo máme variace, kde jsou tedy jahody, a ten dezert je takový lehký, dobrý. Mm-hmm.
2: Když se u něj ještě chvíli zastavíme, vy jste, Jiří, před chvílí pověděl, že dnes Pavlova může být i v moderní úpravě. Co si pod tím představí?
4: Tak lze jí připravit jako malé mini dezerty. Mm-hmm. To znamená mini dezert, který opravdu je tedy na dvakrát ho přiložíme k ústům, kousneme, a tedy je to opravdu něco malého, sladkého. Musím říct, že ta Pavlova, tím, že je tedy ze sněhu, ta sněhová hmota obsahuje tedy samozřejmě větší podíl cukru, je to dezert sladší, proto se hodí pro právě mini dezerty. No a je to, tady opravdu stačí opravdu ten mini dezert, nemusí to být ten větší, abych řekl, restaurační, tedy tak. Typický dezert, stačí málo.
3: Vy jste mluvil o tom, že je to jako pusinka, vydržte mi tou pusinkou vždycky blíž u toho mikrofonu, jak se mi rozvážníte vždycky,
4: ano.
3: Tak mi pak koukáte do všech stran. Jiří, my se ve třetím vstupu dnešní poradny dostaneme i k domácím pokrmům, pojmenovaným po osobnostech, ale teď ještě v této části mě zajímá sendvič. Jak je to se sendvičem a po kom se jmenuje?
4: No tak to je velký příběh, samozřejmě. To já bych připomněl, že tedy sendvič, tam je za sendvičem stojí tedy osobnost Johna Montagy, hraběte ze sendviče.

0: A těch variant je opravdu mnoho. Jsou to malé kousky, ty původní kousky nebyla to velká porce, ale byly to malé kousky, které se přikusovaly a je to fajn.
1: Jiří, máme tady dotaz, prosím tady ve stručnosti odpověď od naší posluchačky Zdeňky. Dobrý den, děkuji za velmi lahodné téma. Já bych se chtěla zeptat, jaký je příběh a úskalí segedinského guláše?
0: Tak samozřejmě už z toho názvu, jako je guláš, vůbec hovězí guláš, segedínský guláš, to je záležitost, prosím, musím připomenout, ne česká, jak se často mylně předpokládá, ale to patří do Maďarska samozřejmě. Už právě tím podílem, když se podíváme na samotný základ, kde je mletá paprika, ten cibulovo-paprikový základ, tak to je záležitost, jak hovězí, tak segedínský guláš, ten podíl v tom segedínském guláši, samozřejmě ta variace paprika, potom samozřejmě zelí, smetana patří do Maďarska, do oblasti právě Segedínu a tam a tak.
2: A segedínský guláš, teď mě uveďte, jako udělejte mi v tom pořádek, hovězí nebo vepřový, ten originál?
0: Nás je to vepřové maso, samozřejmě zdomácněl, my jsme si ten recept upravili a patří tam samozřejmě vepřové maso, ale setkáme se i s různými variantami.
1: Děkujeme, to byla druhá část naší dnešní poradny Slavné pokrmy, jídla pojmenovaná po osobnostech naším tématem. Ve třetí části poradny pořád prostor pro vaši otázku, třeba na čísle 702 222 220.
3: Šárka Volemanová
4: a Jiří Holoubek, dva na dvojce.

0: Dva na dvojce.
1: Poradna.
2: Kuchař, pedagog, odborník na gastronomii Jiří Šedivý s námi ve studiu a dnešním tématem slavné pokrmy, anebo pokrmy pojmenované po slavných osobnostech.
3: Další dotaz bude patřit někomu z našich posluchačů, kdo využil telefonní linky k nám do studia. Dobrý den, vítejte u nás a prosím, můžete se ptát.
4: Dobrý den, tady Nováková, prosím vás, jak jde o tu Pavlovu, tak ten sníh je pečený nebo vařený?
3: Mhm. Otázka je jasná, děkujeme za ně, Jiří.
5: Tak samozřejmě pečený. Jedná se o sníh, který je to vlastně běžná bílková, tedy my bychom řekli pusinka, která se upeče. Ten postup samozřejmě nesmí se spálit, musí se dobře vysušit. To je základ.
2: Děkujeme za odpověď. Slíbili jsme, že se zastavíme po těch světových i u některých domácích pokrmů pojmenovaných po osobnostech. A první, co mě napadá, jsou takové ty nejrůznější Švejkovy dobroty, ať je to klobása, topinka, pečeně, koleno. To ale typuji nemá vůbec nic co dočinění s nějakým receptem, to jsou reklamní názvy.
5: To jsou reklamní názvy, prosím, a ono to docela dobře.
2: Jako Švejku dobře, prohlík, Švejkovo cokoliv.
5: Přesně, prostě. Tak, ono to dobře zabírá takové ty guláše, které jsou doplněné různou uzeninou, nebo různé, vepřové guláše doplněné.
3: Jdeme od toho.
5: Doplněné toho, pivem, tak, přesně tak.
3: Nicméně, určitě existuje nějaký pokrm, který je spojen s nějakou známou osobností naší. Co, Jiří, našlo by se něco?
5: Tak určitě, tak nesmíme zapomenout na Benešovy řezy a samozřejmě Masarykovo cukroví, to je stále populární, nebo Masarykův dort, jeho varianty najdeme, musím říct, tedy různé. My se setkáváme s Masarykovým dortem, který je tedy dortem s jablky a se šlehačkou, s takovou šlehačkovou čepicí, ale pozor, pak máme variantu, která je s čokoládovým krémem. Takže tyto dvě varianty, musím říct, docela pořád rezonují. Jedná se o sváteční dorty.
3: To by šlo.
5: A potom samozřejmě to známe Masarykovo cukroví, které se stalo docela populárním, taky moc dobré a receptů na ně je mnoho a stává se takovou stálicí.
2: Šárka má na srdci a byla by nerada, kdyby to nestihli. Prosím tě, co tě to tak zajímá?
3: Ano. Mě zajímá karpáčo, protože to jsem vůbec netušila, že má spojitost s některou z osobností. Povězte mi to.
5: Tak. Tak, tady samozřejmě zase je to osobnost. Šárka už tady, prosím, četla Vittore Carpaccio. Krásné.
3: Vittore Carpaccio, bude to Itálie.
5: Ano. Tak je to Itálie, který žil v roce 1465 až 1525. Byl to benátský malíř. No, tak si vemte, jak historická už je to, bych řekl, záležitost. A jedná se o tence krájené syrové hovězí maso. Barva připomínala červené tóny jeho obrazu. Není to krásné?
2: Je to krásné.
3: Je to krásné. No. Letos si to tam dám.
2: Užij si to. Jiří, něco na ochutnání na závěr? Ne, dobře, tak nic tady. Trošku karpáča. Tak třeba příště. Pan doktor Jiří Šedivý s námi ve studiu ze Střední školy gastronomie u Krbu a katedry psychosociálních věd a etiky Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Moc krát děkujeme za návštěvu, za zajímavé povídání a přejeme krásné dny.
5: Já děkuju a mějte se krásně.

0: A další pozvání nesmí chybět na kávu o čtvrté. Data Evropské akademie dermatologie a venerologie ukazují, že až 62% Evropanů považuje kvalitu pleti za klíčový faktor celkového vzhledu a sebevědomí. Co naší pleti prospívá, jak se o ní starat, jestliže je nám kolem 50 let, co jsou dnes největší výzvy pro estetickou medicínu. O tom všem dnes odpoledne. Nejenom na to se zeptá Patricie Strouhalová, dermatoložky Markéty Majerové.
1: A naším uším prospívá slyšet každé dopoledne Aleše Cibulku při procházce po Červeném koberci. Ta dnešní tady bude už za chvíli.
2: Dvojka pomáhá.
3: Káva o čtvrté nemusí být jen vaší každodenní inspirací,
2: ale i pomocníkem tam, kde si nevíte rady.
3: Zdá se vám, že vám zahrada nevrací tolik, kolik do ní investujete?
2: Obtěžuje váš pes sousedy štěkáním?
3: Nevíte, jak dopřát v malém bytě soukromí svým dospívajícím dětem?
2: Dvojka pomáhá.
3: Napište nám o vašem trápení a my se vám pokusíme pomoci.
2: Za některými z vás přijedeme a váš příběh natočíme.
3: S hostem Kávy o čtvrté pak pro vás budeme hledat řešení.
2: Formulář najdete na dvojkapomáha.cz.
4: Dvě výročí, jeden festival. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary vstupuje do 60. ročníku a oslavuje 80 let od založení. Přijeďte zažít neopakovatelnou atmosféru od 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez hlavních partnerů, mezi kterými jsou skupina ČES, Rohlík.cz a Karlovarský kraj.
5: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

0: Na červeném koberci.
1: S Alešem Cibulkou.
0: Na dvojce.
2: My víme, že Aleš Cibulka nevlastní řidičské oprávnění. Otázka na Aleše tedy zní. Dnes metrem, pěšky, nebo za vozem, nebo na kole?
3: Měl bych říct hezké dobré dopoledne, že jsem přijel na kole, ale kombinoval jsem vlak a metro ve výsledku, ale mělo by to tedy dnes být kolo. O tom si dneska určitě ještě budeme povídat.
1: Prosím tě pěkně, v čem je tedy jeho výjimečnost? Pojďme tedy, proč to kolo, proč se to otvírá, proč se o tom mluví?
3: Ano, dnešní den je důležitý hned ze dvou důvodů. Já když jsem pátral, čím je zajímavý, tak kromě těch kol, prosím vás, je takzvaný den opakování. To je svátek, který se u nás ještě nerozšířil.
2: Cože to je?
3: Den
2: to,
3: opakování, repeat day v originále, a je to vlastně takový recesní svátek, který mě se zalíbil. Ono je jich hodně, některé se vžijí, některé ne, ale tohle zrovna se mi líbí. To, co děláte přes den rádi a máte třeba smutek z toho, že se to děje jenom jednou, klidně to udělejte dneska dvakrát. Dejte si dvakrát ranní kávu. Aha. Jo, dvakrát můžete prostě cokoliv, co vás napadá v tuhle tu chvíli, a je ideální zmást ostatní lidi, že třeba když já nevím, zavoláte mamince a zeptáte se, jak se má a co dělá, tak udělejte to odpoledne ještě jednou. A ten člověk na druhé straně si bude říkat, dělo se to dneska, nebo se mi to zdálo. Prostě si pusťte svoji oblíbenou písničku několikrát za sebe. Dejte si k obědu i k večeři to též. Prostě to, co máte rádi, udělejte dneska dvakrát, protože je den opakování.
1: Je to velmi zajímavé, že Aleš vlastně ve své podstatě, já jsem se ptala, proč to jízdní kolo, mi řekl, že je dnes den opakování. Čili Aleši, opakuji, proč to jízdní kolo?
3: Ty už slavíš.
1: Ano.
3: Ty už slavíš den opakování. Dneska je kromě všeho i světový den jízdního kola.
1: Ale.
3: To už si nikdo nevymyslel jen tak. Valné shromáždění OSN chce tedy zdůraznit, že je to jednoduchý, dostupný, spolehlivý, ekologický dopravní prostředek, který používáme už dlouhá léta. A já, protože jsem si říkal, že nejsem vzdělán v tomto oboru. Na vás dva koukám, jste na tom podobně jako já ještě včera.
2: O něco hůř.
3: Jak dlouho jste si mysleli, že se píše historie jízdního kola, takového toho klasického jízdního kola, jak na něj, úplně jako prapředek nějaký?
1: Vůbec nemám tušení, Mirko.
3: Jo.
2: Typuju to takových 150, 180 let.
3: Já bych myslel díl, když jsem se ptal doma, Michal říkal, no to je nějaký starověký Řím a tak. Vůbec ne. Rok 1817. Mm-hmm. Úplně první předchůdce, takzvaný běhací stroj, a teď pozor, co jste nevěděli, ten baron, který to vymyslel, se jmenoval Karl von Drais, a proto se tomu jeho kolu, které ještě nemělo vlastně jakoby řetěz, odrážel se člověk nohama od země, čili to bylo takové odrážítko, jako mají malé děti, a protože to byl Karl von Drais, tak se tomu říkalo Draisina. Napadá-li vás Drezína, tento muž vynalezl i Drezínu, čili železniční vozidlo,
2: chytrý
3: takové
2: člověk.
3: To opravné chytrý Karl von Drais. Kolo se postupně vylepšovalo až v roce 1885, takže to opravdu není dávný vynález. Firma Rover Safety Bicycle vyrobila první kolo, které opravdu se dá přirovnávat k tomu dnešnímu. Když jsem šťoural dál, kde jsou nejvíc doma na kole, tak to je Nizozemsko. Představte si, že 27% všech cest, které absolvují, je u nich na kole.
2: Tak tam je rovinka.
3: No jistě, tam to jde. 14% lidí jezdí po celém světě na kole nejčastěji. A jestli byste řekli, jak je to v České republice, představte si, že 2,8% lidí jezdí denně na kole do práce, což teda není moc. Ovšem je jeden kraj, který to všechno výrazně převyšuje.
2: Královéhradecký.
1: To si taky myslím, že
3: jste
1: to bude.
3: Blízko,
1: ano, někde tam Pardubický.
3: Pardubický kraj, 8% lidí. My v Karlovarském kraji 1,5%. My jsme takový jako líní, takže na kolo nesedneme. Tak prosím vás, dneska má kolo tedy svůj svátek. Já když jsem to ráno dával na Instagram, první příspěvek mě potěšil, jakási dáma napsala, že bude slavit tak, že až půjde dneska z práce domů, půjde do kočárkárny a své kolo aspoň pozdraví.
1: Mimochodem, chlapci, máte kolo? Jezdíte na kole?
2: Odpovím na první část své otázky. Mám kolo.
1: Takže nejezdí a Aleš?
3: Já nemám kolo, ale jezdím.
1: To je jenom taková zajímavost.
3: Ne, já už jsem na kole, jako jo, sednu, miloval jsem to jako dítě, ale pak nějak prostě jsem ho...
2: Já musím říct, že občas, málo kdy.
3: A máš ale... a počíš mi ho, když na něm nejezdíš?
2: S radostí.
3: Jo, a dáš mi ho?
2: Ne. On si ho občas počuje i synek, ale taky jezdí tak často, že když ho budete sdílet, nic se neděje, určitě se
3: rozhodnete. Sdílené kolo, to
1: ano,
3: je ono.
1: Hodíte do něj vždycky tu desetikačku, jak je to v Praze a můžete jet.
2: Ale já si zafixuju ten den opakování, se kterým si začal, protože my jsme si včera s kamarádem volali, že dneska večer půjdeme na jedno pivo, můžeme si dát dvě.
3: No samozřejmě.
2: Protože to zopakujeme.
3: Ano. Musíte si znova zavolat a znova se domluvit.
1: Jiří, nemůžeš, máš antibiotika až zítra.
2: To je pravda.
3: A co se Čech všechno nedozví.
2: Poslední položka Červeného koberce. Tradičně budeme se ptát, my už to vidíme, kdo bude zpívat, ale proč?
3: Šlapací kolo. Píseň z roku 1971, Faraoni, česká verze hitu Pushback Song. Karel Šíp napsal český text, Jan Jón zpívá, což málo kdo by asi dal dohromady tohle to jméno, byť Šlapací kolo. Všichni známe, teď mě napadá vlastně i ta souvislost s tím Čereškem, nevím, proč mě to napadlo. Ne, že to byl ten světový den prostitutek a dneska máme Šlapací kolo, že vlastně, no nic, promiňte.
2: Nerozumím.
1: No, taková divná spojení ano. V mozku Aleše Cibulky, tak nevadí. Každopádně děkujeme za tu projížďku po dnešním Červeném koberci.
2: Aleš Cibulka dnes sice pěšky, ale ostříhá na cyklistu.
3: Ano, a pozor, za chvíli po písni přijdu ještě jednou, protože dneska je den opakování.
2: Měj se hezky.
3: Hezký den.

0: Je Mumraj ve vedlejším studiu, odkud už za pár minut začnou vysílat Blízká setkání. Je to proto, že tam přišla exkurze, očividně středoškoláků, kteří se teď fotí s Adélou Gondíkovou a jejím dnešním hostem. Ale kdo to bude, to vám prozradíme až za chvíli. Teď něco jiného a sice jedno upozornění, protože ani dnes nechyběl v našem vysílání pohled jedné z osobností na aktuální dění v pořadu Jak to vidí, a hostem byl tentokrát meteorolog Michal Žák, tak pokud vám to uteklo, máte možnost si to poslechnout.
1: Je to tak, Jak to vidí, si můžete poslechnout znovu. Reprízu vám na dvojce nabízíme každý všední večer od 20 hodin 30 minut, anebo kdykoliv dle vašich možností na webu Dvojky či v aplikaci Můj rozhlas.
2: Český rozhlas Dvojka.

0: No a teď už ta slíbená blízká setkání. Opravdu je tady mumraj, ono se není co divit, protože zajímavé povídání je před námi po té 11. hodině. Možná trochu překvapivé.
1: Ano, vlastně je to takové manželské setkání na vlnách Českého rozhlasu Dvojka.
0: Co si nestihli říct doma, proberou
1: přesně
0: tady.
1: Tak, tak se na to samozřejmě také těšíme a všechno nejlepší přejeme hostovi dnešních blízkých setkání Jiřímu Langmajerovi. Povídat si s ním bude jeho žena Adéla Gondíková.
0: Vedle už je všechno připraveno, tedy zbývá jenom, abyste zůstali i vy u poslechu Dvojky a za pozornost dnešní a na zítřejší už se těší Dva na dvojce Šárka Volemanová
1: a Jiří Holoubek.

0: Kriminálka na dvojce.
1: Zmizení ženy, kterou nikdo nepostrádal. Její účty ale vysával neznámý parazit. Nová kriminálka. Prokleté peníze.
2: Kriminálka Mirka Vaňury.
0: V premiéře už tuto středu po 18. hodině.
2: Na dvojce.
3: Bylo 11 hodin.
0: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
3: Stávkovou pohotovost vyhlásili odbory na úřadu vlády. Vlaky na koridoru z Prahy na Moravu stále nejezdí, zřejmě až do jedné odpoledne. A počasí bude zataženo až oblačno s občasným deštěm nebo přehánkami a teplotami do 20 stupňů. U mikrofonu Soňa Jindrová. Dobré dopoledne. Odbory na úřadu vlády vyhlásily stávkovou pohotovost, nesouhlasí totiž s převodem agent na některá ministerstva. Od 1. července se mají pod jednotlivé rezorty přesunout útvary v oblasti závislostí, duševního zdraví, lidských práv a rovnosti žen a mužů. Zároveň se mají rušit některé pozice. Pokud úřad vlády podepíše převod těchto agent, jsou odboráři připraveni vyhlásit stávku. Vedoucí úřadu vlády Tünde Bárta rozhlasu řekla, že plánované změny pozice lidskoprávních organizací naopak posílí. Zítra se chce se zástupci odborů setkat k dalšímu jednání. V takzvaném oddlužení bylo letos na konci prvního čtvrtletí 90 tisíc lidí. To je jen 15% ze všech, kteří mají v Česku exekuci. Upozorňuje na to konzorcium dluhových poraden. Do oddlužení můžou lidé vstoupit s nesplacenými dluhy u dvou a více věřitelů. Pohledávky musí splácet 3 roky, zároveň ale insolvenční správce celou dobu posuzuje jejich příjmy. Podle ředitelky konzorcia Pavly Ašermanové lidé oddlužení tolik nevyužívají třeba proto, že na něj nemají prostředky.
4: Ať už proto, že nejsou schopni uhradit minimální splátku v oddlužení, anebo proto, že ve chvíli, kdy by zlegalizovali veškeré své příjmy, tak to oddlužení vlastně nezvládnou, protože by nezaplatili nájem, neměli by peníze na běžný život.
3: Lidé podle Ašermanové o podmínkách oddlužení taky často nevědí. Informace můžou najít třeba na stránkách dluhového patrona, včetně seznamu autorizovaných poraden. Na železničním koridoru z Prahy na Moravu stále nejezdí vlaky. Na přejezdu mezi Velimí a Kolínem poškodil kamion trakční vedení. České dráhy vypravily mezi Kolínem a Velimí náhradní autobusovou dopravu. Dálkové vlaky jezdí odklonem přes Nymburk a můžou nabírat zpoždění. Spoje mezi Kolínem a Prahou jsou odkloněné přes Lysou nad Labem. A podle aktuálních informací na webu Českých drah bude provoz na koridoru zastavený do jedné odpoledne. Zhruba 100 ovcí spásá od tohoto týdne svahy v okolí pradědu v Hrubém Jeseníku. Jedná se o několikaletý projekt Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky. Ochranářům tam pomáhají dobrovolníci se svými ovčáckými psy. Pastva má podpořit růst vzácných druhů, říká Jindřich Chlapek z Agentury ochrany a přírody České republiky.
5: Spasou všechno, co jim šmakuje, zároveň kopítky narušují ten souvislý travní drn, čímž otevírají nové plošky pro možnost vysemenění se těch vzácných a konkurenčně slabších druhů. Jedná se například o jestřábník alpský nebo violku sudeckou, sasanku narcisokvětou anebo zvonek vousatý.
3: Česká ženská volejbalová reprezentace se připravuje na vstup do Ligy národů. Na úvod turnaje v Číně ji dnes odpoledne čeká domácí výběr. Pak budou hrát ještě proti Polsku, Belgii a Thajsku.
2: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
3: Odpoledne bude zataženo až oblačno na většině území s občasným deštěm nebo s přehánkami, místy i s bouřkami. Postupně má srážek a oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 16 až 20 stupňů, na horách kolem 12.
0: Doprava.
3: Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna za sjezdem na Rosice z kilometru 181 po pojíždí kolona do omezení v Brně, je to na necelou půl hodinu. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Loděnici z 8. kilometru čekejte kolonu, i tam se zdržíte skoro půl hodiny. Na dálnici D11 ve směru z Hradce Králové do Prahy pomalu za sjezdem na Chlumec nad Cidlinou na 53. kilometru havarovalo osobní auto, teď je v odstavném pruhu. Dálnice D8 z Ústí nad Labem do Prahy za sjezdem na Kralupy nad Vltavou ze 6. kilometru počítejte s kolonou kamionů. Osobní auta víc zpomalí na prvním kilometru. A v Praze na vjezdu do tunelu Blanka nadále výrazně regulují provoz. Liberecká je zcela ucpaná, nebo Povltavská a Čuprova z Balabenky až k tunelu Blanka. Fronta je až na hodinu. Tak s tím počítejte a jeďte opatrně, šťastnou cestu. Tolik zprávy a teď už vás čekají blízká setkání.
6: Dneska je to přesně 60 let, kdy se narodil muž, který je mnohými často označován jako charismatický herec, chlap se sexy hlasem, pan herec, znovu zrozený inspirativní bojovník, talentovaný, trochu komplikovaný, ale dnes pokorný a opravdový chlap. Ano, přátelé, je to všechno v jedné osobě, můj muž. Když jsem se ho ptala, jestli k jeho životnímu jubileu můžeme rekapitulovat jeho život, odpověděl s úsměvem samozřejmě, ale po chvilce s obavou dodal, já už si ale vlastně nic nepamatuju. No, tak přátelé, dneska to bude asi hodně zajímavé, ale jsem nicméně ráda, že přesně v den svých narozenin přišel do blízkých setkání můj muž herec Jiří Langmajer. Ahoj.
7: Ahoj.
6: Já tě tady vítám, samozřejmě ti přeju všechno nejlepší, tady takhle v éteru a nahlas a živě.
7: A ty, děkuji. Jak bys nazvala ty mě?
6: Ty jsi prostě můj muž, můj nej, takhle.
7: Tak fajn.
6: Top, absolutně top, takhle bych to řekla, ale protože těch gratulací dneska uslyší samozřejmě spoustu, tak já bych za celou dvojku tě na začátku tady popřála a předala ti tady krásný dortíček, naši posluchači, když ho nevidí, tak je to pistáciový dortíček, kde je napsáno 3, 6, 6, 6. Je. A tady máme hned v úvodu další dárek, nečekaný pro mě tedy, tak pojďte se chopit mikrofonu a hned na začátku můžete tedy předat dárek.
8: Děkuji vám, taky milujeme.
7: Děkuji, já vás taky miluju.
6: Tak jenom pro naše posluchače, to je Dalibor Dodík a Regina Květoňová, kteří mohou odejít.
7: Tak díky, Láro, děkuji.
6: Děkujeme, to bude radosti dneska celý den. Já jenom na začátku tedy řeknu, že si poděkoval, můžeš si dát něco k jídlu, ještě tady mám pro tebe chlebíčky, 3 zdravé a 3 nezdravé, tak jaký si vybereš?
7: Já bych radši ten pistáciový.
6: No dobře, tak seženeme říčku a budeš moc tady cumlat. Ale další dárek od dvojky je hudební. Jana Kiršner na dvojice.
7: Super.
0: Český rozhlas dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

0: Blízká setkání Adély Gondíkové
1: na dvojce.
2: Herec Jiří Langmajer se stále vzpamatovává z úvodních darů. Věmi, další dárek byl tedy Jana Kirchner. Tu máš rád, myslím, že ona by byla taky ráda, kdyby věděla, že jí máš rád. No, kde ona tě tak oslovila?
3: Minulý rok na Groove Festivalu v Brně.
2: Tam jsi slyšel, viděl i?
3: Tam jsem ji nejenom slyšel, ale i viděl. A byl jsem absolutně uchvácený.
2: No tak vidíš, tak to je krásný, to by měla určitě velikánskou radost. Musíme se ale dostat k té 60. Když slyšíš to číslo, dělá to s tebou něco?
3: No zatím ne.
2: Vůbec
3: čekám ještě na večer.
2: Já jsem právě se tě ptala včera, jestli už to nějak jako cítíš a ty jsi říkal nějak, že zatím nic.
3: Ne, zatím jsem jenom takový rozvibrovaný, aby se ten večer povedl, aby se povedlo představení, který dneska večer hraju, snad i pro tebe, aby byli lidi spokojení a abych si pak šel lehnout nějak s čistou hlavou.
2: S čistou hlavou. Ale ta 60, když si to řekne, tak určitě už o ní přemýšlíš možná jako chlap nějakou dobu, když si to tak vemeš v hlavě, jaká byla 50, jaká byla 40. Možná se dneska cítíš lépe než ve 30.
3: To jsem přesně chtěl říct, že jsem si tak stanovil, že nebo jsem si dal sám sobě úkol, že tu 60 oslavím mimo jiné taky v dobrý kondici a to se mi vlastně povedlo, takže jsem docela spokojený.
2: Víš, kolik jsi natočil filmů?
3: Nevím, ani to nechci vědět.
2: Tak já ti to řeknu, když to nechceš vědět. Protože jsem to počítala, docela jsem se zasoustředila na ta čísla, na ty číslovky. Je jich přesně 100.
3: To není možné.
2: Je jich 100. Nepočítala jsem do toho seriály, to znamená, že to je ještě mnohem víc projektů, ve kterých jsi byl. A dokonce tvůj vlastně hlavní takový film, který všichni vnímají jako ten hlavní, kdy jsi hrál Koubu, co pak je to za vojáka, tak to byl až tvůj 10. film, což je hrozně zvláštní, protože všichni vlastně tě mají jako za toho Koubu, že to byl ten první film, že tam ti bylo těch 18 a tam jsi vlastně začal. Ale samozřejmě v té 10. byly i televizní filmy, ale tvým prvním filmem byl Kluk za dvě pětky.
3: No jasně.
2: A to bylo tedy 10 let předtím, ale bylo to tedy předtím. Tam ti bylo 16, tam se byl opravdu úplné dítě. Můžeš si na to vzpomenout, jak to vlastně bylo? To si přišel do Prahy, byl jsi na konzervatoře, přišel režisér.
3: No ne, to se tehdy stalo tím, já jsem měl spolužáka, už si nepamatuju, jak se pamatuju, teď to začne s tím, začne, co si nepamatuju. Nevím, jmenovala se Brož. A my jsme se vsadili a stříhali jsme se do hola.
2: Aha. A tím to začalo?
3: A tím to byl důvod toho, proč mi tehdy obsadili, protože já jsem s tou holou hlavou přišel na nějaký casting tehdy na Barrandov a on, když mě viděl, tak řekl, že to budu já.
2: Ale je nutno dodat, že to bylo v době, kdy to nebylo úplně obvyklé, že?
3: No, tím
2: to bylo jako zvláštní.
3: Jo, jo.
2: No a na to natáčení si vzpomínáš, ty jsi tam hrál zednického učně, takže si musel...
3: Vzpomínám si, ku podivu si vzpomínám, musel jsem se díky tomu naučit nahazovat. Což jsem se naučil tehdy. Jo.
2: Co tě tak utkvělo nejvíce jako v paměti? Byla to Dana Vávrová?
3: Jo, byla to Dana samozřejmě, protože měla obrovský poprsí už tehdy a já jsem vlastně se díval pořád jenom na to poprsí už tehdy. Takže pan režisér byl trošku naštvaný, že se jí nedívám do očí, ale na prsa.
2: Dobře. No, a jiný věm si z toho nepamatuješ?
3: Víceméně ne.
2: Dobře, ale ono je toho v podstatě docela dost, čeho jsi se musel naučit během těch rolí, které já ti budu tady časem připomínat, protože to nebyla tedy jenom zednická lžíce, ale bylo toho spoustu a spoustu. A k tomu se dostaneme za chvilku. Tvůj další dárek, kapela Beatles.
3: Výborně.
0: Český rozhlas Dvojka.

0: Beatles. Jiří Langmajer je velice potěšen, protože to je hudba tvého mládí?
1: No jasně. My jsme měli páskáč, páskový magnetofon a já jsem měl od táty jednu tu cívku, tak se tomu říká, což když ji pustíš doprava, tak je to A a B strana, pak to celý otočíš a ještě znova strana A a B.
0: Aha.
1: Takže jsou čtyři strany na tom. A na té jedné straně bylo Abbey Road. Mimo jiné. Takže já už jsem jako úplně malej poslouchal Abbey Road.
0: No a to tě vzalo hned?
1: Jo. To byl můj nejoblíbenější pásek. Byl tam Abbey Road, byla tam John Bass, byly tam Steamboat Stompers, to byla česká kapela. A teď už nevím, co tam ještě bylo, ale vím, že z těch Beatles jsem už byl tehdy úplně odvařený.
0: No tak to je krásný, tak teď jsme ti to zahráli jako krásný dárek. I kdybych se měla vrátit ještě k filmu Kluk za dvě pětky, tak jsem se tak koukala, co na to diváci píší, co se jim jako líbí nebo nelíbí. A jedna reakce divačky mě docela zaujala. Nemohla jsem odolat myšlence, že uvidím skutečně mladého Langoše. Tady byl ještě pěkné ucho, vypadal spíše jako žák ze základky než učeň. To ti asi všichni říkali, že jsi takový mladší, než jsi byl doopravdy.
1: Na rozdíl od dneška teda.
0: ovšem jen do chvíli, než otevřel pusu. Vyjadřování mu i po tolika letech zůstalo a ten bezelstný úsměv taky. Tak vidíš, diváci často zmiňují tvůj úsměv, že jim dělá radost. Přitom pro tebe ten úsměv je docela náročná věc. Ty se nesměješ tak často. Protože to bolí? Něco takového jsi mi řekl nedávno. Že vlastně to je pro tebe trošku...
1: Mě vlastně ta pusa, když jako jdu do toho úsměvu, bolí.
0: Po nějaký
1: chvíli. Ale když se směju na tebe, tak mi to třeba nebolí. Protože se směju z lásky, ale když se mám smát protože se jako mám smát a vypadat jako optimisticky, tak mě to vlastně trochu bolí.
0: Protože si to jako by uvědomíš teda.
1: No.
0: Dobře, už jsme mluvili o tom věku, že jsi byl tehdy hodně mladý. Vlezlo ti to do hlavy? Pocítil jsi to tehdy? Nebo jsi šel z role do role, vůbec jsi to jako neuvědomoval, že najednou... Možná to přišlo až potom s tím vojákem, jo?
1: S vojákem.
0: Tam to přišlo razantně.
1: Jo. Tam jsem začal pít zadarmo v hospodách. A to začalo ta éra taková, jak který říkám.
0: Tam jsi byl prostě hodně populární. Rock and roll,
1: tam to začalo všechno.
0: Dobře, tak k vojákovi se ještě dostaneme, ale když už jsem mluvila o tom úsměvu a o tom, co o tebě vlastně lidé nejčastěji říkají, tak hodně často zmiňují charisma. Ty bys to dokázal specifikovat, vlastně o tom mluvit, co to vlastně je to charisma. Co to je pro tebe, když někoho vidíš třeba zahraničního umělce, kterýho máš rád? Co toto charisma vlastně je?
1: Já tě nevím, já o svém charisma mluvit nemůžu, protože to by bylo asi trochu trapné. V každém případě jsem na tom dřel celý život v Blue Lightu a ve všech možných hospodách a vykouřil jsem tuny cigaret a tak. Takže to, abych nějaký charisma měl, jsem opravdu...
0: Já myslím, že to je vrozená věc, ale že to se nedá úplně ovlivnit. Já myslím, že to je něco vrozeného.
1: Těžko říct, já to takhle neumím o tom mluvit, ale řekl bych, že z toho chlapa čiší něco... neodolatelnýho.
0: To si řekl moc hezky. Tak já ti přečtu definici, aby si věděl případně, co to je, když je to charismatický muž.
1: Okay.
0: Tak ten vyzařuje přirozenou přitažlivost, vnitřní sílu a emoční inteligenci. Když je to žena, tak ta dokáže okolí zaujmout, projevit empatii, vzbudit důvěru a vyzařovat přirozenou energii. Ale v obou případech vlastně se píše, že nezáleží na té fyzické kráse.
1: Jo.
0: Což myslím, že se nás týká.
1: V mém případě to je skutečná pravda.
0: Dobře, tak pojďme k tomu vojákovi. Voják má v podstatě 40-leté výročí. Bude to příští rok 40 let. A v podstatě příští rok už by se tedy asi definitivně mělo točit, protože se o tom mluví mnoho let.
1: Jo.
0: Lidé to chtějí, lidé to žádají a chtějí to i po tobě samozřejmě a vlastně čas od času ti pořád koubo říkají. Je to tak?
1: Je to neuvěřitelné, ale po 40 letech fakt se občas povede ještě, že mi řeknou Kuba. I když to přerazil třeba Hrouzek, jak byly tady teďko ty malí děti, nebo ty mladí děti, nebo v jednu dobu Slamák, to, když jsem točil seriál Třetí patro, tak jsem zase byl Slamák. Ale ten Kouba, ten mě vlastně zařídil, dá se říct, docela pěkný život.
0: Někdo to bral, někdo z herců bere takovou roli jako prokletí. Jako doktor Strossmayer, že jo, pan Kopecký a tak dále. Už vlastně o tom, i když někdo, myslím, že i zpěváci, když natočí nebo udělá nějaký hit veliký, tak pak je to pro ně takové prokletí a nemají tu písničku rádi. Jak ty to máš s Koubou?
1: Já určitě to nemám jako prokletí. Já jsem opravdu ušetřil strašnou spoustu peněz díky tomu filmu. Protože mě zvalo mnoho a mnoho lidí, mnoho a mnoho let právě díky tomu filmu. Pojď Kouba, dáme si.
0: No. Kdy jsi ho viděl naposled?
1: Ten film? Hmm. Ježíš, to nevím, já bych to asi nevydržel se dívat na to na celý, ale kousky jsem viděl, nevím, třeba před rokem.
0: Dobře, tak děj by si možná dal
1: nějakým způsobem. Ale takhle, mě to na Instagramu většinou, když to jde v televizi, tak pak na Instagramu jsou ty kousky z toho a různě to sdílejí lidi a já to sdílím, tak to pak vidím. No. Hmm.
0: Tak na Koubu možná dojde příští rok, o ději se doufejme, bavit nebudeme, protože doufejme, budeme tomu držet palce, ale dalším zásadním hrouskem, to už jsi zmínil, to je tedy role ze seriálu Lajna.
1: Ano.
0: Lajna se bude točit už teď.
1: 6. července začínáme.
0: Taky má spoustu fanoušků, já jenom upřesním, že jsi říkal, že tady byli mladí, tak jenom aby naši posluchači věděli před vysíláním, tady byla škola z Olomouce a všichni tě zdravili, přáli ti právě jako Hrouskovi, protože tě samozřejmě takhle vnímají ti mladí. Věřil jsi tomu, nebo dělal jsi to také proto, když jste to točili, protože to už je mimochodem další výročí také 10 let, že to právě bude mít ten zásah na ty mladé diváky, protože ti děti, co tady by teď byly, ty děti, tak určitě jako

0: víc milují.
1: Tak to, co diváci nevidí a to, co vidíš ty, je to šílené učení se těch fantastických kolečkových textů. Protože já se mám s Petrem rád a rozumím, myslím si, že si s ním rozumím a i rozumím jeho humoru. Tak se to většinou chci naučit přesně. Takže to mi dává šíleně zabrat. A pak je pro mě náročný vydržet za prvý to tempo 12-hodinový a za druhý tu emoci udržet. Protože mnohdy hodně křičí, má různý výlevy a tak. A je jasný, že se to netočí jednou, ale třeba 5x, 6x, někdy i 10x. Tak udržet v sobě tu emoci a udržet to, abych pořád byl nejenom já, ale taky režisér spokojený s tím, jak to vypadá, aby tomu pak lidi věřili, aby to bylo prostě uvěřitelný. Přestože to je vymyšlená postava, přestože to je tak trošku nakopnutý herecky, tak i tak se snažím, aby to bylo uvěřitelný. A to je na to, myslím, to nejtěžší.
0: Mm-hmm. Když jsme mluvili o té zednické lžíci, co jsi se všechno musel naučit, tak kvůli lajně jsi se ale nenaučil bruslit.
1: Ne, ne. To je na tom právě nejvtipnější, že hraju jako hokejovýho trenéra a brzdit na bruslích umím akorát o mantinel, to je bezvadný.
0: Ale jednou,
1: to mi přijde hrozně
0: ale jednou jste to nějak zkoušeli, ne?
1: Zkoušeli, ale muselo se to fejkovat, co to šlo.
0: Tak to je jenom pro naše posluchače a diváky, Lajny, když náhodou uvidí Hrouska bruslit, tak to myslím pravděpodobně není on. Je to tak. Jiří Langmajer, čerstvý šedesátník na dvojice.

0: Blízká setkání Adély Gondíkové
1: na dvojce.
2: Dnes s hercem Jiřím Langmajerem. Já bych ráda připomněla také tvé rozhlasové počiny, protože ty si tady samozřejmě toho natočil

0: spoustu a spoustu. Připomenu pohádku, kterou jsme vysílali na tvojí počest teď v neděli, která se jmenovala 13. hodiny a naši posluchači si ji mohou pustit stále na stránkách našich anebo v aplikaci Můj rozhlas, ale také to byl Cyrano, což byl docela zásadní tvůj počin tady s Tomášem Vondrovicem, který to režíroval. Je už to 11 let, když jsme u těch čísel, jenom abych ti to všechno připomínala.
1: Bože
0: tak,
1: můj.
0: Je to tak. Možná bychom si mohli kousek pustit, ale ještě předtím si se tě zeptám samozřejmě, jak na to vzpomínáš, jako na zásadní počin.
1: Byla to vedle všech mých skutečných živých, v uvozovkách živých divadelních rolí, jedna z nejintenzivnějších jako prací na divadelním textu v mém životě. Byl to neuvěřitelný zážitek na tom pracovat a řekl bych, že dokonce bylo i štěstí to dělat právě pro rozhlas a ne na jevišti.
0: Proč myslíš?
1: mohl jsem se soustředit prostě pouze na ten vnitřní život a na to, co ze mě jde. Nemusel jsem myslet na to, jak přitom vypadám, jakým způsobem hraju, jak mám od sebe daleko ruce, nebo jestli jsem zrovna v dřepu, nebo stojím, ale mohl jsem se soustředit pouze a pouze jenom na ten text a to bylo fantastický.
0: Tak my si ukázku pustíme teď, ať i naši posluchači vědí.
2: Tak. Rýmy své už mám. Jsem, pane, připraven. Svůj širák odhazuji v dáli a zgrácí. Tam leží on. Pláž zvolna spouštím, jenž mě halí a tasí. Luzn těla sklon, elegantně jak Celadon. A hbitě jako skaramuš, dej pozor, ty jsi mi Myrmidon. Při poslání tě bodnu už. Tak klidný jsi a kráně stálí. Tě prošpikovat zlímám schon, do boku jater v srdce zdali, a ne tvůj modrý podkordon. Jak pochvy cinkají den don, hrot kordu mého, jen se tuš, jak muška lítá, rým jak zvon, při poslání tě bodnu už.
0: Jiří Langmajer jako Cyrano a vlastně nejslavnější monolog. Jak se ti to poslouchalo po 11 letech, protože mám pocit, že jsi to určitě 11 let neslyšel. Předělal bys něco?
1: Vůbec.
0: Ne.
1: Vůbec ta intenzita té práce a ta připravenost naše s Tomášem byla absolutní. A když bychom to dělali teď, tak bychom to možná zase dělali v nějakým jiném, jako, jak bych to řekl, rozpoložení. Ale to, jak to tehdy vzniklo, to vzniklo tak, jak mělo.
0: Kolikrát jste třeba tento monolog jako dělali? Kolikrát jste to musel všechno opakovat? Nebo Mráčko,
1: já už nevím, ale vím, že jsem věnoval ohromný čas té přípravě, jak sám, tak s Tomášem, že jsem dokonce u nás na zahradě si všechny ty monology a ty dlouhé věci mnohokrát řekl nahlas sám sobě, abych si to všecko omluvil a abych pak ve studiu prostě byl stoprocentní. Strašně na to rád vzpomínám, na tu práci, a moc bych si přál, ještě než půjdu úplně do důchodu, ještě něco takového někdy zažít v rozhlase.
0: No. Tak my pro tebe máme další dárek v podobě nové práce, která tě tady čeká. Nevím, jestli to nemůžu asi nic prozrazovat, nebudu prozrazovat, nevím, jestli to bude klasika, o co půjde, ale můžeme snad jenom říct, že to bude prostě jenom takový příběh jednoho nejschopnějšího agenta československých tajných služeb. Tak to je jediný, co bych asi k tomu mohla říct.
1: Tak to se těším.
0: Ale bude to každopádně s Petrem Mančelem, se kterým se ale pracoval.
1: Moc krát.
0: Ty ho znáš.
1: Jo,
0: a co
1: jste
0: spolu třeba dělali? To si zase
1: samozřejmě nepamatuju, ale jednu z věcí, který jsme včera mluvili v autě, je, že jsme spolu třeba mimo tady tenhle barák, to znamená mimo rozhlas, dělali tehdy koncertní provedení Peer Gynta.
0: Kterého si předtím hrál v divadle Pod Palmou. Takže už si ho měl naučeného.
1: No.
0: A nějak to bylo propojené s hudbou.
1: Jo. S Edvardem Griegem.
0: No vidíš. Jo. A to jsme si řekli teprve včera.
1: Jo.
0: To byla třeba pro mě úplná novinka.
1: No tak vidíš.
0: Je ještě něco, co mi tajíš?
1: Nech se překvapit.
0: Dobře, za chvilinku budeme pokračovat na dvojice s Jiřím Langmajerem.
3: Toulky první republikou na dvojce.
4: Jaroslav Hašek, Eliška Junková, Tomáš Baťa.
5: Kabarety, tančírny, hvězdy stříbrného plátna.
6: Ale taky politika, auta, fotbal, tramping, četnictvo.
4: To všechno je první republika.
5: Ponořte se s námi do období rozkvětu módy, průmyslu či kultury.
6: Ale taky intrik, těžkého života dělníků a krize.
4: To vše prožijete v Toulkách první republikou.
6: K poslechu vás zvou
5: Jaroslav Plesl,
4: Jana Striková
6: a Jiří Vyhorál.
3: Toulky první republikou.
7: V premiéře každou neděli po 8 hodině raní na dvojce.
8: Židovské muzeum v Praze slaví 120 let. Přijďte objevit příběhy, které formovaly naše dějiny. Prožijte 1000 let historie v jedinečné atmosféře pražského Josefova. Židovské muzeum v Praze. Už 120 let. Místo, kde minulost promlouvá k současnosti. Více na www.zmp.cz. Hlavním mediálním partnerem muzea je Český rozhlas.
3: Český rozhlas dvojka.
7: Rádio, které vás baví.

0: Posloucháte Blízká setkání s hercem Jiřím Langmajerem. Slyšíte, že se pousmál, protože David Bowie je taky jedním z lidí, které má rád. Takže jsme si tady mírně roztančili. David Bowie, k tomu tě přived kdo?
1: Já ti nevím, já jsem od malička, protože jsem z muzikantské rodiny, tak pro mě je muzika extrémně důležitá věc. A proto taky tak rád jezdím sám a daleko autem kamkoliv, protože díky tomu si můžu poslouchat to, co potřebuji a to, co chci. A David Bowie, co se týče popu a rocku, jeden z mých jako zcela zásadních oblíbenců.
0: Mm-hmm. Já bych se ještě ráda vrátila k tomu Cyranovi, protože musím našim posluchačům připomenout, že si ho můžou poslechnout celého, už ho tedy slyšeli v živém vysílání v neděli a druhý díl čeká v neděli v 8 hodin večer, ale v naší aplikaci Můj rozhlas máte na to ještě 50 dní, abyste ho slyšeli celého. Ty jsi Cyrana nikdy nehrál
1: v divadle. Ne, a to je právě to, co mě na tom baví, že jsem si ho odehrál, ale před mikrofonem.
0: No, ale v podstatě nos bys na to měl. Takže by nemuseli,
1: to jo, nos jako jedinej,
0: nemuseli
1: jo.
0: Nic vyrábět. Ale jak je to u těch slavných klasických rolí? Neměl jsi z toho nikdy jako trošku trému, stres, přece jenom toho Cyrana vlastně vynikajícím způsobem třeba na Vinohradech stvárnil pan Price, pan Hanzlík. Jak k tomu přistupuje ten mladší herec, když jsi hrál Perginta, hrál si ty velké role, ale ty už někdo někdy před tebou přece hrál a třeba vynikajícím způsobem. Neměl jsi z toho někdy trému, z toho srovnávání?
1: Na to nesmíš myslet. Samozřejmě, že člověk má trému, když jde na první čtenou zkoušku, ale když se pak do toho dostane a začne pracovat intenzivně s režisérem a s kolegama a ta práce je smysluplná, tak na to pak už nemyslíš.
0: Ale pochopení toho textu je asi složitější třeba u Shakespeara nebo u těch?
1: Jak kdy, já jsem Shakespeara hrál vždycky velice rád a jestli se mi to ještě v životě někdy poštěstí, tak ho určitě rád hrát budu, protože tam se hraje ve verších a to já mám velice rád. A zrovna tak...
0: Pergint
1: taky, ale Cyrano je taky ve verších a to má určitý zákonitosti a to mě na tom strašně baví.
0: No ale nesmí ti vypadnout text.
1: To ne.
0: Stalo se to někdy?
1: Nevím, poslední leta se mi to stává dost často, zvlášť když hraju s tebou, ale to je klauniáda, kde se to dá. Ale když jsem hrál Richarda třeba, nebo Hamleta, nebo tak jsem se samozřejmě snažil, aby se něco takového nestalo, ale občas jsem se dostal do situací, protože jsme to hráli třeba 30krát za sebou, že jsem si už mohl dovolit jít úplně na tenkej led, co se týče výraziva, co se týče emocí a vnitřního nasazení, kdy na ten text absolutně nemyslíš, jenom myslíš na to, co v tu chvilku prožíváš. A to se mi možná v životě párkrát stalo, že mě vlastně ta emoce a to ten vnitřní můj herecký a divadelní život, že mě vlastně zahlušil tu hlavu, takže jsem najednou nevěděl, kde jsem.
0: Když už mluvíme o Shakespeareovských slavnostech a o Shakespeareovi jako takovém, tak zásadní byl pro tebe Král Lear s panem Třískou.
1: Jo, jo.
0: A ten byl zásadní pro všechny lidi. Myslím, že to byl takový boom po Praze, protože se říkalo, že se půjde na toho Třísku s tím Langmajerem, jak jsou tam nazí. To je ono to představení, pojďte se na to podívat. Musím říct, že i já jsem kvůli tomu tehdy šla. Možná už tehdy si mě zaujal. Takhle bych to řekla. Bylo to předepsaný, nebo to tam není?
1: To je předepsaný Shakespearem.
0: Ale nikdy se to nedělá.
1: No, protože neexistují tři šílenější lidi než Langoš, Honza, dej mu pánbu lehký odpočinutí, a Maťo Huba jako režisér. Prostě šli jsme do toho po hlavě a nebylo to jednoduchý se poprvně slíct na té zkoušce, ale se mnou to zatočilo tak, že když jsme to pak už hráli a kdekoliv jsme měli nějaký mejdan nebo tak já jsem se po první sklenice okamžitě stýkal do naha, protože se mi to tak líbilo být nahý, jsem si zvyk před lidma prostě nahý poskakovat.
0: A od té doby už to vlastně...
1: Je to ošidný, no, je to ošidný něco takového rád.
0: A fakt jste se už potom vůbec nestyděli? Bylo to jenom o to poprvé? Kdy jste to udělali poprvé?
1: Není o to poprvé. Doteďka si pamatuju, protože to se zkouší v noci, ty Shakespeareovské slavnosti, že třeba ve 2 hodiny v noci, kde seděli kolegyně herečky, prostě seděli, čekali na další
0: výstupy
1: a tak, že Maťo řekl, tak kluci dneska.
0: No.
1: No my jsme si prostě museli slíct ty kaťata, ty trenky a začít tam poskakovat, tak to bylo úděsný, ale jak říkám, já jsem se do toho pak tak trošku zamiloval a vlastně jsem se na to těšil.
0: S panem Třískou už jste si aspoň tykali, nebo?
1: Jo.
0: To už bylo v době, kdy už jste se trošku kamarádili.
1: Já jsem s Honzou měl strašně dobrý vztah, který jsem si ale vybudoval svojí prací, musím říct. že jednou se stalo, že Maťo Huba měl něco se zubem, nějak se mu ulomil zub a musel jít do Bratislavy, ale měli jsme zkoušet. A já jsem si pochopitelně myslel, že zkouška nebude, ale Honza Tříska řekl, že samozřejmě zkoušet budeme. A zkoušeli jsme 4 hodiny sami spolu dva. Mm-hmm. Jenom my dva. Mm-hmm. A já jsem si už říkal, že už to skončí. Skončilo to až ve 2 hodiny, po těch 4 hodinách. A on říkal, já jsem myslel, že to nevydržíš. Ty jsi to vydržel, tak pojď. Od teďka mi můžeš tu jako tykat. A já tě zvu na oběd. A od té chvíle jsme byli kamarádi a dokonce jsem mohl sedět u něj v šatně.
0: A kde se vůbec v tobě bere ta zarputilost, taková ta, že opravdu strašně seš na sebe přísnej, na ostatní přísnej, že seš hrozně pracovitej, taková ta, to máš povaze, nebo to někdo tě k tomu vedl třeba?
1: Těžko říct, ale vlastně se to týká v podstatě jenom divadla. Mm-hmm. Ničeho jiného, v ničem jiném jsem zase až tak...
0: A já myslím, že jo.
1: Jo?
0: Já myslím, že
1: tak
0: obecně.
1: Dobře, když si něco, tak jako, když si něco řeknu, tak to většinou si splním, no. Tak jako i teď, když víš, že i včera jsem cvičil, přestože to... Nevím, kde se to ve mně bere, já jsem za to docela rád, teda, že to mám tuhle povahu.
0: Máš takovou pevnou vůli.
1: No, jak v čem teda?
0: Ale tak v tom, v čem chceš a v té práci hlavně, no. Je to samozřejmě za tebou i vidět. Herec Jiří Langmajer je mým hostem.

snad jsme si klid. Tam za nádržní ulicí já musel tě mít. Proč blázen měsíc jste měl? Do nebejt, já tě neměl.

0: Blízká setkání Adély Gondíkové
1: na dvojce.
2: Jan Spálený, to byl další hudební dárek pro Jiřího Langmajera, dnešního oslavence. Dnes konkrétně 3.6.66. Jsi vlastně stejně starý jako Mezinárodní festival v Karlových Varech. To jsem
3: měla taky šla.
2: Taky 60. Tak nám jenom řekni ten tvůj vztah k Janovi Spálenému.
3: To je můj obrovský miláček, je málo co bych od něj ještě neslyšel a úplně jsem si ho zamiloval, když natočili desku. Asi v tom bude nějaký háček, což natočili v podstatě s pražským výběrem. Mm-hmm. Že tam je kytara, pomož mi.
2: Michal Pavlíček.
3: Nebo... Michal Pavlíček. Prostě víceméně akorát tam není zpěvák, což je
2: Kocáb,
3: ale jinak vlastně rytmika, kytary a to všechno je vlastně pražský výběr. Jmenuje se to, asi v tom bude nějaký háček a je to fantastická deska, kterou jsem miloval a miluju a dodneška ji poslouchám, ale zároveň si velmi dobře pamatuju, že tady v rozhlase měl Jan Spálený v noci vždycky takový krásný pořady, kde pouštěl muziku, kterou mám rád, protože ty víš dobře, že poslouchal hlavně jazz. Hmm. Proto taky jezdím sám autem, protože si poslouchám svoji muziku, kterou by třeba si ty nezvládla, ale nespomenu si, jak se ty pořady jmenovaly a strašně bych stál o to se dostat k těm archivům nebo k tomu, abych si to mohl proposlouchat. Hrozně bych si to přál.
2: Tak je to takové přání, které se může podle mě splnit, protože Jan Spálený bydlí u nás.
3: Obrovskou radost.
2: Takže se s ním možná i setkáme, možná i teď tě třeba poslouchá nebo někdo, kdo je mu blízký. Ale když už jsme u té hudby, ty jsi přece hrál na housle, když jsi byl mlad, proč jsi přestal?
3: No, protože jsem se dostal do věku, kdy buď tě musí vzít táta za flígr, postavit tě do kouta a říct, když nebudeš hrát, tak prostě ti nedám kapesný. A nebo prostě táta si řekl dobře, tak asi ho prostě u toho zůstat nechce, ale ta muzika ve mně zůstala. A dokonce na ty housle do dneška hraju v našem představení. Ty jsi mi housle koupila a já se těším, až nebudu mít co dělat, že na ně začnu zase hrát.
2: Hmm, tak ono je to určitě taky ten věk, ten 14. rok, kdy člověk, ty jsi odešel z Plzně do Prahy.
3: Už, no, už prostě tak jsem se za to jako tak trošku začal stydět, za ten futrál.
2: A vlastně proč ty housle? Spoustu dětí hraje na flétnu, na klavír.
3: No, protože to je mistrovský nástroj, no. Tak táta asi chtěl, abych hrál na něco, co je jako opravdu
2: on vlastně
3: těžký
2: taky
3: a
2: hraje
3: pěkný.
2: Na housle, tak
3: on hraje víceméně na všecko. A můj děda, že jo, ten hrával na trombón. Prostě ta větev od táty je muzikantská. Já nevím, jak ho to napadlo, že zrovna mi dal housle. To jsme, potom jsme se vlastně nikdy nebavili.
2: A ty jsi nechtěl mít nikdy kapelu? Spoustu herců má svoji vlastní kapelu.
3: Ale já, to je to, po čem celý život toužím a vím, že se mi to nikdy nesplní, protože prostě nejsem zdaleka tak dobrý jako ty, o kterých ty mluvíš, ale mě to úplně fascinuje, když se můžu dívat na někoho, kdo umí zpívat nebo umí hrát. Je to něco, co bych strašně někdy chtěl zažít, být na jevišti a nemluvit, ale hrát, a nebo zpívat a zažít to, ten feedback od těch lidí, to bych strašně jako někdy chtěl zažít, když jsem se díval vždycky na Danečka Bártu třeba, nebo na to, na některý jiný lidi, nebo teď chodím dost často do jazz doku, když mám šanci, protože tam jezdí fantastický jako světový jazzový hráči, tak jsem úplně unešený. Já říkám si, jaký by to bylo, kdybych mohl bejt místo nich. To bych chtěl někdy zažít, ale vím, že se to nepovede.
2: Když mluvíš o tom feedbacku, tak je to sen, to je krásný mít sny pořád. A když mluvíš o tom feedbacku od těch lidí, ty jsi nedávno někde mluvil o tom tichu, že to ticho může být různé, že není ticho jako ticho. Jo. Já ticho u svých představení v podstatě nezažívám a když, tak jsem velmi smutná. A ty v tom vidíš nějaký rozdíl?
3: No rozhodně, tak já jsem odehrál spoustu rolí, kdy se lidi nesmějou, to není čemu. A naučil jsem se během Kaliguly nebo během Hamleta nebo Richarda III. Nebo různých dalších jako těžkých, velkých jako rolí. Jsem se naučil, nebo nevím, jestli jsem se to naučil, prostě dokážu vnímat intenzivně lidi, ale i to, jak mlčejí, nebo jak jsou ticho. A je v tom vážně rozdíl. Poznáš po prvním, druhém monologu Richarda III., jestli ty lidi jsou potichu proto, protože je to baví, anebo protože je to nebaví. Já to prostě poznám. A je to obrovská vzpruha, když zjistíš, že ty lidi mlčej, ale jsou ve střehu, jsou s tebou na tom jevišti. To je fantastický pocit.
2: Zažíváš to i teď v divadle Ungel, kde máš právě čerstvě po premiéře, už si to dneska ráno zmínil, že tě to vlastně odpoledne nebo večer, že tě to čeká.
3: Jo.
2: Těch repríz zatím nebylo tolik, ale řekni nám, o co jde, je to s Jirkou Dvořákem, s kolegou.
3: Dostal jsem to k 60. od divadla Ungeld. Je to jedna z posledních her Sama Sheparda, což je sám o sobě obrovská hvězda. Slíbili jsme si to s Jirkou Dvořákem, že spolu prostě budeme hrát. Tak se to taky stalo a já jsem strašně chtěl, aby to dělal Michal Dočekal. To se taky stalo, takže jsme prostě ve třech dali dohromady jednu z posledních jeho her, která se jmenuje Jak starý je měsíc. A je to o dvou chlápcích, který sedí na verandě, chlastají bourbon a povídají si o životě. Je to neuvěřitelná, jako dramaturgický skvost.
2: Je to zvláštní hra, protože jak jsme mluvili tady o těch verších a o tom množství toho textu, tak teď je to vlastně úplně opačně. Tam máš jednoslovné odpovědi a tak dále. A přesto je v tom veliký, hluboký děj.
3: Je to neuvěřitelné. Já jsem strašně rád, že mám vlastně možnost v tomhle divadle dělat na takových textech a taky s lidma, s kterýma to dělám. A už teď, když jsi mi to řekla, tak mi začalo trošku bolet bříško z toho večera, protože bych strašně stál o to, aby se nám to večer povedlo a aby byli lidi spokojení.
2: Já tomu věřím, že se to určitě stane, ale co u tebe určitě u lidí hodně rezonuje, je tvůj zdravý životní styl, jak cvičíš, jak se o sebe staráš, jak chodíš po horách. Já myslím, že když jsi tady byl naposled, tak jsi se chystal právě do Nepálu. A teď už to máš vlastně za sebou a dvakrát.
3: Jo.
2: Jaký to bylo?
3: No, bylo to...
2: To je na dlouhou přednášku.
3: Je to na dlouhou přednášku, ale to je jeden z těch snů z mládí, protože táta mi od malička ved k tomu, abych měl rád hory, prostě turistiku, moře, přírodu a tak. A tohle byl jeden z mých snů, když jsem se vždycky díval na ty krásné fotky Everestu nebo všech jiných možných hor, nebo viděl jsem nějaký dobrodružný, ne seriály, ale dokumenty a tak, tak vidět to na vlastní oči a doteď si vzpomínám, a myslím, že už jsem to řekl mockrát, že když jsem se konečně po nějakých 5-6 dnech putování z letiště Lukla, což je nejvýš položený letiště vlastně na světě, tak doputoval do jedné z vesnice, kdy, když jsem vylez z té vesnice, tak konečně se přede mnou
2: otevřelo
3: a stála přede mnou hora, který se říká Amadablam, což je jedna z nejkrásnějších hor v Nepálu. Není to 8000, je to velice těžká hora pro horolezce a je nádherná. A já jsem se rozbrečel, protože jsem prostě si říkal, tak teď to konečně vidím na vlastní oči a tak to se mnou prostě emočně zamávalo, že jsem plakal jak malý dítě. Tak to je něco, co je pro mě hrozně důležitý, že jsem si to splnil a pak taky se nám povedlo při jedné aklimatizaci vylézt do nějakých, já nevím, kolik to bylo, 4-8 nebo 5 něco na horu Gokiori, kde je člověk třeba hodinku, 2-3 kvůli aklimatizaci, pak se zase jde zpátky a když máš štěstí, tak z této hory vidíš kompletně celý jako ústřední Himalaj. Jo, to znamená Cho Oyu, Everest, Lhotse a všechny ty ostatní hory. A my jsme skutečně měli to štěstí, že bylo krásné počasí, bylo strašně strašná zima, díky tomu právě bylo pěkně. A já jsem viděl, jak zapadá slunce nad těma obrovskýma 8000, jak postupně to šedne, až zůstal jak úplnej drahokam žlutej svítit jenom ten Everest a vedle něj vycházel měsíc. A tak jsem si řekl, kdybych už teď tady skončil tu naši pouť, kdyby jsme nešli dál, tak tohle je pro mě takovej zážitek, že už nepotřebuju nic víc. Viděl jsem to a jsem za to nesmírným způsobem šťastný.
2: Krásný, Říčko, já ti moc děkuju. Ještě tě samozřejmě přeju tu kapelu, aby si to ještě zažil, ještě kromě tohoto
3: tak
2: zážitku.
3: Tak bychom mohli spolu udělat. Chladil Simonová.
2: Tak to je krásný závěr dnešního povídání, narozeninového. Já ti moc děkuju, že jsi přišel, myslím, i za všechny posluchače. Povídat bychom mohli pochopitelně dlouho, ale náš čas je neúprosný. 12. hodina se blíží, ještě jednou ti přeju všechno nejlepší.
3: Děkuju, lásko moje.
2: Pro naše posluchače jenom připomínám Cyrano v neděli, a kdybyste ho chtěli vidět v televizi, Jiřího Langmajera, tak dneska dávají Milenci a Vrazi.
3: Já děkuju za pozvání, miluju tě.
2: Mějte se krásně.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Sledujte český národní tým na fotbalovém šampionátu.
2: Dobrý balón. Ten klub, to je zázrak.
1: Nejlepší fotbalisté planety na jednom místě. Mistrovství světa startuje už 11. června v České televizi.

0: Bylo 12 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Hlavní zprávy.
0: Podporu bydlení mají nově dostat na starosti úřady práce, rozhodují o tom poslanci. Při dronových útocích na Petrohrad utrpělo zranění několik lidí. Ve městě má vystoupit i Vladimír Putin. Počasí bude zataženo až oblačno s občasným deštěm, teploty do 20, na severovýchodě do 22 stupňů. Hlavní zprávy přináší Naďa Procházková. Dobré poledne. Poslanci by měli každou chvíli schvalovat změny v podpoře bydlení. Novela počítá mimo jiné se vznikem poradenských kontaktních míst ve všech obcích s rozšířenou působností. Agendu bytové nouze by měly nově částečně řešit i úřady práce. Například podle opozičních pirátů jsou ale úřady už teď přetížené a s bytovou agendou nemají zkušenosti. Odbory na úřadu vlády vyhlásily stávkovou pohotovost. Obávají se, že plánovaný převod agent v oblasti lidských práv, duševního zdraví nebo závislostí ohrozí funkčnost systému. Agendy mají přejít pod příslušná ministerstva od 1. července. Pokud by úřad vlády změny potvrdil, odbory jsou připravené vyhlásit stávku, říká jejich mluvčí Ondřej Medal.
2: Naším cílem je, aby se vedení úřadu vlády zastavilo, začalo jednat se svými zaměstnanci a přestalo od stolu připravovat kroky, které mohou mít nevratné dopady na fungování důležitých agent státu. Pokud ale vedení bude pokračovat bez skutečného dialogu, jsme připraveni bránit smysl naší práce.
0: Šéfka úřadu vlády Tinde Barta tvrdí, že není důvod k obavám. Agendy se podle ní na jednotlivých ministerstvech lépe ukotví. S odbory chce jednat zítra. Právní zástupce SPD dnes u soudu odmítl vinu vládního hnutí z podněcování k nenávisti volebními plakáty z roku 2024. Řekl, že vyjadřovali politický názor k migračnímu paktu a zneužívání dávek. Státní zástupce trvá na tom, že hnutí SPD spáchalo trestný čin. K nenávisti měli podle obžaloby podněcovat plakáty s mužem tmavé pleti s nápisem o chirurzích z dovozu a plakát s romskými chlapci, jak kouří cigarety, s textem, který odkazuje na to, že nechodí do školy. Téměř 2 hodiny čte soudkyně Ivana Tichá vybrané důkazy, například mediální analýzu plakátů, protože na tom trval advokát SPD Martin Batona. Před soudem měla vystoupit taky zmocněnkyně hnutí Lenka Burgetová, ta ale vypovídat odmítla. Obžalobě čelí i předseda vládního hnutí SPD Tomio Okamura, jeho stíhání je kvůli poslanecké imunitě pozastavené.
1: Český rozhlas Dvojka. Posloucháte hlavní zprávy.
0: Ukrajinské dronové útoky na ruský Petrohrad zranili několik lidí a poškodili některé infrastrukturní objekty. Informovali o tom ruské úřady. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský potvrdil, že bezpilotní letouny zasáhly petrohradský ropný terminál. Ten leží víc než 1000 kilometrů od hranice s Ukrajinou. Podle svědků z města stoupá hustý šedý kouř. V druhém největším ruském městě dnes začíná Petrohradské mezinárodní ekonomické fórum. Promluvit na něm má i prezident Vladimír Putin. Forum je pro svůj význam přezdívané ruský Davos podle každoročního zasedání Světového ekonomického fóra ve Švýcarsku. Česko pošle do Řecka hasiče kvůli zvýšenému riziku požárů. Během léta se tam vystřídá 44 profesionálů. Budou k dispozici s řeckým kolegům při monitoringu a hašení lesních požárů. Česko vysílá na pomoc stejný počet jako loni, říká Iva Brejzová z generálního ředitelství hasičského sboru.
3: Jsou to 2 rotace, střídají se nám tam po 14 dnech, takže 22 hasičů na vždycky 14 dní do Řecka, tedy od 15. července do 31. července a potom nastane rotace, kdy vlastně dalších 22 hasičů pojede od 1. srpna do 15. srpna.
0: V rámci evropské spolupráce se do jižních států přesune téměř 800 hasičů. Loni v Evropě schořilo rekordních víc než 1 000 000 hektarů země. Doprava na železničním koridoru mezi Prahou a Moravou dál stojí. Mezi Velimí a Kolínem ráno poškodilo nákladní auto trakční vedení. Problém podle zprávy železnic potrvá až do 16. hodiny. Závěrečný den zlínského filmového festivalu pro děti nabídne projekci britského snímku Přísahám, že za to nemůžu. Festival ukončí slavnostní gala večer, na kterém vyhlásí oceněné filmy. Zlatý střevíček za celoživotní přínos dětské kinematografii převezme herec Petr Kostka.
4: O té jeho zamlžené mysli se nesmí dozvědět zejména Dvořané.
5: Petr Kostka se před kamerou objevil už v 50. letech. Upozornil na sebe v Krejčíkově vyšším principu i v komedii Jindřicha Poláka Zítra vstanu a opařím se čajem. Držitel 2 centálie i medaile Za zásluhy stále aktivně vystupuje v divadle i před kamerou. Jednu z hlavních rolí si zahrál i v novém snímku Jana Svěráka Pět švestek.
6: Vy jste teda parta. Jsem rád, že jste mě vzali sebou.
5: Zlatý střevíček na 66. ročníku Zlínského filmového festivalu převzali už režisér Petr Koliha a Loutka Hurvínka. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
0: Český mužský tenis se po 16 letech dočkal další semifinalové účasti v singlu na Roland Garros. Na Tomáše Berdycha navázal Jakub Menšík, ten v boji o nejlepší čtyřku antukového Grand Slamu porazil 3-0 na sety Brazilce Fonseku. V pátek ho čeká nasazená dvojka Alexander Zverev z Německa.
7: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Bude zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami, ojediněle i bouřkami. Během dne bude od západu výjimkou Slezska a východu srážek a oblačnosti ubývat. Teploty 16 až 20 stupňů. Zítra čekejme zpočátku polojasno až jasno, postupně od západu bude oblačnost přibývat a pomalu se přidají přeháňky a bouřky. Teploty 23 až 27 stupňů. Na západě Čech kolem 21.
1: Doprava.
0: Na dálnici D1 směrem do Prahy je u sjezdu na Osovou Bytýšku na kilometru 154 dopravní omezení, jede se levým pruhem, je tam fronta asi na 10 minut. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy za sjezdem na Kralupy z 8. kilometru je kolona hlavně kamionů, pokračuje do Prahy do Kbelské levým pruhem, ale projedete rychleji. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly hlavní zprávy, teď už byl jednou jeden rok. A Honza Kovařík.
8: Dobré středeční poledne vinšuju, s dovolením navážu na sportovní část zpravodajské relace. Taky jste viděli ten včerejší strhující zápas na Roland Garros. Byl jsem zase jednou pyšný, že jsem český tenisový fanoušek. A tak s dovolením použiju Jakuba Menšíka tak nějak vzdáleně k první nápovědě středečního byl jednou jeden rok. V hledaném roce nebyl ani zdaleka na světě. A kdo ví, jestli se tou dobou už znali jeho rodiče. Tak, když se tak podívám na klasickou numerickou nápovědu, na první pohled by se mi zdálo, že v dnešním datu a v čísle pořadu je shodně k dispozici jedna číslice. To by pak bylo takzvané 1+1. Jenže teď jsem se podíval pozorněji a je to vlastně jinak. V číslu pořadu, pro pořádek, 1002. vydání, v číslu pořadu jsou k dispozici dvě a v datu opravdu jenom jedna. Takže vlastně je to 2+1. No a když už jsme u těchto údajů, tak v hledaném roce se rodiče, moji a mé sestry, zajímali zejména o 3+1. Měli ho slíbené v novém sídlišti v Plzni na Borech, jenom výstavba neběžela tak rychle, jak to tátovi v práci slibovali. No a pionýři celého Československa se v tom roce pilně učili básničky o Leninovi a nemohl za to jenom Puškinův památník. Mimochodem, nevěřil jsem tomu, ale Puškinův památník dodnes existuje. Letos slavil 60 let. A v našem roce tedy už děti v této recitační soutěži v ruštině soutěžili. No, na začátek indicí dost a dost. 702 222 220 je číslo pro vaše SMSky. Na vaše tipy mailem, ideálně se vzpomínkou, jak jste se v hledaném roce měli, se těším na adrese dvojka@rozhlas.cz.
1: Byl jednou jeden rok.
7: Cesta časem a vašimi vzpomínkami s Honzou Kovaříkem na Dvojce.

0: Paul Simon a Art Garfunkel to se svou úvodní skladbou zvanou Cecilia dotáhli na našich studiových hodinách takřka k symbolickému údaji, za pár vteřin tam bude, 12.12 právě teď. Něco si přejte, třeba abyste dnes uhádli hledaný rok. Poměrně rychle se začaly objevovat vaše tipy a jsou docela zajímavé. Michal píše, tipuji 1967, Lenin 1917, výročí 50 let otazník. Na vaši otázku, Michale, s dovolením neodpovím. Pavel ze Židlochovic by si zkusil tipnout 1980. Tomu bylo 8 a chodil do třetí třídy základní školy v Brně. Tak, nepodepsaná SMS-ka, chudák Čajkovský a 1 bémol. Úplně jsem jako nepochopil, ale obsahuje to i letopočet, tak ho přečtu. 1971. Václav z Ostravy typuje 70. a Vláďa ze Vsetína taky 1970. Překliknu do vašich e-mailů a mám tu 1963 od Jany, 1972 od Markéty. Jana už přidává. A ještě Treperenda, což je Lenka od Chomutova, mohl by to být 70. rok, usuzuji tak podle úvodní písničky. No, na začátek docela slušný rozptyl od roku 63 do roku 80, ale pojďme dál. Půjdeme do kina na krásný, výtvarně silný a půvabný, řekl bych pro malé i velké diváky, film Karla Zemana Na kometě. Měl totiž v našem roce premiéru. Také tentokrát se diváci mohli potěšit tou nenapodobitelnou technikou kombinace trikového a hraného filmu, která je tak typická pro filmovou práci Karla Zemana. I snímek Na kometě vznikl podle románu Žila Verna a před kamerou se tenkrát setkali slovenské a české herecké osobnosti. Magda Vášáriová, Emil Horvát, Vladimír Menšík, František Filipovský. Slovenské hrdiny, a mně to přijde líto, ale prostě to tak je, v takzvaných postsynchronech namluvili Jan Tříska a Jana Drbohlavová.
1: Chcím se zeptat, odkud jste připlala?
2: Já? Z Valencie.
1: Až do Afriky.
2: Co pak jsme v Africe?
1: Vy opravdu nevíte, že jste v Africe?
2: Mě unesli a zavřeli mě na loď. Nevěděla jsem, kam plujeme.
0: Stačil mi tenhle krátký zvukový úryvek, abych si znovu vzpomněl, jak jsem se jako malý kluk cítil, když jsem tenhle film viděl poprvé. Nikoli v biografu, v roce, který hledáme, bych do biografu na takový film jít nemohl. Je to mimochodem poslední ze Zemanových filmů, inspirovaných starými rytinami, a také, nápověda mezi řádky, také poslední film, v jehož titulcích směl být jako spoluscénárista uveden Jan Procházka. Film Na kometě získal několik zahraničních cen v Benátkách, v Teheránu a také v Paříži. Jestli tušíte, který rok je rokem premiéry filmu Na kometě, můžete nám třeba napsat, jestli jste si jistí, za pár minut bude šance i zatelefonovat. V každém případě pište, ať už SMS-kou nebo mailem, pro připomenutí, tady jsou naše kontakty.
3: Byl jednou jeden rok.
4: Už víte, na který rok dnes vzpomínáme?
3: Napište nám.
4: SMS na telefon 702 222 220 nebo e-mail na adresu dvojka@rozhlas.cz.

0: Petr Spálený chtěl výskat s dámou při těle v roce, který dnes společně hledáme na dvojce v pořadu Byl jednou jeden rok. Jako vždycky se i dnes objevují frekventovanější letopočty a jsou celkem tři. Dnes hodně typujete 1972, 1970 a shodně se tu také mnohokrát objevilo, čert ví proč, 1963. No, uvidíme, jdeme si pro další nápovědu svým způsobem do Sovětského svazu, ale mohli bychom také do Švédska. Nobelovu cenu za literaturu totiž v hledaném roce získal Alexandr Solženicin. Když mu v našem roce byla, a bylo to na návrh akademika a také slavného sovětského a ruského disidenta Sacharova udělena Nobelova cena za literaturu, autor odvážné novely Jeden den Ivana Denisoviče se neodvážil osobně toto světové vyznamenání převzít. Bál se totiž, že mu sovětské úřady znemožní vrátit se do vlasti. Solženicin se ale nakonec nucenému exilu stejně nevyhnul. Po vydání jeho proslulé kroniky sovětských lágrů souostroví Gulag byl v roce 1974 zbaven občanství a násilně vypuzen za hranice. Pojďme si tedy Solženicinovo nejslavnější dílo připomenout krátkou citací z audioknihy, která byla natočena v knihovně Emanuela Macana už v roce 1991, tedy relativně brzy potom, co se znovu, nebo vlastně poprvé oficiálně, Solženicinovo dílo začalo tisknout a číst. V té audioknize uslyšíte Jiřího Zavřela.
1: O vy bardové 20. let, kteří je líčíte jako věk světlého radostného klokotu. I ten, kdo se jich jen lehce dotkl, kdo je zažil jen v dětství, na ně nezapomene. Všechny ty držky, všechny ty tlamy, které dělali štvanice na inženýry, ty se právě v těch 20. letech tak vyžrali.
0: Krátká citace z audioknižní podoby souostroví Gulag nám měla připomenout rok, kdy Alexandr Solženicin získal Nobelovu cenu za literaturu. Znovu opakuji, že k tomu došlo dřív, než vyšlo jeho vůbec nejslavnější dílo. Pokud jste zběhlí v dějinách moderní literatury, můžete vzít telefon, vytočit 22 155 25 25 a můžeme si o vašem typu popovídat. Kdo se stydí, ten může SMS-kovat nebo mailovat a já vám pro vylepšení nálady pustím formaci, která se jmenovala Jackson 5.

0: Jak tak poslouchám doznívající song v podání Jackson 5, vzpomínám si na starou pravdu, kterou říkávali televizní režiséři, a ta zněla: jo jo, zvířátka a děti, to funguje vždycky. Táta Jackson o tom asi věděl svoje, postavil Jackson 5 a pravděpodobně netušil, kam to někteří z jeho potomků v následujících letech dotáhnou. Jinak jsem chtěl říct, že miluju vás, posluchače, kteří se nerozpakujete mi pomoci, když jsem v rozpacích. Já to hned vysvětlím. Zdeněk mi napsal, a já mu tímto děkuji: Jene, pro vaši informaci, motiv z klavírního koncertu, tím myslí toho Čajkovského, byl znělkou leninských oslav. Už to chápu, chudák Čajkovský. Děkuju vám, Zdeňku, a teď se pojďme věnovat těm, kteří jsou na telefonu. Na jedné lince by měl být Jan, tady taky Jan. Jene, dobrý den.
1: Přeji taky dobrý den.
0: Jene, vy jste do SMSky napsal, že jste v tom roce byl maturantem, chápu to správně?
1: Ano, přesně tak.
0: A když to byla SPŠ Panská, tak pak byl vaším pracovním osudem třeba rozhlas nebo televize, nebo kam jste zamířil?
1: Já jsem zamířil pak počítačům, ale jinak jsem byl jako ve spolech vedení a dělal jsem v televizním studiu profesora Tauše.
0: No tak vidíte. Takže vlastně kolega od Fochu. Dobře, ať to nezapadne, který rok typujete a o co ten svůj tip opíráte?
1: Rok 70 podle Simona Garfunkla a ano. Pak Na kometě.
0: Na kometě Karel Zeman, takže dvě z těch nápověd vás utvrzují a pochybnosti nemáte.
1: Ne, nemám.
0: Tak dobře. Helejte, a maturita v tom teoreticky 70. roce, proběhlo to hladce, nebo jste měl spocená záda?
1: Celkem to proběhlo hladce, akorát jsme měli maturitu z ruštiny a to byla hrůza.
0: Jo, jo, taky si to pamatuju.
1: Takže jsme mluvili na půl slovensky, no.
0: Rozumím. A víte co, my jsme si na gymnáziu všichni osvojili větu technika pasá moje granice fantastiky a snažili jsme se s ní vystačit. Dobře, Jene, píšu si 70. rok jako váš tip, rád jsem vás slyšel. Mějte se, nashledanou.
1: Taky hezký den, díky, naschle.
0: Na druhé lince snad stále ještě vyčkává trpělivě posluchačka Eva. Evo, dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Zdravím vás, děkuju, že jste se ozvala, a řekněte pěkně veřejně svůj tip a nějak ho odůvodněte.
2: No, já jsem se odrážela od toho Ivana Denisoviče, ale protože jsem v práci a poslouchala jsem jen tak na půl ucha a zaslechla jsem, jakože to má být rok před vydáním té knížky.
0: Ne, je to rok, ve kterém Solženicin dostal Nobelovu cenu. Tou dobou už svět už znal jeden den Ivana Denisoviče, ale souostroví Gulag ještě nikdo nečetl.
2: Jo, takhle. Aha. No, tak v tom případě já jsem chtěla typovat rok 61, kdy vyšel ten Ivan Denisovič v Rusku, ale to by bylo moc brzo.
0: To by bylo asi hodně brzo.
2: A s tou Nobelovou cenou, ta by měla být teda za to souostroví Gulag asi, že jo?
0: No právě, že ne.
2: Vůbec jako za ne,
0: právě, že ne. Souostroví Gulag, já vám pomůžu maličko, Evo, souostroví Gulag vyšlo 1974 a Nobelovu cenu Solženicin dostal už předtím.
2: Jo.
0: Tak jenom střelte od boku, který rok to tak asi mohl být.
2: Tak typuju 1972.
0: A já děkuju za tip a děkuju, že se opíráte o mého literárního oblíbence. Mějte se fajn, Evo, počkejte s námi na jedné vlně ve 12.55, zjistíte, jestli jste to trefila, jo?
2: Děkuju vám a nashledanou.
0: Nashledanou. Pro všechny ostatní důležitá informace na hodinách 12.29. Krátí se vám čas, ve kterém můžete zaslat svůj tip.

0: Třeba pomůže písnička, kterou v hledaném roce na gramofonové desce, to jsem si úplně jistý, vydala Marie Rotrová.
1: Byl jednou jeden rok.
2: Na dvojce.

0: Dívčí král v podání Marie Rotrové, pro mnohé objev. Někteří si tuhle nahrávku ještě pamatují. Záleží na tom, jestli jste veleskušení posluchači, zkušení jen středně, a nebo třeba mladíčci. Mě pobavila zpráva, kterou tady poslala Karolína, která píše: většinou nemám tušení, protože jsem nebyla na světě, ale vždycky moc ráda poslouchám. Dneska náhodně typuji 1970, tak děkujeme, Karolíno, že jste to zkusila. Petr si podle Petra Spáleného myslí, že je to rok 72, a zdraví z Teplic nadmetují. Rychlý pohled do SMSek. Katka od Tišnova podle Marie Rotrové opravuje a píše: to budou sedmdesátky, zkusím 72. A Václav z Ostravy opravuje jméno Solženicin. To nevadí, Václave, já to beru sportovně, ty překlepy, které se tady občas objeví, a používám jenom ty, když z toho kouká nějaký vtip pro ostatní posluchače. Tak, co tu nespochybnitelně zaznělo? Je to rok, kdy měl premiéru film Karla Zemana Na kometě. Je to rok, kdy Alexandr Solženicin získal Nobelovu cenu za literaturu, a to ještě svět neznal souostroví Gulag. A za pár minut, pokud s námi zůstanete, si zajdeme pro další nápovědu do pražské Lucerny, ale upřímně řečeno, moc se neradujte, nebude to ani ples, ani koncert. No ale zajímavé to určitě bude.
1: Byl jednou jeden rok. Cesta časem a vašimi vzpomínkami.
2: Na Dvojce.

0: Četba na pokračování na dvojce.
1: Když se z rekreační oblasti začnou ztrácet lidé.
2: Hele, řekl jí odpoledne vedoucí, co je s tím klancem? Vysvětlila mu to. Je to poprvé za 3 roky, zdůraznila, co nečekal před poštou.
1: Musí se vyšetřování chopit kapitán Exner.
2: Béžové kalhoty, semišové sako, zářivě bílá košile se vzornou kravatou. Tahle jistá staromódnost musela na mnohé silně působit.
1: Pastvina zmizelých.
0: Premiéra detektivky Václava Erbena jako Četba na pokračování každý den po 22. hodině na dvojce.
1: Radioservis představuje
3: audioknihu Lukáše Balabána Román pro pitomce.
4: Budeš humanitně založený intelektuál, protože my v Ránovi milujeme utrpení.
3: Autobiografická próza o bolavém a nepatřičném dospívání a hledání vlastní cesty.
4: Když se lidi mají moc dobře, nic dobrýho nevytvořej.
3: Román pro pitomce. Audioverzi prvotiny Lukáše Balabána dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
0: Pokračuje cesta časem a vašimi vzpomínkami.
1: Byl jednou jeden rok.
0: Na dvojce.

nechtěj mi lásku brát.

0: doby, jak žil bych rád.
1: O ruby Pavel Bobek ve 12.40. Pořád se potácíme někde na začátku let 70. Doložím vám to několika tipy, které přišly. Takže tady ve vašich e-mailech vybírám namátkou od Radky Střince, která tedy mi udělala neuvěřitelnou radost tím, že když nás nestíhá přes den, poslouchá večer před spaním. Klobouk dolů, Radko, vážíme si toho. Ta si myslí, že by to mohl být 72. rok. V září toho roku nastupovala do druhé třídy. Tomáš, který na dálku omlouvá Kamilu. Kamila se dneska školí, to nechápu, místo poslechu rozhlasu. Tomáš typuje rozmezí 70 až 72, nejspíše 71. No a od Toma, který nakládá vybavení na víkendové akce, zase přišel typ pro rok 1973. Tak tam někde 71, 2, 3, 4 to asi bude, ale kde? To je, přátelé, otázka. Teď si hrábněte do hlubin své paměti a zkuste si vybavit, vy, kteří jste měli dost rozumu, abyste to vnímali, jestli jste někdy slyšeli jméno Angela Davisová. Aha, říká vám to něco? Na hlavě měla takové to nepřehlédnutelné afro, tahle aktivistka, kterou v hledaném roce v Americe vzali do vazby, a to kvůli jejím vztahům s militantními černými pantery a kvůli podezření ze spoluúčasti na několikanásobné vraždě. Angela Davisová byla ve vazbě až do roku 1972, kdy porota zprostila obžaloby a ona mohla svobodně cestovat z Husta za železnou oponu, kde z ní udělali pod taktovkou Moskvy propagandisté opravdu hrdinku a bojovnici proti rasismu. A teď se konečně dostáváme do té pražské Lucerny, kam jsme zvyklí chodit na plesy a na koncerty, ale v našem roce se tam konala slavnost právě na počest Angely Davisové. A tak to jí vítali českoslovenští pionýři.
2: Naše milá soudružko Angelo, vítám tě co nejsrdečněji jménem československých pionýrů a dětí v naší milované vlasti. Tmavé jsou stěny žaláře, těžký je život v nich. Jen tohle rasismus dokáže. My známe to jen z knih.
1: Taky to na vás sáhlo, ta doba? Já o tom taky něco vím, i když jsem recitoval procítěně básně až o pár let později. Jeden můj kamarád tyhle dětské role označuje souslovím půl vola, půl včely. Tak, já to neřekl, řekl to on. V kterém roce asi tak přijela Angela Davisová, to jsem vlastně řekl, po roce 72, kdy byla propuštěna z vazby. Ale kdy se v té vazbě ocitla? To je to, oč tu běží. Jestli tušíte, můžete vzít do ruky telefon a zkusit vytočit 22 155 25 25. Ještě máme čas si poklábosit s někým z posluchačů. A nebo aspoň napište SMS-kou nebo mailem.
3: Už víte, který rok dnes hledáme?
4: Napište nám. SMS na telefon 702 222 220 nebo e-mail na adresu dvojka@rozhlas.cz.

0: A She's a Lady na hodinách minuta a půl po tři čtvrtě na jednu. Některé vaše reakce mě baví. Třeba Jarda z Černého mostu píše: Davisová, Ježíš, o té jsme ve škole slyšeli častěji než o Karlu čtvrtém. A Jarda si myslí, že hledám rok 1970. Jsem zvědav, co si myslí ten, kdo zavolal. Jirko, jste tam? Dobrý den.
1: No, jsem tady, dobrý den. Zdravím posluchače i vás, všechny vrzlase. Tak Angela samozřejmě, že jo, nosil se tady účest takovej ten, ta Angela.
0: Ano, ano.
1: A Ruby, tak jako chodili jsme na Štvanici všichni, že jo.
0: No.
1: No, nádherný doby, no, tak bylo 14 let, že jo, tak to byla radost rok 70.
0: 70. rok, říkáte?
1: Já si myslím, že 70, no. I podle Bobka, jo.
0: A vám bylo 14, Jirko, v tom roce, jo?
1: No.
0: To znamená, končil jste základku?
1: No, skoro no.
0: A kam jste mířil potom?
1: No, mířil jsem na konzervatoř a udělal jsem zkoušky na hudebně dramatické.
0: No.
1: A byl to dobrý, no jenže já jsem jezdil u cirkusu. Takže pro mě prostě škola nebyla tou přednost.
0: Rozumím. Jo.
1: A pak jsem chtěl ještě v Rusku studovat na tý, tam je to samý davaj, na té akrobatické škole, oni tam měli tu školu.
0: Jo. Ano, ta byla vyhlášená. No.
1: Poslal jsem tam místo sebe kamaráda a on mi říkal po roce, se vrátil, říkal, to je strašný, to je bolest. A 4 roky tam trénujete jedno číslo, jo. Proto se artisti jsou takový dobrý.
0: Rozumím.
1: Protože tam prostě trénujete 4 roky jeden trik, nebo nějaký snadíčka, cokoliv, jo.
0: Ale vy jste se tomu vyhnul.
1: Já jsem se tomu vyhnul, no.
0: A to jste dobře udělal.
1: Já jsem pak, jako mi bylo 15 a rodiče ze mě ždímali jenom peníze, že jo, protože jsem měl v živnobance účet.
0: Rozumím.
1: Ze mě měl peníze za vystoupení. Prostě vemte si, že Karel Gott vydělal pro sebe miliardu.
0: Jirko, na to nemáme čas, potřebujeme ten tip. Vy jste řekl 1970 a já si to píšu a mějte se fajn, nashledanou.

0: Eva Olmerová, 12.52. 3. června jsem si nemohl odpustit následující nápovědu. Za pár dní začne fotbalové mistrovství světa. V našem roce se taky jedno konalo, taky se hrálo v Mexiku a 3. června jsme hráli proti Brazílii.
1: To stalo zatím bude odbrojené. Po něm to je Pelé rozhazuje z rombu na levou stranu, tam nabíhá Rivelino se blíží k našemu pokutovému území, narážečka, znovu Rivelino, to stalo Rivelino. Bude to střela, se tam říkám, pozor, nebezpečná situace, všechno je pořádko, ještě pruská střela, Kajerová končí nad Břevnem.
0: Ano, střela sice skončila nad Břevnem, ale naši skončili po 3 porážkách v základní skupině. Skutečným hrdinou toho mistrovství byl Pelé, který získal své 3. zlato na mistrovství světa. Víc nápověd nebude, musíte to trefit. Ještě tahle písnička, která se jmenuje In the Summertime, je taky z roku, který společně dneska na dvojce hledáme.

Ještě než vyřknu dnešní správný letopočet, děkuji za včerejší spolupráci Martinovi Frognerovi a dnes elevce Alžbětě Kadlecové. Motali jsme vám hlavu až do poslední chvíle. 70 nebo 72, co myslíte? Jasně, že 1970, zejména to Mexiko, fotbalové to potvrdilo. Tak klobouk dolů před všemi, kdo to trefili dřív. Zítra si dáte repete s Jitkou Asterovou. Tohle už je Olympik a těší se na vás Iva Bendová.

0: Kriminálka speciál s Mirkem Vaňurou, tentokrát v Ostravě.
1: Potkejte se naživo s legendami novodobé kriminalistiky.
2: V Kriminálce speciál si budu povídat tentokrát s moravskoslezskými detektivy a vyšetřovateli. Probereme mediálně známé kauzy, ale i případy, o kterých se nemluvilo ani nepsalo. Přesto bylo jejich vyšetřování mimořádně náročné. Čím je moravskoslezský region z hlediska kriminalistiky specifický? A v čem musí být zdejší mordparta jiná než třeba ta pražská?
1: Kriminálka speciál. Nejúspěšnější pořad dvojky opět výjíždí za svými fanoušky.
0: Už 3. června v 19 hodin v kulturním domě Akord v Ostravě.
1: Více informací na kriminalkaspecial.cz.
3: Bylo 13 hodin.
1: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
3: Vláda představila návrh na změny v penzijním spoření. Zvýší se třeba podpora pro klienty do 30 let. OECD zhoršila výhled růstu české ekonomiky na letošní rok na 1,9%. Počasí bude zataženo až oblačno s občasným deštěm, teploty do 22 stupňů. Zprávy a Naděja Procházková. Dobré odpoledne. Alena Schillerová z hnutí ANO dnes představila návrh na změny v penzijním spoření. Za největší změnu označila ministryně financí snížení poplatku za penzijní fondy. Změnit by se ale měla i podpora pro klienty do 30 let. Kabinet chce třeba snížit dolní hranici státního příspěvku pro dítě z 500 na 100 korun nebo umožnit lidem do 36 let vybrat si třetinu naspořených peněz. Zákon o změně penzijního spoření by vláda měla projednat do konce června. Oddlužení v Česku využívá jen 15% lidí, kteří mají exekuci. Vyplývá to ze statistik konsorcia dluhových poraden z konce letošního prvního čtvrtletí. Důvodem je podle konsorcia třeba to, že lidé o podmínkách oddlužení nevědí anebo nemají na splátky. Ministerstvo spravedlnosti ale zatím žádné změny nechystá. Podle mluvčího Vladimíra Řepky současné podmínky chrání práva věřitelů i dlužníků. A zároveň poslední úpravy, třeba snížení doby oddlužení na 3 roky, platí teprve od roku 2024.
4: S ohledem na skutečnost, že nové podmínky oddlužení dosud platí přibližně rok a půl, je před dalším koncepčním zásahem vhodné nejprve ustálit novou praxi a vyhodnotit účinnost této regulace. Nicméně v současné době Ministerstvo spravedlnosti sbírá podněty od veřejnosti.
3: Do oddlužení můžou vstoupit lidé s pohledávkami po splatnosti u 2 a více věřitelů. Musí ale přiznat všechny příjmy, na které pak dohlíží insolvenční správce. Česká ekonomika letos zřejmě poroste pomaleji, než byl původní předpoklad. Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj zhoršila svůj odhad na 1,9%. V prosinci čekala růst o 2%. Uvedla to v aktualizovaném výhledu, kde jako důvod zmiňuje i dopady drahých potravin a energií. Ty podle OECD zpomalí růst spotřeby. Investice by ale přesto měly zůstat na vysoké úrovni. Podpoří je mimo jiné fondy na oživení Evropské unie. Loni česká ekonomika vzrostla o 2,6%. Vedení Libereckého kraje nemá důvod k odvolání ředitelky Jabloneckého gymnázia u Balvanu Michaely Mutl. Její odstoupení požaduje část studentů, učitelů a rodičů. Důvodem je údajná špatná komunikace ze strany vedení školy. Na protest proti tomu podali výpověď 3 učitelé a další 3 chtějí zkrácený úvazek. Podle hejtmana Martina Půty ze starostu pro Liberecký kraj ale nejsou pro odvolání ředitelky žádné legitimní důvody.
5: Pokud bychom to udělali, tak s velkou mírou pravděpodobnosti Liberecký kraj prohraje soudní spor o odvolání, bude platit nějaké náhrady zde za klidně několika leté období, protože ty soudy takhle fungují. Nicméně tu situaci považuji za mimořádně závažnou a do 2 týdnů chceme oznámit, jak se to pokusíme jako zřizovatel vyřešit.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
3: Bude zataženo až oblačno na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami, ojediněle i bouřkami. Během odpoledne bude od západu, kromě Slezska a východu, srážek a oblačnosti ubývat. Teploty od 16 do 20 stupňů, na horách většinou kolem 12.
1: Doprava.
3: Na D1 z Prahy ve směru do Brna opatrně za sjezdem na Popůvky. Na kilometru 186 se zpomaluje a nesouvisle se popojíždí na kilometr 196. Na D5 se z Plzně ve směru do Prahy zpomalte za sjezdem na Loděnici. Na 8. kilometru se dojíždí do kolony kamionů. Nesouvisle pokračuje až na Pražský okruh. A na okruhu směrem na letiště počítejte se silnějším provozem od sjezdu na Plzeň k Ořechu mezi 23. a 19. kilometrem. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. Na vás už se těší Iva Bendová.
6: Dobrý den, ano, začíná další červnové odpoledne a my jsme rádi, že ho můžeme strávit právě s vámi. A i dnes pro vás máme zajímavé hosty, pozvánky na akce po celé republice a samozřejmě také soutěž Máte vteřinku. No a k tomu spoustu muziky hned na úvod pro vás máme a posíláme vám skrz éter dvojky s přáním příjemného poslechu Petra Muka.
1: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.

0: Hned v úvodu jsem vám slibovala, že během dnešního odpolední dvojky vás pozveme na několik zajímavých akcí napříč celou Českou republikou. Tak teď budu trošku konkrétnější, protože v následující půlhodině se vydáme na Zlínský filmový festival, který dnes končí gala večerem a také udílením Zlatého střevíčku. No a my zjistíme, kdo přibyl na chodníku slávy a také se pěkně zblízka podíváme na archeologické léto, které nebude chybět ani letos. No a k tomu třeba Hana Zagorová a Petr Habka už za chvíli, a nebo také James Bond. Tak příjemný poslech dvojky.
1: Odpolední dvojka. Dnes s Ivou.

0: Jeste, ať vám to sluší.
1: Pořad Terezy Bebarové o radosti z jídla i ze života.
0: Na dvojce.
2: Krásný den, milí posluchači. Hubnutí nemusí být jen o odříkání, ale hlavně o chytrých nápadech v kuchyni. Víte, já osobně nedám dopustit na jídla, která se dají různě obměňovat, aby mě nenudila. A přitom vím, že jsou pro tělo prospěšná a lehká. No a dnes vám s Veronikou poradíme, jak si sestavit jídelníček, který vás bude bavit a přitom vám pomůže v cestě za tou vytouženou postavou. Já tedy vítám ve studiu nutriční terapeutku Veroniku Pourovou. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Veroniko, máte pro nás tip na nějaké univerzální zdravé jídlo, které se dá připravovat na mnoho způsobů a klidně pořád dokola, aniž by se nám přejedlo?
3: Já bych tady asi zmínila takovou klasiku, kterou si asi představí spoustu lidí, když se mluví o hubnutí nebo zdravém jídelníčku, a to je ovesná kaše. Protože tu si můžeme připravit opravdu krásně vyváženou na mnoho způsobů a můžeme i obměňovat třeba ovesné vločky za ječné, bohankové, kinové. Opravdu existuje spoustu druhů vloček, takže i v tomhle ohledu my můžeme zajistit pestrost.
2: Ano, ovesné vločky, to jsem tak čekala, že odpovíte. Ale povězte, čím vším je můžeme ozvláštnit, aby to nebyla jenom nuda s vodou, ale skutečně nutriční bomba, která nás hlavně zasytí.
3: Ty ovesné vločky jako takové jsou zdrojem komplexních sacharidů a jsou bohaté na vlákninu. Tenhle typ vlákniny pomáhá třeba i zpomalovat využívání živin, udržovat hladinu cholesterolu v krvi a pomáhá i sytosti. Ale chybí nám tam dostatečné množství bílkovin, takže je potřeba tam přidat buď jogurt nebo tvaroh, nebo třeba na slano, tam můžeme přidat vajíčko, maso, nějaký sýr. Takže tím doplníme bílkoviny a pak nesmíme zapomínat na ovoce nebo zeleninu a malé množství tuku. Ten tuk můžeme mít třeba už v tom jogurtu, pokud zvolíme nějaký farmářský, anebo pokud si dáme odtučněný tvaroh, tak bych určitě nezapomněla na nějaké oříšky nebo semínka.
2: Mm-hmm. A co mě tady hodně zajímá, spousta lidí má kaši spojenou výhradně se snídaní, ale dá se ovesná kaše jíst třeba i k večeři, nebo je to na noc nevhodné?
3: Určitě se dá jíst i na večeři. Tady bych zmínila třeba tu kaši připravenou na slano. Ty vločky stačí zalít vývarem a potom do nich můžeme přidat, já mám ráda třeba, když se tam dá vajíčko, kozí sýr, potom hrášek, kukuřice, můžeme tam dát i sušená rajčata nebo třeba olivy a takhle si to můžeme zase obměňovat podle chutí.
2: Vajíčko jako na tvrdo? Nebo?
3: Vajíčko na tvrdo, aha, nebo na hniličku nebo volské oko, to je v podstatě na nás. Ale my můžeme večeřit i tu jakoby sladkou ovesnou kaši, pokud tam dáme třeba ten tvaroh, jahody, nějaká semínka, protože ono to může mít podobné množství těch jednotlivých živin, bílkovin, sacharidů a tuku, jako když bychom si dali třeba plátek masa s bramborem a zeleninou. Jenom je to zase jiná forma a někdo má to sladké rád, takže třeba pro něj tohle bude ideální.
2: No vidíte, možná stačí jen trocha fantazie a i obyčejná kaše se může stát vaším nejoblíbenějším jídlem dne. Zítra naše téma uzavřeme a podíváme se i na nástrahy koupališť. Poslouchejte nás opět po 13. hodině na stejné stanici a tou je dvojka. Loučí se s vámi Tereza Bebarová a Veronika Pourová. Naschledanou.
3: Naschledanou.
0: Jeste, ať vám to sluší.
1: Na dvojce.

0: Zlínský filmový festival opět rozšířil svůj chodník slávy. Hvězdy tu získávají herci a herečky, kteří stáli před kamerou už jako děti a filmu zůstali věrní i v dospělosti. Letos mezi oceněné přibyli Martin Písařík a Kristýna Badingová-Nováková. Po slavnostním odhalení už chodník zdobí 46 hvězd. A protože některé filmové role člověku zůstanou navždy, tak si připomeneme v odpolední dvojce Kristýnu Badingovou-Novákovou jako Jindřišku z Pelíšků, která svému otci vysvětluje význam nog.
1: S kým si myslíš, že paseš krávy?
2: Takže co říká o nocích odborná literatura?
3: Mě před ním všichni strašili, na mě byl zrovna teda hrozně hodný, asi si mě oblíbil.
4: Přestože ve filmu byl vztah otce a dcery komplikovaný, Kristýna Badingová-Nováková si s hercem Jiřím Kodetem při natáčení hned porozuměla. Jindřiška z Pelíšků před kamerou stála ale ještě dřív. Poprvé ve 14 letech ve filmu Výchova dívek v Čechách.
3: Já jsem hrála už na Damu, jsem mě povinný v rámci jako semestru hrát po školkách a tak. A já ty děti zbožňuju, jako, a není nic lepšího. A oni vám hlavně neužiju, tam jako je to jasný. Buď to vás nebudou poslouchat, anebo vás budou poslouchat, nic mezi není.
4: Podobnou zkušenost s hraním po školách, školkách nebo dětských domovech má i Martin Písařík. Ten se ve filmu poprvé objevil taky jako 14-letý. Ve snímku Městem chodí Mikuláš.
5: Maminka mě do žádný polepšovny nedá. Maminka si pro mě ráno přijde.
6: Jak přistupovat jako jinak k dětskému diváku, je to nepřistupovat k němu jinak. Je to jenom dětský divák, ale chce vidět příběh, chce vidět nějakou upřímnost. A když na něj začneme jako ňuňat a ťuťat a tohle, tak on jako si řekne, co ze mě děláte. Jako, já nejsem žádný dítě. Jo. A je jedno, jestli jsou mu 3 nebo prostě 12 nebo 15.
4: S dětmi na filmovém festivalu debatoval v úterý i prezident Petr Pavel. V rámci své návštěvy Zlínského kraje navštívil na festivalu i stánek Českého rozhlasu. Nejmladší diváci se ho ptali například i na to, jestli by si nechtěl zahrát ve filmu.
7: Další otázka z publika.
8: Jestli byste dostal možnost hrát ve filmu, tak jestli byste tam hrál. A jestli ano, tak jaká postava?
9: Já se přiznám, že bych nechtěl hrát ve filmu, protože každý by měl dělat to, co umí.
4: Odpověděl prezident a připomněl, že on sám v dětství vyrůstal na filmech o Vinnetouovi. Dnes festival skončí slavnostním galavečerem, na kterém Zlatý střevíček cenu prezidenta festivalu za celoživotní přínos kinematografii převezme herec Petr Kostka. Ze Zlína Tomáš Maleček, Český rozhlas.

0: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Žárovky.
1: Přemýšlíte někdy o budoucnosti?
0: Jak se promění medicína? Co za nás bude dělat umělá inteligence? A jakou roli v budoucnu sehraje věda?
1: V pořadu Žárovky si Pavla Hubálková a Jan Lukačevič povídají s mladými vědci o jejich výzkumech, osobních motivacích i snech.
0: Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
1: Každou sobotu po 18. hodině na Dvojce.
2: Socher slaví 100 let.
3: Přijďte s rodinou a přáteli na Open Air koncert Symfonického orchestru Českého rozhlasu. V Riegrových sadech s unikátní vyhlídkou na pražské panorama zazní v sobotu 6. června největší hity klasické hudby. Koncert ke 100. výročí vzniku orchestru dirigují Petr Popelka a Robert Jindra. Klasice bude patřit i odpoledne v Riegrových sadech. Vstup na celou akci je zdarma. socher.rozhlas.cz
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

Data Evropské akademie dermatologie a venerologie ukazují, že až 62% Evropanů považuje kvalitu pleti za klíčový faktor celkového vzhledu a sebevědomí. Co naší pleti prospívá, jak se o ní starat, jestliže je nám kolem 50 let? Co jsou dnes největší výzvy pro estetickou medicínu? Tak nejenom na to se zeptá Patricie Strouhalová, dermatoložky Markéty Majerové. Jestli máte nějaký dotaz třeba právě na tu svoji pleť, tak nám ho klidně pošlete na dvojka@rozhlas.cz. Před námi Jennifer Rush a její síla lásky. A pak už se podíváme společně s kolegyní Věrou Fajfrovou na archeologické léto.

0: Fanoušci historie a archeologie se dočkali, spuštěním rezervací začal už 7. ročník archeologického léta. I letos mohou zájemci se vypravit po stopách dávných Keltů, projít se po zaniklé středověké vesnici, nahlédnout do práce archeologů přímo v terénu nebo objevit pozůstatky nedávné historie skryté pod povrchem měst i krajiny. Kam všude pozvou archeologové z Akademie věd České republiky návštěvníky letos, nám přišla povědět do studia Dvojky Věra Fajfrová. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne. I o těch míst je opravdu hodně. Projekt s motem Odkrýváme příběhy minulosti, koordinovaný archeologickými ústavy Akademie věd České republiky v Praze a v Brně, zve totiž na víc než 100 známých, ale i zapomenutých archeologických lokalit po České republice. A jako v předcházejících 6 ročnících archeologického léta, i letos se návštěvníci pod vedením zkušených archeologů podívají i na běžně nepřístupná místa. Mnohá ta místa se každý rok obměňují, takže si na své přijdou jak ti, kteří přijdou poprvé, tak pravidelní návštěvníci.
0: Máš mezi lokalitami, které bude možné navštívit, nějakého favorita?
1: No, jednoho jediného nemám, protože jich by bylo určitě víc. Určitě bych se chtěla podívat na Bíčí skálu, jednu z nejvýznamnějších speleoarcheologických lokalit ve střední Evropě. Kousek bych to měla do České Lípy, kde se bude představovat tamní výzkum, který dokládá osídlení od poloviny 13. století. No, určitě bych si užila keramický a dechtářský workshop na hradě Schellenberg nedaleko Mladé Vožice, protože výzvě přičte nasát vůni dechtu a poznat tvárnost hlíny na vlastní kůži, no, to se jen těžko odolává.
0: Já jsem mě rozesmála. Dobře, tak to byly tipy od tebe, ale jaké jsou letos v uvozovkách ty archeologické hity, které chtějí organizátoři představit?
1: No, je to například hrad Veveří, který se letos vrátil do nabídky archeologického léta, protože tam probíhá aktuálně archeologický výzkum, hradiště zámka v Pražských Bohnicích nebo pravěké hradiště ve Stradonicích u Pátku. K vidění ale budou i místa spojená s druhou světovou válkou nebo obdobím války studené. Takže v rámci archeologie modernity si letos mohou návštěvníci prohlédnout například flak Dívčí hrady, což je nejlépe zachovalé palebné postavení z období druhé světové války v Praze, sovětský velitelský bunkr v Mladoticích na Plzeňsku, a na další dvě místa nás pozve Jaroslav Řítí z Archeologického ústavu Akademie věd České republiky Praha.
2: Jsou to třeba i Hradčany, Uralska na Českolipsku, což je vojenské letiště, které bylo využíváno jednak Luftwaffe, později českou armádou a později sovětskou armádou. A rozhodně bych doporučil návštěvu Pražské Letné, kde máme dokonce až 3 termíny, kde během vzniku monumentu Stalina v 50. letech existoval pracovní tábor, o kterém se toho moc nedozvíme z písemných pramenů, ale tady nám právě archeologie dokáže přinést spoustu důležitých informací k té každodennosti těch vězňů, těch pracovníků, kteří byli při té obří stavbě nuceni pracovat.
0: Těch míst, které milovníky historie zaujmou, je v letošní nabídce opravdu hodně. Pardon. A teď tedy záleží jenom na tom, jestli bude místo v té které výpravy.
1: Přesně tak, většina exkurzí je zdarma. Podmínkou účasti je právě ta rezervace prostřednictvím webových stránek Archeologické léto, kde si najdeme tu svoji akci a jednoduše odklikneme účast.
0: Spuštěním rezervací začal 7. ročník archeologického léta. Zájemci si mohou vybrat z více než 100 známých, ale také zapomenutých archeologických lokalit, kde jim archeologové budou vyprávět nejenom o historii místa, ale také o své práci. No a já za informace děkuji Věře Fajfrové. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

Je tu někde telefon? Haló? Haló, to jsem já, lásko. Je poledne a já už bych spal. Ten čaj už jsem vypil a tu naši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál.

kamaráde, vlnou. Jak už to bývá, s kytkou jsem po čtyřech schody bral. A věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizích lávek stál, tak jsem řekl jenom s bojem láska.

0: V podstatě taková rozchodová píseň, říkám si. Charismatický Josef Laufer a jeho S Bohem lásko, já jedu dál. Zazněl v Odpolední dvojce s datem 3. června, a to datum říkám schválně, protože to je tím, k čemu se vždy vztahuje Koláček štěstí Haliny Pavlovské.
1: Koláček štěstí.
2: Vzkaz Haliny Pavlovské pro dnešní den.
3: Dnes se slaví Mezinárodní den jízdní kol. A mně se vybavilo, kdy jsem naposledy jela na kole. Bylo to na chalupě. Rozhodla jsem se jet na kole nakoupit. Musela jsem jet asi kilometr po silnici. Byly žně. Na silnici byly traktory a nákladňáky. Byla jsem proto šťastná, že v pořádku jedu zpátky a že už vidím naši chalupu. Ze silnice jsem musela na úrovni našeho stavení zabočit do trávy. Vzala jsem to zřejmě moc prudce. Přední kolo se do měkké hlíny zabořilo a já přelítla přes řídítka. Vyrazila jsem si dech a myslela jsem si, že jsem mrtvá. Nemyslela jsem si to sama. U vedlejšího domku vyšla z branky sousedka se svými dvěma malými syny. Jakmile mě uviděla na zemi, zakryla dětem rukou oči a řekla: nechoďte k tomu.
1: Koláček štěstí.
2: Vzkaz Haliny Pavlovské pro dnešní den.

0: je naprosto nezbytné.
1: Český rozhlas Dvojka uvádí koncertní poctu k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
2: Hana Zagorová 80.
3: Rybičko zlatá, přej si.
1: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
2: Marty Jandové,
1: Evy Burešové,
2: Kateřiny Marie Tiché,
1: Terezy Maškové,
2: Veroniky Kek-Kubařové,
1: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
2: 24. listopadu v pražské Lucerně.
1: Více na www.zagorova80.cz.

0: Bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Transparency International podala podnět kvůli možnému střetu zájmu Andreje Babiše. Předseda Senátu Vystrčil na Tajvanu odhalil lavičku Václava Havla. Počasí bude zataženo až oblačno s občasným deštěm. Teploty do 20 stupňů, na severovýchodě až 22. Zprávy přináší Naďa Procházková. Dobré odpoledne. Kvůli možnému střetu zájmu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO podala protikorupční organizace Transparency International podnět Evropské unii. Vložení akcí Agrofertu do svěřenského fondu RSVP Trust nepovažuje za dostatečné řešení. Fond je podle ní nastavený tak, že z proplacených dotací můžou profitovat premiérovi potomci, jakmile Babišovi vyprší mandát. To je podle organizace v rozporu s unijním právem. Šéf hnutí ANO trvá na tom, že svůj střet zájmu vyřešil.
2: To, co jsem udělal já, neudělal nikdo, nepotřebuji se k tomu vracet. Ty udání, které tam chodí od opozice nebo tady od ty neziskovky, ano, tak samozřejmě komise na to nějak reaguje, ale já už k tomu nemám co říct.
0: Státní zemědělský intervenční fond v dubnu oznámil, že je řešení premiéra v souladu se zákonem a není tak důvod, aby koncern dotace čerpat nemohl. Poslanci dnes schválili přesun části pomoci lidem ohroženým bytovou nouzí na úřady práce. Ty by tak nově měly poskytovat konzultace nebo třeba vyřizovat žádosti o podpůrná opatření. Zvýšit by se taky měl celkový počet poradenských míst ze současných 115 na 205. Část opozice návrh kritizovala. Úřady práce by podle nich mohly být kvůli tomu přetížené. Předloha teď zamíří do Senátu. Železniční doprava na koridoru z Prahy na Moravu stojí. Mezi Velimí a Kolínem poškodilo nákladní auto trakční vedení. Podle mluvčího zprávy železnic pro mimořádnosti Martina Kavky by vlaky mohly místem znovu projíždět až ve 4 hodiny odpoledne. Přes Kolín jezdí vlaky do Brna, Ostravy nebo i do zahraničí. České dráhy vypravily mezi Kolínem a Velimí náhradní autobusovou dopravu. Dálkové vlaky jezdí odklonem přes Nymburk. Spoje mezi Kolínem a Prahou jsou odkloněné přes Lysou nad Labem. Předseda Českého senátu Miloš Vystrčil z ODS na Tajvanu odhalil lavičku Václava Havla. V centru Tajpeje má podle Vystrčila vyzývat kolem jdoucí k odpočinku a dialogu. Posezení podle něj má sloužit taky jako symbol demokracie, svobody a vzájemného přátelství mezi Českem a Tajvanem.
3: Za sebe chci říct, že jsem velmi hrdý na to, že disponujeme jako Česko takovým vývozním artiklem, jako je lavička Václava Havla.
4: Lavičku odhalili kromě starosty města taky dcera bývalého šéfa senátu Jaroslava Kubery. Právě on se o Vystrčilovu první cestu nad Tchaj-wan v roce 2020 výrazně zasloužil. Pražskou knihovnu Václava Havla na ceremoniálu zastoupil spisovatel Jáchym Topol.
5: Pro ně je to především člověk, který skutečně té totalitě, která jim hrozí ze strany komunistické Číny, vzdoroval.
4: Je to první lavička Václava Havla nad Tchaj-wanu a v pořadí už třetí v Ázii. Na celém světě jich je přes 50. Z Tchaj-wanu Jiří Chábera, Český rozhlas.
6: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Bude zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami, ojediněle i bouřkami. Během dne bude od západu, kromě Slezska a východu Moravy, srážek a oblačnosti ubývat. Teploty 16 až 20 stupňů, na severovýchodě Moravy a ve Slezsku až 22, na horách většinou kolem 12.
1: Doprava.
0: Na dálnici D1 z Brna směrem do Plzně zpomalte za sjezdem na Velkou Bíteš. Na kilometru 154 pracují v pravém pruhu silničáři. V místě se zpomaluje. Je to v dešti, tak opatrně. Na D5 se z Plzně ve směru do Prahy za sjezdem na Loděnici na 9. kilometru zastavují kamiony v pravém pruhu. Fronta pak pokračuje nesouvisle až na Pražský okruh. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most je silnější provoz z východní části okruhu od sjezdu na Hradeckou D11 až za Europark. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. Teď už opět Iva Bendová.
7: Pokračuje středeční odpolední dvojka, 14 hodin a 4 minuty, no a před námi je kapela Queen a pak už prozradím, kdo naším dnešním odpoledním hostem bude po půl třetí.
1: Český rozhlas Dvojka.
6: Rádio, které vás baví.

0: Co by se stalo, kdyby zmizel stát, přestala platit pravidla a o našem životě rozhodovaly mocné korporace? Právě takový svět vykresluje ve svém novém románu Běsná zem spisovatel, právník a také lingvista Petr Opršal. Rodák z Ostravy už 19 let žije v Lucemburku, ale ve svých knihách se stále vrací k českým tématům, historii i otázkám lidské svobody. Jak vznikala jeho nejnovější kniha a proč se její příběh možná netýká jen vzdálené budoucnosti? Na to se ho v odpolední dvojce zeptám po půl třetí. No a co o dnešním počasku? Venku už je hezky, byť tedy tyto dny jsou a mají být deštivé, a tak možná přemýšlíte o nějakém výletu na kole. A co byste řekli takové cyklostezce podél Baťova kanálu? Tak právě tam se nás už za chvíli chystá pozvat Vašek Žmolík.
1: Odpolední dvojka.
2: Dnes s Ivou Bendovou.

0: Po Česku s Václavem Žmolíkem na Dvojce.
1: Hezké odpoledne, Vašku, vítám tě v éteru.
2: Děkuji, dobré odpoledne tobě i posluchačům.
1: Tak já už jsem avizovala, že se nás dneska chystáš pozvat na cyklostezku. Copak, já jsem z Pardubic, tam jezdí všichni na kole po rovině, ale proč ses nás rozhodl pozvat na cyklostezku podél Baťova kanálu?
2: No Ivo, když po celý tento týden zvu a budu ještě zvát naše posluchače za turistickými lákadly z Zlínského kraje, tak jsem zkrátka Baťův kanál nemohl vynechat, protože patří k těm nejoblíbenějším turistickým cílům jihovýchodní Moravy, tak prostě jsem o něm mluvit musel.
1: No to je pravda. Tak přidávám otázky základní, jak je dlouhá a náročná cyklostezka, která kolem něj vede.
2: Celková délka téhle cyklostezky je 80 kilometrů. Po březích kanálu totiž můžeš jet na kole od Kroměříže až do Hodonína. A pokud jde o náročnost, tak vodní kanál nikde nevede a nemůže vést z kopce a do kopce. No takže totéž platí i pro tuto stezku pro kola. Je to tady zkrátka jako u vás na Pardubicku.
1: Tak to, abych se tam vydala, to zkontrolovat, jestli máš pravdu. Ale nepochybuji, pro koho je tahle cyklostezka vhodná? Předpokládám, že asi pro rodiny s dětmi.
2: Ano, přesně tak, jak říkáš, ale taky pro dálkové cyklisty, pro seniory, pro tělesně postižené, ale pozor, také pro inlinisty, tedy inline bruslaře. Ti všichni jistě ocení skoro absolutní rovinu a přehledný terén z převážné části po asfaltovém povrchu. A pokud jde o trasu a povrch, před asi 10 lety byla trasa prodloužená o úsek Napajedla z Pitihněv a před 5 lety přírodní pěšinu mezi přístavy Petrov a Strážnice, kterou možná někteří naši posluchači pamatují, nahradil kvalitní a zpevněný mlad přímo na břehu vodní cesty. Tenhle úsek je dlouhý 4 kilometry a je moc pěkný.
1: No zkrátka, jak tě tak poslouchám, je to takové Holandsko na kole. Když navíc ještě
2: nebo Pardubicko.
1: Nebo Pardubicko, když pojedeme kolem vodního kanálu.
2: Ano, ano, ano. Trasa totiž nabízí ideální spojení plavby s cykloturistikou. Návštěvníci tak mohou například na kole vyjet na delší výlet jedním směrem a zpátky se svést výletní lodí, která je uspůsobena i pro přepravu kol. Taky se nabízí možnost nalodit se i s kolem na houseboat a kombinovat plavbu s výšťkami nejen podél Baťova kanálu, ale i do širšího okolí.
1: Vašku, a co všechno najdeme v okolí, tedy tím myslím, jaké turistické cíle bys doporučil?
2: Tak během cesty můžeš navštívit řadu památek a zajímavostí v okolí, třeba takový zámek v Buchlovicích.
1: No, kam si nás za fuksie mi vzal včera.
2: Ano, je to přesně tak. Já věděl, že to připomeneš, ale taky je tady blízký hrad Buchlov, kousek od Buchlovic, potom na druhém konci arcibiskupský zámek a zahrady v Kroměříži, velehrad s bazilikou, archeoskanzen a klenotnice Velké Moravy v Modré, sklepy v Mařaticích, Polešovicích a nebo v Petrově. Plžích, skanzen ve Strážnici nesmím zapomenout, anebo vlastně i město Uherské Hradiště s jeho kavárničkami a třeba i galeriemi a muzeji.
1: No zkrátka může z toho být takový parádní výlet na jihovýchod Moravy, třeba i na několik dní.
2: Ano, ano. A protože budete ve slovácké vinařské oblasti vážení, tak nezapomeňte, že na tuhle cyklostezku podél Baťova kanálu navazuje také síť oblíbených moravských vinařských stezek. No a je možné využít i další nabídku nejen sklepů, ale také hospůdek a různých sociálních zařízení v jednotlivých přístavištích.
1: No a ještě prosím představ vlastně ten samotný Baťův kanál.
2: Tak je to kanál jako někde v Holandsku, který kdysi byl vybudován jednak kvůli závlahám, jednak opravdu jako dopravní cesta. Vozil se po něm totiž lignit do baťových továren. Jedná se o 52 kilometrů vodní cesty, která vede dílem umělým korytem, dílem v korytu řeky Moravy. Na trase je 13 plavebních komor, 8 přístavů a 16 jednoduchých přístavišť.
1: Tak děkujeme tady i za tyhle ty informace, no a ještě prozraď, kam nás vezmeš zítra.
2: Tak zítra to bude pro změnu do interiérů, na památkový a vlastně i muzejní objekt, na hrad Malenovice, což je na okraji Zlína.
1: Tak děkujeme za návštěvu tohoto zajímavého místa, no a už teď se těšíme s tebou zase zítra v éteru Dvojky, naslyšenou.
2: Tak zítra z Malenovic, naslyšenou.

0: Stále posloucháte Odpolední dvojku, středeční s datem 3. června, to znamená, že vás budu zvát na další pořad, který vám dnes v Féteru nabídneme. Prokleté peníze, tak nazvali Dana a Mirek Vaňurovi další premiérový díl kriminálky. Vracejí se v něm k případu, kterým se před 3 lety zabývalo elitní první oddělení pražské policie. Vyšetřovalo tehdy zmizení ženy, která nechyběla příbuzným ani muži, se kterým v té době žila. To, že se dlouho neobjevila, ohlásil jako první její právník. Situaci komplikoval fakt, že pohřešovaná žena byla introvertka, která se téměř s nikým nestýkala. A hlavně jako vdova po starožitníkovi byla velmi majetná.
1: Potom i ten bratr šel to nahlásit, že je to nějaký jako divný, že sestra se mu neozývá, protože jí zkoušel kontaktovat na Facebooku, přes WhatsApp, voláním a vlastně nikdo nic nevěděl.
2: S nikým nebyla v kontaktu, ani s rodinnými příslušníky, ani se zaměstnavatelem, ani s právníkem a zjistili jsme, že někdo šáhá na peníze té poškozené. No a každý policajt si řekne, že když někdo zmizí a zároveň mizí jeho prachy, tak už je to podezřelý. To napadne každý.

0: Dvojka pomáhá.
1: Káva o čtvrté nemusí být jen vaší každodenní inspirací, ale i pomocníkem tam, kde si nevíte rady.
0: Vymyká se vám z rukou rodinný rozpočet?
1: Nerozumíte si se svým dospívajícím potomkem?
0: Je péče o vaše seniory už nad vaše síly?
1: Dvojka pomáhá.
0: Napište nám o vašem trápení a my se vám pokusíme pomoci.
1: Za některými z vás přijedeme a váš příběh natočíme.
0: S hostem Kávy o čtvrté pak pro vás budeme hledat řešení.
1: Formulář najdete na dvojkapomáha.cz.
2: Dvě výročí, jeden festival.

0: Festival. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary vstupuje do 60. ročníku a oslavuje 80 let od založení. Přijeďte zažít neopakovatelnou atmosféru od 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez hlavních partnerů, mezi kterými jsou Innogy, Vodafone, Olvin a statutární město Karlovy Vary.
1: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
3: Žiju příběh z Leporella, skládám stránku ke stránce.

0: Náš dnešní host se celý profesní život pohybuje ve světě zákonů, institucí a evropských pravidel. Možná právě proto si ve své nové knize položil provokativní otázku, co by se stalo, kdyby to všechno přestalo fungovat. Spisovatel, právník a lingvista Petr Opršal žije dlouhodobě v Lucemburku a působí u Soudního dvora Evropské unie. Ve svém novém románu Běsná zem nás ale zavede do nepříliš vzdálené budoucnosti, kde stát zanikl a jeho místa obsadili korporace. No a my si budeme nejenom o této knize dnes povídat, protože Petr Opršal je naším hostem. Hezké odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Váš profesní život, jak už jsem řekla, je spojený s právem a institucemi. Jak vás vlastně teda napadlo začít psát román o světě, ve kterém přesně ty instituce přestaly existovat?
1: Tak důvodů je více. Jeden je ten, že když překládám právní texty, tak je to stále taková netvůrčí činnost. Pasivní, nekreativní. A když člověk píše příběh, nějakou knihu, tak to je jeho příběh a může něco vymýšlet a může tam dělat kulisy a tak dále. Druhý důvod je ten, že mě to vždycky vlákalo, téma, řekněme, postapokalyptických příběhů nebo dystopie. A mám rád ty filmy, mám rád i ty knihy, ale měl jsem takový nápad, že spojím právě s tím českým prostředím, aby to bylo, dejme tomu, něco, co se opravdu může stát, ať to nepřeju, za pár roku.
0: No já musím říct, že mě právě ty dystopické a postapokalyptické věci jako spíš děsí, protože si říkám, ono se to ale může stát, jako není to zas tak jako nemožné, tak a navíc tady jste to zasadil právě do českých reálií. Každopádně, jak dlouho vám trvá napsat takovou knihu, která je poměrně objemná, já ji tady mám před sebou, když se podívám na konec, tak to má nějakých 221 stránek.
1: Tak tahle ta knížka konkrétně mi trvala asi rok napsání, ale to není jenom to napsání, pak samozřejmě období korektur a prvních čtenářů a dalších ještě zpětných vazeb a až nakonec vzniká ten finální text. Jeden můj kolega spisovatel jednou řekl, že ačkoliv spisovatelé nemají rádi, když se do jejich textu zasahuje, tak on je rád, pokud třeba mu i polovičku knížky rozkopou, protože to jsou většinou dobré rady, takže ten proces je další, než jenom to samotné napsání.
0: No leckdo by si z vás mohl tady s kolegou brát příklad, protože přesně je to o tom, že málo který spisovatel a spisovatelka nebo scénáristé jako chtějí vypouštět nějaké věci. Kde jste vlastně vzal tenhle ten nápad? Protože to už je vaše několikátá kniha.
1: Třetí.
0: Ty dvě předešlé, tak ta první byla vlastně o, řekněme, odchodu od svědků Jehovových, což byla vaše ale jako reálná zkušenost, pokud se nepletu.
1: Z velké části ta první kniha je autobiografická.
0: A druhá kniha zase je vlastně o tak trochu o válce v Jugoslávii.
1: A vychází z toho, že moje manželka je Chorvatka a já jsem tím pádem za posledních asi 10 let měl možnost hodně hovořit s, protože ona je taky právnička, její tatínek taky advokát bývalý a jeho kamarádi soudci, takže jsem měl možnost hodně slyšet příběhy z doby toho, z těch masakrů a těch válek tam. A mě tak zaujalo, protože jsem si říkal, tak ok, my tady známe Chorvatsko jako moře, pobřeží, pláže, a neznáme tak dobře mentalitu a ten příběh zatím a proč třeba dva podobné národy, které mají stejný jazyk a mají stejnou mentalitu, proč tak se už dlouhodobě nenávidí a nemají se rádi. Takže jsem si říkal, to by bylo parádní udělat knížku, která by to těm českým čtenářům přiblížila.
0: No ale nabízí se tím pádem otázka, když předešlé dvě knihy jako vycházely vlastně z vaší osobní vlastní zkušenosti, nakolik jako je ten námět té třetí knihy, o které se dnes bavíme, Běsná zem, také vlastně jako nějakým způsobem třeba zkušenost, asi ne, kterou jste si zažil, ale nedej bože, myslíte si, že to může nastat?
1: Tak já si dělám velké starosti o vývoj ve světě. Situace nejen třeba v těch nynějších konfliktech, ale i to, co se děje nyní ve Spojených státech, co se děje v Evropské unii, co se děje u nás. A zdá se mi, že lidé jakoby skutečně dospěli, lidstvo dospělo k fázi, nejsem první, to říká, kdy najednou třeba válka už není zakázaný téma. Že prostě můžeme problém vyřešit válkou. Mm-hmm. a je to akceptovatelnější než předtím. A to je jenom jeden z těch varovných signálů toho, že bychom se mohli v nejhorším možném scénáři dostat do nějakého globálního konfliktu.
0: No, nechci si to vůbec představovat. Budeme si to raději číst, třeba právě v té vaší knize Běsnázem. Já jenom dodám, že naším dnešním hostem je spisovatel v prvé řadě pro nás dnes, Petr Opršal. A my si o jeho práci budeme povídat i po písničce.

0: Naším dnešním hostem je spisovatel, právník a lingvista Petr Opršal. My si povídáme o jeho nové knize Běsná zem. Když říkám lingvista, mě to nedá. Kolika jazyky mluvíte?
1: Tak já
0: hovořím... A nebuďte skromný, abych to řekla dobře.
1: Nechci být skromný nebo neskromný, to je vlastně jakoby, totiž vše je relativní, protože znáte třeba spoustu jazyků, ale každý na jiné úrovni. Mm-hmm. Že třeba pro mě jakoby první jazyk cizí, kromě těch slovanských, je němčina nebo angličtina. A třeba francouzsky spíš teda pasivně překládám. Ale mluvit do dneška mi dělá problémy. Když prostě na mě mluví nějaký Francouz rychle, tak s ním zápasím.
0: Tak to je jednoduché, řeknete mu mluv raději anglicky, to oni rádi slyší.
1: Přesně, no. To mají velice rádi. Tak třeba ještě nějakých pár jazyků, ale jako...
0: Jak pár jazyků?
1: No jako... třeba teda ty slovanské, třeba polština mě chytla. A tam bych chtěl možná říct, když to mám možnost, takže jsem zjistil, jak málo známe o Polácích a jak je to škoda, protože spousta třeba písní a spousta jiných částí kultury jsou mistrovská díla a Češi opravdu jenom, když se na to zaměřují, jinak je neznají. Možná znají Poláci více o nás, než my víme o nich.
0: To jsem se chtěla zeptat, nakolik jako Poláci znají zase jakoby naše věci.
1: Znají a mají vlastně Čechy rádi, protože třeba spisovatelka Tokarčuk, třeba v jedné z té své knížce Tahat pluh přes kosti mrtvých, to je známé knížce, tak se několikrát, že to vlastně přípis odehrává na hranicích, tam v Kladsku, tak několikrát říká, že ti Češi prostě mají tak krásný jazyk, že ani se nemůžou hádat, což samozřejmě je romantismus, ale...
0: To by jí mohl leckdo ukázat.
1: Přesně tak, no.
0: Vy pracujete vlastně u Soudního dvora Evropské unie. Nakolik ta práce, vy jste sám říkal, že to je vlastně, že to vůbec není kreativní práce, se slučuje jako s tím, že potom prostě jako spisovatel vlastně potřebujete tu kreativitu. Jsou to takový dva lidé, kteří ve vás tady žijou? Ten, který dokáže jako opravdu jako jet v těch zajetých kolonkách, což třeba pro mě je úplně nepředstavitelné.
1: Jako rozpolcená osobnost. No. Ne, já myslím, že to se i dá spojit, protože samozřejmě na druhé straně, když se pohybujete v prostředí, kde právo a kde pravidla mají svůj smysl a dávají jakýsi pevný rámec věcí, tak samozřejmě to je potřeba. A vlastně třeba té druhé knížky jsem to použil hodně. Když jsem popisoval situaci v 90. letech i poté vývoj toho konfliktu a následné procesy s těmi viníky, tak jsem musel hodně rešeršovat a hodně jsem se musel držet těch samotných regulí, abych nenapsal třeba nesmysl nějaký, který by samozřejmě první člověk mohl hned odhodit a prostě odmítnout.
0: Na druhou stranu v Běsné zemi, tam jste se mohl rozjet. To je tam něco, je to co jako jste si tvořil úplně sám a vlastně jste si tam mohl de facto napsat cokoliv. Vy jste říkal, že vaše žena je taky právnička.
1: Ano.
0: Je to hodně o právech u vás doma?
1: Nebyl to záměr. Nebyl to záměr, ale jako my jsme, říkám, jako právníci, lingvisté, tak sice děláme právo, ale to je spíš teda ty překlady a nějaké rešerše. Ale třeba v porovnání s advokáty, tak to je úplně něco jiného.
0: Vy jste, to už tady jsme zmiňovali, vlastně Běsnou zem zasadil do českých reálí, vlastně Ostrava, tam hraje prim, je to vaše rodné město.
1: Rodné není, já jsem se narodil ve Svitavech, v Rodnici, a pak jsem žil v Moravské Třebové. Takže jsem vlastně spíš jakoby srdcem Moravsko-Třebovák, ale i Ostravák, kam jsem se stěhoval za tátou.
0: Není to poznat na té řeči.
1: Tak ono se ve Třebové se mluvilo jako pražsky, tam se jako
0: no,
1: říkalo
0: spíš
1: třeba...
0: tu ostravštinu.
1: No to jsem nějak
0: to jako úplně nenasál.
1: Ale že jsem tam 20 let, takže 20 let docela hodně.
0: Takže 20 let jste Ostravanům připadal jako cizí člověk.
1: Asi jsem připadal jako cizinec, možná v dítce, jsem pochopil svůj úděl.
0: Jaká je tady Ostrava ve vaší knize?
1: Tak já ji mám rád, opravdu. Ostrava se změnila hodně od těch 90. a je hezká, má své kouzlo a v tom příběhu ji samozřejmě popisuju, jak v prostředí, kdy zanikly státní struktury, jsou to nějaké komunity, o jejich přízení a o smlouvy s nimi bojují ty korporace, takže tam část města je vlastně zničená, jakoby, ale ten celý ten jako ten, to ústí toho příběhu je dobré, jakože je vlastně nakonec optimistické. Takže ta Ostrava podle mě tam není, že by byla nějaká hrozná. Mm-hmm. Spíš jakože zajímavá. Třeba jsem popsal fotbal budoucnosti na Baníku.
0: A to by mě docela zajímalo. Já mám takový krásný příběh. teď úplně se nejsem jistá, jestli to sem patří, ale není to tak dlouho, kdy Baník Ostrava a Dukla Praha hráli vlastně zápas o to, kdo tedy zůstane v té lize první. A my jsme tady se Senem nejeli na fotbal, protože nakonec jsme museli někam jinam, ale v době, kdy jako všichni najížděli na ten fotbal, tak jsme zastavili na semaforech a vedle nás zastavilo auto plné chlapů a jako okýnka měli stažená dolů a teď jako na nás něco jako vykřikovali a já jsem jenom slyšela Ostrava, takže jsem stáhla okénko, říkám Baník a tam oni samozřejmě jako velmi nadšení, že narazili na auto, které prostě jako ví, o co jde a já jim říkám, mě to tak mrzí, ale vy za pár hodin budete tak plakat. No bylo to úplně opačně, ale to by mě zajímalo, jaký je tady ten fotbal v budoucnosti ostravský, protože ostravští fanoušci jsou opravdu vyhlášení.
1: Tak fotbal v té knížce budoucnosti souvisí s tím, že se jakoby dostal pod vliv takových silných skupin, čili fotbal najednou už není o tom, že by to bylo podle pravidel, je to podle pravidel nových, to znamená třeba ten fotbal má mantinely, jako má hokej, hraje se daleko tvrději, používají se chrániče na americký fotbal a celý ten v tom syrovém světě se všechno syrovělo i v tom fotbale. Ale je to o to akčnější fotbal. Je tam popsáno v té knížce.
0: Já jako si nechci utahovat z fotbalistů, ale nedá mi to, dovedete si představit, že by fotbalisté, kteří jsou jako vyhlášení tím, že jak si trošku filmují i u těch pádů, že by dokázali hrát takhle tvrději v reálu.
1: Tak to máte pravdu, to jako je pak na psychologickou přípravu. A já si myslím, že třeba v době, kdyby to všecko bylo takové jako fakt syrové a nejisté, tak potom by se i ten fotbal vyvinul v nějakou jinou formu. Mm-hmm. A možná by ti hráči byli tvrdější.
0: Jako hokejisté, kteří dokáží hrát prostě s roztrženým okem, vyraženými zuby.
1: Přesně, bez hlavy, bez ruky.
0: No, nechci vás dostávat do nepříjemné situace, protože vím, že ptát se spisovatele, který aktuálně vydal novou knihu na to, jestli už má v hlavě nějaký další příběh, je vždycky jako smrtelné, ale nedá mi to. Vzhledem k té vlastně rozdílnosti těch témat, která jste zpracoval ve všech svých třech knihách, tak máte něco, co tak jako už jako o čem přemýšlíte?
1: No, já mám hlavně dluh. Protože ano. Já jsem slíbil už před tou poslední knížkou dětem, že jim napíšu knížku pro ně. A tu knížku jsem rozepsal a pak jsem se soustředil na tu další knížku, takže nyní se vracím k té původní, k tomu projektu té knížky pro děti.
0: A jak máte velké děti?
1: No malé ještě, 7 a 9 budu mít teď.
0: To je dobrý, já jsem jenom chtěla říct, abyste to stihl.
1: Přesně.
0: No tak budu držet palce, ať se vám daří, ať děti jsou spokojené a možná, že to bude knížka pro děti i dospělé.
1: To je záměr, uvidíme, jak to z toho vznikne.
0: Tak se mějte moc hezky, já děkuji, že jste za námi přijel až z Lucemburku a budu se těšit na naše další setkání na dvojce.
1: Děkuji za pozvání.
0: Naším dnešním hostem byl spisovatel, lingvista a také právník Petr Opršal.
2: Odpolední dvojka
3: dnes s Ivou Bendovou.

Olga Lounová je věčná optimistka, doufám, že jste také. Za 4 minuty bude 15 hodin a před námi jsou další zprávy. Uslyšíme třeba to, že Slovensko odmítlo kritiku Evropské prokuratury ke změnám v zemědělských dotacích. Podrobnosti v 15 hodin na dvojce Naďa Procházková.

0: Bylo 15 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Ministerstvo financí navrhuje reformu penzijního spoření, chce ho zvýhodnit pro mladé. Slovensko odmítlo kritiku Evropské prokuratury ke změnám v zemědělských dotacích. Počasí zítra bude polojasno až jasno, postupně přibude oblačnost a přidají se přehánky nebo bouřky. Teploty až 27 stupňů. Zprávy má pro vás Naďa Procházková. Dobré odpoledne. Penzijní spoření pro mladší lidi by mělo být výhodnější. Například u klientů do 29 let má být státní podpora vložené částky 40%. Minimální vklad se navíc sníží na 100 korun měsíčně. Uvedla to ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO, podle které se taky u většiny typů penzijního spoření sníží poplatky za správu. Opoziční poslanec a člen rozpočtového výboru Jiří Havránek z ODS většinu opatření vítá. Zrušení poplatků by ale podle něj mohlo dopadnout na některé penzijní společnosti.
2: Protože samozřejmě ty největší hráči na tom trhu to zvládnou úplně bez problémů. Otázka je samozřejmě, jak to dopadne do těch menších hráčů na trhu, ale zatím jsem žádný vyjádření nikoho nezaznamenal. A druhá otázka ještě je, jak se na to samozřejmě podívá Česká národní banka jakožto regulátor celého trhu.
0: Vláda by měla změny projednat do konce června a poté je předloží sněmovně. Podle Havránka je ODS připravená podat některé pozměňovací návrhy. Volební plakáty SPD z roku 2024 podněcovaly k nenávisti. Rozhodl o tom obvodní soud pro Prahu 1. Hnutí SPD uložil peněžitý trest 3 miliony korun. Rozsudek není pravomocný. Kauza se týká dvou kontroverzních plakátů z kampaně SPD ke krajským a senátním volbám. Obžalobě čelí taky předseda hnutí SPD Tomio Okamura. Jeho stíhání je kvůli poslanecké imunitě pozastavené. Slovenský ministr zemědělství Richard Takáč odmítl kritiku Evropské prokuratury kvůli změnám v pravidlech pro zemědělské dotace. Podle unijních orgánů teď Slovensko bude mít větší problém zastavit vyplácení dotací lidem obviněných z trestných činů. Takáč trvá na tom, že změny žádné riziko nepředstavují.
3: Kontrola přidělování dotací je podle ministra Takáče dostatečná a zahrnuje víc bezpečnostních mechanismů.
4: Pre každého z nás je velmi podstatná prezumpcia neviny. Keď někdo nie je odsudený, asi by nemal znášať nějaké následky.
3: Evropská prokuratura ale varuje, že právě v tom je problém. Pokud stát nebude moci včas zastavit vyplácení dotací podezřelým příjemcům, hrozí podle ní větší riziko zneužití. Na situaci už upozornila Evropskou komisi. Slovensko čelilo sporům kolem zemědělských dotací i v minulosti. Evropské instituce například řešily podezření, že peníze na rozvoj venkova pomáhaly financovat luxusní soukromé vily. Z Bratislavy Bára Vránová, Český rozhlas.
0: V čele Vysokého vatikánského úřadu bude poprvé žena, která není jeptiškou. Vatikán oznámil, že šéfkou dikasteria pro komunikaci se stane mexicko-americká novinářka Maria Monserratová Alvaradová. Ve funkci bude dohlížet na chod vatikánských médií. Alvaradová 3 roky vedla zpravodajskou sekci katolické televize EVTN, která sídlí ve Spojených státech. Novinářka se v minulosti věnovala mimo jiné téma tu náboženské svobody nebo se angažovala v církevním školství. Do úřadu nastoupí v listopadu. Hlavním úkolem dikasterie je zajistit šíření poselství papeže a katolické církve do světa. Úřad doteď vedli 2 prefekti původem z Itálie.
5: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Zítra čekejme zpočátku polojasno až jasno. Postupně bude od západu oblačnost přibývat a pomalu se přidají přehánky i bouřky. Teploty 23 až 27 stupňů, na západě Čech kolem 21.
1: Doprava.
0: Na D1 z Vyškova ve směru do Brna opatrně za sjezdem na Vyškov západ na kilometru 217,5 zasahují u nehody osobního auta. Musí se tam vybočovat a začíná se tvořit fronta. Na D5 z Plzně ve směru do Prahy zpomalte za sjezdem na Loděnici. Na 8. kilometru se dojíždí do kolony kamionů v pravém pruhu. Pokračuje až na Pražský okruh k Ořechu. Místy se zastavují i osobní auta v levém pruhu. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. Slovo má zpět Iva Bendová.
6: Ano, pokračuje odpolední dvojka vzhledem k tomu, že už jsme načnuli poslední 60-minutovku našeho dnešního odpoledního vysílání. Tak je jasné, že byste si měli připravit mobilní telefony, tedy v případě, že s námi chcete soutěžit. A to hned po písničce od kapely Mandraže.
1: Český rozhlas dvojka.
5: Rádio, které vás baví.

0: Máte vteřinku? Vyzkoušejte svou pozornost.
1: Záhady lidského mozku nám už po desítky let pomáhá odkrývat a chápat profesor František Koukolík. Ten bude hostem sobotního Meteoru, aby nám tentokrát vysvětlil, jak náš mozek vnímá hudbu. Tady je krátká soutěžní ukázka.
2: Nejranější odpovědi lidského plodu na zvuk se objevují ve čtvrtém měsíci těhotenství. Prasnou-li dveře, bdící mimino sebou cukne. Na konci šestého měsíce vývoje nenarozené děti zvuky nejen slyší, ale rozlišují i jejich změny. Novorozené děti přesně vnímají rytmus hudby a reagují na její konzonanci nebo disonanci. A kojenci odpovídají na kulturně univerzální takzvanou maminkovštinu. To je pomalá, melodická, něžná řeč s vysokými tóny. Jestliže nejmenším dětem matky zpívají, lze u dětí pozorovat soustředěnou pozornost a přitlumení pohybu.
1: Škoda, že pan profesor neřekl, zdali to musí být zpěv melodický. Pokud tedy je disharmonický, těžko říct, jak na to malé děti budou reagovat, ale to jenom je takové mé lehké doplnění. Pojďme ale na to, co je důležité, a to, o co dneska hrajeme. Dvě vstupenky na představení Soukromé životy v divadle Bez zábradlí na pátek 12. června od 19 hodin. Takže než začnete soutěžit, podívejte se do kalendáře, jestli máte čas vyrazit do Prahy, do divadla Bez zábradlí, ještě jednou tady 12. června. No a pakliže byste mohli, tak teď přichází tedy soutěžní otázka. Jak se nazývá pomalá, melodická, něžná řeč s vysokými tóny, na kterou reagují kojenci? Svoje tipy posílejte SMS-kou na 702 222 220.
0: Máte vteřinku? Vyzkoušejte svou pozornost.
3: Na dvojce.

0: Doufám, že jste se nezasněli příliš a že jste stihli odpovídat na otázku, jak se nazývá pomalá melodická něžná řeč s vysokými tóny, na kterou reagují kojenci. Hráli jsme o dvě vstupenky na představení Soukromé životy v divadle Bez zábradlí na pátek 12. června od 19 hodin. Tak to pojďme rozklíčovat, jaká je správná odpověď.
1: Kojenci odpovídají na kulturně univerzální takzvanou maminkovštinu. To je pomalá, melodická, něžná řeč s vysokými tóny.
0: Maminkovština byla správná odpověď a jako pátou v pořadí nám ji poslala Zuzana Hovorková. Tak já gratuluji k zisku dvou vstupenek do divadla Bez zábradlí. No a vědecký magazín Meteor, vy určitě víte, že vysíláme v premiéře na Dvojce každou sobotu po 8. hodině. Ovšem, kdo si chce přispat, tak má možnost si Meteor poslechnout ještě v nedělní odpolední repríze po hodině 15. No a samozřejmě nabízíme také poslech na webu Dvojky anebo v aplikaci Můj rozhlas, a to kdykoliv.
2: Máte vteřinku? Vyzkoušejte svou pozornost.
3: Na Dvojce.

0: Rybičky, které se chovají jako lidé, lochneská příšera s kočičí hlavou a bruslařky, které se ocitají v situacích, jaké by vás na ledě nejspíš nenapadly. Takové jsou příběhy s velkým P, tedy nová výstava akademického malíře Martina Velíška v galerii Vinohradská 12 Českého rozhlasu. Nositel prestižní ceny Vladimíra Boudníka patří k nejvýraznějším osobnostem současného českého výtvarného umění a jeho tvorba je známá nejenom u nás, ale i v zahraničí. A vzhledem k tomu, že výstava má dnes vernisáž, tak my jsme se s Martinem Velíškem sešli ve studiu Dvojky. Hezké odpoledne, vítám vás.
1: Dobrý den.
0: Výstava se jmenuje, jak už jsem prozradila, Příběhy. Vy často říkáte, že i obraz nebo grafika můžou vyprávět podobně jako kniha nebo film. Tak jaké příběhy na návštěvníky v galerii Vinohradská 12 čekají?
1: Já myslím, že jste to už zmínila v té upoutávce. Jsou to vlastně 4 cykly. Rybičky, bruslařky, k tomu bruslaři a potom záhady na jezere Loch Ness.
0: No, hlavně ty bruslařky a ti bruslaři, to je opravdu asi nejvýraznější téma celé té výstavy.
1: Já si myslím, že jo, určitě minimálně co do počtu věcí a co do velikosti. A určitě je to vlastně cyklus, který vznikl ze všech těch 4 jako poslední, tak je svým způsobem nejaktuálnější.
0: No, návštěvníci uvidí třeba zamrzlé akvabely anebo stopy bruslí, ze kterých si musí celý děj domyslet. Kde berete ty nápady?
1: Já bych řekl, že jako ve všedním nebo v každodenním životě, ale je to tak, že člověk je, nebo že výtvarník si myslím, že je citlivější na ty věci, které do něj vstupují prostřednictvím očí a domýšlí si je. Tak zrovna teda tyhle cykly jsou opravdu o tom, že zahlídnete něco, co vlastně v té hlavě pokračuje a dovypráví ten příběh.
0: No, mě by tady v tom případě zajímalo, jak jste přišel na Loch Nessku s kočičí hlavou.
1: Loch Nesska s kočičí hlavou má vlastně východisko v našem soužití s dvěma kočkami se ženou v bytě 1+1, kde bych řekl, že často nebylo jasný, jestli je to byt, který patří těm kočkám nebo nám. A když jsme se večer vraceli domů, tak často teda v tom bytě jako ta situace byla úplně jiná, než když jsme ho opouštěli. A to nejenom tak, jako že by tam byl nepořádek, ale děli se věci, kde jsme říkali, to přeci nemohli udělat ty kočky, ale nikdo jiný to být nemohl. Takže vlastně to pro nás bylo natolik záhadný, že nějak jsem si to jakoby přepsal do toho, co si pamatuju z dětství, že pro mě prostě záhada na jezeře Loch Ness byla opravdu magická.
0: Co nejhoršího kočky udělali?
1: Já myslím, že kočky jsou ještě docela fajn, nebo že kočky se chovají fajn. Já myslím, že ty příběhy, které dělají lidi, že jsou možná o poznání horší.
0: Pokud bychom měli pozvat posluchače Dvojky, kteří třeba do galerie nezavítají často, tak proč by si neměli nechat ujít právě tu vaši výstavu?
1: Já myslím, že příběhy jsou něco, co vlastně já mám logicky spojený s Českým rozhlasem, tak kde jinde to hledat, když ne v rozhlase, ale já myslím, že jako náš život vlastně je jako jeden velký příběh a ty příběhy, které jsou teď prezentovány v galerii Českého rozhlasu, nabízejí právě někde nějaké odlehčení a pousmání, takže jako komplikovaný nebo složitý situace vlastně můžeme brát s nějakým nadhledem.
0: No a já dodám, že výstavu můžete navštívit každou středu nebo čtvrtek od 12 do 18 hodin a to až do 16. července. Mimochodem výstava bude přístupná také v rámci Pražské muzejní noci a to 13. června. Dnes tady v 17 hodin je vernisáž, já vám popřeji, ať se výstava líbí a děkuji za to, že jste si udělal čas a přišel jste nás na ní pozvat osobně do studia Dvojky.
1: Já děkuji.
0: Říká akademický malíř Martin Velíšek, na jehož výstavu Příběhy se můžete podívat ode dneška v galerii Vinohradská 12.

0: Četba na pokračování na dvojce.
1: Když se z rekreační oblasti začnou ztrácet lidé.
2: Hele, řekl jí odpoledne vedoucí, co je s tím klancem? Vysvětlila mu to. Je to poprvé za 3 roky, zdůraznila, co nečekal před poštou.
1: Musí se vyšetřování chopit kapitán Exner.
2: Béžové kalhoty, semišové sako, zářivě bílá košile se vzornou kravatou. Tahle jistá staromódnost musela na mnohé silně působit.
1: Pastvina zmizelých.
0: Premiéra detektivky Václava Erbena jako Četba na pokračování každý den po 22. hodině na dvojce.
1: Radioservis představuje
3: knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotéka.cz.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: prstem po mapě
1: s Petrem Horkým
0: na Dvojce.
2: Posloucháte Odpolední dvojku a pakliže to děláte pravidelně, tak víte, že naproti mě už v tuto chvíli sedí dokumentarista, cestovatel, dlouho jsem tě takto neuváděla, krásné. YouTuber, jo. Režisér,
3: ano.
2: A kolega moderátor samozřejmě z Dvojky, Petr Horký, hezké odpoledne.
3: Krásný den, ahoj.
2: Petře, my jsme načali v minulém díle cestování po bílých místech.
3: Uh-huh.
2: Otazník, zdali jsou ještě místa, přesně, která tak. neznáme, která nejsou objevena. My jsme na tu otázku vůbec neodpověděli, zdali jsou.
3: My jsme se jí dotkli z hlediska toho, že všechno je nafocené už prostřednictvím třeba družicových snímků a je to zmapované, ale jsou oblasti, kde třeba je tak hustý lesní porost, že my sice máme ty fotky z té družice, ale nevíme, co se děje pod těmi stromy. Těch míst, kde bychom mohli říct, že opravdu jako běloši ještě nebyly, těch je minimum, pokud vůbec nějaká existují, ale těch míst, kde to není probádané z hlediska kulturního a biologického, kolik jakých živočichů tam žije, kolik jakých stromů, jací lidé, pokud tam jsou a s jakými zvyky tam jsou, tak to třeba ještě nemusí být úplně globálně známé, ale velmi často už tam nějaká interakce probíhá, alespoň s místními obyvateli. Ale pak je to druhé cestování a k tomu jsme se minule nedostali a k tomu objevování. A o tom jsem si povídal před teď už snad 20 lety s legendárním cestovatelem Miroslavem Zikmundem a on říkal nádhernou věc. On říkal, ano, ta bílá místa v mapách, kam se psalo hic sunt leones, zde jsou lvy, a tím se myslelo, že tam je to nebezpečné, tam to neznáme. Takže ta bílá místa v mapách už nejsou, ale že všichni máme bílá místa v hlavách.
2: A jak to tedy je myšleno?
3: No, že každý z nás se narodí a teprve získává představu o tom, jak vypadá svět. Díky setkání s rodiči, s kulturou, ve které žije, s přáteli, kamarády, v mateřské školce, ve škole a tak dál. A v dnešní době, kdy ten svět už je opravdu globálně propojený, tak všichni máme v nějakém rozsahu bílá místa v hlavách, jak si představujeme, že se asi někde žije.
2: Mm-hmm.
3: Jak si představujeme, že to asi někde vypadá. A většinou si to myslíme podle dobrodružných knížek, podle nějakých akčních filmů, nebo klidně podle science fiction, nebo romantických příběhů. A to zřídka kdy bývá pravda. A v tom dnešním světě je velmi dobré, pokud jsme schopni alespoň trošičku reálně si uvědomit, jak to žití na jiných místech světa vypadá dnes. Takhle jsme se o tom bavili tehdy právě s Miroslavem Zikmundem. A došli jsme k tomu, že vlastně cestování je součást moderní gramotnosti. Prostě odjet do jiných zemí, odjet do pouštních krajů, do tropických krajů, do polárních krajů a tam se bavit s místními lidmi, tam vidět, jak vypadá ten život. A ono to začne úplně samo zaplňovat ta bílá místa, co v hlavách máme. A pak, když přijedeme domů, tak budeme uvažovat jinak. Neřekneme si, tam jsou všichni blbí, protože se chovají takhle, vyhazují odpadky nebo neuklízí, nebo já nevím, co si o nich pomyslíme, chodí divně oblečení. Protože si řekneme, ne, já jsem se tam vlastně pak oblíkl úplně stejně, protože to v těch podmínkách je nejpohodlnější, nebo je to nejbezpečnější. A začneme ten svět chápat jinak. A tím pádem ano, informace o mapách jsou už teď veřejně dostupné komukoliv, ale zkušenosti o světě si musíme stejně celý život odpracovat všichni sami. A to je vlastně jako dobrá zpráva, to je krásné, protože objevitelem sám pro sebe budu až do smrti.
2: No, říká se, zkušenost je nezdělitelná, takže tak to, je, tak, to je. Tak prostě je. Znamená to tedy, že bychom my jako jednotlivci stále měli mít chuť a snažit se objevovat místa, která jsme ještě nenavštívili.
3: Volám a křičím to, seč mi síly stačí. Pak jsme jinak úplně stejně komičtí, jako se dneska smějeme těm, kteří měli strach dřív z černochů, nebo se báli zvířat, která neznali a říkali, že slon je bestie, která chce zabíjet všechny, protože má speciální ruku místo nosu. Teď se tomu smějeme, ale ve chvíli, kdy úplně stejně blbě a hloupě někdo přemýšlí o lidech na jiných místech světa, tak to je jenom o tom, že má v hlavě bílá místa, kde mu pobíhají divocí lvi.
2: No, tak vy si z toho můžete vzít to, že si třeba naplánujete nějaký výlet, ale nemusí to být do úplně dalekých krajů.
3: Jenom vylezte z toho hotelu ven, běžte aspoň do obchodu, na místní trh, projděte se někde s místními lidmi.
2: No a jako předzvěst se samozřejmě příště puste Odpolední dvojku a Prstem po mapě,
3: skvělá,
2: protože Petr Horký těch míst navštívil už kolik?
3: Já nevím, přes 100, 110, 120 různých zemí. No. Nějak.
2: Takže jestli chcete se nechat takzvaně nalákat, než tedy okusíte na vlastní kůži, tak rozhodně se nenechte ujít Prstem po mapě s Petrem Horkým. Petře, díky a naslyšenou.
3: A s Ivou Bendovou. Děkuji, mějte se krásně všichni.

0: Za námi je Scott McKenzie a krátká návštěva San Francisca. A v tuto chvíli já už vítám Féteru dvojky meteorologa Mariana Sandeva. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Tak jaké počasí aktuálně v Česku máme?
1: Tak momentálně přes východní Čechy a západní Moravu přechází okluzní fronta jen pozvolna k východu. Zde převládá zataženost občasným deštěm. Na krajním východě je oblačnost přeháňkami, ojediněle se vyskytují bouřky a za frontou na západě Čech se tvoří bohatá kupovitá oblačnost a výjimeční přeháňky. V okolí fronty se teploty pohybují tak od 14 do 19 stupňů. Na některých místech v západní polovině Čech teplota překročila 21 stupňů. Naopak teploty nad 25 stupňů se vyskytují ve Slezsku.
0: A jaké počasí bude v noci na zítra a také jaký bude zítřek, prosím?
1: Tak do večera bude v západní polovině Čech převládat oblačné počasí a jen výjimečně s přeháňkami postupně zde oblačnosti začne ubývat většinou do vyjasnění a na ostatním území zůstane oblačnost zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami, které budou kromě Slezska a východní Moravu postupně od západu stávat. Jinak v noci bude malo oblačnosti, bude jasno, polojasno, ovšem ve východní polovině území zpočátku ještě bude převládat velká oblačnost a na východě s doznívajícím deštěm. K ránu se ojediněle začnou tvořit mlhy. Nejnižší teploty poklesnou na 11 až 7 stupňů. Ve Slezsku bude díky zvětšené oblačnosti teplej s teplotami kolem 12 stupňů Celsia. A zítra přes den přes našu zemi začne přecházet zvlněná studená fronta. Ráno bude ještě polojasno až jasno. V Čechách bude už během dopoledne na Moravě a ve Slezsku až odpoledne a večer oblačnosti od západu přibývat. A odpoledne a večer se v Čechách od západu taktéž pozvolna místy přijdají přeháňky nebo i bouřky. Odpoledne teploty budou o poznání vyšší a vystoupí na 23 až 27 stupňů. Na západě Čech bude kolem 21 a v 1000 metrech na horách je očekávána teplota kolem 15, na Šumavě až 18 stupňů Celsia. Jinak mírný jihozápadní až jižní vítr 2 až 5 metrů za sekundu bude k večeru v Čechách měnit na severozápadní a v bouřkách přechodně bude zesilovat.
0: Takový tedy bude čtvrtek s datem 4. července. Za předpověď děkuji meteorologovi Marianu Sandevovi. Díky a mějte se hezky, naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou.

0: Posloucháte Odpolední dvojku, je 15 hodin a 54 minut, před námi už jenom Peter Kent, potom další zprávy s Nadějou Procházkovou a káva o čtvrté. Ve studiu už je Patricie Strouhalová.
1: Dobrý den.
0: Dobré odpoledne. Tak já jsem samozřejmě poutala po 13. hodině, ale pro ty, kteří to neslyšeli, prozrať, na jaké téma dnes?
1: Honba za dokonalou pletí, když se honíme za něčím, co prostě na tu pleť patří, to znamená, jsem tam nějaká ta pigmentová skvrna, jsem tam nějaká ta vrázka, ideálně kolem očí, když je to...
0: Jsem tam, no, dobře.
1: Když je to od smíchu, proč si je dávat pryč, ale samozřejmě paní doktorka Markéta Majerová, dermatoložka, která bude naším hostem v kávě o čtvrté, si společně s našimi posluchačkami, předpokládám většinou, že budou ženy, které budou psát nebo
0: telefonovat. Aby tě pánové nepřekvapili.
1: No, budu ráda, tak se budeme bavit o tom třeba i jak dlouho spát, aby to naši pleti svědčilo.
0: Dlouho. Dvojka@rozhlas.cz, tam směřujte svoje dotazy. Já se na vás těším zase zítra po 13. hodině v Odpolední dvojce se čtvrtečním datem 4. června.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Mozaika lásek a osudu zaměstnanců jedné chemičky podle románu Vladimíra Párala Milenci a vrazi. ČT2. Sama vychovala a vycvičila svého asistenčního psa. O handicapu ne jako překážce, ale jiné cestě v premiérovém dokumentu Šestý smysl. A ČT Art uvádí přímý přenos slavnostního předávání cen 66. ročníku největšího mezinárodního festivalu filmů pro děti a mládež. Gala večer Zlín Film Festivalu 2026. Středeční večer s Českou televizí.
1: Bylo 16 hodin.
2: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: SPD nesouhlasí s peněžitým trestem za podněcování k nenávisti. Proti soudnímu rozhodnutí se odvolá. Šéf NATO Mark Rutte přijel do Kyjeva. Počasí zítra bude polojasno až jasno, postupně přibude oblačnost a přidají se přehánky nebo i bouřky. Teploty až 27 stupňů. Zprávy a Naďa Procházková, dobré odpoledne. Vládní SPD před krajskými volbami v roce 2024 podněcovala k nenávisti a má zaplatit 3milionovou pokutu. Nepravomocně o tom rozhodl soud. Případ se týká dvou předvolebních plakátů. Na jednom z nich byl muž tmavé pleti s nožem v ruce s nápisem Nedostatky ve zdravotnictví nevyřeší chirurgové z dovozu. Šéf SPD Tomio Okamura s peněžitým trestem nesouhlasí a proti rozhodnutí soudu se hnutí odvolá.
4: Nesouhlasíme s rozsudkem, jelikož cílem našich plakátů nebylo vyvolat nenávist, ale pojmenovat problémy, které reálně jsou. SPD se proti rozsudku odvolá k městskému soudu a jsme připraveni pokračovat až k ústavnímu soudu.
3: Poslanci dnes schválili přesun části pomoci lidem ohroženým bytovou nouzí na úřady práce. Ty by tak nově měly poskytovat konzultace nebo třeba vyřizovat žádosti o podpůrná opatření. Zvýšit by se taky měl celkový počet poradenských míst ze současných 115 na 205. Část opozice návrh kritizovala. Úřady práce by podle nich mohly být kvůli tomu přetížené. Předloha teď zamíří do Senátu. Maximální cena benzínu zítra znovu klesne. Čerpací stanice budou moct litr prodávat nejvýš za 41 korun a 98 haléřů. To je o 27 haléřů méně než dnes, informovalo o tom ministerstvo financí. Naopak maximální cena nafty oproti dnešku mírně vzroste. Za litr můžou řidiči zaplatit až 39 korun a 51 haléřů, tedy o 7 haléřů víc. Regulace cen pohonných hmot má pokračovat do konce června. Generální tajemník Severoatlantické aliance Mark Rutte dorazil na neohlášenou návštěvu Kyjeva. Informovala o tom jeho mluvčí, kvůli bezpečnostním důvodům, ale odmítla upřesnit konkrétní program. Rutteho doprovázejí velvyslanci členských zemí NATO. Jednání by se měla zaměřit hlavně na způsoby, kterými může aliance podpořit Ukrajinu, aniž by se stala přímým účastníkem války. Bruntálští kriminalisté obvinili v případě černých skládek s odpadem z Německa 4 muže. Obvinění podle policie dovezli v roce 2024 zhruba 600 tun nelegálního odpadu z Německa. Ten skončil na různých místech na Moravě, třeba v Jiříkově na Bruntálsku nebo v Hršpicích u Brna. Podle policejní mluvčí Soni Štětinské jsou muži obvinění z neoprávněného nakládání s odpady. Hrozí jim od 1 do 5 let vězení.
5: Obvinění měli jednat i jako členové organizované skupiny po předchozí dohodě a s jasně vymezenými rolemi. Jeden měl například objednávat přepravu a další zajišťovat místa k uložení. Kriminalisté ve vyšetřování i nadále pokračují.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: Počasí.
3: Zítra bude zpočátku polojasno až jasno, postupně od západu oblačnost přibude a pomalu se přidají přehánky i bouřky. Teploty 23 až 27 stupňů. Na západě Čech kolem 21.
2: Doprava.
3: Na D1 z Prahy do Brna zpomalte za sjezdem na Ostrovačice. Na kilometru 178 zastavují kamiony. Kolona se tahne až do Brna do omezení na kilometr 196. Nárazově se zastavují i osobní auta v levém pruhu. D1 ještě jednou z Prahy za sjezdem na Velké Popovice na 15. kilometru se brzdí. Pomaleji se jede až na 23. Zdržení je až 15 minut. Na východní části okruhu směrem na Běchově Vítkovice se zastavuje za sjezdem na Hradeckou D11. Fronta pokračuje přes Štěrboholskou spojku za Europark. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy, teď už káva o čtvrté a Patricie Strouhalová.
6: Zdravím vás, dobrý den, 4,5 minuty po 16. hodině. Honba za dokonalou pletí, tak jsme pojmenovali dnešní povídání. Paní doktorka Markéta Majerová, dermatoložka, vedoucí lékařka korektivní dermatologie Medicom kliniky se mnou ve vysílání. Vítám vás tady, dobrý den.
7: Dobrý den.
6: Data Evropské akademie dermatologie a venerologie ukazují, že až 62% Evropanů považuje kvalitu pleti za klíčový faktor celkového vzhledu a sebevědomí. Tak existuje něco opravdu, co bychom mohli říct, že je dokonalá pleť?
7: Já si myslím, že termín dokonalá pleť je něco jako marketingový ideál a v podstatě medicína takovýhle pojem nezná. Když se řekne dokonalá pleť, tak si představíme něco nebo pokožku, která nemá v pory, která nemá vrásky, je zcela hladká, má dokonale sjednocený tón, nemá jizvičky, nemá zarudnutí, ale to není realita, to je výsledek filtrů, který ne vždycky na nás působí vlastně dobrým dojmem.
6: Připadá nám to prostě trošku cizí.
7: Přesně tak.
6: Tak o tom, abychom se přiblížili vlastnímu ideálu, o kterém sníme, tak o tom si budeme povídat. Pokud chcete, využijte i dnes adresu, na kterou můžete posílat svoje otázky. dvojka@rozhlas.cz
2: Český rozhlas Dvojka.
8: Rádio, které vás baví.

0: Vaše každodenní inspirace.
1: Dnes s Patricií Strouhalovou.
2: Pokud chcete, tak se můžete ptát paní doktorky Markéty Majerové, dermatoložky. Když se bavíme o dokonalé pleti a o té touze mít tu dokonalou pleť, tak je to totéž, co přirozená zdravá pleť?
3: Já si myslím, že u přirozené zdravé pleti nemáme ten tlak na její bezchybnost. Ta pokožka je živý orgán, má svoji texturu, má svůj reliéf, má prostě pory, reaguje na počasí, reaguje na hormony, proměňuje se s věkem a občas má svoje nedokonalosti. Důležitý je, jestli má svoji funkci v podobě kožní bariéry a jestli nás chrání před vnějším prostředím tak, jak má, protože to je její hlavní funkce.
2: No a když se podíváme na psychiku, která ovlivňuje vlastně jako okolí a trendy, tak to je tlak, že na to vypadat svěže, vypadat odpočatě, vypadat mladě, bez ohledu na to, kolik nám prostě je. Tak jak nás to ovlivňuje právě?
3: Já si myslím, že ty trendy a vlivy jsou starý tisíce let, že vždycky tady byla tendence se nějakým způsobem omlazovat a dneska je to díky sítím a filtrům ještě mnohonásobně zesílený, že vlastně jsem někdy překvapená, když vidím mladý slečny, který z mýho pohledu jsou dokonalý a krásný a oni nejsou sami se sebou spokojený, protože vidějí ten ideál krásy někde posunutej až k nedosažitelnosti.
2: No a už používají třeba přípravky, které jsou určené pro pleť nad 45 a 40, 50 let?
3: Já si myslím, že to bylo, když my jsme byli mladí, tak nás mamky hlídali, aby jsme náhodou neměli krém z ceramidy, co budeme dělat, až nám bude 50. Že teďka už i ten marketing cílí na tu mladou generaci, takže mají pro ně speciální skincare o mnoha krocích přímo určenou pro mladou pleť. Že už je to zase všechno úplně jinak.
2: No a nejčastější chyby, které právě v té touze po dokonalé pleti děláme, to jsou které?
3: Já si myslím, že hlavní chyba je, když se snažíme odstranit normální znaky pokožky, jako jsou třeba, já nevím, třeba ty pory, a považujeme to za problém. Když tu texturu pleti vnímáme jako problém a srovnáváme to s vyretušovanou fotkou. Jinak, co se týká péče, tak si myslím, že je na škodu, pokud budeme používat a překombinovávat mnoho produktů, nebo budeme produkty střídat, používat agresivnější peelingy a třeba zapomínat na ochranu proti sluníčku.
2: No a historicky, když jste říkala, že to tady bylo vždycky, ta touha po té dokonalé pleti, tak kde se to vzalo? Té historii a kde se to vzalo teď v těch posledních letech, to jste říkala, to jsou většinou ty sociální sítě, ale historicky to bylo jak?
3: Já si myslím, že hladká pleť byla vždycky symbolem zdraví, mládí a i nějakého sociálního statusu, takže se bělila pleť už před tisíci lety v Egyptě, v Řecku, v Číně a myslím si, že už naše babičky ledas co zkoušely a některé ty procedury dneska jsou pro nás jako úsměvný, nebo nám i vstávají vlasy hrůzou, protože se opravdu používaly různý rtuťový krémy, arzénové pastilky, olověné pudry. Lidi si opravdu zahrávali se zdravím ještě trošku víc, než co dneska dělají mladí.
2: Taková ta móda v té Anglii, úplně bílá pleť.
3: Jo, jo, jo. Já mám pocit, že to byl právě ten olověný pudr a že se to používalo už od renesance.
2: Je to tak, no a co jsme vlastně byli ochotní podstupovat, co jsme ochotní podstupovat dnes, když to srovnáte?
3: Já si myslím, že dneska se z toho tvoří celý takovej jako trend, jo, že lidi vnímají, že je nutná péče o sebe celkově, že je zapotřebí zdravý pohyb, kvalitní strava, že je zapotřebí mít dobrý spánek, rozumná péče o pleť, umět pracovat se stresem. Víc než kdy dřív se dneska komunikujou způsoby meditace, dechových cvičení, aby to tělo celkově správně fungovalo. Přijde mi, že se začíná překrývat krása a zdraví mnohem víc než kdy dřív.
2: No a základem, abychom dokázali právě přijmout, řekněme, takové ty běžné nedokonalosti nebo první vrásky a nepodlehnout tomu tlaku. Podívat se na to, jak vypadala maminka, babička.
3: Já si myslím, že budeme podobně stárnout jako maminka a babička a že dneska máme k dispozici mnohem víc přípravků, ale i různých jakoby drobných zákroků, kterýma si můžeme pomoct.
2: Pokud chcete, ptejte se, adresu znáte, dvojka @rozhlas.cz.

0: Káva o čtvrté. Vaše každodenní inspirace.
1: Na dvojce.
2: Dnes si povídáme s dermatoložkou paní doktorkou Markétou Majerovou. Jak vypadá zdravá pleť ženy kolem padesátky?
3: Já si myslím, že zdravá pleť okolo padesátky už něco zažila, takže bude lehce tenčí, může být trošku suší, protože se nám snižuje vlivem hormonální situace produkce mazu. Může už mít drobné nerovnosti, může mít trochu viditelné pory, ale stále by ještě měla být pružná a klidná, bez nějakých výraznějších změn.
2: Mm-hmm. A co by mělo být cílem naší každodenní péče, aby takhle ještě chvíli vydržela?
3: Já si myslím, že cílem je zdravá a spokojená pleť. Takže já vím, že to všechny posluchačky slyší už jako dnes a denně, ale opravdu používat ten ochranný faktor proti sluníčku, protože zrovna obličej je na slunci nebo na světle od narození a vlastně ty expozice se neustále načítají, takže máme vždycky od toho sluníčka poškozeno nejvíc to, co vlastně je na tom sluníčku nejvíc, takže obličej, hřbety rukou, krk, dekolt, když to srovnáte naopak s partiema, který nevystavujeme sluníčku běžně, tak ten rozdíl je hrozně viditelný.
2: No a co nejvíc může za to, že naše pokožka stárne?
3: Určitě to, jak budeme stárnout, je daný geneticky. Můžeme kouknout na mamku s taťkou nebo na někoho z rodiny, komu jsme podobní, a zhruba takhle to u nás bude probíhat. Pak je toto UV záření, podléháme hormonálním změnám a od určitého věku se do toho, jak vypadáme, propíše i životní styl. Myslím si, že ve věku 50-60 let už je výrazný rozdíl mezi lidmi s dlouhodobě zdravým životním stylem a pravidelnou péčí o pleť a naopak s lidmi, kteří nemají ošetřený stres, kouří, mají špatný spánek nebo...
2: No a kolik toho tedy může zachránit ten zdravý životní styl, jak jste říkala, tak to je spánek, samozřejmě příjem tekutin, dobrá strava, tak vitamíny z běžného jídla, to je ještě
3: určitě
2: pohyb.
3: Pohyb a myslím si, že se nám od určitého věku v tom obličeji i zrcadlí, jestli kouříme nebo ne, jaký je příjem třeba alkoholu, spánek vidíme každý ráno, strava určitě, stres, genetika, slunce.
2: No a proč někdy i po spánku, který je kvalitní a dostatečně dlouhý, je náš obličej oteklý? Co se to jako děje? Co s tím můžeme dělat?
3: Helejte, myslím si, že jsou prostě dny, které jsou slabší. A já si taky někdy říkám ráno u zrcadla, proč? Ale proč vlastně my otečeme přes noc? Je to, že nám gravitace nestahuje tekutiny směrem dolů k nohám a část tekutiny zůstane v obličeji a zrovna to oční okolí, kde je tenoučká kůžička, tenký podkoží, tak tam to je nejvíc markantní. Ale propíše se do toho i třeba, jestli jsme měli večer slaný jídlo, jestli se dňobaly čipsy, sýry, jaká byla kvalita spánku, v jaký jsme fázi cyklu. A to všechno prostě může být na ráno na tom obličeji vidět a někdy prostě k tomu žádnej důvod není.
2: Jak dlouho spát, aby, a teď vážně, opravdu pokožka mohla zregenerovat a zregenerovala?
3: Myslím si, že je dobře spát, pokud to je vůbec reální, ale takhle se to prostě uvádí 7 až 9 hodin, přičemž pro regeneraci tkání je důležitý hluboký spánek, kdy je rychlejší obnova buněk, zlepšuje se prokrvení, snižují se zánětlivý procesy. Je to prostě, ale nejen v kůži, v celém těle. Mm-hmm. Je to prostě hluboký spánek, je naše regenerace.
2: Podle American Academy of Dermatology je 90% viditelných známek stárnutí kůže způsobeno právě tím UV zářením, které jste tady zmínila už několikrát. Tak bereme to vážně a už chceme a umíme svoji kůži před UV zářením chránit? Nejenom v létě?
3: Já si myslím, že umíme tu ranní rutinu, že už je teďka velký výběr textur, který nám jsou příjemný. Už to nejsou takový ty temovače, bílý filmy, že už dnes si máme z čeho vybírat, ale co furt vázne, je takový to dokrémování během dne. Na to bych doporučila, jsou různé jakoby mlhy a spreje, takže i když jsme se ráno namalovali, můžeme to na cestu domů přestříknout. A co si myslím, na co se zapomíná, je to, že my hlídáme SPF-ko, jeho číslo, myslím si, že mezi 30 a 50 není zas tak významný rozdíl a že tohle číslo nám udává ochranu proti UVB záření. To, proč se dneska komunikuje, že se máme chránit během celého roku určitým jakoby stupněm UVB i UVA protekce, je právě kvůli UVA, protože UVB se odcloní mraky, takže v zimním období ta jeho expozice je významně nižší, ale to UVA je vlastně to, co jde do hlubších struktur kůže a opravdu stojí za tím stárnutím kolagenových vláken, elastínu. A na to si myslím, že je nový pohled a to je ten důvod, proč si myslím, že dneska dává smysl použít nějaký rozumný faktor celoročně. Určitě u moře na horách 50+, musím říct, že většina žen, co o sebe pečují, to dávají od jara do podzimu, ale kdo je dobrý fototyp, nepálí se, může použít i 30, ale nějaký street faktor by to chtělo celý rok.
2: Říká náš dnešní host, paní doktorka Markéta Majerová, která je připravena odpovídat i na vaše otázky.

0: Jaká je nejjednodušší cesta ke kvalitní pokožce? Na to se ptáme dnes paní doktorky Markéty Majerové a ptáte se i vy. Tak je tady dotaz, kde pisatel píše, jak by měl pečovat po 45 o pleť v obličeji, která ztrácí pružnost a zároveň úbytek svalové hmoty propadlé tváře. Děkuji, Karelo.
1: Popravdě začnu od konce, protože mi to tak uvízlo v paměti. My neumíme naposilovat svaly v obličeji. Jak teďka ženy, a to Karlovi nechci doporučovat, vím, že není vůbec rada pro pány, ale obecně ta obličejová jóga zvyšuje tonus těch svalů. Takže to, že cvičíme obličejovou jógu, nenaposilujeme svaly, ale oni mají lepší tonus a ta kůže potom je zpevněná a pružnější. Pokud jsme v obličeji zhubli, musel by se objem doplnit nějakým jiným způsobem, buď objemovou kyselinou hyaluronovou, anebo můžou plastici přesunout tuk odjinud, vyčistit ho, zjemnit a dát do míst, kde nám něco chybí. Já ze své zkušenosti musím říct, že i když někdy u mužů se malinko dochází k těmto změnám, že to trošičku má jiný vliv, než se to děje u žen. U nás spousta věcí, které se dějou v čase, opravdu dělá dojem toho stárnutí, kdežto u mužů některý druhy vrásek a změn v obličeji spíš prokreslují charakter. Nevnímám to nějakým způsobem negativně, nechci tady

0: pána hnát na i hned na estetickou kliniku, ale popravdě, tak jako úplně po dobrým a s krémem, zrovna s touhle věcí neumíme udělat jakoby výraznější efekt. Jinak samozřejmě každodenní rutina, čištění pleti, hydratační krém, použít nějaký antioxidační sérum s vitamínem C je prospěšný i pro muže.
1: Posluchačka vás zdraví a píše, že právě v poslední době zjišťuje, že do většiny pleťové, ale i vlasové kosmetiky se přidává vitamin C, niacinamid a retinol. Jestli tyhle ty látky, ptá se, nemají vliv na stenčování té ochranné bariéry pleti anebo vlasů? A jestli je zdravé použití produktu s tímto obsahem, zejména teď v létě?
0: Mhm. Já si myslím, že tyto tři látky, posluchačka vystihla, jsou to ty nejúčinnější molekuly, kterými můžeme přidat do domácí péče. Může být obava o to stenčení pokožky, protože retinol i niacinamid nám pomáhají nahradit staré kožní buňky novými. Podporují tvorbu kolagenu, sjednocují tón pleti, pomáhají při akné. Jsou to opravdu dělníci. Tam jde o to, jakou využít jejich koncentraci. Já si myslím, že mladá mastná pleť si může dovolit vyšší koncentraci. Zvlášť, když už si třeba na ten retinol zvykla. Vždycky začínáme s menšími dávkami, takže u toho retinolu je to 0,1 až 3 %. To je taková šetrná dávka na začátek.
1: Od jakého věku na začátek?
0: Klidně 25-30 let. Pokud už je potřeba o pleť pečovat. Myslím si, že za našich časů jsme si v tomhle věku ještě nelámali z pletí tak nějak hlavu, ale dneska jsou trendy jiný. Takže si myslím, že mezi 25. a 30. věkem můžeme začít dvakrát týdně s jemným retinolem nebo s přípravkama s niacinamidem nebo s vitamínem C.
1: A během léta?
0: Během léta bych od této péče ustoupila a zaměřila bych se na spíš posílení bariéry její obnovy a používala přípravky s ceramidem, SPF-ko a ponechala si tadyhle tu péči na tu obnovu a na nějaký lehký změny až na podzim.
1: Jak správně tu pokožku hydratovat, hlavně teď v létě?
0: Mhm. Já si myslím, že je důležitá hydratační péče podle toho, jaký máme typ pleti. A v tohle není vůbec žádná složitost, protože ta pokožka si vždycky řekne, pokud by byl krém příliš hydratační a používali jsme něco, co má trošku, potřebovali bychom použít něco, co má trošku výživnější texturu, ta pleť si řekne. Potom natření najednou brzo začne pnout, nevydrží nám to celý den. Prostě není zapotřebí nějakých složitostí. Ta pleť vám dá vždycky vědět, jestli s tou vaší péčí je spokojená nebo ne. Co si myslím, že v létě zapotřebí, zvlášť u moře, jako by sůl, voda, koupání, trošku tu pleť vysušuje, takže budeme krémovat o něco víc, nesmíme zapomenout i na zbytek těla.
1: Mm-hmm. Otázky přivítáme i přes telefonní linku 22 155 25 25.
2: Blízká setkání Terezy Kostkové.
3: Do Radiokafe Vinohradská 12 přijala pozvání novinářka Jana Peroutková. Umí si ještě pustit zprávy jen jako obyčejný divák? Jak se člověk vyrovnává s tlakem veřejného prostoru a médií? A co jí dnes dává naději, že novinařina má pořád smysl? Nejen na to se zeptám novinářky Jany Peroutkové a pokud v Radiokafe Vinohradská 12 chcete být u toho, nezapomeňte si rezervovat místa.
2: Blízká setkání Terezy Kostkové.
4: Zítra po 11. hodině. Na dvojce. Radioservis představuje
5: audioknihu Lukáše Balabána Román pro pitomce.
6: Budeš humanitně založený intelektuál, protože my v Ránovi milujeme utrpení.
5: Autobiografická próza o bolavém a nepatřičném dospívání a hledání vlastní cesty.
6: Když se lidi mají moc dobře, nic dobrýho nevytvořej.
5: Román pro pitomce. Audioverzi prvotiny Lukáše Balabána dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
2: Český rozhlas Dvojka.
4: Rádio, které vás baví.
2: Káva o čtvrté.
4: Vaše každodenní inspirace.
2: Dnes s Patricií Strouhalovou.

0: Jak mít dobrou, zdravou a třeba i dokonalou pleť, o tom si povídáme s dermatoložkou paní doktorkou Markétou Majerovou. Vlastně, když jsme se bavili o těch produktech s retinolem, C-čko, kyselina hyaluronová, patrně i pod vlivem influencerek, už jsme to tady zmínili, to používají i velmi mladé dívky, tak může se to na té pleti potom odrazit třeba i v budoucnu, nebo ne?
1: Mhm. Já si myslím, že kyselina hyaluronová je v pořádku a ta nemůže ničemu vadit. Myslím si, že retinol je u mladých dívek zbytečný a že někdy může i zbytečně dráždit.
0: Mm-hmm. Dotaz od Martiny, která píše, je mi 51 a musím říct, že poprvé za dospělý život mám pleť, se kterou jsem spokojená. Měla jsem jí celý život velmi mastnou, občas problematickou a teprve teď se mi stalo, že díky počínající a bezproblémové perimenopauze pleť konečně začíná být méně mastná. Normální, máme minimum vrásek, takže pleť začíná vypadat tak, jak jsem celý život chtěla, aby vypadala. Jinak mám dobrou zkušenost s lněným biopanenským olejem každodenní přidání jedné polévkové lžíce do jogurtu ke svačině.
1: Mm-hmm. Tak já chci poblahopřát k hezké pleti a beru to jako odměnu za trable, které musíme vydržet s mastnou pletí. Je to fajn, když to pak takhle dopadne. A ten olej ze semínek si myslím, že je blahodárný pro celé tělo. Jsou tam omega-3 mastné kyseliny a látky, které udělají dobře pro celkový zdravý životní styl. Používejte to dál.
0: Mm-hmm. Někdy se mluví i o spojení mikrobiomu, který ovlivňuje i stav naší pokožky a naší kůže. Vidíte to tak?
1: Je to tak. Naše kůže není sterilní, jsou tam opravdu miliardy bakterií, virů, kvasinek i různých typů hub. Je to až takhle děsivý, ale je to opravdu tak a berme to jako takovou zahradu, která nás chrání právě proti těm škodlivým bakteriím, pomáhají udržet kožní bariéru a zároveň komunikují s imunitním systémem a trochu ho i učí, tohle je v pořádku, proti tomuhle se nemusíme bránit. Je to prostě dobře.
0: Uh-huh. Vezměte si, paní doktorko, prosím sluchátka, další dotaz si poslechneme. Vítáme vás v Kávě o čtvrté, dobrý den.
2: Dobrý den, tady posluchačka z Čáslavy. Já mám dotaz, nevím, jestli mi něco neuniklo, ale chci se zeptat, jak je to s pletí teenagerů, obzvlášť slečen, jestli jsou nějaké moderní trendy v nějaké péči o akné a podobně.
1: Mm-hmm. Já si myslím, že... Dobrý den, zdravím vás. Já si myslím, že tady je důležitý odlišit, kdy už to akné je diagnóza, anebo jestli to je pár pupínků, který si musí jakoby každý užít. Takže u teenagerů je zapotřebí vhodné čištění a pak jsou určitý jakoby přípravky, které jsou na recept z lékárny, který předepíše dermatolog, a to si myslím, že vůbec není špatný využít, protože pokud už akné je diagnóza, tak prostě krémy a kosmetika nestačí. Většina těchto přípravků vysušuje a je proto zapotřebí použít hydratační krém a chránit se proti sluníčku, protože cokoliv se na sluníčku hojí, může vytvořit pigment. Mm-hmm. Já si myslím, že jestli... Teď mám pocit, že jste mluvila o slečně.
0: Ano, slečna.
1: Mm-hmm. Jestli tam je víc těch pupínků, že vůbec není špatný zaskočit na tu dermatologii, zeptat se, jestli už to je na nějakou léčbu, pobavit se o kvalitě toho čištění. Myslím si, že má svůj smysl, zvlášť u mladých, že pupínek, který už je zralej a obsahuje takovej ten zánětlivý sekret, je dobře šetrně vyčistit. Pokud to má ta pokožka vstřebat sama, může docházet k jizvení a dlouhému hojení. Ale zase tady jsme krok od toho, aby se to nějakým způsobem neřešilo takovým tím džoubáním a škrabáním. Tady je opravdu zapotřebí mladěcha poučit a dělat ty věci správně.
0: Dobře, děkuju. Posluchačka, která reagovala na to, jak jsme se bavili, že je dobré mít 7 až 9 hodin spánku, tak píše, v poslední době jsem z různých míst slyšela, že délka spánku kolem 9 hodin ve věku 70+ je už kontraproduktivní. Má údajně negativní dopad na regeneraci mozku. Je to pravda nebo ne?
1: Já si myslím, že je důležitý, jak se po těch 9 hodinách vy sama cítíte. Pokud jste čilá a jako rybička, tak si myslím, že si s tím nemusíte lámat hlavu. Pokud byste i po takhle dlouhém spánku byla unavená a dlouho trvalo, než se nastartujete, pak si myslím, že je dobře to probrat s praktikem. Může na to mít vliv i třeba nějaká medikace, kterou užíváte, ale chtělo by to ráno se prostě vyspat a cítit se dobře.
0: Děkuju za ty odpovědi, děkuju i za ty dotazy, které stále posíláte a můžete na adresu dvojka@rozhlas.cz případně telefonovat na 22 155 25 25. Naším dnešním hostem je paní doktorka Markéta Majerová, dermatoložka. Povídáme si o zdravé pleti a o tom, jak ji co nejdéle zdravou a dobrou a pružnou udržet.

0: Káva o čtvrté.
1: Vaše každodenní inspirace.
0: Dnes s Patricií Strouhalovou.
2: A paní doktorkou Markétou Majerovou, dermatoložkou, která naposledy přes telefon odpovídala do Čáslavy. Kam budeme odpovídat tentokrát? Dobrý den.
3: Dobrý den, u telefonu Daniela z Prahy. Uh-huh. Já mám problém, měla jsem diagnostikovanou, nebo mám seboreu. A asi 5 let a zkouším, prostě chodím i na kožní, zkouším různé přípravky, kdo mi co v lékárně poradí. Vyhovují mi i přípravky z CBD, ale prostě je to údržba, jakože by se to nějak lepšilo, to se nelepší, ale je to taková údržba. Chtěla bych poradit, jestli existuje něco ještě jiného, co neznám.
2: Dobře, děkujeme paní Danielo, naslyšenou.
4: Dobrý den. Paní Danielo, musím říct, že seboroidská dermatitida je prostě takovej druh ekzémku, který máme v místech, kde jsou mazový žlázky. Takže je tam jak trošku ekzémový podráždění, tak jsou do toho malinko zavzaty i ty mazový žlázky a máme k tomu dispozici. Bohužel to není ten typ onemocnění, který umíme z těla vyhnat nějakou zázračnou medicínou natrvalo. Takže vlastně se postupuje tak, že zkoušíme, co nám v tu chvíli uleví. Někdy se i používají takové jakoby krémové antimykotika, jdou taky koupit v lékárně, protože někdy v tom terénu se může i pomnožit nějaká kvasinka nebo něco z toho, co potom brání tomu hojení. Ale jinak je to prostě tak, jak vy to děláte. A známe to, podobná diagnóza je i růžovka. Jednou je líp, jednou je hůř. A někdy už si ta kůže řekne a zahojí se i bez zázračné medicíny.
2: Je tady vlastně spousta možností, po jaké kosmetice, v jakém věku sáhnout. Svého času, nevím, jestli je to ještě teď, byl boomem šnečí sliz a ta korejská kosmetika. Je to oboje takový zázrak?
4: Myslím si, že...
2: Máme přece jiný typ pleti, ne?
4: Jo, myslím si, že zase musíme dát na to, jak naše kůže bude reagovat a jestli bude spokojená. Popravdě řečeno, šneštím slizem se nikdy nic neskazí, jenom nemusí být každému příjemný. Obsahuje glykosaminoglykany, obsahuje látky podobné kyselině hyaluronové, alantoin, peptidy. Vlastně má takový hydratační a sklidňující účinek. Co se týče korejské kosmetiky, to je trošku něco jiného. Je to moderní kosmetika, která se snaží udržovat bariéru a která obsahuje spoustu jakoby moderních látek, jako jsou ceramidy, polynukleotidy, niacinamid, kyselinu hyaluronovou. Myslím si, že nejde říct, že všechno, co je korejská kosmetika, je kvalitní, ale určitě se zde najde spousta dobrých preparátů, který cena výkon stojí za vyzkoušení.
2: Uh-huh. No a ranní večerní rutina žen kolem 50 by měla vypadat jak?
4: Pokud a může to tak být v létě, a už jinak to může být v zimě, se vzbudíme a cítíme, že jsme se v noci spotili nebo je pokožka okolo nosu mastnější, můžeme udělat naší jakoby rutinu a začít čištěním. Ráno, od podzima do jara, mi nepřijde špatný použít nějaké příjemné sérum s vitamínem C, který nám působí jako antioxidant, přidat hydratační krém a vhodné SPF-ko. Večerní rutina určitě po každé, čištění, pokud ráno je s otazníkem, večer po každé. Můžeme 2x týdně přidat po hydratačním krému i retinol podle tolerance a znovu na to hydratační krém. Někdy pro lepší toleranci se ten retinol podává takhle sendvičově.
2: No a je nějaké vrstvení produktu, před kterým byste varovala?
4: Myslím si, že určitě neudělá kůži dobře, když se dá hodně aktivních látek najednou. A hlavně pokud se kombinují látky s podobným účinkem. Takže pokud použijeme retinol a použili bychom k tomu i nějaký silný ovocný kyseliny nebo zbytečně přidávat i niacinamid, protože mají všechny podobnou funkci, odstraňují povrchové rohové vrstvy, pomáhají tu pokožku obnovit, ale při vyšších koncentracích by nás mohly podráždit.
2: Ale to C-čko můžeme.
4: Helejte, ne každý C-čko může, používá se v 10 až 20% koncentraci, ta tolerance je trošku jiná i od výrobců, protože mu vyhovuje kyselý pH, aby nedocházelo k jeho oxidaci, ale leckterá citlivá pleť ho může používat taky třeba jenom párkrát do týdne. Opravdu záleží, jakou máme pleť, jaká je koncentrace, jaká je tolerance. I když bude látka sebelepší, pokud nás dráždí štípek, může červená, není to pro nás.
2: Posluchačka, které je 51, píše, že celý život problém neměla, ale teď změnila krém, osypala jsem se, zaléčilo se to, změnila krém a zase průběh stejný. Teď se bojí na pleť dát cokoliv, používá pouze masťový základ, ale vzhledem k věku to nebude samozřejmě stačit. Tak co s tím?
4: Já si myslím, že se obáváte úplně správně. Opravdu můžete mít v tomto věku kůži dlouhodobě přecitlivělou a budete používat masťový základ, protože když se podráždí, tak prostě víte, jak je náročný ji sklidnit a budete hold dodávat některé stavební kamínky per os. To znamená, že si koupíte kvalitní kolagén, budete dobře jíst a snažit se tomu tělu co nejvíc dodat ze stravy a pleť budete udržovat nepodrážděnou a pružnou masťovým základem. Až vám utrne po delší době, můžete zase zkusit nějaký třeba dobrý šetrný hydratační krém.
2: Tak já děkuji za odpovědi, omlouvám se těm, na které se nedostalo a že jich bylo dnes opravdu hodně. Naším hostem byla paní doktorka Markéta Majerová, dermatoložka. Naslyšenou.
4: Naschledanou, těšilo mě.

0: Kriminálka na dvojce.
1: Zmizení ženy, kterou nikdo nepostrádal. Její účty ale vysával neznámý parazit. Nová kriminálka. Prokleté peníze.
2: Kriminálka Mirka Vaňury.
0: V premiéře už tuto středu po 18. hodině.
2: Na dvojce.
3: Bylo 17 hodin.
0: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
3: Transparency International podala podnět kvůli možnému střetu zájmu Andreje Babiše. Portugalsko ochromila generální stávka. Odbory protestují proti reformě zákoníku práce. Počasí zítra bude polojasno až jasno, postupně přibude oblačnost a přidají se přehánky nebo bouřky. Teploty až 27 stupňů. Zprávy přináší Naďa Procházková. Dobré odpoledne. Protikorupční organizace Transparency International podala podnět Evropské unii kvůli možnému střetu zájmu premiéra Andreje Babiše. Vložení akcí Agrofertu do svěřenského fondu nepovažuje za dostatečné řešení. RSVP Trust je podle ní nastavený tak, že z proplacených dotací můžou profitovat Babišovi potomci, jakmile předsedovi hnutí ANO vyprší mandát. To je podle Transparency v rozporu se zákoníkem, tedy se zákonem, a unie by nemusela dotace zpětně proplatit. Je právník organizace Krištof Doležal.
4: Andrej Babiš v některý moment nepochybně přestane být předsedou vlády České republiky, tak v ten moment ten fond přejde do režimu rodinné správy, kde už není vyžadována v podstatě žádná nezávislost. Požadavek na nezávislost svěřenského správce, který ten fond spravuje, odpadá.
3: Andrej Babiš trvá na tom, že svůj střet zájmu vyřešil. Dodal taky, že se už k tématu nebude dál vyjadřovat. Odbory na úřadu vlády vyhlásily stávkovou pohotovost. Nesouhlasí s převodem agent na některá ministerstva. Od 1. července se mají pod jednotlivé rezorty přesunout útvary v oblasti závislostí, duševního zdraví, lidských práv a rovnosti žen a mužů. Zároveň se mají rušit některé pozice. Pokud úřad vlády podepíše převod těchto agent, jsou odboráři připraveni vyhlásit stávku. Vedoucí úřadu vlády Tinde Berta Českému rozhlasu řekla, že plánované změny pozice lidskoprávních organizací naopak posílí. Zítra se chce se zástupci odborů setkat k dalšímu jednání. Odboráři v Portugalsku stávkují, protestují proti reformám zákoníku práce. Vláda v nich mimo jiné omezila právo na stávku nebo oslabila kolektivní smlouvy. Zavřené jsou třeba školy, nemocnice, poskytují jen základní péči, stojí taky vlaky. Do stávky se zapojili i zaměstnanci leteckých společností. Pražské letiště Václava Havla eviduje jeden zrušený přílet a jeden odlet. Aplikace ChatGPT americké společnosti OpenAI překonala hranice 1 miliardy aktivních uživatelů měsíčně. Milníku dosáhla zhruba 3 roky po spuštění, tedy rychleji než jakákoliv jiná platforma. Informovala o tom analytická firma Sensor Tower. ChatGPT tak překonal tempo aplikací, jako jsou Google Maps, TikTok nebo Instagram. Rekordu dosáhl v době boju o dominantní postavení na rychle rostoucím trhu umělé inteligence. Pražská zdravotnická záchranná služba otevřela nové výjezdové místo. Je v areálu nemocnice svaté Alžběty na Slupy. Záchranáři ho potřebovali, protože staré středisko v jiné části nemocnice nestačilo dnešním nárokům. Stavba nové modulové základny vyšla zhruba na 19 milionů korun. Sloužit v ní budou vždy 2 posádky, říká ředitel Pražské zdravotnické záchranné služby Petr Kolouch.
5: Otvíráme základnu, která je prostornější než to původní, čili z 1 posádky jsme mohli navýšit na 2. Je tady přímý výjezd na páteřní komunikaci a je tu ochrana areálu, protože tahle ta vrata jsou zavírací.
2: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
3: Zítra čekejme zpočátku polojasno až jasno. Postupně bude od západu oblačnost přibývat a pomalu se přidají přehánky i bouřky. Teploty 23 až 27 stupňů, na západě Čech kolem 21.
0: Doprava.
3: Na Pražském okruhu jsou velké kolony před sjezdem na Ořech. Další je směrem z letiště na D1. Od Zlíčína je to na půl hodiny. Ucpává se kvůli tomu i plzeňská dálnice před Prahou zhruba od 8. kilometru. Silnice 35 z Hradce Králové do Mohelnice, tam čekejte kolony mezi Vysokým Mýtem a Litomyšlí. Popojíždějí od Cerekvice až do Litomyšle. Je to asi na 25 minut. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy, teď už to jsou příběhy z kalendáře.
6: 3. červnové příběhy z kalendáře jsou připraveny. U mikrofonu dvojky jsou taktéž připraveni vaši průvodci.
7: A těmi jsou Monika Valentová a Jan Kovařík.
6: Mimochodem, milá Moniko, chtěl jsem se tě dnes zeptat, nepřipadá ti svět někdy úplně absurdní? Takový odcizený, až nepochopitelný.
7: A je. To zas bude díl. Ne, ani ne, Honzo, pokud mi tedy nepadne do ruky středoškolská učebnice fyziky. Tobě snad takový svět připadá?
6: No, přiznám se, že mám takové chvíle a okamžiky, ale chtěl bych uklidnit tebe i posluchače, že zdaleka jich není tolik, kolik jich asi zažíval muž, o kterém tu dnes bude řeč.
7: No, on měl na to trochu právo. Byl v rodné zemi součástí hned dvou menšin, německé a židovské.
6: No ale pozor, to už byla poměrně silná nápověda. Hmm. Tak já myslím, že teď už stačí jen říct, že profesí byl právník a proces, který jej proslavil, patří dodnes k nejznámějším na světě.
7: Já myslím, že přihořívá a rozhodně hořet bude po písničce.
0: Český rozhlas Dvojka.
8: Rádio, které vás baví.

0: Předpokládám, Honzo, že posluchačů, kteří v dnešním hrdinově příběhu z kalendáře neodhalili France Kafku, zase tak moc nebude.
1: Doufám a věřím v to též, Moniko. Je to přece jen nejslavnější představitel takzvané pražské německé literatury.
0: A že to byla velmi vybraná společnost, v níž ozvučná jména nebyla nouze. Nabátkou Egon Erwin Kisch, Franz Werfel nebo Max Brod?
1: Na tričkách si ovšem turisté z Prahy neodvážejí žádného z nich, tohle místo prostě patří Kafkovi. A my o něm dnes mluvíme proto, že jeho relativně krátký život se uzavřel právě 3. června roku 1924.
0: Jak je naším dobrým zvykem, vezmeme to ale od začátku. Franz Kafka se narodil jako nejstarší ze 6 dětí schopného a přičinlivého obchodníka s galanterním zbožím a zůstal také jediným synem, který se dožil dospělosti.
1: Oba jeho bratři, Georg a Heinrich, zemřeli jako roční batolata. Další 3 děti v rodině byly dcery a obchodník Hermann Kafka do nejstaršího syna vkládal nemalé naděje.
0: Ty naděje se týkaly především galanterního velkoobchodu, který měl Franz po otci převzít.
1: Tomu byla podřízena i Francova výchova. Otec vládl doma pevnou rukou a ze syna se snažil vychovat silného, rázného a odvážného chlapce, jímž, proč to nepřiznat, Franz opravdu nebyl.
0: Tento komplikovaný synovsko-otcovský vztah vešel v obecnou známost díky Kafkovu slavnému dopisu otci, kde mu vyčítá všechna příkoří.
1: 20letí intelektuálně založení čtenáři, co si zrovna prošli procesem emancipace na rodičích, ten dopis hltají s potlačovaným dojetím. V 50 ho pak titíž lidé obvykle komentují slovy, aby ses nezbláznil, Franci.
0: Dopis ovšem bohužel na dlouhá léta kanonizoval obraz Hermana Kafky, co by lehce omezeného domácího despoty.
1: Pravda je ovšem taková, že přecitlivělý Franz by asi těžko vycházel s jakoukoliv otcovskou autoritou. Tatínek Herman byl ve skutečnosti jen trochu hřmotný, ale v zásadě laskavý, pragmatický měšťák.
0: Maminka byla naproti tomu mnohem empatičtější a Franz měl k ní i celé její rodině mnohem bližší vztah.
1: Ještě o tom uslyšíte, pokud s námi zůstanete na dvojce a v příbězích z kalendáře.
2: Monika Valentová
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na dvojce.

0: Franz Kafka, o kterém si dnes na dvojce v příbězích z kalendáře vyprávíme, se narodil v Praze do německy mluvící židovské rodiny.
1: To je docela zajímavý koktejl identity, že?
0: Ano, a řekl bych, že se vyjádřila velice decentně. Obecně se soudí, že příslušnost ke dvojí menšině, té německé a té židovské, měla na Francův sebeobraz významný vliv.
1: Kafkův otec pocházel z jižních Čech a po příchodu do Prahy jako Čech přirozeně vystupoval.
0: No současně měl ale velké ambice a nezměrnou touhu překročit nuzné poměry, z nichž vycházel.
1: Každý podobný prodejce, jímž Herman Kafka zpočátku byl, nosí v kabele klíče od galanterního velkoobchodu, chtělo by se říct, že?
0: No možná nosí, ale ne každý ty dveře odemkne. Proniknout do vyšší společnosti v Praze totiž znamenalo proniknout do německé vrstvy. Ta byla sice velmi tenká, v téměř půlmilionovém městě mluvilo na přelomu 19. a 20. století německy jen něco přes 30 tisíc lidí, ale byla to vrstva velmi vlivná.
1: A pragmatický Herman Kafka se právě touhle cestou vydal. Opustil obec synagogy v Jindřišské ulici, kde se kázalo česky, a přešel do obce Cikánovi a později Pinkasovi synagogy, obou německojazyčných.
0: A především rozhodl, že všechny jeho děti dostanou výhradně německé vzdělání.
1: Franz tedy navštěvoval německou chlapeckou školu na Masném trhu, poté CK státní gymnázium s německým jazykem vyučovacím na Staroměstském náměstí a konečně studoval práva na německé Karlo Ferdinandově univerzitě.
0: Za svou mateřštinu tedy přirozeně pokládal němčinu. Byla to ostatně řeč jeho matky, která pocházela z německo-židovské rodiny. Česky ovšem mluvil také velmi dobře.
1: Nikdy jsem mezi německým národem nežil, napsal v dopise jedné ze svých přítelkyň. Němčina je mi mateřštinou a proto pro mě přirozená, ale čeština je blízká mému srdci.
0: Zajímavé, vidíte. Současně byl Kafka úředně Čechem. V Praze narozeným, do Prahy příslušným a Prahou navždy připoutaným.
1: O Praze i o Kafkově další, totiž židovské identitě, budeme dnes ještě mluvit.

0: kurze Zeit darauf wurde er schon wieder geweckt.
1: Slavný spisovatel Franz Kafka je protagonistou dnešních příběhů z kalendáře, které posloucháte na Dvojce. Rádi vám o něm vyprávějí Jan Kovařík a Monika Valentová.
2: Kromě toho, že byl Franz Kafka německy mluvící Čech, byl také pražský německý Žid. Aspoň tohle bylo nesporné.
1: Jak už jsme slyšeli, otec Herman pocházel z česko-židovské rodiny z Písecka. Maminka Julie Leviová pocházela z německo-židovské rodiny ze středočeských Poděbrad.
2: Kromě jazyků odlišoval Kafkovi rodiče také sociální status. Jihočeští Kafkové byli typičtí venkovští proletáři. Leviové naopak bohatí a vzdělaní měšťané.
1: S odlišným původem souvisel vztah obou rodičů k židovství. Pro vzdělanou paní Julii šlo o přirozenou součást její kulturní formace. V jejím příbuzenstvu se to hemžilo rabíny a znalci Talmudu.
2: Naopak zbožnost Francova otce byla především zvyková a jeho návštěvy synagogy, konané čtyřikrát do roka, měly charakter lehce obtěžující společenské povinnosti.
1: Ze stejných, tedy ze společenských důvodů, trval ovšem na tom, aby se bohoslužeb účastnil i jeho syn, který na to z části trpce, z části posměšně vzpomíná v dnes již zmíněném dopise otci.
2: Touto jen nedbale skrývanou vlažností byl poznamenán také chlapcův vlastní vztah ke zděděné víře předků, jak sám napsal.
1: Formálně byl Franz Kafka jistě Žid. Týden po narození podstoupil obřízku, měl židovské jméno Amšel, navštěvoval hodiny židovského náboženství a absolvoval obřad bar mitzva, kdy se z židovského chlapce stává v náboženském smyslu dospělý muž.
2: Sám však hledal k autentickému židovství cestu poněkud rozpačitě. V letech adolescentní revolty náboženství odmítal. Později se ovšem začal učit hebrejsky a zajímal se o chasidismus, židovský náboženský směr mystické povahy.
1: Jeho přítel Max Brod ho poté seznámil i s myšlenkami sionismu, tedy hnutí, které usilovalo o vytvoření samostatného židovského státu.
2: Na samém konci života Franz dokonce zvažoval emigraci do Palestiny. Odjet tam chtěl s Dorou Diamantovou, jednou ze svých lásek. A i o těch si dnes, vážení posluchači, budeme vyprávět.

0: Život slavného spisovatele France Kafky se zakončil 3. června 1924 a právě proto mu věnujeme dnešní příběh z kalendáře. Franz se narodil v Praze do německy mluvící židovské rodiny. Byl to představitel takzvané pražské německé literatury a měl velmi komplikovaný vztah s otcem. Už jenom z toho, co jsem řekla, je jasné, že celé jeho životní zázemí bylo jedním slovem komplikované.
1: Jak se tento německý Čech a pražský Žid stal světově proslulým spisovatelem, probereme v následujících minutách. Rozhodně vás nechceme připravit o historky z Kafkova milostného života a pak bychom se rádi pozastavili u toho, že někdy můžete nesplnit přání odcházejícího a tím mu výrazně prospět.
2: Toulky první republikou na dvojce.
3: Jaroslav Hašek, Eliška Junková, Tomáš Baťa.
4: Kabarety, tančírny, hvězdy stříbrného plátna.
5: Ale taky politika, auta, fotbal, tramping, četnictvo.
3: To všechno je první republika.
4: Ponořte se s námi do období rozkvětu módy, průmyslu či kultury.
5: Ale taky intrik, těžkého života dělníků a krize.
3: To vše prožijete v Toulkách první republikou.
5: K poslechu vás zvou
4: Jaroslav Plesl,
3: Jana Striková
5: a Jiří Vyhorál.
2: Toulky první republikou.
3: V premiéře každou neděli po 8 hodině raní na dvojce.
6: Od začátku června až do poloviny července vás zveme do galerie Vinohradská 12 na výstavu akademického malíře Martina Veríška. Autor na papíře vypráví příběhy tak či onak spojené s vodou, jak napovídají jejich názvy. Bruslařky, bruslaři, rybičky a záhady na jezeře Loch Ness. Každou středu a čtvrtek od 12 do 18 hodin v budově Českého rozhlasu v Praze. Vstup je zdarma. Více na www.rozhlas.cz/galerie.
2: Český rozhlas dvojka.
3: Rádio, které vás baví.
2: Příběhy z kalendáře. Významné osobnosti, zásadní objevy, historické události.
3: Každý den po 17. hodině
2: na dvojce.

0: Ať už byl protagonista dnešních příběhů z kalendáře spisovatel Franz Kafka Němec, Čech nebo Žid, byl to především jeden z nejvlivnějších spisovatelů 20. století.
1: Jeho dílo je velmi originální. Kafka inscenuje absurdní situace, do nichž jsou jeho hrdinové nezávisle na své vůli zavlékáni. Obvykle stojí proti odcizené byrokratické mašinérii nebo silám, které nechápou a na které nemají vliv.
0: Kafka je proto pokládán za předchůdce existencialismu, tedy směru, který se pokouší pojmenovat úzkost z lidské existence v absurdním a smysl postrádajícím světě.
1: Mezi jeho nejslavnější díla jsou řazeny romány Proces a zámek a povídka Proměna.
0: Ale pozor, z tohoto trojhvězdí byla jenom Proměna vydána za autorova života. Kafkova stěžejní díla vyšla až posmrtně, péčí přítele Maxe Broda.
1: Franz si přitom přál, aby jeho nevydaná díla byla po jeho smrti zničena. Tak to také uvedl v závěti, za jejíhož vykonavatele právě Broda určil.
0: Vzdělaný a nadaný Max ovšem rozpoznal výjimečnost Kafkových rukopisů a v rozporu s přáním France Kafky je na místo pálení zredigoval a vydal.
1: Díky vítězství pragmatického intelektu nad sentimentem se tak svět dozvěděl o zeměměřiči K. z románu Zámek i o úředníku Josefu K. z románu Proces.
0: Právě Proces je patrně nejslavnějším Kafkovým dílem. Mimochodem, v anketě časopisu Le Monde o 100 nejdůležitějších knih 20. století, pořádané v roce 1999, se umístil na třetím místě.
1: A v podobném žebříčku BBC z roku 2018, který ovšem hledal 100 nejlepších knih všech dob, skončil na 630. místě a Proměna byla mimochodem 50.
0: Podobnou žádost, totiž aby byly jeho nevydané rukopisy po smrti spáleny, vznesl Franz Kafka také směrem ke své poslední lásce, Doře Diamantové.
1: Pro ní ovšem bylo přání jejího přítele nadevše a Francovi rukopisy, které měla, oddaně spálila. Nechala si ale jeho deníky z posledního roku života a také 35 dopisů, které jí napsal.
0: Obojí bylo ovšem v roce 1933 při domovní prohlídce zabaveno gestapem. Další osud těchto dokumentů není znám. Nicméně naděje umírá až poslední. Třeba si v nich někdy počteme.
2: Monika Valentová
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na dvojce.

0: Před písničkou padlo v dnešních příbězích z kalendáře na dvojce jméno Dory Diamantové. A tím se volně dostáváme k tématu Franz Kafka a ženy. Řekl bych, že při své plachosti mohl mít s navazováním známostí problém.
1: Ano, to je obvyklý předpoklad, který Kafku provází. Někdy se s ním pojí ještě představa churavého intelektuála, jemuž i tělesný kontakt se ženami činí problém.
0: Ale pozor, některá svědectví jeho současníků a také výňatky z dopisů tento obraz opravují.
1: Předně nebyl to žádný neduživý chudáček. Vyznával zdravý životní styl, nekouřil, nepil alkohol ani kávu, pravidelně cvičil, plaval a miloval veslování.
0: Navíc to byl vzdělaný muž a zamilovávat se do něj nečinilo ženám potíže. Kafka to přitom dlouhou dobu jen, řekněme, evidoval.
1: Už ze studentského pobytu v Třešti píše Maxi Brodovi. Hodně se koupu, dlouho lehávám nahý v trávě u rybníka, do půlnoci chodím s jedním nesnesitelně zamilovaným děvčetem po parku.
0: Kafkovi čtyři opravdu vážné vztahy byly ovšem poněkud schizofrení. První velké lásce Felice Bauerové poslal závratné množství dopisů, v nichž jí píše o obavách z manželství, které by ho odvádělo od psaní.
1: Felice to trpělivě snášela. Kafka zasnoubení s ní přesto dvakrát zrušil.
0: Jejich zblížení po prvním rozchodu zprostředkovala Felicina přítelkyně Grete Blochová, která s Kafkou při této příležitosti jaksi otěhotnila. Nebo to aspoň později tvrdila. Každopádně to trochu nabourává zažitou představu Kafky, co by plachého asexuála.
1: Druhou jeho vážnou známostí byla Julie Vohrysková, dcera správce Vinohradské synagogy. Také zasnoubení s ní Kafka záhy zrušil.
0: Kromě tradiční obavy o volnost k psaní, v tom hrála roli vdaná česká novinářka a Kafkova překladatelka Milena Jesenská. A to přesto, že jejich vztah byl až na dvě osobní setkání výhradně korespondenční.
1: Patrně největší láskou Kafkova života byla ale o 20 let mladší Dora Diamantová. Jen s ní nějakou dobu žil, jen s ní opravdu plánoval budoucnost. A v jejím náručí po 11 měsících známosti také zemřel.

0: Franz Kafka zemřel v nedožitých 41 letech v náručí své poslední lásky na tuberkulózu. Už to samo o sobě tvoří docela pěkný základ k legendě.
1: Dalšími stavebními kameny této legendy jsou židovský původ a příslušnost k německy píšícím pražským spisovatelům.
0: K tomu připočtěme vydání Kafkových stěžejních děl navzdory jeho poslední vůli a dusnou, tíživou atmosféru příběhů, které vypráví. A kafkovský mýtus je, zdá se, na světě.
1: Čtenáře i kritiky nejvíc lákala nejednoznačnost Kafkových textů. Na otázku, o čem je zámek nebo proměna, totiž neexistuje definitivní odpověď.
0: Ba naopak, obě totality 20. století, nacistickou i komunistickou, zoufalství člověka semletého odosobněnou mocí v jeho díle popouzelo. Pro obě se tak stal nežádoucí.
1: Situace se dočasně změnila v době politického uvolnění v 60. letech. V roce 1963 u nás dokonce proběhla slavná Liblická konference, která se pokusila Kafku v rámci socialistického literárně vědeckého diskurzu, řekněme, rehabilitovat.
0: Srpen 1968 ovšem učinil i těmto snahám přítrž. Kafka se znovu stal zakázaným autorem.
1: O to rychleji stoupala jeho hvězda po pádu komunistických diktatur. Celý svět chtěl najednou vidět místa spojená s autorem, který dokázal tak geniálně popsat existenciální úzkost moderního člověka.
0: Jako houby po dešti se tak na nejrůznějších místech začaly objevovat pamětní desky a busty. Prostor před spisovatelovým rodným domem byl přejmenován na náměstí France Kafky.
1: Nedaleko židovského muzea byl odhalen pomník France Kafky od Jaroslava Róny a u stanice metra Národní třída vznikla velká mechanická socha hlava France Kafky od Davida Černého.
0: Kafka se přestěhoval na trička, na hrnky, tašky, diáře, záložky a na cokoliv dalšího, co lze potisknout.
1: Jeho jméno tak nábožně vyslovují i ti, kdo nečetli jedinou jeho knihu. Je to vlastně úplně absurdní, doslova do písmene kafkovské.

0: V dnešních příbězích z kalendáře jsme mluvili o jednom z nejslavnějších představitelů pražské německé literatury, Franzi Kafkovi.
1: Člověk trojí identity, české, německé a židovské, zaujal literární svět především zkoumáním té, již máme všichni společnou. Rozumějte, identity člověka.
0: Hrdinové jeho děl jí mají velmi redukovanou. Někdy nemají příjmení, někdy ani jméno. A především nerozumějí světu, který je semílá a drtí.
1: Však jsem říkal, že takové okamžiky mívám a připadám si úplně jako K. Ostatně podobně se cítil i Kafka sám. Kromě blízkého vztahu se sestrou Otlou byl de facto cizincem ve své rodině, cizincem v úrazové pojišťovně, kde pracoval, cizincem i mezi pražskými Čechy.
0: Jeho milostné karamboly, vzpomeňme jen třikrát zrušené zasnoubení, pramenily většinou z obavy, že manželství ho odvede od psaní.
1: V závěti si ovšem poněkud nelogicky přál, aby všechny jeho nevydané práce byly spáleny. Její vykonavatel Max Brod to naštěstí neudělal.
0: A z Kafky se tak mohla po smrti stát legenda, kterou nadále zůstává.
1: Ať už máte Kafku rádi nebo ne, ať už jste ho četli nebo ne, pevně věříme, že jeho příběh vás zaujal.
0: Mě tedy zaujal a už se těším, až budeme vyprávět další příběh z kalendáře. Doufáme, že se těšíte i vy.
1: Naschledanou.
2: Monika Valentová
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na Dvojce.

0: je naprosto nezbytné.
1: Český rozhlas Dvojka uvádí koncertní poctu k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
2: Hana Zagorová 80.
3: Rybičko zlatá, přej si.
1: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
2: Marty Jandové,
1: Evy Burešové,
2: Kateřiny Marie Tiché,
1: Terezy Maškové,
2: Veroniky Kek-Kubazové,
1: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
2: 24. listopadu v pražské Lucerně.
1: Více na www.zagorova80.cz.
4: Bylo 18 hodin.
2: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
4: Ministerstvo zdravotnictví navrhne zvýšení platby za státní pojištěnce o 24 miliard korun. Soud uložil vládnímu hnutí SPD 3-milionový trest za kontroverzní předvolební plakáty. Počasí zítra bude polojasno až jasno, postupně přibude oblačnost, teploty až 27 stupňů. Zprávy má pro vás Naďa Procházková. Dobré odpoledne. Platby za státní pojištěnce, třeba za děti nebo důchodce, by se příští rok mohly dohromady navýšit o 24 miliard korun. Navrhne to ministerstvo zdravotnictví, řekl to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Stát teď posílá do systému zdravotního pojištění za státní pojištěnce 2188 korun měsíčně. Za letošní rok to stát vyjde skoro na 158 miliard korun. Vládní hnutí SPD kontroverzními předvolebními plakáty v roce 2024 spáchalo trestný čin podněcování k nenávisti. Nepravomocně o tom dnes rozhodl obvodní soud pro Prahu 1. Hnutí uložil peněžitý trest ve výši 3 miliony korun.
5: SPD se proti rozsudku odvolá a jsme připraveni pokračovat až ústavnímu soudu.
6: Řekl předseda hnutí Tomio Okamura. Cílem podle něj nebylo vyvolat nenávist, ale pojmenovat problémy. Svoboda slova podle státního zástupce Davida Jachnického ale není absolutní.
7: Vy nemůžete zasahovat do práv druhých. To vychází z té naší historické zkušenosti, kdy vlastně před 80 lety máme neblahou historickou zkušenost s tím, kam až to může vést.
6: Obžalobě čelí taky předseda SPD Tomio Okamura. Stíhání je ale kvůli jeho poslanecké imunitě pozastavené. Františka Rohlí Líčková, Český rozhlas.
4: Řešení možného střetu zájmů premiéra Andreje Babiše není podle Transparency International dostatečné. Kvůli nastavení fondu RSVP Trust podala nezisková organizace podnět Evropské unii. Šéf hnutí ANO dlouhodobě říká, že svůj střet zájmů vyřešil.
8: To, co jsem udělal já, neudělal nikdo. Samozřejmě komise na to nějak reaguje, ale já už k tomu nemám co říct.
9: Řekl premiér Andrej Babiš. Fond je podle Transparency nastavený tak, že má po uplynutí premiérova mandátu přejít na Babišovy děti. Ty ale můžou z dotací pro firmy v koncernu profitovat, což je v rozporu s unijní legislativou. Jak upozorňuje právník organizace Krištof Doležal.
10: Ten fond přejde do režimu rodinné správy, kde už není vyžadována v podstatě žádná nezávislost.
9: Unie by tak nemusela zpětně dotace proplatit. Státní zemědělský intervenční fond v dubnu oznámil, že je řešení premiéra legální a tak není důvod, aby koncern dotace nemohl čerpat. Josef Číš, Český rozhlas.
4: Americká administrativa představila nová cla pro Evropskou unii a desítky dalších zemí. Důvodem má být nucená práce, ze které tyto země údajně přímo nebo nepřímo těží a získávají tak výhodu nad americkými podniky. Vláda Donalda Trumpa s novým ospravedlněním tarifů přichází poté, co v únoru označil nejvyšší soud předcházející cla za protiústavní. Na státy Evropské unie by podle této změny dopadla cla ve výši 10%. Maximální cena benzínu zítra znovu klesne. Čerpací stanice budou moct litr prodávat nejvýš za 41,98 haléřů. To je o 27 haléřů méně než dnes, informovalo o tom ministerstvo financí. Naopak maximální cena nafty oproti dnešku mírně vzroste. Za litr můžou řidiči zaplatit až 39 korun a 51 haléřů. Regulace cen pohonných hmot má pokračovat do konce června.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: Počasí.
4: Zítra bude ráno polojasno až jasno, od západu se postupně zatáhne a místy se přidají přehánky nebo i bouřky. Teploty 23 až 27 stupňů, na západě Čech kolem 21.
2: Doprava.
4: Na okruhu směrem na D1 se popojíždí za sjezdem na Chrášťany mezi 23. a 19. kilometrem. Zdržíte se asi 20 minut. Plný je také příjezd po plzeňské D5. Ve směru na letiště trvá silný provoz za sjezdem na Lohkov mezi 15. a 19. kilometrem. Ucpaná je také silnice k Barandovu od Kauflandu. Na jižní spojce směrem na Černý most se táhne nesouvislá fronta od sjezdu na Strašnice k Europarku. A na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most počítejte s potížemi za sjezdem na Běchovice. Vyšetřují tam srážku dvou osobních aut a tvoří se kratší kolona. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. Dobré odpoledne.
2: Český rozhlas Dvojka.
11: Rádio, které vás baví.
12: A náš další pořad není vhodný pro děti a pro příliš citlivé osoby a vám je asi jasné, že je tu kriminálka. Prokleté peníze, takový je podtitul tohoto vydání. Zmizení ženy, kterou nikdo nepostrádal. Případem se začalo zabývat první oddělení pražské kriminálky. Z ženina účtu totiž začaly mizet nemalé částky peněz. Její telefon vyzváněl, ale nikdo ho nezvedal. Chtěla se ukrýt na neznámém místě a koho se bála? Jak detektivové postupně zjistili, její účty začal vysávat neznámý parazit.
13: Upozorňujeme, že dokumentární cyklus Kriminálka může obsahovat popis fyzického, psychického či sexuálního násilí a že není vhodný pro děti a citlivé osoby.

0: Byl květen roku 2023 a kriminalisté Prahy 1 už několik dnů marně pátrali po zmizelé čtyřicátnici Kateřině. Šlo o bohatou dědičku, která měla vilu v Jevanech, byt na Liberecku, apartmány v Bulharsku a spoluvlastnila dům v centru Prahy. Vypadalo to ale, že od února ji nikdo neviděl. A i když její telefon vyzvání, ona ho nezvedá. Po týdnu prověřování se navíc ukázalo, že s platební kartou nakupuje a z účtu vybírá peníze. Jenže byla to skutečně ona? Vše bylo podezřelé. A tak případ převzal vyšetřovatel Robert Skolek z pražského prvního oddělení kriminálky.
1: Pro mě jako pro vyšetřovatele to vzniklo tak, že za mnou přišel vedoucí oddělení Aleš Strach s tím, že operativa římské jedničky má rozpracovaný zajímavý případ. Jestli mám zájem a že jsem v pořadí, říkám, proč ne. Já jsem v té době byl chvilku na prvním oddělení, takže jsem byl natěšený na nějakou zajímavou věc. Tam to od začátku bylo podezřelý, že když někdo zmizí několik měsíců nekontaktní a mizí jeho peníze, tak to prostě není jen tak. Zjistil se z výpisu účtu, že mizí peníze, že jsou tam výběry a hlavně nákupy. Nákupy v Alze, nákupy vozidla, výběry z bankomatů i v zahraničí.
2: To oznámení o tom, že ji pohřešuje, oznámil její právník. Většinou to dělají rodinní příslušníci nebo někdo nejbližší, ale v tomhle případě to byl její právník, který spravuje docela značný majetek, což v tomhle případě bylo už takový to první, co ti řekne, aha, teď má velký majetek, dlouho nikdo neviděl a rodina ji nepohřešuje, což je zajímavý.
0: Vítězslav Rapant, jako zkušený detektiv pražské mordparty, se okamžitě ponořil do výsledků pátrání, které jim předložili kolegové z Prahy 1. Ti už mluvili se všemi z ženina okolí. S dlouholetým přítelem i jeho synem, kteří s ní bydleli v Jevanech, se sousedy i příbuznými. A přibývaly i další informace. Kriminalista pražské mordparty Vlastimil Karafiát vzpomíná, že Kateřina se s úmrtím svého prvního manžela dlouho vyrovnávala.
3: Měl starožitnictví, obchodoval se starožitnostmi, měl vilu v Jevanech, měl nějaké další nemovitosti a oni se do sebe zakoukali a ten vztah byl tak jako harmonický, že si ji vzal, i když byl o 20 let starší, ale co nám všichni říkali, ty kamarádi i okolo, že ten vztah byl jako harmonický a že byl jako idylický. On se k ní choval jako gentleman, ona to měla ráda, jezdili spolu na dovolenou, moc hezky se k sobě chovali zkrátka. Takže ona byla šťastná v tom stavu. Bohužel on potom zemřel a to dědictví, protože on neměl děti, neměl nikoho, on byl tuším sám, tak to dědictví, ten majetek a ty všechny nemovitosti přešly na tu Kateřinu.
0: Kateřina bez svého manžela ztrácela radost ze života. Uzavřela se do sebe, hodně chodila do přírody, vyhledala i psychologickou pomoc. Pak potkala Hvězdoslava. Byl o 20 let starší, stejně jako její zemřelý manžel, a to jí zpočátku zřejmě imponovalo. Brzy s ní v Jevanech začal bydlet, ale podle několika sousedů a známých si po čase posteskla, že ji jen využívá.
3: Lidí se bála, moc jako nevěřila lidem, takže jako taková samotářka, pro někoho divná. Ta společnost za mě ji trochu vyloučila, tím, že ona byla takováhle samotářská. Takže když přišla příklad do banky a tam se jí ptali, co potřebujete, když kupovala nemovitost, tak řekla, nic, já jsem rentiérka, tak se jí smáli.
1: Takže jsme si klidně mohli říct, že má dostatek peněz na to, aby zmizela klidně na měsíc a nezjistí nikdo nic, protože je taková velmi introvertní, v podstatě s lidma se vůbec nebavila, že si klidně mohla utíct do přírody, zaplatit si sebe lepší hotel světa a být klidně měsíc pryč. Jo. Takže tahle varianta, že někde na cestách klidně furt platila, zvláště když vám její přítel řekne, odjela asi s milencem.
0: Pražská mordparta zvlášť pečlivě prověřovala současného přítele Kateřiny a jeho syna. A ti potvrdili, že naposledy ji viděli začátkem února. Kontaktovali se i její příbuzní. S těmi se stýkala jen velmi málo, ale než se ztratila, posledního půl roku se častěji vídala s bratrem. Ten s ní mluvil koncem ledna.
3: Potom i ten bratr šel to nahlásit, že je to nějaký jako divný, že sestra se mu neozývá, protože jí zkoušel kontaktovat na Facebooku, přes WhatsApp, voláním a vlastně nikdo nic nevěděl.
1: S nikým nebyla v kontaktu, ani s rodinnými příslušníky, ani se zaměstnavatelem, ani s právníkem a zjistili jsme, že někdo šáhá na peníze té poškozené. No a každý policajt si řekne, že když někdo zmizí a zároveň mizí jeho prachy, tak už je to podezřelý. To napadne každýho. Tak samozřejmě římská jednička se chytili hned všech těch dílčích věcí, jak výpisy z účtu, tak komunikace na jejím mobilním telefonu v době, když už měla by zmizela, s tím, že tam měla odejít nějaká dokonce SMS-ka z telefonu, který měla užívat, ta zmizela.
0: Od té doby, co rodina 45-letou ženu postrádala, někdo z jejího účtu vybíral peníze v Německu a nakupoval elektroniku. Mohla to být Kateřina, která se z nějakého důvodu skrývá, ale všechno bylo až příliš podezřelé. Operativa už vyzkoušela všechny možnosti. Prošly nemocnice, psychiatrické léčebny, vyžádali si kamerové záznamy od bankomatů a zkoumali i výpisy z jejího telefonu.
2: Takovou tu časovou osu toho mobilního telefonu, kdy jsme věděli, kdy byla naposledy s někým v kontaktu, kde se pohybovala a kdy se nám ten mobilní telefon vypnul.
0: Vše se vracelo zpět k vile v Jevanech, kde žila. Takže už po pár dnech měl tým pražské mordparty své favority na podezřelé. Současný přítel, jeho syn a recidivista Jan.
3: Byli tři, Hvězdoslav, Jakub a ten Honza, ten kamarád toho Jakuba. To byli tři takový hlavní podezřelí, což bylo vlastně všechno divně. Oni nepracovali, nic nedělali, měli exekuce všichni. Ten Honza byl starý drban, seděl ve vězení za drogy, za majetek. Jakub už tam nějaký drogy měl, nějaký krádeže nebo možná podvody, ale odsouzený nebyl ještě.
0: Současný přítel Katky, Hvězdoslav, popisoval, že na začátku února ráno odjížděl na několik dnů do Liberce a Kateřina ještě spala. Pak už o ní neslyšel.
3: Z začátku říkal nějaký datum, že tam není, a pak, že i volal na linku 158 a že vlastně to není zvláštní, protože ona cestovala, že snad odcestovala sama, pak, že do toho byl nějaký přítel rakouský, protože měl apartmány v Bulharsku, takže jela do Bulharska a takhle to jako měnil ty svoje výpovědi. Poprvé snad řekl, že ji viděl tuším toho 1. února, pak zas říkal, že ji viděl až 2. února, kdy on odjížděl do Liberce, což bylo, potom jsme zjistili, že bylo taky zvláštní, kdy on tam byl delší dobu než normálně v tom Liberci. A tak, bylo tam víc jako takových prostě nesrovnalostí.
0: To vše si kriminalisté samozřejmě ověřovali. Kontaktovali i bulharské kolegy, aby sledovali bulharskou stopu, jenže v apartmánech se majitelka naposledy objevila na podzim loňského roku.
3: De facto po celé Evropě, i když to řeknu, tak jako po celém světě nebyla. Prověřovali se její kamarádi, ona jich neměla moc, těch kamarádů a kamarádek, protože byla taková introvertka spíš, ale z těch kamarádek, co měla, tak nikdo ji dlouho neviděl, neslyšel, prostě zmizla.
2: Podívali jsme se do účtu i toho syna, toho Jakuba, a podívali jsme se do účtu i toho Hvězdoslava, s tím, že oni samozřejmě na sebe měli dlouhodobé exekuce, peníze nikdy neměli a byl jasný pohyb, byly přeposílány transakce, byly výběry, byly různé objednávky. Což se nám podařilo taky zdokumentovat použití platební karty v Německu, kdy kolegové z Německa nám poslali náhledy těch bankomatů, ty fotografie z toho výběru a jednoznačně to byl mladý Jakub. Provedl z její karty výběry v eurech, opakovaně jednalo se o desítky tisíc euro.
0: To byla informace, která konečně znamenala posun. A přišla další. Vzešla ze znaleckého zkoumání telefonu a notebooku Kateřiny, které Hvězdoslav odevzdal policii jako její.
3: My jsme to dali znalci a znalec nám vlastně sdělil to, že ten telefon nikdy nepoužívala, že ty informace nebo ten obsah toho telefonu byl do tohohle nového telefonu přehrán. A to neudělá taky jen tak někdo. Když pak jako ještě zjistíme z telefonu, že její telefonní číslo a Jakubovo telefonní číslo je téměř jako pořád spolu.
0: Úvaha, že Jakub a jeho otec stojí za zmizením Katky, nabývala konkrétní obrysy. Byl konec června roku 2023 a prošedivělý Seladon Hvězdoslav a jeho syn si zatím užívali života v jevanské vile, která jim nepatřila, a pražská mordparta je zpovzdálí sledovala. Šlo i o to, jestli Kateřina stále ještě žije.
1: Netvrdím, že to byla hlavní vyšetřovací linie, že je tam někde zamčená a oni z ní žijou, už jí tam prostě jako otroka a táhají z ní prachy. To jako nemůžete vyloučit, jedna z možností taková byla, ale upřímně řečeno, všichni jsme si mysleli, že je někde udělaná takzvaně, že prostě buď bude tam, anebo může být taky zakopaná kousek od té vily, což byl Jevanský les.
0: Sebevědomý Hvězdoslava, který v domě pořádal večírky u bazénu a policii stále opakoval, že s Kateřinou měli dohodu o tom, že dům a vše ostatní může s Jakubem neomezeně užívat, bylo ohromující.
3: Nám bylo i proti srsti to, že on užívá to auto a vilu a všechny možný majetek, tak jsme ho vyzvali, aby nám dal ty klíče od auta, techničáky a dokonce i ty klíče od Bulharska. Takže nám ty klíče dal, že není problém. Mezitím si ale museli udělat kopii, protože někdy v červenci vzal svoji dceru, vnuka a ještě koupili auto, Jakub koupil auto z bazaru, který přepsal na svoji sestru a tímhle novým autem jeli do Bulharska, do těch apartmánů.
0: Po několika měsíční marné snaze najít Kateřinu si Robert Skolek, Vlastimil Karafiát i Vítězslav Rapant s kolegy z Mordparty řekli, že už není na co čekat.
2: Že nemůžeme sledovat a pozorovat, jak oni si užívají ty její peníze, jak se chovají jakým bohemským životem. Obden dělali se velké grilování, party, kamarádi se pozývali, kuplo se nové auto a připravovali se, že pojedou na velkou dovolenou právě do toho Bulharska. Tak jsme řekli, tak to už jim nedopřejeme. Takže rozhodli jsme, že uděláme realizaci případu. Teď jsme mu dali patřičný název, ta akce se jmenovala Parazit.
4: Dobrá. Edy, jo? Můžem. Superen, jo? Podržíme to zatím.
5: Policie, nikdo se ani nehne.
2: Jakuba jsme zadrželi ve vile ve Věnech. Tělo jsme neměli, ale doufali jsme, že nějaký stopy i z místa činu, i potom následným šetřením, doufali jsme, že třeba Jakub bude rozumnej a třeba to i sám řekne, že tělo najdeme, ale bohužel.
0: Zatímco otřeseného Jakuba i Hvězdoslava čekal výslech, zásahová jednotka s kriminalisty prohlédla každé zákoutí v Jevanské vile. V místnostech byly navršené hromady nepořádku, ale po Kateřině tu nebyla ani stopa. Za to další důkazy přibývaly.
1: Při domluvě prohlídce to nejdůležitější byly nalezeny peníze. Bylo naleženo, nejsem si jistý, kolik tisíc euro, zvláště v 50 eurovkách, a byly ukryty vlastně v místnosti, kterou užíval Jakub. V tom obrovském nepořádku je chvála všem policistům, co tam byli, jako z našeho oddělení, tak kolegu z SPJ, že museli vyklízet místnost po místnosti mimo dům, ale peníze našli. Našli i platební kartu, ze které měly probíhat ty výběry a ty platby.
0: Kromě Jakuba a Hvězdoslava skončili po zátahu na policii i dva Jakubovi kumpáni, František a Jan, kteří se vzájemně znali z vězení. Policie už totiž měla zadokumentované, že část peněz z Kateřinina účtu šla i na účet Františka, který má také exekuce, a účet si založil ten den, kdy převedených 180 tisíc korun vybral. Většina částky ale skončila u Jakuba. A to byl důkaz.
1: Potvrzení toho, že jdeme správně, je tam majetkový prospěch. Ale jak mi řekla, je přímá nadřízená, Lucka Zemančíková, nemáš tělo, nemáš vraždu. Alfa omega tohohle případu, neměli jsme stále tělo.
0: Všechny naděje ale komplikoval fakt, že Jakub úplně odmítl vypovídat. Jeho otec Hvězdoslav stále mlžil a na všechno měl odpověď.
3: Já jsem nevěděl, jestli mu mám věřit vůbec jméno. Fakt tak dobrý lhář. A říkal k tomu, kdy viděl naposledy, že odjížděl ten den do Liberce, v 5 hodin ráno byla v pokoji, pak odešla, on o ní neví, hlásil to, kontaktoval rodinu, to oni taky nevěděla, vlastně on ji hledal a ona nikdy není. Tak asi začala nový život.
0: Ohledně svého pobytu ve vile, která mu nepatřila, měl také vysvětlení.
3: Vykládal, jak tam může žít, jak on se podílí na domácnosti, jak mají ústní dohodu, kdy teda on tam má udržovat ten barák, pozemek a vlastně tam může žít. Nic papírově sepsaného neměl, nájem neplatil, všechno platila ona.
2: Ta naše teorie, že Jakub se nám hned přizná, nám bohužel nevyšla. A Jakub se teda k tomu vůbec neměl, dělal, že o ničem neví a prakticky jeho výslech spočíval v tom, že jenom seděl a nic neříkal.
0: Výslechy pokračovaly i druhý den a kriminálka Hvězdoslavovi předkládala jeden argument za druhým.
3: Tam se na něm točilo mraky lidí. Ten den udělal 3 nebo 4 výslechy.
2: Moc jsme nevěřili tomu Hvězdoslavovi, protože on byl docela chytrý a hned uměl ze všeho jako tak vybruslit, uměl reagovat i. Takže tam jsme moc jako spíš tohle nedoufali. Tam jsme věděli, že přesně ten už to bude mít jako vymyšlený, jak bude s policií reagovat. No, ale tam pro nás zase byla dobrá a pro něj nečekaná informace, že on nevěděl, že ten Jakub začal ty peníze utrácet.
0: Uplynuly 2 dny náročných výslechů a kriminálka vzala Hvězdoslava do Jevanské vily, aby mu ukázala, co našli v pokoji, který užíval Jakub.
1: Vysvětlím mu tu situaci, o co nám vlastně jde. A on díky tomu té informaci, že věděl, že Jakub vybíral za jeho zády peníze, tož byl teda ješitnej, že samozřejmě se nerozdělil. Co jiného by v tom bylo, než že začal mluvit kvůli penězům. A viděl, že při domovní prohlídce jsme nalezli ty 1000 eur, tak začal mluvit.
2: Požádal 2 kolegy, nějací, co ho střežili, v rámci provádění té domovní prohlídky potom v té vile, tak jim řekl, že něco jim musí říct. Tak si ho vzali stranou a prostě jim řekl, že mladý to udělal, že ho zavolal, aby přijel, on byl v té době v Liberci, když přijel, tak aby pomohl její tělo uklidit.
3: Až se mu řeklo, že Jakub sahl na peníze, že vybral peníze, z toho účtu vybral něco přes 1,5 milionu a on tím, že byl majetnický, lakotnej, hamižnej, tak až na to konto, že zjistil, že ten Jakub, jeho syn, vybral ty peníze, tak ho položil. Ono mu to bylo divný, že Kuba najednou kde vzal tolik peněz, ale nevěděl to. A když jsme se ptali Hvězdoslava, tak on říkal, že si myslí, že tam bylo kolem 3 milionů na tom účtu. Tak když se dozvěděl, že vlastně tam není nic, tak až v rámci tady toho, asi jako nějaká ješitnost, naštvání, tak řekl, že Kuba Kateřinu zabil.
0: Okamžik, ve který tým pražské mordparty od spuštění akce Parazit téměř přestával doufat, přeci jen přišel. Hvězdoslav, který na exekucích dlužil téměř 1,5 milionu korun, jim potvrdil, že peníze jsou pro něj na prvním místě.
1: Táta byl celý život na prachy. A když vlastně, já tu fouzovka řeknu, podělal svého tátu o 1 milion něco a neřekl to tátovi, no tak tátu to naštvalo, tak to vysypal na Jakuba.
2: Už si to uměl vyhodnotit, tak řekl, ne, radši budu s policií v tomhle spolupracovat. Uměl si vyhodnotit, že radši řeknu v vozovkách obětuje teda syna, ale aby se zachránil sám sebe.
0: To, že otec Jakuba promluvil, ale nestačilo. Pražská mordparta potřebovala tělo. A tak 2 operativci v Jevanské vile pokračovali v rozhovoru s Hvězdoslavem, dokud byl ochotný spolupracovat.
3: Nějak asi na něj zapůsobili. Protože samozřejmě humbuk v Jevanech, tam bylo všechno, tam byl policejní člun, byly tam koně, byli tam SPJáci na to, aby se propátrával les, bylo tam všechno. Samozřejmě ty lidi se začali ptát, začali chodit před ten barák, kde bylo mraky policejních aut a z jednoho auta vystupoval Hvězdoslav, takže mu to příjemné asi nebylo. Takže ten kolega Miloš s Romanem, kteří ho střežili, tak řekli, podívejte se, může to skončit, ale spolupracujte, řekněte nám. A on tak chvíli stál, koukal, byl nervózní a pak teda řekl, že řekne, kde to tělo je. Ti se ho začali ptát dál a řekl, že je teda na Slapech ve vodě, kam ji hodili.
0: Jakub prý Kateřinu zavraždil na přelomu února a března, když byl Hvězdoslav několik dnů pryč. Stalo se to v hádce o nájem, na který nepřispíval. Tělo pak rozčtvrtil a když se Hvězdoslav vrátil, se vším se tátovi svěřil. Hvězdoslav 23. srpna dovedl kriminálku ke Slapské přehradě, kde na Živohošťském mostě ukázal, jak synovi pomohl zamést stopy.
6: Vy jste nějaký to tělo viděl v jakýkoliv fázi toho transportu, té manipulace?
7: Ne, neviděl. To naložil si doma, to naložil si sám.
6: Jasný, jak?
7: Pak to přikryl a pak mě ten profesor zpomněl.
0: Několik pytlů, které tu s Jakubem schodili, zatížili, aby měli jistotu, že zločin hned tak někdo neodhalí.
6: Kolik těch tvárnic podle vás bylo celkově? Kolik jste jich viděl?
7: No, viděl jsem ty 2, venku a potom jsem viděl jednu vevnitř a druhý strany to připomínalo stejný tvar.
0: Tým Mordparty měl konečně konkrétní místo a policejní potápěči pátrali na dně přehrady po pytlích, které měly ukrývat ostatky Kateřiny.
1: Tam ty potápěči předvedli taky neuvěřitelnou práci, tahali z nějakých 45 metrů, viditelnost velmi špatná, nadřeli se tam, tělo bylo v hrozném stavu za tu dobu, já nevím, po půl roce jsme tam byli, co zmizela, tak tělo bylo zmídené na tělí při výlovu, byl tam soudní lékař, při rozbalení balíků, aby jsme věděli, co v těch balících je, že tam není něco jiného, tak jsme viděli trup, viděli jsme samozřejmě nohy a viděla se i hlava a už na té hlavě byly vidět ty rány do té lebky. Znalec konstatoval, že s nejvyšší pravděpodobností příčinou mrtí byly údery tupým předmětem do hlavy, což mohlo být třeba tupá strana sekery nebo něco jiného. A zároveň tam byl nářez na krku, který měl známky ještě vitální reakce. To znamená, že v okamžiku, kdy nařezával krk, tak poškozená ještě žila. To znamená, byly tam asi nějaký sousled rychlých úderů do hlavy a potom říznutí do krku. Což ale si samozřejmě řeknete, že v ruce držím palici nebo sekeru a druhé nůž, tak už přemýšlíte o tom, že to mohlo být nějak naplánovaný, že to nemusí být nějaký afekt, že někoho strčím ze schodů nebo ho jednou bouchnu a on mi zůstane pod rukama.

0: Videohovězdice jsou nahrávány, když budete ve vazbě, tak vás ten automat poučí, že je ten hovor nahráván. A i přesto, že je hovor nahráván, tak oni se na tom bavili, nebál se. A táta mu říká, já jsem ti říkal, že jsi na ty peníze neměl sahat. Něco v tomhle v tom smyslu. A teď ale otázka, jestli to říkal před vraždou, nebo těsně po vraždě, když jste to rozvěděl. Ale tam zaznělo, neměl jsi na ty peníze sahat, stejně bychom dostali třetinu toho dědictví. Kdyby jsi na to nesáhl, tak by to bylo naše. Takže tam bylo nějaké uvažování, že v rámci dědictví on jako dlouholetý partner by měl právo na určitý část dědictví, s tím on kalkuloval.
1: Případ zmizelé a zavražděné Kateřiny spěl k finálnímu rozuzlení. A kriminálka měla kromě těla oběti i řadu důkazů.
0: Během vyšetřování jsme teda zajistili spoustu majetku, zajistili jsme to vozidlo, které bylo koupeno za odcizené peníze, dokonce jsme zajistili kryptoměnu Ethereum, s tím jsem se jako vyšetřovatel setkal poprvé, ale společně s analytiky se nám to povedlo, což byl další důkaz, že ten prospěch tam byl majetkový.
1: Vrah Jakub stále mlčel. A nadějí bylo, že se přizná, až se seznámí s důkazy, které proti němu pražská mordparta shromáždila. Vyšetřovatel Robert Skolek doufal, že Jakub promluví, až na videu uvidí, že mají i tělo.
2: Já jsem se vás pozval, že jsme dneska případně pokračili na vašem výsledku, kdy jste v té první fázi odmítli povídat. Přesto já jsem se vás pozval, abyste tu možnost měl, abyste se ode mě dozvěděl nějaké skutečnosti, si které bylo z toho trestního řízení, abyste byl informován o tom, co jsme třeba zjistili a našli, aspoň těch základních podstatných rysek.
0: Hlavně jsem opouštěl video z nálezu a ohledání těch částí těla s tím, že aspoň by nám mohl vysvětlit, proč to udělal. Jakoby tu pravdu, i ten soud by vlastně přihlédl k tomu, co on by vypověděl. Takže jsem to udělal jako pokračování výpovědi toho viněného, ale jediný, jak na to Jakub reagoval, byla taková větší nervozita a mnul si ruce a koukal do stolu, zvláště když jsem mu přehrával ty videosnímky částí toho těla a vůbec na nic nereagoval, odmítl výpověď v plné šíři.
2: Zeptám se vás, jestli daný věci budete chtít vypovídat, ne? Abyste nám třeba něco vysvětlil o tom? Vůbec nebudete, ne? Nechcete nám něco říct, aby jsme to pochopili třeba jako orgány či nebo jsme dělali. Nechcete, ho?
1: Spis byl kompletní a státní zástupce podal obžalobu. Obžalovaný Jakub pak ve finále u soudu prohlásil svoji vinu z vraždy, aniž by cokoliv dalšího vysvětlil.
3: Tomu jedinému se nakonec přiznal, ale snad nepopsal ani způsob, ani kde jí čtvrtil, ani čím, ani nic podobně. Jenom řekl, že jí zavraždil. To je jediné, co z něho dostali, jinak celou dobu jako víceméně nespolupracoval.
0: Dostal 18 let. Nemluvil ani u soudu, což je jako svým způsobem škoda, protože nám mohl vysvětlit ty dílčí věci, hlavně soudu. Vězdoslav nebyl trestně stíhán pro vraždu, nebyl účastníkem té vraždy a jestli proběhla nějaká dohoda mezi Vězdoslavem a tím Jakubem, tak to nemáme nějak důkazně podpořeno, takže nemohl být trestně stíhán.
1: Příběh Kateřiny, která našla a ztratila svou životní lásku v manželovi, který zemřel, ukončil parazit, kterému v životě šlo jen o peníze. Ve své bolesti neměla šanci rozpoznat, že se blíží ke kritickému bodu.
3: Ty peníze si asi neuměla užít nějakým způsobem rozumným a ještě měla v životní tu smůlu, že se na ní přilepil tady ten parazit, ten Hvězdoslav, který prostě využil té situace, že byla trošku jakoby submisivní osoba, kterou on uměl dobře manipulovat. A využil toho, že tam i vlastně svého neschopného synáčka ubytoval, který to zanesl jenom nepořádkem, celou tu vilu. A ještě nakonec to dopadlo tak, jak to dopadlo.
4: Ona byla strašně hodný člověk. Ano, možná byla zvláštní navenek, ale hodná, bezproblémová, nedělala zle, naopak tomu Hvězdoslavovi a Jakubovi ještě nabídla nějakou pomocnou ruku. A takhle dopadla.

0: Kriminálka Mirka Vaňury.
1: Všechny díly si můžete poslechnout na webu Dvojky, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
2: Tak to byla kriminálka v premiérové řadě s podtitulem Prokleté.

0: peníze. Další část uvedeme ve středu 10. června krátce po 18. hodině a podtitul zní Neřeknu proč a neřeknu jak.
1: Nenechte si ujít v České televizi.
2: Řekni hej, jo.
3: Večer, kdy zpívá celá aréna. S výjimečnými hudebními hosty a strhující atmosférou od první písně.
4: A tady vidím kouka, který má cedulku, chci si zahrát jahodu.
3: Miraj v O2 aréně. V pátek večer na ČT Art a v TV vysílání.
5: Největší rodinné setkání Přemyslovců. Královské poklady, nevyřešené záhady, silné příběhy i kruté momenty našich dějin. Nejrozsáhlejší výstavní projekt o Přemyslovské dynastii. Více než 900 unikátních exponátů. Výstava Přemyslovci, panovnická dynastie a její doba do 15. října v Národním muzeu. Více na www.nm.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
6: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
6: Srdcovky od Dvojky.
7: Příjemný středeční večer, milí posluchači. Právě teď, 5 minut po 6:30, přichází chvíle, kdy společně měníme atmosféru. Všechno, co bylo do této doby těžké, temné, negativní nebo únavné, necháme za dveřmi. Špatné zprávy, pochmurné nálady i nepříjemné pocity teď vystřídá pravidelná dávka pozitivní energie, dobré muziky a příjemné společnosti. Vítejte u mého rozhlasového pořadu. Tady jsou srdcovky od Dvojky s datem 3. června 2026. Dobrý poslech od mikrofonu přeje Pepa Melen.
8: Nosím černý brýle,

Radikirken, černý brýle. Pojďme odložit černé brýle. První zahraniční píseň dnešního vydání má nádherné výročí. 3. června 1967 vystoupala Aretha Franklin s písní Respect na první místo amerického žebříčku Billboard Hot 100. Takže dneska 3. 6. 26. Je to přesně 59 let od chvíle, kdy se z téhle skladby stal americký singlový hit číslo 1. Původně to ale nebyla její písnička. Napsali už v roce 1965 Otis Redding, ale v jeho podání to byla taková jiná a hlavně mužská prosba. Aretha ji natočila 14. února 1967, tedy na Valentína. Bylo to v Atlantic Studios v New Yorku a byla už tehdy po přestupu od jednoho vydavatele k druhému, tady v tomto případě, tedy Atlantic Records. No a začínala, což ona sama ještě nevěděla, její obrovská soulová éra. Tuhle píseň ve studiu natáčela za pianem a velkou zásadní roli tam hrály také její sestry Irma a Caroline Franklin, které zpívaly doprovodné vokály. Právě oni pomohli vytvořit takové ty slavné odpovědi v refrénu a podle dobových vzpomínek Caroline přispěla i k nápadu hláskovat R-E-S-P-E-C-T, tedy respekt. Aretha z původní Reddingovy písně udělala úplně nový symbol. Najednou to nebyla prosba, ale sebevědomé prohlášení ženy, která ví, co dává a ví také, co si zaslouží. Ten úspěch byl naprosto obrovský. V době boje za občanská práva a později i ženského hnutí se z písně stal hymnus důstojnosti, rovnosti a sebeúcty. Pojďme tedy vzpomínat, před 59 lety se z tohodle singlu stala naprostá jednička. Aretha Franklin, Respect.

3. červen a dnešní srdcovky jsou doslova nabité událostmi. Tak tohle byla 59 let stará jednička Aretha Franklin, tedy jednička v Americe. Nebylo to jenom tak, byla to číslo jedna v americkém popovém žebříčku. 8 týdnů také tahle píseň vládla R&B žebříčku. Aretha za něj získala 2 ceny Grammy a píseň se stala jejím životním, doslova takovým podpisovým hitem, je to tak. Pojďme ale na 3. června roku 1942, protože tady máme první vzpomínku narozeniny. A sice Curtis Mayfield, zpěvák, skladatel, kytarista, producent a jeden z nejdůležitějších hlasů soulové hudby. Ten se nejprve proslavil se skupinou The Impressions, kde jeho písně jako People Get Ready nebo Keep On Pushing doprovázely dobu amerického hnutí za občanská práva. Ale potom na začátku 70. let udělal obrovský krok. On se totiž vydal na solovou dráhu. Já mám pro vás věc, která má název Move On Up. Napsal ji a produkoval právě sám Curtis Mayfield. Vyšla na jeho debutovém solovém albumu v roce 1970. A vy tuhle věc možná znáte. Je to prostě velká jízda. Move On Up a Curtis Mayfield.

Nezastavuj se, i když to bude bolet. I když ta cesta nebude úplně rovná, přijdou překážky. Prostě zvedni hlavu a jdi dál. Mluví naopak Curtis Mayfield, který se narodil 3. června 1942. Pojďme na anketu, protože už máme 7:45. Dneska je anketa narozeninová. Dáma v kůži s baskytarou a hlasem, který uměl rozsvítit celý sál. No a já věřím, že ještě umí rozsvítit celý sál. Dneska slaví 76. narozeniny. Je to Suzy Quatro. Napište mi, která písnička Suzy Quatro je ta vaše. A klidně přidejte i vzpomínku, kde a kdy vás Suzy Quatro poprvé dostala. Patřila tahle zpěvačka k vašemu mládí? Nebo jste ji objevili až později? Pište mi na josef.melen@rozhlas.cz a také můžete na SMS bránu 702-222-220. Suzy Quatro dneska slaví 76. narozeniny. Ale my se zatím podíváme na domácí scénu populární hudby a nejprve to bude rok 1982. Petr Novák jako autor hudby, ale také zpěvák písně, kterou textoval Eduard Krečmar. Hvězdičko blízkavá.

Trocha toho československého popu z 80. let, tohle byl rok 1984, Sklíčka, ale tak se to samozřejmě nemenuje, ta písnička má název Ty, já a můj brat, kdybyste ji náhodou někde hledali, a samozřejmě skupina Modus. Já mám tady další narozeninovou věc, 3. června slaví narozeniny a úplně stejně jako téma naší dnešní ankety Suzy Quattro, tak úplně přesně na den i na rok je to Dennis Williams, krásný vysoký hlas, který nejprve dělal back vokály v doprovodné skupině Stevieho Wondera, Wonder Love. Později se vydala na solovou dráhu. No a musím říct, že nádherné roky 84-85 byly plné úžasných filmů. Vzpomeňme například Footloose, vzpomeňme například na Ghostbusters, a další. A právě Dennis Williams, která dneska slaví 76. narozeniny, tak tehdy byla u toho, když vydala a naspívala jednu z nejslavnějších filmových písní té doby. Ano, ta píseň je z Footloose a má název Let's Hear It for the Boy. Je to taková příjemná věc, řekněme taková jako říkanka, slovní hříčka o tom, že ten kluk, o kterého jde v té písni, tak dívka ho tak nějak obhajuje. Říká, víš, on jako není úplně dokonalej, on jako není úplně nejvýblumnější, no není úplně nejuhlazenější, ale víš co, má prostě srdce na pravém místě. Tohle je jedna z největších osmdesátkových plcek, které se vůbec dostali kdy do éteru. Dennis Williams.

0: Jistě tenhle ten hit znáte. Pojďme si připomenout dnešní anketu, která je přímo narozeninová, protože dneska slaví velká hvězda 76. narozeniny, a to je Suzy Quatro. Co pak mi píšete pěkného? Podíváme se na to. Tady máme: dobrý večer, Josefe. Suzy Quatro, jasně. 48 Crash z kazeťáku před 50 lety, bylo mi 10, k tomu počmáraný penál Sweet Slate Nazaret. Souška učitelka nebyla ráda, píše Pavel z Plzně. Díky za tuhle krásnou vzpomínku. Co tady máme dál? Suzy Quatro jsem poslouchala v 90. letech, když jsem pracovala v pasáži metro v antikvariátu Gramodese, kde byly i noty, plakáty, CDčka, fotky. Prostě všechno, na co si člověk vzpomněl. Zdravíme Adel, děkuju moc za tuhle zprávu. Zuzanka Q, tedy Suzy Quatro, je má generace, tedy souputnice časem. Jmenovala bych jeden její song, ale nejsem si jistá v angličtině. Ona tam zpívá hlavní part, členové kapely odpovídají, to píše paní Olina. I vy mi můžete napsat, jak to máte s muzikou a písněmi Suzy Quatro, jestli vás provází životem, nebo jestli jste ji poznali a potkali až třeba později. Píšete mi na josef.melen@rozhlas.cz, píšete mi také na SMS bránu 702-222-220. No já rovnou navazuji na středeční srovnávačku. Nejprve si dáme duet z roku 1979 s českým textem Pavla Žáka. Ta pusa je tvá, Hana Zagorová a Petr Rezek.
1: Ta pusa

Víte, že tahle písnička v originále vznikla vlastně díky jednomu večírku? Bylo to v Düsseldorfu v Německu, kde se natáčelo a zároveň tam skupina Smokey měla vlastně večírek jakoby takovou dotočnou kvůli své desce. Byl tam Chris Norman, který se Smokey hrál a mezi pozvanými hosty byla právě také Suzy Quatro. No a tehdy slovo dalo slovo a bylo to v podstatě taková jako večírková sranda. Ona vzala basu a šla na to jeviště a Mike Chapman, když je viděl vedle sebe, tak řekl, ale sakra, to by byla dobrá dvojice. Tohle by bylo duo, které by mohlo zasáhnout svět. No a tehdy napsal písničku společně s Nicky Chinem, tedy Mike Chapman a Nicky Chin, tahle slavná hitmakerská dvojice. Napsal jej písničku, která je o tom, že se potkají dva lidé, naprosto se do sebe zamilují, absolutně se do sebe zamilují, ale v podstatě to nemělo žádný plán. Oni do té lásky tak nějak klopítli, nebo snad zakopli a spadli tam až po uši. A proto se píseň jmenuje Stumbling In.

0: Prostě klopítáme a někdy si tak zaklopítneme o nějakou tu lásku a už v tom jsme, spadneme do toho jak do louže. A někdy z toho vlastně ani nechceme ven. Takový už je prostě život. Chris Norman, Suzy Quatro. Suzy Quatro je dneska námětem na anketu, jak to máte, protože slaví 76. narozeniny. Ale víte co, já mám pro vás rovnou další srovnávačku. Mám tady rok 1980 a písničku s českým textem Zdeňka Borovce, kterou naspíval Jiří Korn. Nejsi.
1: Nejsi, do mých snů však tiše vcházíš jako říjen, denně vchází.

Tohle je v originále jedna z nejkrásnějších balad na pomezí popu, soulu, také country. A u nás samozřejmě také nádherná balada. V originále tuhle píseň naspíval Kenny Rogers jako Lady. Tu písničku napsal a produkoval Lionel Richie, tehdy ještě spíše známý jako součást kapely Commodores. Tehdy se s Kenny Rogersem setkali a on mu nabídl, že by pro něj napsal nějakou píseň. A když mu přehrával nějaké věci, které pro něj měl, tak ještě mimo děk zahrál kousek této s tím, že ještě není hotová. Kenny Rogers říká, no ale tuhle píseň já chci a pokud možno chci hned. A tak šli do studia a Lionel Richie přiznal, že ještě během samotného natáčení teprve dopisoval druhou sloku této písně, aby to bylo kompletní. Ten úspěch téhle písně byl naprosto fenomenální. Stala se v podstatě jedničkou v Americe a to pozor. Nejenom v Billboard Hot 100, ale také byla jedničkou v country žebříčku a v dalších žebříčcích. Zkrátka byl to úžasný hit Kennyho Rogerse, který dodnes má svou velkou sílu. Lady.

Druhá dnešní srovnávačka. Pojďme na anketu. Je dnes věnována Suzy Quattro, která slaví 76. narozeniny. Já se ptám, když máte nějakou vzpomínku na ní, rozhodně se o to podělte. Patřila Suzy Quattro k vašemu mládí, nebo jste ji objevili až později? A která písnička je ta vaše? Píšete mi na josef.melen@rozhlas.cz. Píšete mi také na SMS bránu 702 222 220. Mám tady zprávu například: dobrý večer, pane Melene. Suzinka, tedy Suzy Quattro, to je další moje slabost. Od začátku 70. let, od Laxíků, kdy ji já zapsal mezi ty nádherné tvrdárny, to bylo dva vykřičníky. Potom lety trošku změkla, tedy její hudba, ale je to prostě Suzinka. Těch písní je dost, například Can the Can, Devil Gate Drive a tak dále. Prostě mysleli mnozí, že bude druhá Janis Joplin, nebyla, prostě byla svá. Ano, Mike Chapman, Nicky Chinn jí psali parádně mnoho písní. Tak toť můj příspěvek, s pozdravem a úctou, Karel z Přerova. Děkuju moc za tuhle zprávu. I vy ostatní mi můžete napsat, jak to máte. A já mám tady další písničku, nepůjdeme za ní daleko. Vlastně zůstaneme tady u nás doma, protože tady máme kulatiny, osmdesátiny, přátelé. A ty slaví Radek Tomášek, zpěvák, kytarista, písnička. Také jeden čas si prožil velmi slavnou éru skupiny Rangers a musím říci, že do jeho slavné éry patří například písnička, která už nám právě teď hraje a má název Žádná jiná. Hudbu napsal sám Radek Tomášek, text Miroslav Černý. To už jsme v roce 1974.

Nejsou to jiné osmdesátiny, které si dneska připomeneme, ale teď budeme ještě na chvilku za hranice, budeme nejen oslavovat, ale také vzpomínat. Vzpomínat na Davida Bowieho, který tehdy svojí písní a svojí producentskou prací zachránil kapelu, jejíž zpěvák dneska slaví 87. narozeniny. A je to Angličan Ian Hunter, který byl tehdy nejen zakládajícím členem, ale hlavně zpěvákem kapely Mudd Hoople. Tahle kapela se chtěla ve 72. roce v podstatě rozejít, protože neměla žádnou úspěšnou písni.

Je to písnička vlastně o tom, že ne všichni musí svět vidět tím světlem většiny. Zkrátka je to písnička pro ty, kteří se cítí možná trochu odstrčeni, možná jsou to trochu outsideri, a podle Davida Bowieho je to písnička o tom, že asi cítí, že tomu světu už nezbývá za tolik času. Ale já si myslím, že ta pozitivnost v této písni je to hlavní, co si lidé tehdy od roku 1972 až do dnes, tedy do roku 2026, z této písně berou. Pojďme tedy na to. Jan Hunter slaví 87. narozeniny.

Jan Hantr slaví 87. narozeniny, tolik tedy jedna z těch asi nejslavnějších záchranných písní, kterou napsal David Bowie. Pojďme, máme tady o dost mladšího muže, který je spisovatel, textař, scénárista, ale také třeba češtinář, tělocvikář. Ano, 80. přátelé, u nás doma slaví Jan Krůta, muž, který napsal celou řadu nezapomenutelných textů. A já jsem si vybral jeden, kterým zároveň Honzovi přeji, ať je nadále zdravý a hodně v pohodě.

Nahlížím do vašich anketních odpovědí. Je to opět krásné vzpomínání, kterým jehož hlavním tématem je Suzy Quattro, která dneska slaví 76. narozeniny. Například Blanka píše: hezký večer, vybrat jednu písničku prostě nejde. Vzpomínka na první setkání a velkolepý koncert, bylo to v Kunovicích, 31. října 2009, kdy spolu s Věrou Špinarovou na pódiu, to byl výbuch energie, nezapomenutelný zážitek. Možnost prožít tuto akci jsme měli ještě v roce 2014 v Buchlovici. Škoda, že už nejde zopakovat. Děkuji, píše Blanka. Já děkuji za to, že píšete a vzpomínáte, a mimochodem mám tady na playlistu dávno připravenou jednu skvělou naší zpěvačku s tím hrubším hlasem. Věra Špinarová, a já ti závidím.

Jara Špinárová, no a pojďme, ještě máme chviličku, tak si tady dáme, co nám píšete k dnešní anketě. Suzy Quattro patří do mého života pro její hlas a projev. Bohužel ji neznám podle názvu písní, ale akorát ten duet s Chrisem Normanem, který si pouštěl, děkuji, to píše Kajka. Ahoj Pepo, pěkný večer. K dnešnímu tématu musím říci, že Suzy Quattro si okamžiky získala naše sympatie, a to hlavně po duetu s Chrisem Normanem. Bylo to díky pořadu Disco a Music Laden na německém televizním programu. Zdravíme tě, Pepo ze Sokolova, Mirek a Martina, ahoj. I já vás zdravím, jsem rád, že píšete. Krásný večer, Pepo, u tvého srdcovkového vysílání. Myslím, že nejsem sama, odpadají všechny chmury, děkuju za to. Srdíčkové pohlazení na dušičce je super, mnoho dalších dílů. Suzy Quattro poslouchám, přeji všenej, hlavně zdraví, oblíbenou písničkou přímo nemám, ale při jejím poslechu vzpomínám na mládí, hlavně na učňáku. Super jízda, píše Míla. Děkuji moc za tyhle zprávy. Mám tady pro vás ještě jednu písničku, která je z toho, jak píše jeden posluchač, měkčího období písní Suzy Quattro. Je to písnička o tom, že pokud mě nemůžeš dát skutečnou a opravdovou lásku, tak mi prostě nedávěj nic, protože na flirt já nemám žádné chutě. Suzy Quattro, If You Can't Give Me Love.

Ještě stále tady blikají nové a nové zprávy o tom, co Susi Quattro a její muzika pro vás znamenala, jak to máte, jak jste ji vnímali, když byla mladička v té kožené kombinéze a s basou proklatě nízko na krku. Ale mám tady teď jednu zprávu, kterou bych to asi zakončil. Moc a moc díky za dnešní nádherné srdcovky. Omládla jsem o půl století. Zdraví Naďa, ročník 1937. Já moc děkuju, protože tohle je muzika samozřejmě mého mládí a také je to, nebo takhle, muzika mého dětství, dá se říci. A věřím, že při tom vzpomínání si prostě při srdcovkách uděláme dobře. Stejně mám pocit, že když vysílám srdcovky, tak ten čas běží dvakrát rychleji, než by měl. Máme písničky, máme příběhy, ale musíme si je nechat na zítra, protože dnešní srdcovky, milí přátelé, milí posluchači, končí. A tak se s vámi loučím, přeji vám příjemný večer, mějte se dobře a mějte se rádi, váš Pepa Melen.

0: Stále vám, přátelé, dělá společnost Dvojka. Přejeme příjemný červnový podvečer. Připomínám, že už za chvíli tady bude pohádkový seriál Detektivové ze Zelňáku. No a ve 20 hodin se spolu s námi můžete toulat českou minulostí. Zůstaňte s Dvojkou.
1: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
3: Dobrý večer, milé děti. Zdraví vás Skřítek Hajaja. Doufám, že už se těšíte na další případ ze seriálu Detektivové ze Zelňáku. Ten dnešní má název Kam zmizela voda. Krásná barokní kašna Parnas vévodí celému náměstí. A v létě jsou všichni na trhu vděční, když se u ní můžou ochladit. Jenže jednoho dne z ní zmizí voda a je tu další případ pro Johanku a Filipa.

0: Dobrý večer, milá děcka. Zdravím vás z Brna a mám pro vás další detektivní případ ze Zelňáku. Tak poslouchejte. Opravdu teplému počasí se v Hantecu, tajné řeči Brňanů, říká hicna. A v Brně v tyto dny byla hicna. Bylo takové vedro, že i na Zelňáku všichni raději hledali stín a osvěžení, než aby nakupovali na trhu. Filip, Johanka a několik jejich kamarádů na celé odpoledne obsadili mohutnou parnasovou kašnu. Ta je ozdobou celého zelného rinku a její voda poskytuje v horku parádní osvěžení. Hráli si kolem ní, dokud se nezačalo stmívat. A ani pak se jim nechtělo domů. Už musíme jít, řekl smutně šestiletý Filip, když ho volala bábi Svobodová, aby jí šel pomoct zbalit stánek se zeleninou. To nevá, zítra zás, pozbuzovala ho sedmiletá Johanka a taky šla svému tátovi pomáhat k jeho stánku s keramikou. Jenže druhý den bylo všecko jinak. Od rozbřesku stál kolem Parnasovy kašny hrozen brblajících a lamentujících lidí. Co blázní ty, zas tak moc se nestalo, mručel obtloustlý padesátník. Nestalo? Vy neznáte pověst o vodě v Parnasově kašně? Obracela oči v sloup stejně stará paní. Jo, voda v téhle kašně musí bejt, jinak čeká Brno 100 roků neštěstí, milej pane, doplnila její kamarádka. Teďka je voda fuč, neštěstí, tragédie. Panika z toho, že Brno čeká 100 let neštěstí, se rychle šířila celým městem. Ale Johanka s Filipem se snažili zachovat chladnou hlavu. Musíme se podívat pod kašnu, navrhl Filip. A jeho kamarádka souhlasila. Včera si kolem kašny hráli celý den. Určitě nebude těžké najít vstup, kudy se dostat pod zem. Asi to bude nějaký poklop, říkali si. A skutečně brzy jeden našli. Dokonce byl otevřený a jakoby čekal, až někdo sestoupí dolů. Jenomže přístup hlídal strážmistr Filc. Moc tej nevokoně, ty děcka? Už jsem zavolal technickou zprávu. Brzo se na to někdo donde podívat, odháněl Filc zvědavé detektivy. Filc vypadá jak žaba na prameniu, jak se přes něj dostanem, krčil rameny Filip. Johanka se rozhlížela po Zelňáku. Všimla si zmrzlináře. Podívala se na strážmistra Filce, který se na horkém slunci potil, jak vrata od chlíva. Mám to, jdeme, zavelela směrem ke svému kamarádovi. Od zmrzlináře si Filip s Johankou koupili každý pořádný kopeček ledové zmrzliny. S kornouty pak děti zamířili přímo k Filcovi.
1: To je hic, co, pane Filci, usmála se Johanka.
0: Naštěstí mají tamhle zmrzku, s tou je to hned lepší, doplnil ji Filip. Strážmistr Filc na děti upřeně hleděl a nic neříkal, ale sem tam se mlsně olízl. Nakonec už to nevydržel.
1: Pohlídejte mi to chvílu, musím si odskočit,
0: řekl a vyrazil ke stánku se zmrzlinou. Rozkaz strážmistře, zasalutoval Filip. Jakmile byl Béda Filc z dohledu, děti rychle dolízali zmrzlinu, schroupli kornouty a opatrně se rozhlédli kolem. Nikdo si jich nevšímal. Teď je ta pravá chvíle. Filip s Johankou blesku rychle zmizeli v podzemí. Tam byla zima a tma jak v pytli. Měli jsme vzít baterky, ozval se Filip a bylo slyšet, že má ze tmy trochu strach. Počkej, mám mobil. Hned rožnu, zaradovala se Johanka. A skutečně za chvíli z její ruky vycházel kužel světla. Pojď! Podíváme se, kde se ta voda ztrácí, zavolala Johanka a odvážně vykročila do tmy. Jenže brněnské podzemí je veliké a má hromadu různých chodeb. I dospělý by v něm zabloudil, natož dvě malá děcka, co si na cestu svítí jen mobilem.
1: Za chvilku bylo jasné, že detektivové nedovedou najít ani ztracenou vodu, ani cestu zpátky. Filip začínal cítit, že se mu derou slzy do očí. Ale Johanka nestrácela hlavu. Zavolám tátovi, sice bude hartusit, ale lepší, než do konce života bloudit tady v tom bludišťu.
0: No jo, jenže telefon, jako by to slyšel, zablikal a zhasl.
1: Baterka mu došla v tu nejméně vhodnou chvíli.
2: Babi, tati,
1: volali děti z plných plic, aby je někdo zachránil. Nic jiného jim už nezbývalo a skutečně to zabralo.
2: Babi, tati,
1: slyšel strážmistr Filc slabý hlásek, když si při hlídání vstupu do podzemí vychutnával zmrzlinu.
3: Co to je? Odkud to? Ale ne, že by ti dva tam vlezli a teď zabloudili?
1: Filc odhodil kornout a rychle zorganizoval pátrací skupinu, ve které samozřejmě nechyběli pan Hrabal a bábí Svobodová. Naštěstí byli Johanka s Filipem natolik rozumní, že ve tmě zůstali stát a jen volali o pomoc. Stačilo jít po zvuku a brzo byla ztracená děcka zase nalezená. Všem se ulevilo, hlavně bábi Svobodové a tátovi Hrabalovi spadl obří šutrák ze srdce.
0: No jo, ale co ta chybějící voda? Údržbáři, co přišli odpoledne z technické správy, odešli zase s nepořízenou. Na žádnou závadu nepřišli, ani na zemi, ani pod zemí.
4: Že by opravdu prokletí.
1: Filip s Johankou se nudili, tak se jen tak potloukali po zelňáku. Museli se držet na dohled, bylo vedro a voda fuč. Otráveně koukali do výloh a čekali, až bude večer a oni půjdou domů. To nepodařené dobrodružství v podzemí jim vzalo náladu.
0: Hele, tady si někdo staví vlastní bazén,
1: ukázal najednou Filip do výlohy jednoho ze zavřených obchodů.
0: A opravdu,
1: prostory prázdného obchodu byly skoro do jedné třetiny pod vodou. Bylo vidět, jak voda tryská ze zdi. Hladina už dosahovala několik centimetrů nad spodní okraj výlohy. Detektivové usoudili, že to nebude jen tak. Tryskem letěli za strážmistrem Filcem. Tak se stalo, že detektivové ze zelňáku skutečně rozluštili záhadu prázdné Parnasovy kašny. Zavřený obchod totiž právě procházel rekonstrukcí a dělníci omylem prokopli trubky s vodou. Byl víkend, a tak na stavbě nikdo nepracoval a voda mohla vesele plnit prázdný obchod jako bazén. Technici uzavřeli přívod vody, pak přijeli hasiči, vypumpovali vodu a opraváři následně mohli dát všechno do pořádku. Ještě v podvečer začala do Parnasovy kašny zase téct voda a děti se tak ještě stihli osvěžit. To je pro dnešek všecko. Dobrou noc a krásné sny.
5: Nevím, jak vy, děti, ale já už se moc těším na zítřejší pohádku. Teď je ale čas zalézt pod peřinu a nechat si zdát něco krásného. Hezké spinkání vám přeje váš skřítek Hájaja.
6: Český rozhlas Dvojka.
7: Rádio, které vás baví.
8: Přeju příjemný středeční večer z Dvojky. Solo pro 46 strun, 7 pedálů a 2x4 prsty. Takový je podtitul Toulek českou minulostí už za pár okamžiků. Ve 20.30 uvedeme reprízu dopoledního pořadu Jak to vidí. Geograf a hydrolog Bohumír Janský bude hostem Jitky Novotné ve Stříbrném větru v 21 hodin. Nebude chybět ani premiérová četba s kapitánem Exnerem seriál Pastvina zmizelých. Přijde host nočního mikrofora a noční prout začne v 11:30. Já jsem Roman Víšek, tohle je středeční večerní dvojka a zvu vás k poslechu.

0: Toulky českou minulostí.
1: Po 630. vás vítáme na toulkách českou minulostí, kteréžto nepřetržitě již 13. rokem podnikáme. Jsou se k tomuto dobrodružnému činu podnícení před drahným časem knihou Petra Hořejše. Naše usilování režíruje s nadhledem sobě vlastním Jaromír Ostrý. Posledně jmenovaný se pečlivě stará o čtveřici těchto stálých průvodců.
0: Ivanu Valešovou,
2: Františka Derflera,
3: Igora Bareše
1: a autora Josefa Veselého. Ti všichni vám přejí
4: dobrý den.
1: Dnes bychom vám rádi přednesli
2: solo pro 46 strun, 7 pedálů a 2x 4 prsty.
1: Tak jsme tyto toulky pojmenovali. Zasvěcenci dozajista poznali v tomto instrumentu harfu. My se však budeme věnovat ani ne tak jí, jako spíš muži, který jí obětoval nejenom svůj talent hudební, ale i technický. Jmenoval se
2: Jan Křtitel Krumpholz.

0: Taková jsou díla slavného Krumbholce, skladatele, kterého po celé Evropě proslavil jeho talent a nešťastný osud. V jeho skladbách zaznívají něžné a melancholické tóny, navozující sladké snění, hned za temné akordy sdělující nedobrovolný smutek, či prosté pastorální tóny jako připomínka radostného venkova a polních radostí. Náhle je tento šťastný neklid přerušen bouří vášnivých tónů a vy sdílíte zmatek i nepokoj skladatelovi duše.
1: Napsal Jean-Marie Plan ve svém díle Základy harfy a je to vyznání nejenom hudebnímu nástroji, ale zejména učiteli, který ho na něm vyučil.
2: Život Jana Křtitele Krumbholce je opředen do dneška mnohým tajemstvím a nejasnostmi.
1: Ku příkladu?
2: Tápe se v datu narození.
3: Uvádějí se letopočty 1742 až 1747.
2: A také v rodišti není žádná jistota.
3: Zlonice, Budenice, Chržín.
1: Jsou-li tři jména nejistá, bývá zhusta pravdivé to čtvrté.
3: Podle matričního zápisu, který prokazatelně nelže, přišel Jan Křtitel na svět v Praze, a to v rodině, která byla poddána hraběti Kinskému.
2: Otec byl hudebníkem.
3: Přesněji hoboistou.
2: U hraběte Kinského, který byl majitelem rozsáhlého panství ve Zlonicích a okolí.
3: V téže matrice je zaneseno i datum narození 5. srpna roku 1747.
1: Když bylo Janovi 16 let, zprostil jeho rodinu pan hrabě poddanství, aby se otec Krumbholc mohl stát pražským měšťanem.
3: Matka Eleonora svého syna milovala a neméně měla ráda hudbu.
2: Má matka mi odkázala jediné dědictví a tím je vášeň pro harfu.
3: Otec hrál nejenom na hoboj, ale ovládal i hru na housle a na violu.
2: Mladší bratr Václav byl virtuózem ve hře na mandolínu a na housle. Stal se přítelem Ludvika van Beethovena, který mu věnoval několik skladeb.
0: Jan Křtitele zasvětila do hry na harfu nikoli maminka, ale místní harfeník.
1: Píše ve své knize doktor Miloš Miller, někdejší houslista symfonického orchestru Československého rozhlasu, rozhlasový autor a hudební pedagog.
0: Podle pozdějších poznámek se však lze dovtípit, že tento učitel harfy toho moc neuměl. V českých zemích byli v té době lidoví harfeníci velmi oblíbeni. Často to byli samouci, kteří hráli jen podle sluchu. Traduje se, že ještě v době slavné premiéry Mozartovy opery Figarova svatba hrál v Praze lidový harfeník Heusler, zvaný Copánek, úryvky z této opery, a Mozarta to natolik zaujalo, že mu poskytl téma na houslové variace.
2: Na harfu se však Krumbholc navzdory svému učiteli přece jenom naučil.
3: Podle vlastních vzpomínek na ní hrál dobové tance.
2: Můj otec mě naučil tóny a noty a hrát na hoboj a pokoušel jsem se zvládnout i housle a violu, ale ani slovo o komponování. Harfa zůstala mým vyvoleným nástrojem. Jí patřily všechny chvilky, o které jsem ochuzoval nástroje ostatních.

0: Když bylo Janovi 14 let, nastala v jeho rodině zásadní změna.
1: Otec byl přidělen jako hoboista k jednomu francouzskému regimentu.
2: Koncerty těchto kapel byly populární hlavně na promenádách, na pařížských bulvárech a podle dobových zpráv předčili hudebníci z Čech, Rakouska a Bavorska kapely domácí, francouzské.
1: Hrabě Kinský poslal Jana Křtitele na krátké stipendium do Vídně, aby se zde seznámil s hrou na lesní roh.
2: V tomto nástroji se později zdokonalil ve Francii. To byl asi jeden z důvodů, proč doprovázel svého otce na cestě s vojenskou kapelou.
1: Už tenkrát byl platným orchestrálním hudebníkem.
2: Opustil jsem Paříž a odejel do Flander, stále trýzněn vidinou komponování. Jeden lékař, který věřil mým vlohám, uvolil se stát mým učitelem. Obtěžoval se a namáhal celých 6 měsíců, ale zbytečně. Celou dobu jsem pracoval dnem i nocí marně. Zkazil jsem stohy papíru, naučil se z paměti Ramoa, aniž bych mu však porozuměl. Harfu jsem zanedbával celých 5 let.
0: Když se vrátil do Prahy, bylo mu 20 let.
1: Otec, kterého hrabě Kinský propustil z poddanství, se po smrti své první ženy znovu oženil s bohatou vdovou a stal se váženým pražským měšťanem.
2: Zařídil si v živé železné ulici na Starém městě v domě u Zlatého pštrosa výrobu a obchod s hudebními nástroji.
1: Živnost to byla dobrá a prosperující.
2: Otec mě chtěl připoutat k obchodu, který sám provozoval a který byl zdrojem živobytí. Tak jsem se stal příručím. Jednou v noci, v zahradě, jsem zaslechl serenádu, která mi připadala zvláštní a výjimečná. Lehce jsem rozeznal klarinet, ale nemohl jsem určit nástroj, který ho doprovázel. Jeho tóny i ve výškách byly plné a lahodné a v některých okamžicích jakoby se mísily s klarinetem. Šel jsem blíž. Jaké bylo mé překvapení, když jsem spatřil harfu. Hrál na ní 12-letý chlapec. Byla z ořechového dřeva, bez pedálů a vyrobil ji obyčejný truhlář.
1: Jan Křtitel dobře rozuměl dechovým i strunným nástrojům a ve volném čase pilně cvičil na pedálovou harfu.
0: Tu nechal na jeho žádost přivést otec až z Paříže.
1: Jeho syn se chtěl stát harfovým virtuózem a tak potřeboval opravdu moderní nástroj.
0: Nejlepší pedálové koncertní harfy pocházely z dílen francouzských mistrů.
2: Studoval jsem s obrovským nasazením. Opatřil jsem si skladby nejlepších čembalistů. Jejich úpravu pro harfu jsem shledával nesmírně obtížnou, nikterak mě to však neodrazovalo. Tvrdou a systematickou prací jsem získával zkušenosti, seznamoval jsem se se všemi možnými způsoby úpravy skladeb. Byl jsem šťasten, když jsem získal přátelství slavného Georga Christofa Wagenseila. Každé ráno jsem pod jeho dohledem pokračoval ve studiu hudby. Nechával mě hrát 2 hodiny bez přestávky a přitom jsem musel improvizovat. Když viděl, že mi dochází inspirace, říkal mi:
3: pokračujte, namáhejte svou představivost. To je jediný způsob, jak ji učinit tvůrčí a plodnou.
2: Občas mě sám zastavil, aby mě upozornil na některé snad trochu šťastnější nápady a chtěl, abych je hned přenesl na papír a tím mě učil komponovat. Sám pak přehrával tyto pasáže na čembalu, to proto, aby mi dodal odvahu a naučil mě posuzovat vlastní tvorbu. Často přerušoval hodinu těmito slovy.
3: Jaká škoda, jaká škoda.
2: Jednou jsem se ho zeptal, co to má znamenat.
3: Lituji vás a blahopřeji vám. Vaše hlava je přeplněná nápady. Není v ní místo pro nic, čemu bych vás chtěl ještě naučit. Nikdy nebudete teoretikem. Nikdy nebudete skladatelem. Zaměřte se proto na perfektní zvládnutí harfy. Měl jsem možnost posoudit váš talent. Nikoho nebudete kopírovat. Máte svůj vlastní rukopis a dosáhnete úspěchu. To vám předpovídám.

0: Na radu svého učitele uspořádal Krumpholz ve vídeňském Burgtheatru a o pár let později na císařském dvoře svůj první harfový koncert.
1: Bylo mu 30 let.
0: Na základě tohoto vystoupení byl angažován v kapele knížete Mikuláše Esterházyho.
1: Uměleckým ředitelem tohoto tělesa byl samotný Josef Haydn.
0: Tady prožil svoje plodná léta.
1: Mnoho se naučil.
0: Uplatnil se jako harfový virtuos.
1: Složil 3 harfové koncerty a 6 sonát.
0: Všechna nová díla dával k posouzení Haydnovi, který byl jeho skvělým rádcem a učitelem.
1: Žádal jsem Haydna, aby se podíval na koncepty mých skladeb. Většinou však nenašel nic, co by stálo za změnu. Svůj nový koncert pro harfu jsem provedl sám, aniž bych to předem u něj konzultoval. Zdál se být překvapen mou smělostí. Řekl jsem mu, že mám v úmyslu odcestovat a že jsem tudíž předem počítal s tím, že se ocitnu bez možnosti jeho konzultace. A proto jsem se chtěl pokusit letět na vlastních křídlech.
2: Přesto si přeji,
1: odpověděl mi Haydn,
2: abyste mi postoupil toto nové dílo. V poslední části jste dal prostor řadě modulací, které se mi zdají velmi odvážné a smělé, zejména pokud jde o harfu.
1: Uposlechl jsem a dal mu přehlédnout celý part. Přičítám jen jeho velké schovývavosti uznání, které mi vyslovil.
0: Jan Křtitel požádal o dovolenou a podnikl koncertní turné po Evropě jako harfový virtuos.
3: Hrál v různých městech v Německu a ve Francii.
0: V Metách začal koncertovat na nový druh pedálové harfy.
3: Turné zakončil v Paříži.
0: Měl tu své příznivce. Byl představen v několika společnostech a brzy měl víc žáků, než kolik mu dovoloval čas.
1: Umění, které jsem miloval vášnivě a pro ně samotné, jsem byl nucen provozovat jako řemeslo, abych měl z čeho žít. Musel jsem vyučovat, zatímco jsem cítil touhu a potřebu dál se sám vzdělávat. Vytýkali mi, že hrají pouze svou hudbu a této hudbě pak vytýkali, že je příliš obtížná či příliš melancholická. To stačilo, abych byl jako profesor připraven o důvěru. Cítil jsem, že musím rozbít tento obraz, který byl o mně vytvořen, a rozhodl jsem se, že tentokrát se pokusím o koncert duchovní hudby. Veden tímto úmyslem zkomponoval jsem svůj 5. koncert. Střídal jsem v něm melodie s variacemi na něžný zvuk dud a končil jsem veselým rondem. Na 3 měsíce jsem se musel uzavřít před světem. Opustil jsem žáky, zanedbával jsem hraní, které se udržuje jen stálým opakováním. Vytýká se mi, že vyhledávám obtíže. Není to pravda. Jde mi jen o to poznat celý rozsah, celý potenciál harfy. Tento nástroj má své nedostatky, ale není o nic horší než jiný. Musíme jej však dobře znát. To, co mu zcela jistě chybí, je asi tucet zručných skladatelů. Snažil jsem se změnit názor, že jde o nástroj omezených možností. Snažil jsem se rozvinout jeho možnosti, jeho prestiž.
3: Jeho koncert pro harfu a orchestr měl velice příznivou kritiku.
0: Jan Křtitel účinkoval v salonech vznešených příznivců a vydal řadu vlastních skladeb.
3: I když mu učitel Wagenseil prorokoval, že z něj žádný skladatel nikdy nebude.
0: V Paříži si získal skvělou pověst nejenom jako virtuos, ale i jako skladatel a uznávaný pedagog.
1: Vydával celé série svých skladeb v různých vydavatelstvích. Šířily se po celé Evropě a byly oblíbené pro svoji zpěvnost a melodickou nápaditost.
0: I v soukromém životě byl Krumpholz šťastný.
3: Oženil se?
0: Vzal si za ženu Margeritu Gilbertovou.
3: Ze svého oboru?
0: Byla to dcera pařížského výrobce harf.
1: Zatímco žil v cizině, doma mu zemřel otec. Odkázal mu v poslední vůli 20 zlatek s tím, že ho syn stál celkem 400 zlatých.
3: Zřejmě mínil výdaje za studia v Paříži a za pedálovou harfu.
1: Narodil se mu syn, který kráčel ve šlépějích svého otce a později se stal v Paříži profesorem hry na harfu.
0: Manželka však při jeho porodu zemřela.
1: Nové období v jeho životě nastalo, když se oženil podruhé, a to se svou 16letou žačkou Annou Marií.
0: Ženichovi bylo více než dvakrát tolik. Svou manželku vyučoval od jejich 10 let.
3: Paní Krumpholcová se stala nejenom vynikající virtuózkou ve hře na harfu, ale byla i ženou nekonvenčních názorů, jak dokazuje zajímavá zpráva ve francouzském článku Těhotné ženy, lékaři a 18. století.
2: Jakmile se u nás ve druhé polovině 18. století dostala do módy harfa, prozíraví pánové Diaforiové a Purgonové...
3: To jsou postavy doktorů z Moliérova Zdravého nemocného.
2: Brzy odhalili, že ovládání tohoto nástroje je škodlivé pro těhotné ženy. Tehdy se ozvala paní Krumpholcová a vzala obranu do svých rukou. Chtěla veřejně dokázat, že tato myšlenka vychází spíše z fantazie než z praxe. Oznámila tehdy, že ji publikum uslyší na příštím koncertě, přestože sama byla v situaci, kdy se měla vystříhat všech komplikací. To se událo v den, kdy byla na programu nová Haydnova symfonie. Jelikož se však přece jen obávala, že by jí mohl velký koncert příliš unavit, spokojila se s několika variacemi.
3: Napsal list Mercure de France v listopadu roku 1783.
1: Vytýkalo se mi, že zanedbávám hraní. Je pravda, že jsem je téměř zcela opustil. Možná je to chyba, ale přiznávám, že mi to přináší nový požitek. Stal jsem se příliš náročným a možná i nepřístupným vůči sobě samému. Snad to pramenilo z toho, že jsem si uvědomil, jak mě má žena převyšuje. Příroda ji obdařila bezpříkladnou lehkostí hry na harfu. Snoubí se v ní síla a výmluvnost a co je cennější, vkládá do hry cit a zaujetí, což jsou nezbytné předpoklady toho, aby hudba opravdu promlouvala a oslovovala. Svěřoval jsem své ženě stvárnění svých myšlenek, neboť když sám hraji, nemohu posoudit efekt hry, za to když poslouchám, nic mi neunikne. Získávám tedy na poli skládání to, co ztrácím při hraní. Stávám se užitečnější pro milovníky hudby i pro své žáky. Tím, že nechávám svou ženu opakovat stejné pasáže 20 různými způsoby, poznávám lépe než kdo jiný, co dokáží prsty a co umožňuje nástroj.

0: Jan Křtitel Krumpholz, tehdy se podepisoval Jean-Baptiste, se zabýval nejenom kompozicí, ale i pokusy a návrhy, co se týká stavby harfy.
1: Experimentoval s její mechanikou, s možnostmi zvukově barevných efektů.
2: Jemu patřila inovace, při které se mohly tóny snížit o půl tón pomocí takzvaných táhel, berliček a vidliček.
1: Nápad si nechal nakonec patentovat někdo jiný, ale myšlenka pocházela od Krumpholze.
2: Vymyslel jsem i echopedál, kterým šlo struny stlumit nebo naopak nechat znít.
1: Dalším pedálem šlo prodloužit nebo zvlnit jednotlivé tóny i souzvuky.
2: Vynalezl jsem rovněž kladívkový klavichord, který se ovládal pomocí pedálů.
1: Dnes se u harf setkáváme jenom se dvěma typy Krumpholzových pedálů, protože různé tyto efekty je možné vytvořit moderním nástrojovým a interpretačním vybavením, ale ještě donedávna se používal na harfách jeho osmý pedál k tlumení strun.
0: Ve sbírce Muzea české hudby v Praze je shromážděno 9 takových harf.
2: Roku 1788. Anna Marie Krumpholzová svého manžela opustila a odcestovala do Anglie.
1: Jejich dětem byl 1, 3, 5 a 7 let.
2: Jan Křtitel prožíval velké osobní trauma. Potom, co ho žena opustila, stal se apatický, trpěl depresemi a útěchu nacházel v náboženství a v kostelích.
1: Nemohl už dál nést tíhu života a proto jej posléze dobrovolně ukončil.
2: Byl nalezen 18. února 1790. roku o 10. hodině večerní ve vlnách Seiny v centru Paříže u mostu Pont Neuf.
0: Jeho žák Jean-Marie Plan vysvětlil příčinu jeho smrti takto.
3: Zbývá, abych se v krátkosti zmínil o posledním neštěstí, které ho potkalo a které mi navždy utkvělo v paměti. Po několik let, kdy byl vydán na pospas šílené žárlivosti, která mu nedopřávala žádného klidu, přešel nakonec Krumpholz od lásky ke zbožnosti. Bylo to za památné epochy počátku francouzské revoluce. První změny se odehrávaly před jeho očima a byly poslední kapkou v jeho rozháhrané mysli. Život se pro něj stával nesnesitelný a tak jeho běh zkrátil. Několik měsíců před smrtí, přestože trpěl depresemi, byl Krumpholz tak hodný, že mi ještě dával hodiny u jedné německé dámy.
0: A Jean-Marie Plan skončil svou vzpomínku na milovaného učitele Jana Křtitele Krumpholze slovy.
3: Podal jsem o něm věrnou zprávu, neboť se domnívám, že bude zajímat všechny, kteří se zabývají hrou na harfu. Z každé řádky zaznívá onen skromný tón, který je pravou známkou génia a který může sloužit za příklad ostatním umělcům.

0: Toulky českou minulostí.
1: Tak to byla 630. schůzka s toulkami českou minulostí. 631. s podtitulem Vojna proti Turkovi uvedeme zítra večer ve 20 hodin tady na Dvojce.
2: Český rozhlas Dvojka.

0: Četba na pokračování na dvojce.
1: Když se z rekreační oblasti začnou ztrácet lidé.
2: Hele, řekl jí odpoledne vedoucí, co je s tím klancem? Vysvětlila mu to. Je to poprvé za 3 roky, zdůraznila, co nečekal před poštou.
1: Musí se vyšetřování chopit kapitán Exner.
2: Béžové kalhoty, semišové sako, zářivě bílá košile se vzornou kravatou. Tahle jistá staromódnost musela na mnohé silně působit.
1: Pastvina zmizelých.
0: Premiéra detektivky Václava Erbena jako Četba na pokračování každý den po 22. hodině na dvojce.
1: Radioservis představuje
3: knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotéka.cz.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
4: A pro tu nejbližší půl hodinku tu, přátelé, pro vás máme reprízu dopoledního pořadu Jak to vidí.
0: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Jak to vidí.
5: Dobrý den.
1: Osobnosti z různých oblastí přinášejí názory a komentáře v souvislostech.
5: Nehrotí tu situaci příliš?
0: Jak to vidí?
1: Moderátor Vladimír Kroc a jeho host.
6: Hostem pořadu Jak to vidí je dnes docent meteorologie Michal Žák z katedry fyziky atmosféry Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. Dobrý den.
7: Dobrý den přeju, děkuji za pozvání.
6: Co přineslo nebo přinese letošní léto, jak fatální je současné sucho, co čekat od hurikánové sezony, potažmo období tajfunu, proč je složité spolehlivě předpovídat bouřky a co znamená pro globální klima jev zvaný El Niño? Příjemný poslech vám přeje Vladimír Kroc.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Jak to vidí?
6: V pondělí tedy začalo meteorologické léto. Co o něm teď s jistotou můžeme říct?
7: Můžeme říct, že skončí 31. srpna 2026. Dobře. To víme s naprostou jistotou. Tedy samozřejmě to meteorologické nebo klimatologické léto, samozřejmě astronomové mají to léto trošku posunuté, ale pokud jde tedy o to vlastní meteorologické léto, tak můžeme očekávat, že to bude prostě to období těch 3 nejteplejších zřejmě měsíců tohoto roku. Takže to je takové velmi jako stručně řečeno.
6: Když se ohlédneme za letošním jarem, jaké bylo očima meteorologa?
7: Tak očima meteorologa bylo poměrně teplé, nadprůměrně teplé. Ono, když to vezmeme vlastně od toho 1. března do 31. května jako celek, tak skončilo na nějakém 8. až 9. místě z pohledu toho nejteplejšího jara, přičemž hlavní měrou se o to zasloužil březen, částečně pak i květen, naopak duben byl takový ten teplotně průměrný měsíc. No a poměrně často jsme zažívali výkyvy teplot, hlavně třeba v tom dubnu, kdy se nám střídala teplejší a poměrně chladná období s nočními a ranními jarními mrazy.

0: mrazy, kdy teploty tedy nejenom u země, ale i ve 2 metrech klesaly pod bod mrazu. Čili vlastně zase jsme zažívali to v posledních, řekněme, těch 10-15 letech už poměrně časté, kdy po poměrně teplém nástupu jara potom přijde nějaké chladnější období a vlastně tu poměrně už rozvinutou vegetaci, ať už se jedná o ovocné stromy, případně někdy třeba ořechy nebo vinou révu, vlastně může poškodit to období mrazů a ty škody letos zase byly z řady oblastí hlášeny. I když nebylo to třeba tak hrozné jako před těmi 2 roky, kdy to vlastně přišlo potom rekordně teplém únoru a březnu. Takže to je, řekněme, takový teplotní pohled, ale mnohem, řekněme, významnější asi otisk, pokud to tak mohu říci, zanechalo to letošní jaro s ohledem na srážky, protože těch bylo opravdu málo. Když to vlastně sečteme za ty 3 měsíce, tak spadlo v průměru za celé Česko nějakých 57% toho obvyklého úhrnu. To znamená, že to letošní jaro se stalo z tohoto pohledu vůbec nejsušším jarem od roku 1961, což je takové, řekněme, období, kdy máme k dispozici tu datovou staniční vlastně základnu podobného rozsahu napříč celou Českou republikou. Takže od toho roku 1961 bylo určitě tedy nejsušším jarem, předtím tuším to bylo to druhé nejsušší roce 1993. Takže z tohoto pohledu opravdu se jednalo o velmi suché jaro a zase asi vůbec nejsušší nebo nejvýraznější odchylku směrem k tomu suchu, tedy minimum srážek přesněji přinesl duben, který opravdu byl na srážky velmi skoupý. Ten květen sice přinesl srážek více, ale zase bylo to velmi nerovnoměrně rozloženo. V podstatě pršelo, když se to tak trošku z nadsázkou dá vezme 2 dny, a to tuším 11. května, a pak v samotném závěru vlastně tu uplynulou neděli, kdy jsme zažili bouřky, přehánky a potom i déšť, takže opravdu jako měsíc to nedopadlo tak špatně, ale to rozložení v průběhu května bylo velmi, velmi nerovnoměrné. Takže určitě to sucho, a to vlastně sucho následovalo už po samotné suché zimě. Ta zima letošní, kterou jsme měli, která nebyla tak teplá jako třeba ty předchozí zimy, takže přinesla i nějakou sněhovou pokryvku do nížin, tak problém bylo, že toho sněhu bylo poměrně málo, a to hlavně ve vyšších a horských polohách, a navíc roztál poměrně rychle, takže vlastně nemohl příliš doplnit zásoby podzemních vod. A zejména v těch hlubších vrtech je vlastně ta situace nejhorší minimálně za posledních 35 let. Takže lidé, kteří jsou závislí na vodě ze studních, to asi docela pociťují, v některých oblastech více, někde méně.
1: Jak tedy vážná je ta aktuální hydrologická situace, jak jsme na tom se suchem? Obecně se dá říci, že celoplošně je to problém, který jste teď popsal.
0: Na většině území ano, samozřejmě záleží tedy, jak se na to přesně budeme dívat, když půjdeme do těch hlubších vrstev půdy, tak to je víceméně celoplošná záležitost, trochu lepší možná v některých východních oblastech České republiky, ale celkově ta hladina těch podzemních vrtů a zejména těch hlubinných je opravdu výrazně podnormální a v řadě případů tedy vlastně nejhorší opravdu od toho začátku 90. let. Když se vrátíme na povrch, to znamená, podíváme se třeba na průtoky řek, tak tam samozřejmě ta reakce na ty srážky posledních dnů je podstatně rychlejší a znatelnější nebo viditelnější. To znamená, že ty průtoky se díky těm i některým bouřkovým liákům podstatně zlepšily oproti tomu, jak to bylo v průběhu května nebo dubna. Nicméně stále zůstávají v řadě případů významně podprůměrné. Co se nám trochu zlepšilo, je půdní sucho, ale zase jedná se o tu povrchovou zejména vrstvu půdy, těch svrchních, řekněme, několika desítek centimetrů, kdy ty srážky tedy samozřejmě v téhle vrstvě to sucho pomohly výrazným způsobem zmírnit. Otázka samozřejmě druhá je, že teď máme tedy zmírněné sucho, samozřejmě jak to bude dál do budoucna, ale i s ohledem na to, co už třeba to předchozí sucho napáchalo za škody na některých zemědělských plodinách zejména. Víme, že z některých oblastí zemědělci hlásili už poměrně jako závažnou míru poškození té budoucí úrody. Takže tam je otázka, jestli se tohleto nějakým způsobem ještě změní po těch současných deštích, které to zlepší. No a pokud tedy se ještě vrátím vlastně k tomu létu, k tomu výhledu, tak ty dlouhodobější výhledy, které jsou k dispozici z hlediska třeba právě srážek, počítají s tím, že by to nadcházející léto nemělo nějak moc vybočovat směrem ani do těch srážkově výrazně nadprůměrných nebo podprůměrných oblastí nebo tedy úseků. Z hlediska teplot, ale z hlediska teplot se modely víceméně shodují na tom, že by to léto mělo být nadprůměrně teplé. Takže když bude pršet tak, jak obvykle pršívá, ale budou vyšší teploty, tak to samozřejmě znamená, že ta tendence zase k tomu opětovnému výskytu nebo prohlubování sucha tam bude.
1: Francie, která se v těchto dnech zpamatovává z mimořádné vlny veder, letos zaznamenala vůbec nejteplejší jaro od začátku měření v roce 1900. Co bylo příčinou té extrémně horké vlny, zejména v západní Evropě v minulém týdnu?
0: Tak byla to vlastně z pohledu té horké vlny nezvykle příznivá situace v atmosféře ve smyslu rozložení tlakových útvarů a přílivu velmi teplého, horkého vzduchu z Afriky, z té severozápadní Afriky, z oblasti kolem Maroka a podobně, kde už vlastně předtím také padaly teplotní rekordy a byly tam třeba i mimořádně horké noci. A vlastně ten horký vzduch nad tou západní Evropou se dostal v oblasti takové mohutné tlakové výše, která tam se trvávala po řadu dní. Tu situaci se v posledních letech občas meteorologové mají tendenci označovat jako takzvaný heat dome nebo dom horka, něco takového. V češtině ještě není úplně ustálený název nebo ustálené označení. Je to prostě tlaková výše, která zajišťuje velmi vlastně ideální podmínky pro to ohřívání, kdy panuje počasí prakticky bez oblačnosti a tady v letní části roku, že máme už velmi dlouhý den, kdy slunce svítí 14, někdy až 15 hodin denně, takže když nemáme na obloze žádnou oblačnost, tak může velmi intenzivně od rána do večera prohřívat půdu a následně tedy vzduch. Dále v té tlakové výše panují vlastně sestupné pohyby, které tedy směřují ze zhora dolů a tím pádem také přispívají k ohřívání toho vzduchu. No a pak samozřejmě, pokud to období trvá delší dobu, tak máme zpravidla také suchý povrch, suchou půdu, takže vlastně to ohřívání té suché půdy je mnohem vlastně rychlejší, intenzivnější, než v případě, když ta půda je vlhká a když vlastně ty sluneční paprsky musí nejprve trochu tu půdu vysušit, to znamená vlastně odpařit tu vodu, ale když tam ta voda chybí, tak se může veškerá ta energie od slunce použít na to ohřátí té povrchové vrstvy a následně vzduchu. Takže vlastně kombinace těchto všech faktorů potom přispívá k té mimořádné intenzitě těch vysokých teplot a jak jste řekl, nejteplejší jaro ve Francii a vlastně třeba ta intenzita té horké vlny by se dala odhadnout vlastně opravdu jako situaci, která se vyskytne jednou třeba za 1000 let, alespoň tedy tak se to jevilo do letošního roku, čili něco dosti nepředstavitelného.
1: Na dnešek jsou hlášeny bouřky, bez těch se asi v létě neobejdeme. Jak obtížné je předpovídat?
0: Tak záleží na tom, jaká máme kritéria na úspěšnou předpověď bouřek. To znamená, jestli si to vezmeme v takovém tom všeobecném kontextu, že prostě v předpovědi se objeví výraz na území Česka se ojedinile vyskytnou bouřky a oni se opravdu třeba v nějakých 20% míst Česka vyskytnou, tak to je relativně jednoduché. Podstatně obtížnější je, když zní otázka, bude třeba v Brně, v Ostravě nebo v Praze dneska bouřka, tak to už je podstatně obtížnější říci, protože ty vlastně podmínky v atmosféře, které vedou ke vzniku bouřek, jsou poměrně komplexní, složité. Tedy musí být splněna celá řada vlastně věcí najednou, aby k té bouřce v daném místě došlo a zejména v případě, když se jedná o takové ty, řekněme, bouřky nefrontální, které jsou spíše lokálnější povahy, tak tamto vlastně ta předpověď toho konkrétního místa, kde se bouřka vyskytne, případně doby, kdy se ta bouřka vyskytne, je poměrně komplikovaná, opravdu neúplně jednoduchá. Samozřejmě my jsme schopni říci, že třeba na území středních Čech taková bouřka přijde, ale potom už to specifikovat, jestli to bude třeba v Berouně nebo v Praze, už je podstatně složitější záležitost. Samozřejmě ty moderní možnosti meteorologie, včetně tedy podstatně dokonalejšího pozorování atmosféry a také tedy numerických předpovědních modelů, které máme k dispozici, nám tu předpověď posledních, řekněme, 20-30 letech významným způsobem zpřesnili, ale přesto je to vždycky trošku více o takové té pravděpodobnosti, že se ta bouřka vyskytne, než o tom, že se opravdu v daném místě vyskytne. Ale samozřejmě, pokud ta pravděpodobnost je větší, tak se v té předpovědi musí zmínit a samozřejmě i případné ty nebezpečné jevy. A tam třeba říci, kde přesně se třeba vyskytne kropobytí nebo takové ty hodně lokální záležitosti, například i tornádo, to zejména tornádo, to je opravdu mimo možnosti současné meteorologie říci to s nějakým větším předstihem. U toho kropobytí tam je to také poměrně obtížné říci, kde přesně se vyskytne, protože většinou se jedná o poměrně úzký pás zasaženého území.
1: Mimochodem, při těch nedělních bouřkách na jihu Čech se objevila dvě slabší tornáda, ale to zase není až tak výjimečný jev, nebo ano?
0: Není, je to je pravda, že právě ta slabší tornáda nebo slabá tornáda, většinou toho nejslabšího stupně, se na území Česka vyskytnou každoročně v počtu, řekněme třeba 5 až 10 případů. Samozřejmě jsou roky, kdy jich je méně, jsou roky, kdy jich je více. A díky tomu, že dnes opravdu máme tu naši krajinu prošpikovanou různými kamerami a lidé jsou samozřejmě pohotovější také při svých toulkách nebo na svých cestách, že jo, řada lidí, když jede, má prostě zapnutou kameru na předním skle, takže je schopna zachytit právě i to slabé tornádo, které má zpravidla krátkou dobu trvání, a pokud prostě ho nezaznamená někdo právě na tom třeba videu a podobně, tak v dřívější době by mohlo vlastně uniknout pozornosti, ale dneska právě díky těmto vlastně videozáznamům je mnohem snáze odhalitelné a detekovatelné, takže máme mnohem přesnější údaje o tom jejich počtu. A možná i kvůli tomu se zdá, že ten počet je vlastně vyšší, než byl třeba v těch 90. nebo 0. letech, kdy prostě opravdu ty telefony ještě neměly videa a digitální fotoaparáty nebyly a podobně, samozřejmě kamery v autech také ještě, to byla tehdy vlastně budoucnost.
1: Meteorolog a redaktor počasí v České televizi Michal Žák je naším hostem.
2: Jak to vidí Vladimír Kroc a jeho host na Dvojce.
1: Světová meteorologická organizace oznámila, že existuje 80% pravděpodobnost, že se jev El Niño sformuje ještě před zářím letošního roku. Co to znamená?
0: To znamená, že opravdu nastane ta teplá fáze toho jevu v tichém oceánu, to znamená v té tropické části středního a východního Pacifiku, kdy tedy je překročen ten mez, překročena ta mez té odchylky teplotní směrem k té kladné odchylce v té rozhodující oblasti, aby tedy byla splněna podmínka pro výskyt jevu El Niño. A opravdu ty modely se shodují v tom, že ten nástup bude vlastně už v průběhu nadcházejících nejbližších měsíců a bude pokračovat a bude se prohlubovat v průběhu toho letošního podzimu a měl by vlastně vrcholit někde na konci podzimu, případně na přelomu letošního a příštího roku. A vlastně už od těch, řekněme, prvopočátku, kdy se začal vyskytovat ten signál v modelech, modelových výstupech, že by to El Niño letos mělo přijít, tak se postupně vlastně i zesiluje ta očekávaná intenzita během toho vrcholu a ty poslední modely se shodují nebo potvrzují to, co už bylo trošku naznačeno během toho letošního jara, že by to letošní El Niño mohlo být vlastně nejsilnější El Niño v té zaznamenané moderní historii, kdyby ta teplotní odchylka mohla přesáhnout i 3 stupně Celsia, což už je opravdu velmi výjimečný, je výjimečná záležitost, výjimečná intenzita. A samozřejmě jedna věc je, jak to bude tedy v té vodě toho tropického Pacifiku, a druhá věc, podstatně důležitější potom zpravidla, je to, co vlastně se odehraje v atmosféře, protože to dění v té mořské vodě nezůstane bez odezvy právě na atmosféru, na atmosférické dění. A ty dopady potom se dají očekávat nejenom v rámci celého Tichého oceánu a po obvodu Tichého oceánu, to znamená v obou Amerikách, v Austrálii, v Asii, ale třeba i v oblastech Afriky a můžou být v některých oblastech poměrně významné.
1: A co znamená pojem super El Niño?
0: To znamená, to je spíš takové trošku zdůraznění toho, že opravdu jde o naprosto výjimečnou intenzitu toho El Niña, že ta míra oteplení bude mimořádně výrazná.
1: Proč by nám mělo dělat vrásky, co se děje někde nad oceány? Jak moc El Niño ovlivňuje postup globálního oteplování?
0: Ono vlastně ten vlastní postup ani tak neovlivňuje, ale vlastně do jisté míry zesílí tu odchylku teplotní směrem tedy k té vyšší teplotě. Dá se očekávat, že v tomto případě to bude o nějakou možná i o 0,2 stupně Celsia v tom globálním průměru, což samozřejmě je poměrně jako velká míra oteplení. A mohla by znamenat, že ten příští rok 2027, protože ono to doběhne v průběhu příštího roku a ta odezva v atmosféře přece jenom trvá nějakou dobu, takže by se ten příští rok mohl stát vůbec nejteplejším rokem v těch moderních dějinách lidstva. A samozřejmě tedy i od začátku pozorování a mohlo by tak překonat ty velmi teplé roky, které jsme zažili 2024-2023. No a samozřejmě, když je takto teplý rok, tak to nějakým způsobem potom bude se projevovat i na dění v atmosféře ve smyslu třeba častějších nebo extrémnějších vln vysokých teplot v různých částech naší planety. A do jisté míry to může samozřejmě přispívat třeba i k intenzitě extrémních srážek v některých částech třeba Jižní Ameriky, nebo naopak prohlubovat sucho v Austrálii, východní Asii. Ostatně teď se očekává třeba slabší už monzunová sezóna v Indii, což je zase velmi sledované období pro vlastně tamní úrodu a podobně. Takže určitě to může vést k prohloubení těch různých extrémů v různých částech naší planety.
1: A co ty výhledy znamenají pro světovou produkci potravin?
0: Tady samozřejmě to není úplně jednoduché říci, ono konkrétní dopady v těch konkrétních oblastech se poměrně obtížně odhadují, to si zase přiznejme, že tak daleko v té klimatologii nebo meteorologii nejsme. Na druhou stranu obecně vzhledem té větší extremitě těch jevů se dá očekávat spíše vlastně dopad negativní na tu úrodu, jak už jsem zmínil, třeba právě tu slabší monzunovou sezónu, to znamená menší úrodu v Indii, ale třeba i to sucho v Austrálii nebo jihovýchodní Asii, to jsou všechno také, že oblasti, kde je významná zemědělská produkce, takže se tam také dají očekávat spíše negativní dopady a to samé v některých částech Afriky, takže obecně spíše horší. Dále třeba bych i podotknul, že vlastně ta mořská teplá voda znamená poměrně zásadní dopad na život v oceánu v té východní části tropického Pacifiku, a což třeba pociťují rybáři na západě Jižní Ameriky, Peru, Ekvádor a podobně, kde se samozřejmě v té teplé vodě podstatně hůře daří rybám, dochází třeba i k masivním úhynům a podobně, takže jejich úlovky třeba budou také významně nižší, což teda samozřejmě také k té produkci potravy nepřispěje.
1: A do jaké míry je to opravdu cyklický jev?
0: Tak záleží na úhlu pohledu, ono v podstatě se ta perioda pohybuje někde mezi 2 a 7 roky, čili ta perioda není úplně pravidelná a také to kolísání té intenzity není úplně stejné. V těch posledních studiích, které se teď jako týkají jevu El Niño a souvislosti se změnou klimatu, se nakonec ukazuje, že by opravdu ta změna klimatu mohla vlastně zvyšovat intenzitu jak té teplé, tak případně ale i té chladné fáze El Niño, tedy tak i ta chladná fáze La Niña.
1: Tajfun Yangmi dnes ráno dosáhl japonského pobřeží na jihozápadě hlavního ostrova Honshu a tamní agentura Kyodo a podle meteorologů varuje před povodněmi a extrémními liáky. Mimochodem, podle čeho se pojmenovávají ty tajfuny?
0: Pojmenovávají se podle předem připraveného seznamu, který vlastně, nebo na jehož tvorbě se podílejí státy v těch oblastech, kde se ty tajfuny vyskytují, nebo které by mohly zasáhnout. To znamená pro tu oblast západního Pacifiku, jsou to vlastně státy, že Japonsko, Korea, Čína, Filipíny a podobně, Thajsko nebo Vietnam. Takže tak každý stát přispěje nějakým názvem a většinou tady ty názvy těch tajfunů nejsou obyčejná jména, jako třeba v případě hurikánů kolem Ameriky, ale občas jsou to trošku poetické názvy, které připomínají nebo jsou vlastně třeba pojmenováním některých rostlin, živočichů žijících v těchto částech světa a podobně.
1: Jangmie, jak tady čtu, je už šestý tajfun této sezony. To znamená, že zatímco teď začíná hurikánová sezona v Atlantiku, tak v Pacifiku už začala, myslím, před dvěma týdny. Dá se odhadnout, jaké by ty sezony mohly být?
0: Tak pokud se budeme bavit o té hurikánové sezóně v Atlantiku, tedy východně vlastně od střední a severní Ameriky, tak ta se letos očekává podprůměrná, a to zhruba ze 70% pravděpodobností. To znamená, že by měla přinést méně těch tropických bouří a hurikánů, než je nějaký dlouhodobý průměr. A ten důvod, proč by měla být podprůměrná, souvisí právě s tím začínajícím jevem El Niño v Pacifiku, protože při této fázi, té teple, jsou podmínky v Atlantiku nebo nad Atlantikem přesněji méně příznivé pro vznik hurikánu. Většinou tam docela jako fouká vítr, a to v tom smyslu, že v různých hladinách to fouká různou rychlostí a z různého směru, což jiným způsobem, zjednodušeně řečeno, ty bouřkové oblaky jako rozfouká do větší šířky a pak se nemůžou tak dobře koncentrovat na omezené oblasti, aby to vedlo k tomu zesílení příslušného hurikánu. Na druhou stranu, to, že ta hurikánová sezona nad Atlantikem by měla být podprůměrná, neznamená, že i ty dopady musí být podprůměrné, protože ono vždycky těžko říci, kde konkrétně se třeba nějaký silný hurikán vytvoří a která obydlená území zasáhne. Známe z historie případy, kdy během El Niña přišel velmi silný hurikán, třeba myslím, že v roce 1992 to byl hurikán Andrew, který spustošil Floridu, takže i během té relativně slabé hurikánové sezóny se můžou vyskytnout silné hurikány a ty dopady můžou být mnohem dramatičtější než v obráceném případě. No a pokud se podíváme na západ Severní Ameriky a Střední Ameriky, to znamená do východního Pacifiku, tak ta hurikánová sezóna v této části světa by měla být naopak nadprůměrně aktivní a souvisí to právě zase s tím El Niněm, protože tady naopak ty podmínky v atmosféře jsou příznivé, navíc ta voda povrchová, která vlastně je tím, řekněme, pomyslným palivem těch hurikánů, je nadprůměrně teplá, takže ideální podmínky pro to, aby tady těch hurikánů bylo více a více i těch silných hurikánů. Ale samozřejmě i tady se nedá říct, které oblasti zasáhnou, jestli půjdou třeba více směrem do Mexika, nebo naopak třeba můžou zasáhnout i oblast Havajských ostrovů, ale určitě by těch hurikánů zde tedy mělo být více. No a více by vlastně mělo být i těch tajfunů v té západní části toho Tichého oceánu. To znamená těch tajfunů, které můžou zasáhnout oblast od Filipín přes Tajvan, Čínu až po Koreu nebo Japonsko. Ale samozřejmě také se těžko odhaduje, kudy se budou ubírat jejich dráhy.
1: Tak když se vrátíme zpátky domů a k těmto dnem, a když už vás máme v mikrofonu, jak bude?
0: Tak teď mám vlastně takové to proměnlivější počasí, které začalo minulý týden v jeho závěru tedy a vypadá to, že nám bude ještě nějakou dobu pokračovat. Možná by se to dalo vlastně trošku označit jako takový už trochu předčasný medard, který je tedy 8. června, ale tak atmosféra to nebere úplně přesně na ty jednotlivé dny a že by se tedy měly střídat ty, řekněme, deštivější a slunečnější dny i nadále, takže dneska máme ten deštivější, zítra to bude zase kromě západu Čech ten slunečnější den, pak zase bude trochu více srážek v pátek a podobně to zřejmě bude ještě do začátku příštího týdne. A ty teploty budou tak víceméně odpovídat té roční době, samozřejmě při těch slunečnějších dnech budou trochu vyšší k těm 25-26 stupňům, při tom deštivějším počasí zůstanou spíš kolem té 18 stupňové nebo 19 stupňů, možná tedy pod tou 20.
1: Hostem pořadu, jak to vidí, byl dnes meteorolog a vysokoškolský pedagog Michal Žák. Moc děkuju a já nevím, jestli se přeje meteorologům, aby jim vycházela předpověď.
0: Děkuju.
1: A jestli je to pro vás to hlavní, ale každopádně se vám daří.
0: Děkuju a přeji krásné léto.
1: Mějte se hezky, nashledanou.
0: Nashledanou.
1: Příjemný poslech dalších pořadů vám přeje Vladimír Kroc.
2: Jak to vidí? Další vydání pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Noční mikrofórum.
1: Hostem Marie Redkové bude zástupkyně ředitele Ústavu hematologie a krevní transfuze Monika Beličková. Je u nás dost dárců, co se s drahocenou tekutinou děje po odběru? Proč ji stále neumíme plně nahradit? A co všechno se dnes z krve dá poznat?
0: Noční mikrofórum.
2: Dnes večer po 10:30
0: na Dvojce.
2: Radioservis představuje
3: audioknihu Lukáše Balabána Román pro pitomce.
4: Budeš humanitně založený intelektuál, protože my, Vránovi, milujeme utrpení.
3: Autobiografická próza o bolavém a nepatřičném dospívání a hledání vlastní cesty.
4: Když se lidi mají moc dobře, nic dobrýho nevytvořej.
3: Román pro pitomce. Audioverzi prvotiny Lukáše Balabána dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
0: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
5: A ty nejbližší chvíle středečního večera na Dvojce, přátelé, patří repríze pořadu Stříbrný vítr. Geograf a hydrolog Bohumír Janský přijal pozvání Jitky Novotné.
0: Stříbrný vítr na Dvojce.
2: Se zajímavými muži si povídá Jitka Novotná.

0: Voda je pro nás obrovsky cenná a nedá se ničím nahradit. Věřím, vážení posluchači, že cenné a poutavé pro vás bude také nadcházející vyprávění vědce, který na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze učí především hydrologii, oceanografii, ochranu vod a geografii Latinské Ameriky. Naším hostem je novodobý objevitel pramenů Amazonky, který řeší problémy s vodou střídavě v Peru, ale také třeba v Kyrgyzstánu a samozřejmě i u nás pan profesor Bohumír Janský. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pane profesore, fascinace vodou se u vás projevovala už v dětství?
1: Určitě. Já myslím, že jsem ještě nechodil ani do školy, když můj dědeček Blažej Janský přede mě dal rodokaps, který se jmenoval Gaučové pastýři polodivokých stád v Argentině, na Pampě. A byla tam taková mapka a na ní byly modré linie, řeka Paraná, řeka Uruguay. A mě ta modrá barva vždycky zajímala, protože jsem jednak vyrůstal u vody, jsem z povodí řeky Střely, která se vlévá do Berunky, a vlastně mě byla asi přeturčena, protože už na gymnáziu si uvědomuji, že když pan profesor zeměpisu, který byl z Plzně, měl nějaké problémy a nemohl se zúčastnit výuky, tak jsem učil za něj a většinou mě dával tu část geografie, kde se mluvilo o vodě. Takže já jsem učil své spolužáky hydrologii už na gymnáziu.
0: Jak to vaši maminku napadlo, že byste se měl stát veterinářem?
1: Víte, zatímco dědové byli bohatí a prosperovali, tak rodiče nebyli bohatí, protože veškerý majetek byl odejmut a pracovali v jednotném zemědělském družstvu. Já vím, že tatínek mě několikrát říkal, když jsem začal studovat, nestydí se za mě, že já jsem takový nevzdělanec a ty dokonce začínáš studovat Karlovu univerzitu. Jsem říkal, tati, vůbec ne, ty seš takovej dříč, všichni tě tady ve vsi obdivujou. On mě říkal, víš, Masarykův otec jezdil taky s koňmi jako já. No a maminka se stýkala s těmi veterináři, protože krmila různý dobytek, jezdili tam takový šarmantní veterináři. Já jsem jí podezříval i, že do jednoho se snad zamilovala, protože ten byl u nás na každé schůzi na vsi, na každé akci, jezdil k nám na fotbal, úžasný sympatiák, hrál na harmoniku. Takže asi se v něm zlídla a chtěla, abych byl jako on.
0: A u jednoho vám prý i domluvila brigádu mezi druhým a třetím ročníkem na gymnáziu. Ano. U čeho všeho jste takhle mohl asistovat?
1: My jsme jezdili po těch stájích a vyřezávali jsme samečky od prasátek a potom také mě jednou pozval, když veterináři hodovali nad, nevím, jak se to spisovně řekne, prostě to byla lahůdka, takzvané býčí kuličky. No tak jsem byl taky přemluven, že se musím taky zúčastnit, protože už mě považovali, že jsem budoucí mladý veterinář.
0: Ale vás to evidentně nijak neokouzlilo a vrhl jste se na studia na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Co se tam záhy vyjevilo jako vaše srdeční téma? A nebo možná ne záhy, možná se jenom dále projevovala ta záliba ve vodě?
1: Mladí lidé bývají často ovlivněni svými učiteli. A mě obrovsky ovlivnil učitel, který nás učil biologii, vlastně i chemii. Úplně nás okouzlil tím, jak učil, jak byl přátelský. My jsme mu chodili pomáhat na jeho pozemek, na jeho zahradu s kamarádem, který pak šel do Plzně na medicínu. A jeho tatínek, také lékař, mě přemlouval, abych šel s ním na plzeňskou medicínu. Ale ten pan profesor biologie, chemie říkal, ne, ne, ne, ty půjdeš na přírodovědu do Prahy a tady mě vystřídáš na gymnáziu, budeš učit ty předměty po mně. Nejenže já na poslední chvíli jsem zaměnil tu chemii za zeměpis a dobře jsem udělal.
0: Vaše disertace se prý týkala kvality vody v českém povodí Labe a úplně se nelíbila. Proč?
1: To byla obrovská práce. 4 roky jsem na tom pracoval, vytvářel jsem mapy podle různých parametrů, organické znečištění, dusičnany, fosfor atd. Při malých průtocích, středních, velcích, prostě soubor map, jmenoval se to Atlas map kvality vody v českém povodí Labe. Měl jsem nějakých 140 profilů, kde se měřila kvalita vody, s tím jsem pracoval. A když jsem tedy to obhájil, tak jsem měl domluveno dopisem, že pošlu článek do švýcarského časopisu. Jenže mezi tím si mě zavolal tehdy soudruh děkan a řekl, tady se podepište, máte zákaz publikování. Jsem říkal, ale pane děkane, já na tom dělám takových let, já musím přece nějaké články z toho vytvořit a hlavně v zahraničních časopisech. Říkal, v žádném případě. Co by si na západě o nás pomysleli, že tady nedbáme o životní prostředí? Jsem říkal, ano, nedbáme, teď je to katastrofa. Se podívejte, většina těch řek je označena červenou barvou, to znamená pátá nejhorší třída čistoty. To je hrůzné, v jakém stavu máme říční síť. Říká, ano, soudruzi to mají jistě promyšlené, jak na tom budou pracovat. Prostě nakonec jsem měl podepsat, já jsem nepodepsal. Ještě jsem se radil se svým takovým guru kolegou, který říkal, hele, jestli je to proti tvýmu svědomí, jak to nepodepisuj, se to tě snad nemůžou vyhodit z fakulty. No skutečně to dopadlo tak, že když jsem nepodepsal, tak tam byla nějaká paní zvláštní oddělení, se to tenkrát jmenovala, říkala, soudruhu, příští měsíc nebudete mít výplatu. Takže já jsem byl jeden měsíc bez výplaty kvůli tomu podpisu a nepodepsal jsem to.
0: A ta mapa dneska vypadá veselej, vidíte?
1: No, já je mám šuplíku pořád, ty původní mapy, a když to porovnám se současným, tak mám velikou radost, co jsme po revoluci udělali, co jsme dokázali. Jsem také součástí mezinárodního projektu LABE, který běží od revoluce. Byl jsem dokonce člen první delegace Prahy, která navštívila Hamburg, a tam se podepsala u starosty Hamburku smlouva o spolupráci na LABE. A to byla jedna z prvních smluv, jaksi porevolučních, který naše země podepsala, a vznikl z toho tak úspěšný projekt, který se stal vzorem pro další projekty podobné v celém východním bloku, nejen u nás. A máme být na co hrdí. Naše vodní hospodářství je jedno z nejlepších v Evropské unii. Máme špičkové inženýry, špičkové odborníky a určitě se nemusíme bát ani toho, že třeba nebude voda.
0: To je dobře, o tom ještě budeme hovořit obsáhleji. Vy vždycky, pane profesore, zmiňujete, že do Německa by z Čech měla odtékat Vltava, která je na soutoku v Mělníku větší. Proč tedy ta řeka pokračuje dál jako LABE?
1: No, to udělali už staří Keltové. Keltové dali název Albis a z toho vzniklo Elbe. No a ten název vznikl na dolním toku, ne u nás v České kotlině. Pak to protáhli proti proudu až do České kotliny.
0: Ale docela nespravedlivě.
1: Ano, absolutně nespravedlivě.
0: Vrátím se k vám. Měl jste nastoupit do PLAS jako učitel biologie a zeměpisu, no a místo toho jste začal působit na své alma mater jako pedagog a vědecký pracovník. A protože tehdy se na západ necestovalo, tak jste se mimo jiné realizoval na sibiřském Bajkalu, který označujete za nejkrásnější jezero světa. Co vám tam učarovalo? Čím je Bajkal nezaměnitelně nádherný?
1: Ještě pořád, to tvrdím. I poté, co se otevřely brány západu a když se mohl procestovat většinu světa, tak jsem tak půvabné, tak romantické jezero nepotkal. Ono je to také tím, že já jsem při několika pobytech na Bajkalu, když sečtu délky těch pobytů, tak to dá 3 roky. Tehdy mě bylo nějakých 27, 28. No a opravdu jsem se zamiloval do přírody a žil jsem přírodním životem. Když jsem opouštěl Irkutsk, velké město u Bajkalu, 70 kilometrů to je, tak jsem dostal rybářskou síť, rybářský prut a pušku. A ještě na starost 3 studenty. Šli jsme na letiště, tam jsme nastoupili do nějakého malého letadílka AN-2, dvouplošník. No a to s námi letělo na jeden ostrov na Bajkale a já jsem měl ty studenty mít na starosti, přičemž jsme dostali pytel plný chleba, pak jsme dostali nějaké konzervy, samozřejmě brzy došly, protože měl jsem tam být 3 týdny tenkrát, než mě nějaká loď vyzvedne na tom ostrově, Olchon se jmenuje. No a když už nám jaksi ryby přestali chutnat, protože to bylo denodenní, ryb tam bylo obrovské množství, večer jsme postavili sítě, ráno byla plná štik, okounů, omulů, vynikající ryby, které jsme buď udili nebo opékali na ohni. No a když tohle nás už přestalo bavit, tak jsme vyrazili do tajgy si něco zastřelit. Takže vím, že jsem tenkrát s těžkým srdcem, to je nejsem myslivec, jsem zastřelil takovou srnku malou, ale bylo to příliš mnoho masa, tak jsem sedl do člunu, přejel záliv takzvané Malé moře a tam byla jeskyňka plná ledu. To byla naše lednička. No a když jsme zase pár dní jedli ryby a chtěli jsme tedy tu srnku, tak jsem znovu jel 2 hodiny motorovým člunem tam, 2 hodiny zpátky a přivez jsem kus masa z té srnky. Obrovská romantika, studenti byli skvělí, já jsem vlastně byl součástí skupiny, která měřila všechny přítoky Bajkalu, jich 366 stálých. A všechny jsem měřil pomocí takzvané hydrometrické vrtule a pak jsem napsal jednu kapitolu do knihy Hydrologická bilance Bajkalu.
0: Ale také jste napsal knihu Bajkal, perla Sibiře a tam jste věnoval část českým legiím. Ano. Co nového jste o nich zjistil?
1: Když jsem přijel do Irkutska z Bajkalu, tak jsem učil tu hydrologii na Irkutské univerzitě a tam jsem potkal zase mnoho zajímavých studentů a studentek, protože ty studentky především mě uvedly do knihovny. Oni tam mají na břehu řeky Angary budovu, která je podobná Bílému domu v Americe. Taky říkají Bělý dom. A ty 2 dívky, které jsem učil, tam měly službu ve dne i v noci. Prostě hlídali ten fond. No a já jsem požádal, jestli bych mohl vidět archiv českých legií. On říká, to vůbec nejde, Běločech, oni jim říkají Běločeši, že to byli ty, co bojovali proti bolševikům. To je zakázaný, Běločechy, my tady nemáme rádi. Tak jsem jim vysvětloval, školil jsem je politicky, proč nemáte rádi Běločechy, proč pořád i bolševiky, to je nesmysl. A dostal jsem se k materiálům, který jsem pak využil v té kapitole České legie na Bajkale. Například je tam příběh, jak zahynul admirál Kolčák, což byl univerzitní profesor z Petrohradu, vrchní velitel těch bělogvardějců tam na Sibiři. Měl osobní ochranku z českých legionářů. No a v noci přišli bolševici, všechny postříleli a chudáka Kolčaka živého strčili do díry v ledu. No, takováhle hrůza. To jsem tam všechno, jak si popsal, i jména těch českých legionářů, kteří se toho zúčastnili. Dal jsem do nakladatelství Panoráma rukopis po návratu. Když ta kniha vyšla, tak tam nebyla kapitola Legie na Bajkale.
0: Ano, jsme před rokem 89.
1: Ano.
0: No, já myslím, že nás s vámi čekají mnohá další dobrodružství a poutavá vyprávění, ale teď si na chvilku odpočineme u muziky. Když vám nabídnu Hradišťan, potkáme se?
1: No, samozřejmě, to je krásná muzika.

0: Stříbrný vítr.
1: Jitka Novotná a její host
0: na dvojce.
2: V Peru, ve výšce 5150 metrů nad mořem, leží jezero, které s požehnáním místních nese název Laguna Bohemia. Zasloužil se o to náš dnešní společný host, pan profesor Bohumír Janský. Vy jste učil na Přírodovědecké fakultě už 15 let Latinskou Ameriku, aniž byste ty končiny do té doby navštívil. Mělo se to změnit zázrakem v září roku 1989. Jaké byly vaše první dojmy po přistání?
3: Byly obrovské. Samozřejmě zkoušel jsem asi dvakrát žádost, jestli bych mohl odletět do Jižní Ameriky, vždycky zamítnuto. No a potom mě volá šéfka zahraničního oddělení z rektorátu. Nechtěl byste, pane docente, jet do Peru? To je snad sen, to opravdu myslíte vážně. Ano, víte, on nám onemocnil náměstek ministra školství. Ministrině, tehdy byla ministrině. No tak jsem si v duchu říkal, no to je neuvěřitelné. A kdy odlétáme? No už za týden, máte to na 6 týdnů. Vystupujeme z letadla a tam čekali dva děkani fakult. Jedna byla inženýrská fakulta a jedna byla geografie na univerzitě San Marcos. Pan děkan geografické fakulty, který se jmenoval Carlos Peña Herrera del Águila, úžasná persona, říkal mě už v taxíku po cestě z letiště, víš, my nevíme, kde nám pramení ta Amazonka. Říkal, no to, nevím, jestli to zvládneme, my tě budeme pomáhat, já tě seženu veškerý snímky, tajné snímky peruánské armády dostaneš, jako jediný první cizinec. No a my jsme se tak zblížili, že jsem chodil i k ním do rodiny, na večeře a pořád jsme spolu diskutovali. Byl to takový druhý otec můj.
2: Pane profesore, k té první expedici došlo v roce 1995. Měřila přes 6000 kilometrů a vedla napříč všemi přírodními regiony Peru. To je obrovská výprava. Prý s vámi putovalo 12 studentů. Jak takový den v terénu vypadal? Co všechno jste si uložili za úkoly?
3: Napřed jsem začal plánovat a říkal jsem si, tak půjdeme ve stopách Alexandra von Humboldta, úžasného přírodovědce, který uměl všechno z těch přírodních věd. A on říká, cesta od břehu Peruánského moře přes zasněžené vrcholky And je jako kdybyste jeli od rovníku k pólům, přičemž navštívíte všechny přírodní krajiny naší planety. To jsou výškové stupně, kde prostě postupujete z pralesa, nízký prales, vysoký, horský les, mlžný les, no a pak se dostanete teda na tu náhorní plošinu Altiplano, kde jsou ty 6000ovky zaledněné, zasněžené, prostě úžasná země. A do toho ta historie, nejen Inská říše, ale předinské civilizace. Žádná země Jižní Ameriky nemá historie, co má Peru. Tak pestrou. Teď se třeba objevilo takzvaný Caral, se jmenuje to místo 200 kilometrů na sever od Limy a to je lokalita 5000 let stará. A co mě dál okouzlilo, že jsou tam ty regiony pobřeží, oni tomu Španěl říkají Costa, hory Sierra a Selva, prales a v podstatě tam žijou naprosto odlišné skupiny lidí, odlišná etnika. Často si ani nepopovídají, protože tam nahoře jsou Kečuánci a Aymarové, ty mluví jazykem říše Inků. A třeba starší obyvatelé neumí španělsky. Takže já jsem byl třeba donucen při těch expedicích koupit kečuánsko-španělský slovník. No a v takových holých větách jsem mluvil s pastevci tam nahoře v horách a strašně to kvitovali, jo? Že nějaký bílý z Evropy na ně promluví kečujštinou. Takže my jsme začali na severu Peru a postupně jsme projížděli ty přírodní regiony. Dokonce na koních, nejhlubší kaňon světa Cotahuasi. Pak jsme cestovali na lodích v té Amazonii, terénními auty. Kluci chtěli pozdravit výpravu československých horolezců, kteří všichni do jednoho zahynuli v roce 1970 po tom obrovském zemětřesení, které postihlo nejvyšší vrchol Peru Huascarán a zahynulo tam 67 tisíc lidí. To je největší katastrofa v historii Ameriky. No tak jsme na horských kolech, který jsme vezli, vyjeli až k tomu místu, kde je pomníček a dál až do průsmyku pod Huascaránem. Pak jsme měli 3 surfy a jako první na světě jsme přesurfovali Titicaca, tohle obří jezero, z Peru do Bolívie. Všechno se natáčelo. A udělali jsme asi 6 filmů. Měli jsme i profesionálního kameramana. Bylo to úžasný a A my jsme se tak semkli za ty 3 měsíce, že dodneška se scházíme s tou partou. To jsou dneska 50-letý kluci.
2: A jaký podnět jste si z toho odnesl pro svou další vědeckou práci a jaké badatelské úkoly jste si z této mega expedice vyvodil?
3: Já jsem vlastně tenkrát psal jenom takové zážitkové věci, které jsem posílal do populárních časopisů. Všechny scénáře jsem samozřejmě do těch filmů napsal a něco i namlouval. A je úžasná ta země v tom, že se snoubí ty přírodní krásy s těmi historickými památkami, které nemají obdobu, ty inské stavby. A není to jenom Machu Picchu. Já znám místa, kde nepotkáte člověka v Peru. Stále ještě. Na Machu Picchu už se dělají pořadníky. Tam jezdí politici, prezidenti, vrtulníky. Jo. To už není pro mě.
2: Tak já jsem si myslela, že jste si tak jako přemýšlel o těch pramenech Amazonky a připravoval se na další výpravu, která zase svět více přiblíží k tomu zjištění, kde se vlastně ty prameny vyskytují, protože Amazonka nemá jeden zdroj. A to si myslím, že celou otázku dosti komplikuje, ne?
3: Amazonka má mnoho zdrojů. A víte, co je na tom nádherné? Že první člověk, který řekl, kde pramení Amazonka, byl Samuel Fritz, rodák z Trutnova, jezuita, vystudoval Karlovu univerzitu, takzvaný svatováclavský seminář. A nejen to, že je autor těch prvních map rukopisných, ta první mapa 1691, to je prostě úžasné dílo.
2: A co ty jeho objevy z vašeho profesního hlediska? Úžasné?
3: Pro mě je to tak, že Čech první na světě řekl, tady pramení Amazonka, to byla řeka Marañón, která vytéká z horského jezera Lauricocha, a my jsme přesně po 300 letech to změnili. Protože ta vědecká kritéria, o kterých on samozřejmě nemohl vědět, jsou největší plocha toho území, které odvodňuje povodí, a největší průtok. A to nebyl systém Marañónu říční, ale Ucayali. Takže my jsme pracovali vlastně na řece, která je o 350 kilometrů delší než ten Marañón. Má daleko větší povodí. No a zase tedy Češi.
2: A vzpomenete si, pane profesore, na ten okamžik, kdy jste v sobě zaznamenal skutečnou jistotu, že ty vámi objevené prameny jsou ty správné?
3: Ano, ano. Já jsem tu jistotu získal, víte kde? Na střeše hotelu.
2: To bych nečekala.
3: Ve městě Arequipa, kde jsme se vrátili s poznámkovým blokem plným čísel, protože my jsme měřili jednotlivé úseky proti proudu těch říček. Všechno, co se dalo změřit, délky, průtoky, plochy, povodí, všechno jsme změřili. A teprve v té Arequipě jsme bydleli v hotelu, který se jmenoval Vyhlídka Mirador španělsky, tak na střeše sedím, nade mnou slunečník a sčítám ty úseky. A najednou vyhodím ruce. Máme to. Mm-hmm. Kluci se seběhli, máme opravdu nejdelší zdrojnici Amazonky, 7062 kilometrů, přičemž až do toho území to bylo měřeno středem koryta podle družicových snímků, a na místě geodeticky. Se měli přesné geodetické přístroje. A to byla obrovská výhra, protože naše výsledky byly zpochybněny Poláky, později Američany z National Geographic Society. A to, že jsme měli ty tehdy nejlepší přístroje, které existovaly, tak to byla naše výhra.
2: Ale ta křivda nebyla moc příjemná, vidíte? Vy jste vlastně kvůli tomu svou expedici ještě o rok později zopakovali?
3: Ano, ano. 99 jsme si říkali, máme všechno, máme nejdelší zdrojnici, je třeba to jenom napsat a říkat to po světě na konferencích. Jenže najednou vyšel pochybovačný článek v Miláně, v Itálii, další v polských novinách, a to byla právě výprava 3 roky před námi, polsko-italská, která určila ty prameny jinde. Ale ta naše výhoda od počátku byla v tom, že když jsem si přečet jejich závěry a články, tak oni neměřili, oni nepracovali v terénu. Pracovali s mapou jenom s těmi družicovými snímky. Ale to není možné, prostě člověk musí sestoupit na zem, vzít si totální geodetickou stanici, laserové dálkoměry.
2: A taky musí vstupovat do těch studených vod a vydávat se fyzicky,
3: ano,
2: odpracovat
3: si to, že?
2: A měřit
3: ty průtoky. My jsme mohli měřit průtoky jenom odpoledne, protože základní tábor 4712. S batohem až do 5500.
2: Jak jste se popasovali s aklimatizací?
3: Já už to mám naučené. V podstatě my jedeme z té Arequipy, tam už člověk přistane na letišti 2600, pak jedeme do kanionu Kolka, tam spíme 3600 a jsme tam 3-4 noci. aby jsme se nadýchali. Jedeme se podívat na kondory do nejhlubšího místa kaňonu Kolka. No a asi takový pátý den teprve vyjíždíme.

0: způsobem napadla slovně, verbálně, tak nakonec uznala svou chybu. Může se na tom vašem objevu něco změnit v důsledku třeba přírodních a klimatických změn?
1: V podstatě na těch základech se nemůže nic změnit. Já jsem si tak jistý, že nemůže být nalezen delší zdrojnice Amazonky, kterou bychom označili jako hlavní. Nebyl prvotní úkol změřit délku Amazonky, ale najít ten hlavní pramen. Což se podařilo. Ale teď nám všude tají ledovce. My jsme měli takové nádherné tam území, zhruba 50 km čtverečních, 5 ledovců horských, zavěšené na svahu. Prostě přírodní krása. No a v roce 2008 odtál poslední ledovec a paradoxně poté, co odtály ledovce, tak některé ty potůčky se prodlužují, hlavně ten hlavní se jmenuje Karua Santa. Vlastně tam natéká voda z větší nadmořské výšky, než když byly ty ledovce z nějakých firnových polí na hřebenech. Takže o pár stovek metrů se ty řeky ještě prodlouží, ale nezmění se ten pramen.
0: Pane profesore, nestává se vám, že vás domácí kolegové ponoukají, abyste méně času věnoval Amazonce a prostudoval více české teritorium, české řeky, české povodí?
1: Ano, já mám černou duši v tomhle. Už se na mě obrátili i pánové šéfové chráněných krajinných oblastí, třeba Žďárské vrchy. Tam je spousta pramenů českých, moravských řek. Nechtěli byste stejnými metodami určit ty naše prameny? Víte, já si pamatuju nádherný seriál, který byl v televizi na ČT1, kde ten náš úžasný herec Luděk Munzar chodil k pramenům s hrnečkem a teď střídal ty prameny. Já jsem studentům řekl, to je povinné, budete se na to dívat, jenže pak jsme zjistili, že chudák pan Munzar byl velmi často úplně jinde, než měl být, protože neměl dobrého poradce. Takže i tohle je třeba urovnat, kde pramení Svratka, kde pramení Sázava, Doubrava, Loučná, Chrudimka, nakonec i ta naše národní Vltava. Turisté jdou z Bučiny do Kvildy po turistické cestě, Studánka, pramen Vltavy. Jenže tam ta Vltava nepramení. Ona pramení ve svahu nahoře o 100 metrů výše, kde je skutečný pramen Vltavy. A do té Studánky to natéká teprve. Jo. Takže jsou to zajímavosti. Není to nic jaksi zásadního pro společnost, ale pro turisty je to třeba zajímavá věc, vědět, kde ta řeka má ten hlavní pramen. Takže ano, chci to rozdat začínajícím studentům jako bakalářské práce, každému jednu řeku a určíš pramen.

0: Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je geograf a hydrolog z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, pan profesor Bohumír Janský. Pojďme teď věnovat pozornost České republice. Téma vody je i tady nesmírně naléhavé. Pokles hladiny podzemní vody na našem území, to je setrvalý stav. Co říkají o obdobích sucha, respektive o nedostatku vody na našem teritoriu záznamy z minulosti? Byly tam také takové propady, jak zažíváme?
1: Určitě byly. My, když se podíváme do daleké minulosti, a jsou u nás lidé, kteří se tím opravdu profesně zabývají, jaksi výlučně, historická hydrologie, historická klimatologie, vždycky to tu bylo. Vždycky byly velké extrémy. Já jsem na přednášce z hydrologie říkal studentům téma historické povodně. My je máme zmapované až do 12. století v Praze. To je neuvěřitelné. Máme tu staré povodňové značky. Máme tady práci některých lidí, kteří třeba studovali kroniky, studovali muzejní záznamy nebo záznamy Stýnského chrámu a zjistili, že nemáme povodňovou značku z doby husitské, ale je to bohatě popsáno nějakých 1424, že ta povodeň pravděpodobně byla stejně veliká jako 2002. My teď říkáme 2002 v Praze 500letá povodeň, v jižních Čechách tisíciletá, což znamená, že za tisíc let nebyla větší povodeň. Takže ano, záznamy jsou. A i o tom suchu. Nebyla voda, nebyla úroda v zemědělství, to je všechno zaznamenáno.
0: Já díky té historii a díky vám jsem se dozvěděla, že císař Josef II. Vydal kdysi patent, kdy upřednostnil pěstování obilí na úkor chování kaprů a ano. To velmi zásadně promluvilo do charakteru zdejší krajiny, ano, protože zmizely vodní plochy. Tak. Jsou další takové podobné milníky, které neblaze vstoupily do té krajinotvorby?
1: Určitě. Tak Josef II., když si vezmeme jenom ty rybníky, tak to je největší počet rybníků, které byly zrušeny a přeměněny na ornou půdu, ze 40 tisíc zhruba na 20 tisíc. Ale pokračovalo se v tom při různých úpravách vodních toků a podobně. I za minulého socialistického režimu byly některé rybníky jaksi zrušeny. Ale v podstatě my se teď snažíme úplně o opak. My se snažíme tu vodu zadržet v krajině. Zpomalit za každou cenu její odtok z našeho území. A všechno proto děláme. Říkáme tomu retence vody v krajině. Retence je voda v půdě, orné půdě, v lesní půdě, všude, kde můžeme tu vodu zpomalit její odtok a zadržet. Děláme takzvané revitalizace. Snažíme se navrátit potoky a řeky blíže k přírodě. Zatímco za socialismu vládly tady v této naší krajině takzvané meliorace. Že jo? Každý kousek mokřadů byl odvodňován, zamokřená půda přeměněn na pole s obilím. My jsme za socialismu obilí vyváželi, což je nesmysl. Já pamatuju, že tatínek můj se chlubil dědovi, svému otci, a říkal mu, představ si, otče, my máme 60 metráků po hektaru. Tak děda, bývalý velkostatka, říkal, Míro, to je špatně. Česká krajina nemůže mít takové výnosy. Vy to přeháníte s hnojením, dáváte tam jenom chemii do té půdy, to je špatně. Udělalo se mnoho chyb, nejen za socialismu, dělají se i v současné době velké chyby. Protože pocházím z těch zemědělských rodin, tak nejvíc kritizují zemědělství z hlediska vody.
0: Které plodiny vás tam třeba dráždí právě z hlediska vody? Které jsou tak náročné na vodu, že odčerpávají tuto drahocenou surovinu v nezdravé míře?
1: No tak z hlediska odčerpávání to není ani ten hlavní důvod.
0: Asi zavlažování,
1: ale
0: že?
1: To ano, zavlažování, umělé závlahy, které se nedělají profesionálně často, ale my nezavlažujeme většinou velké plochy polí. Závlahy používáme v zelinářství, ovocnářství a tak dále. To je, dejme tomu, v pořádku. Ale problém je, že půda je zhutněná, srážková voda dešťová se špatně vsakuje, dáváme tam moc těch umělých hnojiv, místo aby jsme tam dávali hnůj, ale nedáváme ho tam proto, protože nemáme hovězí dobytek, ten se po revoluci zlikvidoval. Takže tohle my pořád připomínáme, my vodohospodáři, hydrologové, těm našim politikům, že je třeba s tím něco udělat. Ale vyhlášky existují, máme skvělý vodní zákon. Problém nás Čechů je, že vyjde nová vyhláška zákona, my už za týden víme, jak ho obejít. Nejsme disciplinovaní. Takže tohle to chce výchovu ve školách. Já jsem například zažil při svých pobytech ve Švýcarsku, že se tam o vodě učí od první třídy základní školy, jak je drahocená. Přitom Švýcaři nikdy nebudou mít problémy s vodou, mají nadbytek. To tady schází, aby jsme si té vody více vážili. Jak jste v úvodu řekla, voda je drahocená a ničím nenahraditelná surovina.
0: Jak si u nás vlastně vedeme ve spotřebě vody? Kde jsme v tom žebříčku v kontextu Evropy?
1: My jsme byli na úplné špici Evropy za vrcholného socialismu. Měli jsme až kolem 350 litrů na obyvatele za den. Dneska to kleslo ke 100 litrům. Venkov 70, Praha třeba 110, dohromady, dejme tomu, kolem té stovky.
0: A s tím jste spokojen?
1: Já jsem s tím spokojen.
0: A které země dáváte svým studentům za vzor? Už jste tady hovořil o Švýcarsku, že tam nebude nouze a že je tam vysoká etika nakládání s vodou.
1: Určitě.
0: Kde dál bychom se mohli inspirovat?
1: No, samozřejmě, i když se nám to v souvislosti se současným politickým děním asi nebude všem líbit, no tak jednoznačně Izrael. Izrael ve vodním hospodářství je naprostá světová špička. To, co dělají pomocí takzvané kapkové závlahy, že dokonce se zazelenala už Negevská poušť, její část tedy, tam někde u města Berševa, se díváte a vidíte zelenou plochu a pod ní jsou písečné duny. To je něco neuvěřitelného. Jo. Ale jak zavlažují? Čidla v půdě, který kontroluje počítač půdní váhu, a jestliže klesne, tak je zapnutá závlaha, ale jenom v noci. Já říkám studentům, ta jižní Evropa, jak se chová, oni jsou vlastně zaostalí, ty Řekové, Italové, Španělé na jihu, stěžují si, nemají vodu, žijou ve vodním stresu. A já jedu přednášet do Sevilly, jedu z letiště a kolem golfové hřiště, pravé poledne a tam to stříká naplný jaksi pecky.
0: Tak se podívejme k nám domů a pojďme si říct, která opatření by naší zemi slušela. Co byste tady rád viděl ve jménu zlepšení stavu vody u nás?
1: Já bych řekl, že je potřeba, abychom v té krajině kombinovala opatření krajinářská a technická. Jedno bez druhého prostě nejde. Jsou ekologové, kteří říkají, žádná technická díla nechceme. Přehrady už vůbec ne. Dokonce znám ekology, kteří říkají, že přehrada je jedovaté slovo.
0: Ale vy, pokud vím, pro přehrady horujete.
1: Já stojím jednou nohou mezi inženýry v Davicích, tamhle ČVUT, podniky povodí a druhou nohou na přírodovědecké fakultě. Ale ta společnost něco potřebuje. A všichni musí jaksi udělat taky krok zpět. Nemůžeme hájit jenom svou úzkou specializaci. Tahle společnost teď potřebuje zajistit dostatečné množství vody. Aby když otočíme kohoutek, aby ta voda tekla i za 20 let, aby jsme nadále žili ve vodním blahobytu, v kterém teď žijeme. Takže v krajině zemědělci na prvním místě, zmenšit půdní bloky, omezit to zhutnění, dávat do půdy chlévský hnůj, organika, která váže vodu v půdě, ne ta umělá hnojiva. Dále pozemkové úřady mohou udělat velmi mnoho. Když budeme zmenšovat ty půdní bloky, tak na okraji uděláme takzvané zasakovací příkopy. To, co steče ze svahu z hůry, se dostane do zasakovacího příkopu. Ten bude mít mírný sklon po svahu a ta voda bude infiltrovat, zasakovat do půdy. Zaslepíme meliorace, naprosto nesmyslné a zbytečné, uděláme z toho soustavu nějakých tůní, malých rybníčků. Řeky a potoky vrátíme blíže k přírodě. Němci říkají natur, nach, blíže k přírodě. Už to nevrátíme do přírodního stavu, to už nejde. Ale odstraníme beton, odstraníme opevnění, uděláme ty zákruty, meandry, aby když přijde nějaký přívalový déšť, aby se ten otok zpomalil. Pustíme povodeň do celé nivy, žádné hráze na břehu řeky, to je nesmysl. Ty hráze musí být až na okraji stoleté záplavy a tu povodeň pustíme do té nivy. Tam ale nesmí být orná půda, pro boha. Tam mají být tráva a tam se pasou kravičky. Přijde povodeň, vyženeme je z toho zátopového území. Niva patří řekám, to je jedno z mých přísloví, nepatří člověku. My jsme ji ilegálně zastavili. My do dneška i v současné době vlastně stavíme v nivě tam, kde se stavět nesmí. Špatně. Nový stavební zákon a tak dále, doufám, že s tím něco se stane. Takže každý vidí ve svém okolí, co ta příroda potřebuje a potřebuje i ty přehrady. Minimálně bych mohl mluvit i za celou armádu inženýrů. Zúčastňuji se jejich pravidelných konferencí. že potřebujeme malé nádrže na pitnou vodu do budoucna. Máme úžasné věci, které můžeme okopírovat. Kárany, to je nejskvělejší vodárna v republice, která byla u Brandýsa nad Labem na břehu Labe, kde se povrchová voda z jezery vsakuje přes pískové lože, přes břehy a přes dno. Pak se vyčerpá nahoru, tam jsou takové asi 15 zasakovacích nádrží, které mají pískové dno. Opět se vsakuje voda a pak jde na vodárnu a 23 kilometrů do Prahy. To je nejskvělejší voda, kterou Pražané mohou obdržet. Takže takovej káraný můžeme stavět na dalších místech. Mně by se třeba líbilo, kdyby jsme v době přívalových dešťů mohli si schovat tu vodu pod zem, do nějakých podzemních nádrží a v době sucha ji budeme využívat, čerpat.
0: Takže nápadů je tady spousta, dobré odborníky máme a je potřeba jim naslouchat.
1: Jistě, a měli jsme je vždycky, víte. Já jsem třeba opěvoval Vltavskou kaskádu, jaké je to skvělé dílo. Samozřejmě bylo postaveno za socialismu. Já se nebojím tady říci, že děkujeme našim předkům, že nám toto zanechali. A my jsme měli ty skvělé inženýry, vodohospodáře i za toho socialismu, pro Boha. Nebylo to všechno špatné.

0: Jitka Novotná a její host
1: na dvojce.
2: Povídáme si s panem profesorem Bohumírem Janským. Geografie je také obor vaší ženy. Protínáte se nějak v tématech? Můžete se doplňovat a vzájemně inspirovat?
3: Já už jsem drahé ženě několikrát říkal, že jedno téma, které by nás mohlo spojit, kromě toho, co nás už spojuje, to jsou ty její migrace. Ona dělá mezistátní migrace a vnitřní migrace a myslím si, že už taky postoupila hodně vysoko, ale já mám téma ekologické migrace. Migrace z regionů, kde třeba začíná sucho a kde ty lidé migrují. Podobně jako v Africe stáda velkých bíložravců se stěhují z té suché savany do té vlhké savany. A s nimi ty pastevci nebo divoká zvířata, ty migrují neustále za vodou. No a co se děje ve světě? Můžeme očekávat my, Evropané, že až bude stále méně vody v té Africe, zvláště ten jižní pruh na jih od Sahary, to pásmo Sahelu, že prostě ty Afričané přijdou za tou vodou i do Evropy. Je tam obrovský přírůstek obyvatel a tak dále. A samozřejmě měli bychom vyvíjet snahy jim pomoci tam u nich na tom místě. Pořád je málo projektů, nové zdroje vody a tak dále. Vzdělávat je tam na místě, ne až tady, když přijdou velké migrační proudy. Takže třeba uvnitř Brazílie existují obrovské migrační proudy ze suchého východu, to je na jih od Amazonie takzvané pásmo Katinga, kde lidé utíkají z nějaké trnité savany do Amazonie. Tam dostanou zdarma 100 hektarů pralesa, vykácí, něco tam pěstují, pasou tam dobytek, což samozřejmě je špatně. Takže ty migrace za vodou už dneska ve světě existují a budou existovat i nadále.
2: Pane profesore, na vás je patrné, že jakékoliv téma z vašeho oboru ťuknu, tak vy se hned chytnete a rozvinete ho s velkým zápalem, s velkou energií. Musíte být strhující, přednášející. Jste také přísný, zkoušející?
3: Když jsem byl mlad, tak mě zavolal pan profesor, můj vedoucí katedry Král a říkal Bohouši, on mě říkal Bohouši, seš moc přísnej. To není možný, ty tady máš lidi na potřetí a pořád jenom zkoušíš. Až zestárneš, budeš hodnější. A já už jsem hodnější teď. A nabádám své mladé kolegy, aby to tak nepřeháněli. Ale nejsem hodnej úplně. Představte si, loni jsem vyzkoušel 550 lidí. Při mém věku. Ale mě to baví pořád. Já se těším na přednášky.
2: A co jako tatínek? Jste přísný?
3: No, nemám to jednoduché, protože moji synové, oba atleti, Martin starší, ten dokonce byl třikrát mistr republiky v překážkách. V jeho stopách jde mladší Adam, dennodenně trénuje, také atletiku. No a synové spíš tedy poučují tatínka. To je každý den se mi zeptej, tati, co jsi dnes udělal pro své zdraví. A teď mě starší syn píše, jaké cvíky mám dělat a tak dále.
2: A to je od nich hezké, že o vás tak pečují, abyste byl vybaven na všechny další expedice.
3: No a já je můžu poučovat tím, když utrácí zbytečně čas nějakými hrami u televize, takže se snažím působit výchovně, ale máme kamarádský vztah a domluvíme se.
2: Tomu ráda věřím. Dovolte mi, pane profesore, uzavřít naše setkání otázkou, jak pohlížíte na budoucnost svého oboru, na budoucnost vody, o které si asi oba myslíme, že by lidi neměla rozdělovat, ale zbližovat a také pobízet k uvážlivým krokům a postupům.
3: Každý může šetřit a každý by si měl té vody vážit. I když má venkovskou chalupu, i když bydlí v nějakém bytovém domě, prostě to, co nám utíká ze střech, je třeba zachytit. Někde akumulovat a využít to na zálivku a tak dále. Do budoucna nové domy, dvě stoupačky, my bychom měli splachovat záchody dešťovou vodou, nikoli v pitnou. Jezdil kropící vůz po Praze, když byla ta vedra a ptal jsem se ho, čím to kropíte, pane? No, tady se napojím na hydran. On kropí ulice pitnou vodou. Je spousta takových věcí, nejsou to zásadní věci, ale každý může šetřit. A já myslím, že k tomu dospějeme, že se to pořád lepší. A když vidím ten zájem těch mladých lidí, tak jsem optimista do budoucna.
2: Ale to je pěkná tečka. Naším hostem byl pan profesor Bohumír Janský. Děkuji za to, mějte se hezky. Naschledanou.
3: Moc děkuji za pozvání, vy se také mějte pěkně.

0: Tak to byla repríza pořadu Stříbrný vítr, geograf a hydrolog Bohumír Janský jako host Jitky Novotné. Připomínám, že Stříbrný vítr v premiéře vysíláme každou sobotu krátce po 9. hodině raní. Ovšem dnes už za pár okamžiků uvedeme premiéru další části četby Pastvina zmizelých a čeká vás další setkání s kapitánem Exnerem.
1: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Žárovky.
2: Přemýšlíte někdy o budoucnosti?
1: Jak se promění medicína? Co za nás bude dělat umělá inteligence? A jakou roli v budoucnu sehraje věda?
2: V pořadu Žárovky si Pavla Hubálková a Jan Lukačevič povídají s mladými vědci o jejich výzkumech, osobních motivacích i snech.
1: Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
2: Každou sobotu po 18. hodině na Dvojce.
3: Radioservis představuje
4: knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotéka.cz.
1: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
0: Přeju příjemný jarní večer z Dvojky, přátelé, a zároveň vás zvu k poslechu četby na pokračování. Kapitán Exner hledá 6 mrtvých a jednoho vraha v příběhu Pastvina zmizelých. U přehradního jezera se ztrácejí lidé. Nemají nic společného, pohlaví, věk ani profesi. Jsou mezi nimi chataři i starousedlíci a mizí v nepravidelných intervalech. Jde skutečně o náhody nebo k podivné záhadě existuje klíč? Michal Exner a jeho pobočníci Beránek s Vlčkem se vydávají po stopě sofistikovaného zločinu.

0: V lokále bylo pár lidí. V rohu u stolu pěkně v koutě seděl podporučík Beránek. Mám hlad, řekl Exnerovi místo pozdravu. Všechno jsem zařídil, máme dvě komnaty vedle sebe, pokoje čistý a vzdušný s balkónem, v prvním patře tady vedle v penzionu. Hostinský je příjemný a... Moment, zarazil ho Exner. Ví, kdo seš? Osi, řekl Beránek nedbale. Byl jsem tady už dvakrát a hostinský mají jednak paměť, jednak čuch a... Zmlkl, neboť se ke stolu dostavil Evžen Frýba osobně. Pánové budou večeřet? Budou, prohlásil Beránek. Co bysme tam měli? Vepřo, knedlo, zéhlo, telecí řízek. Máte ho smažený, nebo ho budete smažit? Připravujeme jako minutku, prosím. V sírovém těstíčku se šunkou. To byste mi mohli udělat? Zeptal se Exner. Na Frýbu tohle zabralo. Nemýlím-li se, jde o těstíčko s dílem strouhaného síra a šunky. Přesně tak, pravil Exner radostně a zamnul si ruce. A mě tu vepřovou, řekl Beránek nedočkavě. A pivo? Dvakrát? Jednou, opravil ho Exner. Mě Coca-Colu. Panu Frýbovi se zaleskly brýle a zavlál za ním bílý plášť. Myslím, řekl Exner, že tady budeme spokojení. Hele, někdo mi okukuje auto, neznáš ho, když už tady znáš kdekoho? Osobně ne, řekl skromně Beránek. Ale vypadá jako vedoucí autodílny, inženýr Dušek. Dušek vstoupil a zamířil rovnou k Exnerovi. Víte, viděl jsem vás přijíždět. Nedalo mi, abych si neprohlédl váš vůz. Ohromné vozidlo. Exner se usmál. Zdržím se tady. Budete mít příležitost si vůz prohlédnout zblízka. Pánové, zde budou pracovat? No čas, připustil Exner. Inženýr Dušek se chystal přisednout. Pánové jsou kriminálka, řekl Exner s milým úsměvem. Kapitán Exner, podporučík Beránek. Duškovi poklesla brada a honem zatáhl podvozek, který měl už vysunutý na přistání. Promiňte, nebudu rušit, jen pánové jsou zde snad... Jo, řekl Beránek neomaleně, kvůli těm zmizelejm. Byl to rohový pokoj s velkými okny. Beránek se uvelebil v křesle, spokojeně zafuněl, hodil na kulatý stolek se skleněnou deskou svůj zápisník a sklenici s pivem postavil vedle křesla. Exner do umyvadla narovnal pár plechovek koly a pustil na ně tenkým čůrkem vodu. Pak přistoupil k oknu. Byla už skoro tma, výbojky po uličních svítilen začaly zelenat a modrat. Rozsvítil lampu nad postelí. Tak si to shrneme. Beze všeho, pravil Beránek a sáhl po notesu. Takže, uvažoval Exner, zmizelo tady celkem 6 lidí. Začalo to před 2 roky. Intervaly? Naprosto nepravidelný. 3 měsíce, pak 6 měsíců, 9 měsíců. Kdo? To je právě ta legrace, že kde kdo? Od mladé Ticháčkové přes Zounovou babku nad hrobem, od horníka přes řemeslníka k chuligánovi. Žádná zřetelná souvislost, jiné postavení, jiný věk. Jen ta Ticháčková Houšek a Homolka se dají trochu srovnávat. Bylo jim kolem 30. Kde? No, mlaskl Beránek, to by mohlo být zajímavý. Mele se to většinou kolem řeky a nějak nad řekou. Kromě té Zounové. Hleď, Michale. Obrátil se pro aktovku a z desek vytáhl pečlivě složený papír. Udělal jsem mapu. Hrádek a okolí. Zde je Hrádek, tady sedíme teď my, západně chatová osada Mítinky. Co znamená ta 5 v kroužku? To je chata Zounové, která zmizela jako 5. V lese severně od Mítinek valy, kde teď kopají archeologové. Dál na severozápadě mis v jezeře, bývalý soutok řek. Severně od hrádku osada Haberna. Pod ní nad březovým hájem hospoda Gustava Truhlaříka. Mají tam nejlepší pivo. Ale to tě asi nezajímá. Ne. Nuže, východně od Haberny spustlá pastvina, které se říká Pastvina. Tudy vede cesta k řece a přes Hlávku k Petrovicím. Tam není most, Hlávka a brod. Pár metrů pod brodem končí jezero. V Petrovicích je trať a zastávka a taky hospoda nad kaňonem řeky. Pozoruju, pravil Exner pochmurně, že jsi to prostě bral od putiky k putice. Jednak bylo vedro, jednak nemají špatný pivo. Zde Velkopopovický, zde Smíchov, pan vedoucí Frýba má dokonce Plzeň. Tak dál, povzbudil ho Exner, kde je další hospoda? Na mapě už žádná. Východně od hrádku je skupina chat, kterou znáš, Jílovec. A tady je řeka. V kterou denní dobu? Různou, ale nikdy za hluboký noci. Co tomu říkají místní esenbáci? To se dá shrnout do názoru podporučíka Havelky. Ten si myslí, že to jsou náhody. Nic, na mou duši, nic mezi těma všema zmizelejma nenajdeš společného. Něco společného mají. Co? Že zmizeli. Bez stopy. Je taky teorie UFO. Podle sdělení podporučíka Havelky šíří herec Slávek Meduna, který má chatu na Haberně, po hospodách poplašné zprávy, že zmizelí byli uneseni bytostmi z jiné planety. Dějí se věci mezi nebem a zemí, prohlásil Michal Exner. Taky si myslím, souhlasil Beránek. A pak je spojuje ještě jedna věc, že se ztratili tady, u hrádku. Kdybys vzal případ od případu, našel bys v okolí nějaký motiv? Beránek listoval zamyšleně v notesu. Jak kde? Tak třeba manželka toho Homolky se hrozně brzy seznámila se známým hercem Blírem a od té doby s ním žije. Nebo manželka toho notorika Houška byla už předtím, než Houšek zmizel, vídána s místním traktoristou Žáčkem a teď s ním žije. Jenže Žáček má alibi a ten Blír taky. Nebo ta Zounová se ztratila zrovna, když Rosický utekl ze státní péče. A pak zmizel ten Rosický. Ten je nejčerstvější. Na podzim zorganizoval útěk z ústavu spolu s dalšími čtyřmi mladíky. Táhli sem, kde má jeho otec chatu. Viděli Zounovou náhodou v lese, ale tvrdí, že s jejím zmizením nemají nic společného. Vrátili se do ústavu, aby čekali na soud. Rosický byl propuštěn někdy v dubnu, kdy mu bylo 19. Bral příležitostná zaměstnání, prý, ostatně správně, předpokládal, že se vrátí na pár měsíců do státní péče. V létě se potuloval s partou známých zdejším krajem. Začátkem srpna zakotvila parta v hospodě u Truhlaříka. Večer se chtěli jít koupat. Vyrazili a najednou se jim zdálo, že na konci pastvin na Rosického někdo volá. Napadlo je, jestli to není jeho otec. Tak se tam Rosický šel podívat, že je dohoní a už je nedohonil. Kdy ho začali hledat? Až za 2 dny. Protože ti z jeho party si mysleli, že šel s otcem domů. Myslíš, že to všechno bude jeden případ? Beránek pokrčil rameny. Považoval bych to skoro za jistý. Koho bys podezíral? Místního přespolního chataře UFO? UFO a místního. Nechat zmizet člověka není jednoduchá věc. Na to musíš mít dost složitý prostředky. To nevylučuje možnost, že sem někdo jezdí.
1: Jako na lov?
0: Je to pěkně zamotaný. To je osud, pravil Michal Exner, vstal a šel otevřít do kořán okno. Ticho hotelu i hrádku bylo hluboké a zvuky drobné, jinak nepostřehnutelné, se v něm zřetelně rozléhaly. Jemné pokapávání vody na plechovky Coca-Coly v umyvadle a z nedaleké restaurace zavírání dveří a loučení. Zvuky kroků posledních zákazníků. Jedny kroky mířily cestou kolem penzionu. Exner sykl a Beránek k němu přistoupil. Kriste, to je pes jako kůň. A tiše se zasmál, neboť za psem jenž volně pobíhal a pozorně očuchával místa svých zájmů, kráčel zavalitý, mohutný muž. Kdo to je? Zeptal se Exner. Nevím, řekl Beránek. Nemůžu tady každýho znát. Ale soudím, že by se s ním lítající talíř nevznes. Zívl. A šel bych spát. Opatřil si všechny protokoly?
1: Jo, jsou faktovce.
0: Necháš mi je tady. Ráno se můžeš vrátit do Prahy.

0: Ve druhé polovině dopoledne dostavil se Michal Exner do lokálu restaurace Na stavidle a dal si vajíčka se šunkou. Snídani prostřel před Exnera Evžen Frýba osobně. Pivo, kávu a minerálku. Váš kolega odcestoval, prohlásil světácky Michal Exner, a mně se tady zalíbilo. Mnoha lidem se tady líbí, řekl vedoucí opatrně, i když poslední dobou je to horší. Asi víte proč. Exner přikývl. Co si o tom myslíte? No, já si myslím, že se na to dá přijít. Proč se ty lidi ztrácejí? Znal jste je? Většinou. Kromě té jedné ženské, jak říkali, že se utopila. A utopila se? Kdybyste tomu věřil, tak tady nesedíte. Třeba uvěřím. Co poručík Nýdr? Pouze snaživej. Opravdu? To se dá na mnoha případech dokázat, pane... Kapitán Exner. Pane kapitáne, odsunul židli. Jestli dovolíte, přisednu si. Nýdr, jak se tady obecně soudí, nic vlastně pořádně nevyšetřil. Koukejte, mám tady barák, rodinu. Když nebudu soustavně mít v lokále ani nohu, tak mi zavřou hospodu a abych jezdil bůh ví kam. Tak daleko to snad nedošlo, ale mohlo by. Kuchař a servírka dávají výpověď. Říkají, že mají strach. Ten tlustej pán, co tady byl včera večer až do zavření, ten jistě strach nemá. Myslíte, kvůli psu? Možná. Ale už je taky vyjukanej. Místní? Má chajdu na Haberně, ale je zde skoro pořád. Spisovatel. Četl jsem všechny protokoly, jenže z toho se nedovíte, a Exner nízce Evženu Frýbovi zalichotil, jak vlastně ty lidi působili na druhý. Mám zkušenost, že se v lidech nejlíp vyznají holiči a hlavně hoteliéři, pane. Frýba si srovnal brýle. Máte chuť na něco, luskl prsty. Jestli vás ovšem nezdržuju. Zatím ne. Moment. Zmizel do výčepu a za chvíli se vrátil se dvěma koňaky. Exner přičichl. Hennessy? Přesně, pravil pan Frýba spokojeně. Tak koho jsem znal? První se ztratil starý Klanec. Asi víte, že byl rváč. Nic nezůstal dlužen. A nebyl skot. Uměl pohostit toho, kdo mu byl sympatický. Myslím, že byl trochu... Frýba si poklepal na čelo. Klanec snad moh do řeky spadnout. Jenže kdo se utopí, po čase vyplave. Pokud vím, tak nevyplaval. Asi ne. Dokázal vyletět prošílenou blbost, ale jinak správnej chlap. Houšek byl horší. Houšek, vzpomínal Exner. Ten notorik.
1: Jo.
0: Dvakrát na léčení a nevyléčenej. Myslím, že byl hlavně línej. Nejspíš i chlastat začal, aby nemusel dělat. Ženská s ním měla těžký život. Má to teď lepší? Snad, vyhnul se Frýba odpovědi. Od vidění jsem znal Homolku, čas od času se zastavil, aby něco koupil, většinou k večeru a mimo víkend. Vozil si sem holky. A v neděli? To tady byl pravděpodobně s rodinou. Myslím, že měl chatu na Haberně. Truhlařík by ho znal. Víte, kdo je Truhlařík? Slyšel jsem o něm. Lovec, pravil Frýba s jistým despektem. To nepochopím. A funkcionář lidových myslivců. Pěkná parta tihle hoši. Nadělají v lesích víc škody než užitku. A co Zounová? Jo, zaleskly se Frýbovi oči. To byla jedubaba. Měla dvě sestry, starý pany. Když jí umřel muž, dala je dohromady kostel, hřbitov a tak. Dirigovala ty svý sestry jako představená kláštera. A mladýho Rosickýho jsem neznal, protože chuligány tady netrpím. Tohle je slušnej podnik. Exner se ještě na něco chtěl zeptat, ale přivezli pivo. Zaplatil. Na mítinky se dostanu tudy, mávl rukou. Tudy, ale pozor na péra. Obec je chudá a na komunikace nezbejvá.

Václav Šimon, železničář a důchodce, se krásně vyspal po službě, vypil půl litr mléka, zapálil si viržínko a jal se procházet po zahradě. Měl chuť s někým pohovořit, ale nikdo nebyl momentálně na blízku. Manželka připravovala oběd. Od hrádku se blížilo auto a Šimon došel k plotu, aby se podíval, kdo jede. Podivné staré auto zastavilo pár kroků od Šimonovy zahrady. Michal Exner chvíli počkal, až se trochu usadí prach, a křepce vystoupil. Hledáte někoho? Možno, řekl Exner neurčitě. Tady je někde chata paní Zounové. Šimon ukázal viržínkem na krajní chatu v řadě. Kupujete? Je na prodej. Když není, tak bude. Ale, podivil se Exner, proč pak? Šimon naklonil nedůvěřivě hlavu. A proč pak vás to zajímá? Doslechl jsem se ve vesnici, že by to snad bylo možný koupit. Od koho? Zeptal se Šimon přísně. Od vedoucího v hospodě na Stavidle. Ubytoval jsem se tam na pár dní na dovolenou. Lhal Exner, aniž přesně věděl proč. Aha, slyšel jste něco divného? Co bych měl slyšet divného? Ale nic, mávl Šimon viržínkem. Patřilo to třem sestrám a jedna prostě zemřela. Ta nejstarší. Jo, říkali. Myslíte, že bych mohl dovnitř? Je zavřeno. Nebydlí tady. Odstěhovali se? Odstěhovala se. Říkal jste přece, že byli tři a zemřela jen ta nejstarší. Nejmladší šla pár měsíců za ní. Pochovali jsme ji na hřbitově. Tu nejstarší ne. A prostřední, Šimon přeslechl otázku, je v domově důchodců. Aha. A vy zde bydlíte pořád? Celý rok? Jo, vdala se dcera, nechali jsme jim byt. To bych chtěl, zasnil se Exner. Důchod, chata, zahrádka, viržínko. Mladíku, řekl Václav Šimon, to si ještě počkáte. Najednou se zamyslel, ještě jednou se na Exnera podíval a řekl, vy to nechcete koupit. Vy jste zvědavej, co jste zač? A dodal, já jsem nějaký Václav Šimon, Eisenboňák. Já jsem, pravil Exner skromně, Michal Exner, kapitán kriminálky, pane Šimon. Možná se nevidíme naposled. Zatím buďte zdrav. Odjel a Václavu Šimonovi, jak stál na té cestě, vyhaslo viržínko. Seděli na schůdkách do maringotky, opodál na place pracovali dělníci a nějaká studentská mládež a doktor Ritter, archeolog, jehož motorka stála opodál, opřená o strom, řekl, pan doktor Soudek mě již varoval, pane doktore, poznal jednoho z vašich důstojníků. To je osud, vzdychl Exner. Tak těchle pár kopečků v lese, to bývalo středověké město. Ano, našli jsme dokonce i desetimetrovou studnu. Předpokládám ovšem, že vás příliš nezajímají archeologické vykopávky. Jak kdy, pane doktore? Proč zaniklo? Nevhodné položení. V polovině 13. století se jim to asi tak nezdálo. Blízko byl prosperující klášter, kolem zlatonosné potoky, nedaleko doly na zlato, ale žádné zázemí, málo vody, mimo hlavní komunikace. Za pár desítek let přišli braniboři a bylo po městě. Vida, pravil Exner a z nenadání se zeptal, vy se nebojíte? Čeho? Že zmizíte. Tady se totiž strašně mizí. Když se to propočítá percentuálně k jiným místům,
jsou to neuvěřitelné výsledky. Neměl jsem po ruce čísla, tak mě to nemohlo napadnout. Ritter se zamyslel a za chvíli řekl, ke mně dolehnou jen legendy. Co slyším na place a v hospodě. A co říkají legendy? Hovoří se například o tajných štolách a propadlištích. Pár set metrů tady směrem k Haberně je něco, co se podobá opuštěnému lomu. Je to zbytek podzemního skladiště trhavin z války. Jak bylo rozsáhlé a jestli mělo ještě nějaký jiný východ nebo větrací šachtu? Nikdo neví. A co soudíte vy sám? Nic, pane doktore. Moc mě to nezajímá. Jste tady první sezónu? První a poslední. Za rok sem přijde kolega Smetana. Trochu mu zde připravuju terén. Exner se chvíli potuloval kolem sond a potom se s Ritterem rozloučil. Otočil vůz a vyjel k Haberně. Za křižovatkou polních cest dojel k muži, který mu byl už z dálky něčím povědomý. Máme na sebe štěstí, řekl Karlu Strouhalovi. Nechcete svést? Snad to ani nestojí za to, pravil Strouhal, ale přisedl. To mě před 14 dny nenapadlo, kdo vlastně jste, říkal mi to inženýr Dušek. Prý s vámi včera mluvil. Ano, kde vlastně bydlíte? Tamhle. Na Haberně, až nahoře. Tady někde je starý lom, pár kroků vlevo, ukázal Strouhal a najednou vykřikl, pozor, ale to už Exner brzdil, neboť jim do cesty vběhl pes. Kriste, pane, nesežere nás? Kde pak, zasmál se Strouhal, to je Alexandr, spisovatele Pátka. Zavolal na psa, který přihopsnul k dvířkům, postavil se na zadní, opřel se o ně a Strouhal drbal tu ohromnou potvoru pod krkem a za ušima. Vojtěch Pátek se vykulil z cesty mezi chatami. Pane Strouhal, vy mě ho kazíte, jedeš dolů? Promiňte, pane, obrátil se na Exnera. Alexandr se odebral za svými zájmy a Exnerovi se ulevilo. Nic se nestalo, řekl. Je to krásný pes. Je Janek, řekl Pátek a rozloučil se.

0: Václav Erben, Pastvina zmizelých. Končí četba, kterou připravila Eva Lenartová. Účinkoval Tomáš Jirman, režii měl Tomáš Soldán. No a premiéru další části téhle nové četby na pokračování vám, přátelé, na dvojce nabídneme už zítra večer ve 22 hodin.
1: Příběhy z kalendáře.
2: Představujeme vám významné osobnosti a zásadní objevy.
1: Připomínáme historické události a bereme vás na zajímavá místa.
2: Vydejte se s námi do historie, která zaujme, překvapí i pobaví.
1: Příběhy z kalendáře.
2: Každý den po 17. hodině.
1: Na dvojce. Blízká setkání Terezy Kostkové.
3: Do Radiokafe Vinohradská 12 přijala pozvání novinářka Jana Peroutková. Umí si ještě pustit zprávy jen jako obyčejný divák? Jak se člověk vyrovnává s tlakem veřejného prostoru a médií? A co jí dnes dává naději, že novinařina má pořád smysl? Nejen na to se zeptám novinářky Jany Peroutkové a pokud v Radiokafe Vinohradská 12 chcete být u toho, nezapomeňte si rezervovat místa.
1: Blízká setkání Terezy Kostkové.
2: Zítra po 11. hodině. Na dvojce. Radioservis představuje
4: audioknihu Lukáše Balabána Román pro pitomce.
5: Budeš humanitně založený intelektuál, protože my v Ránovi milujeme utrpení.
4: Autobiografická próza o bolavém a nepatřičném dospívání a hledání vlastní cesty.
5: Když se lidi mají moc dobře, nic dobrýho nevytvořej.
4: Román pro pitomce. Audioverzi prvotiny Lukáše Balabána dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
1: Český rozhlas dvojka.

0: přeje Marie Redková. Těším se na dnešní noční mikroforum, protože budeme povídat o tom, co máte nejvzácnějšího. Kdybych se vás zeptala, co máte nejvzácnějšího, kde kdo by mi odpověděl, že je to zdraví, a někdo by třeba jmenoval krev. A krev je věru vzácná tekutina. A o krvi si dneska budeme povídat s paní doktorkou Monikou Peličkovou, zástupkyní ředitele Ústavu hematologie a krevní transfuze. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, děkuji za pozvání.
0: Já děkuji, že jste přišla. Paní doktorko, krev je věru velmi vzácná. Jde nahradit? Jde něčím nahradit? Určitě se v historii zkoušelo, kde co všechno.
1: Zkoušelo, ale zatím ještě ne. Je to docela složitá kapalina. Ale právě, že to není jenom tekutina, která by se dala jednoduše vyrobit v laboratoři, protože je to taková živá tkáň, která plní mnoho funkcí najednou. Máme tam červené krvinky, které přinášejí kyslík. Pak tam máme bílé krvinky, co nás chrání před infekcemi. Pak dále krevní destičky například, které pomáhají zastavit krvácení. Dále plazma, která obsahuje bílkoviny, protilátky a látky důležité pro srážení krve. Medicína v současnosti už umí některé věci pomoci. Například umíme podat tekutiny, nebo kyslík, nebo určité léky, které pomohou při srážení. Ale zatím běžně neumíme vyrobit jako náhradu, aby zvládla tady to právě všechno najednou. Takže ty dárci jsou pro nás stále strašně nenahraditelní a strašně důležitý a je to potřeba stále připomínat.
0: Tak určitě se o dárcovství dneska také pobavíme a těším se vůbec na to naše povídání. Paní doktorka Monika Peličková v nočním mikroforu na Dvojce.

0: Nočním mikroforou si povídáme s paní doktorkou Monikou Beličkovou a povídáme si o krvi. Paní doktorko, mě strašně překvapilo, že vy jste vlastně se věnovala oboru, to znamená hematologii, už od roku 91-2. To vám muselo být tak 5 let?
1: Moc děkuju, ale bohužel nebylo. Vlastně, když jsem studovala na přírodovědní fakultě a potřebovala jsem si vypracovat diplomovou práci, tak jsem chtěla, aby to bylo spojené s lidma. Tak buď jsem mohla dělat něco na antropologii, nebo mi řekli, jděte za profesorem Brdičkou do ústavu hematologie, on vám dá třeba nějaký téma. Takže jsem tam na té vysoké škole šla, začala jsem pracovat v laboratoři a protože mi to opravdu moc bavilo, tak mě i částečně zaměstnali jako laborantku. Je pravda, že do té školy pak jsem už chodila trošku méně, ale já jsem nikdy nebyla ten typ, který jsem si byla schopná zapsat poznámky a soustředit se celou hodinu na tu přednášku. V té době už se to dalo xeroxovat, takže jsem si to vždycky od kolegů půjčila, naxeroxovala a byla jsem v té laboratoři. Takže od té doby už jsem tam prostě zůstala.
0: A stále vás to tak baví? Stále je na krvi co objevovat? Určitě za tu dobu se stala spousta věcí.
1: Stalo se spoustu věcí. Já, když jsem tam nastupovala, tak jsem vlastně nastupovala na oddělení molekulární genetiky. A když jsem tam přišla, tak nás tam bylo 5. A teďko po těch, ono už to bude těch 30 let, už je to možná i přes 30
0: no,
1: let.
0: Je, i přes
1: ano,
0: 30,
1: je tam přes 30. Ano. Tak je tam, co dělá molekulární genetiku, 80 lidí. Tak samozřejmě už se do těch místností nevejdeme, rozšiřujeme se, ale za tu dobu se to neobyčejně prostě rozšířilo. Je to součástí diagnostiky. Dřív to byl jenom výzkum, ta molekulární genetika, a teď je to prostě součástí diagnostiky většinou každého našeho pacienta.
0: To znamená, že tam přijdou lidé, kteří nějakým způsobem onemocněli krvetvorbou. Jejich krvetvorba je na tom bídně.
1: Ano.
0: Jak moc mají dneska naději ve srovnání s tím, když jste začínala?
1: No, nedá se to vůbec srovnat. Samozřejmě, že některé onemocnění nejsou velmi příznivé, ale některý už částečně dokážeme vyléčit. Ta doba přežití se daleko prodloužila. To onemocnění, dřív to bylo jedna leukémie. Teďko prostě, jak děláme jednotlivá vyšetření, molekulární genetiku, cytogenetiku, tak jsou to jednotlivé podskupinky, rozebereme to do nejmenší podrobností na jednotlivý geny. Takže není to jedno onemocnění, jsou to různý onemocnění a my vlastně už víme, jak na který působit, co je pro koho lepší. A na základě toho můžeme prostě ty pacienty léčit různýma způsobema, těma, který jsou pro ně jako nejpříhodnější.
0: Šité na míru.
1: Přesně,
0: na tělo.
1: Jak se říká, taková ta personalizovaná medicína, tak ta v hematologii opravdu funguje běžně.
0: Ostatně, když kdokoliv z posluchačů, kteří jsou dnes tady s námi, s nočním mikroforem, tak když přijde k praktickému lékaři a ten mu nabere krev, tak se pozná z té krve všechno možné. Dřív zdaleka to tak nebylo.
1: Určitě s tím, že ale vyšetření tou krví to jenom nekončí, nezačíná teda.
0: Tak.
1: Ale je potřeba k tomu i další vyšetření a skládá se to takový jak pucle, aby to dalo ten správný obraz a tu správnou diagnózu toho pacienta.
0: Co všechno vlastně za tu dobu, co vy děláte nebo věnujete se hematologii, tak co všechno se dá třeba z té krve poznat a dřív se nepoznalo? Těžká otázka.
1: Těžká otázka. Když zůstanu u té molekulární genetiky, tak my sledujeme u pacientů různé mutace, které buď můžou být somatické, takzvané získané během života, a jsou to většinou ty, které jsou spojené s tou nádorovou masou. A ty druhé, takové, to jsou zárodečné, dědičné.
0: Genetické, tak jak jste říkala.
1: Ano, a ty se vlastně přinášejí teda z generaci na generaci a dávají třeba predispozici k nějakým onemocněním. A my zkoumáme ty, které jsou právě spojený s těma hematologickýma onemocněníma.
0: To znamená, že zdědím po babičce vlastně příchylnost k určité, nebo pravděpodobnost, že mě potká určitá choroba.
1: Ano, ale je to právě jenom ta pravděpodobnost. My to nevíme na 100%. To nikdo neví. To je tak strašně komplikovaný a tak různých dalších markerů se na tom jako podílí, že je to třeba jenom zvýšený riziko nějakého onemocnění. Není to prostě 100%. A i když má někdo nějakou konkrétní variantu, mutaci, úplně tu samou, tak neznamená, že se to u toho projeví a u druhého ne. V různém věku je to složitý.
0: A s tím vlastně ale se nedá nic dělat, protože to už máme v té predispozici, když jsme se narodili.
1: Přesně tak.
0: Vlastně, když se určuje otcovství, tak se také určuje na základě té genetiky.
1: To je úplně přesný princip, přesně tak.
0: Je to dneska běžné, že se je to zájem o to?
1: Od určování otcovství? My ho teda u nás neděláme, ale historicky, já když jsem tam začínala, tak se u nás právě určování otcovství dělalo. Teď už ne, to už nesouvisí jako s hematologií, ale myslím si, že je to hodně běžný a je to strašně jednoduchý relativně vyšetření.
0: V nočním mikroforu si povídáme s paní doktorkou Monikou Beličkovou a budeme i dál.

0: Noční mikroforum.
1: Marie Redková a její host na dvojce.
2: A povídáme si s paní doktorkou Monikou Beličkovou o krvi. Paní doktorko, my už jsme na to narazili na začátku, že dárcovství je strašně důležité, protože ta krev je věru potřebná při všech nejrůznějších situacích, při nejrůznějších operacích. Jak jsme na tom s dárcovstvím u nás vůbec?
3: No, bohužel dárců ubývá a je to možná z více důvodů, jo. Je to, že populace stárne a těch mladších lidí, kteří by mohli začít darovat krev, je vlastně méně. Potom taky spoustu...
2: Nerodí se děti?
3: Přesně
2: je
3: tak.
2: To...
3: Přesně tak, je to
2: řetěz takový.
3: Taky si myslím, že hodně lidí má z toho obavy. Možná má málo informací, nebo prostě zatím si řekne, že se ho to netýká. A náborové akce jsou určitě strašně moc dobře, ale problém je, že ne každý, kdo přijde prvně, vlastně přijde i potom, že to nejsou takový ty dlouhodobí dárci, který jsou pro nás asi nejdůležitější.
2: A proč myslíte, že to tak je? Že někdo... Co vlastně se děje s tělem, když někdo přijde darovat krev? Jak toto tělo vlastně nahradí tu krev, kdy...
3: Nahrazuje se vlastně postupně a každý na to může reagovat jiným způsobem. Ty naši dárci většinou jsou z lidí, který vlastně jejich okolí někdy potřebovalo to krev, ať to byl nějaký příbuzný nebo kolega nebo kamarád. A to jsou právě ty dárci, který nám zůstávají dlouhou dobu.
2: Takový dárce se určitě musí dobře vyšetřit, jeho krev, jestli netrpí sám nějakou chorobou.
3: Přesně tak, vyplňují se různé testy vůbec, jestli může darovat krev, jestli byl někde v zahraničí, jestli nebyl nejbližší době tetovaný, má piercing, je tam spoustu omezení. A pak, když už se ta krev teda může odebrat, tak dál se dělají vlastně testy na infekce, aby ta krev pro toho našeho příjemce byla co nejbezpečnější a pak teprve začíná se ta krev zpracovávat.
2: Určitě jsou nejrůznější omezení jednak věkem, jednak určitě tím, když ten dotyčný trpí nějakou chorobou, tak asi také se nemůže stát dárcem.
3: Přesně tak a každá vlastně transfuzní stanice má na svých webových stránkách, co musí ten vlastně dárce splňovat a jakou taky krev nejvíc potřebují.
2: Vy jste narazila na tetování a piercing, to je dnes docela časté. Tam je také nějaké omezení?
3: Je tam časové omezení.
2: Časové omezení, to znamená, když se někdo nechá tetovat, tak za určitou dobu potom by mohl darovat krev.
3: Ano.
2: Jak často mohou ti dárci chodit?
3: Ženy jsou méně často a muži častěji darovat svoji krev.
2: Které krevní skupiny jsou tak vzácnější, po kterých je největší hlad? Největší poptávka?
3: Jsou to nulky a RH negativní, který nejčastěji asi potřebujeme, protože jsou třeba nejpoužitelnější.
2: Vy jste se také účastnila nějakých odběrů krve?
3: Já jsem darovávala krev, ale protože pak to bylo z nějakého důvodu nevhodné, tak jsem přestala dávat.
2: Ze zdravotního omezení.
3: Ano.
2: Je to asi důležité také vyšetřit tu krev z hlediska bezpečnosti, protože můžou ti dárci trpět určitou virovou infekcí, HIV, hepatitidou, to všechno určitě se dá z té krve odhalit.
3: Určitě a všechno se tohle vyšetřuje, než se vlastně použije a zpracovává dál.
2: To dárcovství je asi velmi důležité, protože i pro sebevědomí třeba člověka je to taková docela, já bohužel jsem neměla možnost darovat krev, protože jsem onemocněla, už bohužel potom to nešlo, ale umím si představit, že to tomu člověku dodá sebevědomí, že mu to dodá dobrý pocit. Možná bychom se mohli zmínit o dalším dárcovství a to je dárcovství kostní dřeně. To u vás je asi docela důležité, protože to má souvislost s hematologií.
3: Ano, u nás se pacienti právě s hematologickými malignitami léčejí pomocí transplantace, takže potřebujeme od dárců kostní dřeň. Je to určitý způsob, jak je vlastně můžeme dál pacienty léčit.
2: Já myslím, že mají mnozí posluchači v živé paměti ten případ malé Madlenky, která onemocněla a potřebovala jaksi kostní dřeň a byla ohromná vlna takové solidarity a bylo spousta dárců. Jak vlastně vy zacházíte s těmi dárci?
3: Nejdřív se vlastně musí vyšetřit, jestli zase dostáváme se zase ke genetice, aby byly ty typy buněk správné pro toho určitého dárce, tak se zase vyšetřují pomocí genetiky a ta transplantace vlastně není složitá, to je vlastně jako transfuze. Mm-hmm. Takže, ale je nejdůležitější najít toho vhodného dárce.
2: Myslím, že spoustu lidí mají asi obavy z toho, aby sami neonemocněli. Ale to asi je vyvedete z omylu.
3: Přesně tak, jako neměli by se bát, nic se nemůže vlastně, nebo samozřejmě můžou mít modřiny, můžou být trošku unavení, ale není to nic omezujícího vlastně člověka, aby mohl darovat krev nebo i tu kostní dřeň. Ono většinou teď už se neodebírá kostní dřeň, ale vlastně nastimuluje se ta vlastní krvetvorba a probíhá to vlastně stejně, že se odebírá žilou krev a tam se z toho vlastně odeberou ty správné buňky, které potřebujeme.
2: Když přijdete ráno do laboratoře, co je váš denní chléb? Jak si máme vaši práci představit?
3: Teďko už je to trošku jiné, protože já už v té laboratoři tolik nepracuju rukama. Pipetování v laboratoři říkám, že už je vlastně za odměnu. Taky se to už strašně proměnilo za tu dobu. Dřív se v laboratoři pipetovalo daleko více. Teďko vzniká strašných dat a máme i kolegy, který musí být bioinformatiky, aby ty data vlastně jsme dokázali zpracovat. Takže se hodně přesouvá za počítače a to pipetování je opravdu za odměnu. S tím, že samozřejmě se používají i roboty třeba na pipetování a když jsem tuhle chtěla zavést nějakou ještě metodu, že bychom to mohli dělat robotem, tak kolegyně, ne, my si to rádi odpipetujeme.
2: A dobře, čili když přijdete ráno do práce, tak co vás čeká?
3: spoustu...
2: Jak se to máme představit?
3: Spoustu administrativní také úkolů.
2: Tak dobře, já jsem nezmínila, že vy jste náměstkyně pro vědu a výzkum a vedoucí oddělení genomiky. Takže máte určitě spoustu úkolů, ale... Do té laboratoře se přece jenom asi dostanete.
3: Jo, určitě dostanu.
2: Určitě ráda.
3: Ráda, přesně tak. To je moje taková srdeční záležitost, moje oddělení genomiky, kde musím samozřejmě dohlížet, aby pracovali správně, aby jsme se posouvali dál, protože u nás laboratoře, což je strašně důležitý, mají vlastně takovou dvojí funkci. Jednak tu diagnostickou, to znamená, že se podílejí na diagnóze toho pacienta, to jsou rutinní vyšetření, kde hledáme, jak už jsem říkala, takové ty různé mutace v genech. A pak část laboratoří dělá tu výzkumnou část. Takže je tam takový to propojení jak diagnostiky a výzkumu, což je opravdu strašně, strašně důležitý. A je to takový... příjemný pro toho člověka, protože výzkum je strašně složitý a někdy jste nahoře, někdy dole. A když tam máte tu diagnostickou část, občas děláte, tak víte určitě, že to někomu pomůže, že je to takový uspokojení. Ten výzkum je super, ale já si myslím, že taková třešnička na dortu pro potěšení a samozřejmě, že chceme na něco přijít, co by našim pacientům pomohlo. Ale je to samozřejmě složitý.
2: Ten objev asi udělat je velmi složité. Musíte mít týmy. Máte skutečně tým, který ví přesně, co dělá pravice, levice, co, kterým směrem se to vyvíjí?
3: Ano, víme, ale našich laboratoří se spíš dělá takzvaný translační výzkum. To je takový ten výzkum, který se dostává k tomu pacientovi strašně rychle. Takže i metodologicky, co jsme začínali třeba před 5 lety, což byl jenom třeba výzkum, teď už právě se dostává do té diagnostiky. Takže je ten posun tom daleko rychlejší.
2: Dá se říct, že ta četnost výskytu poruchy krvetvorby nebo nějakého hematologického problému je dneska častější, než byla dřív? A nebo je to tím, že se udělala spousta objevů a že třeba se spíš na něco přijde?
3: Já myslím, že je to kombinace všeho. Jednak to umíme daleko lépe diagnostikovat, takže to, na to přijdeme daleko dřív. Navíc lidé stárnou, populace stárne, takže se ty nemoci projeví až v pozdějším věku. Dřív se toho věku třeba ani nedožili, takže je to kombinace všech tady těch možných problémů.
2: O krvi si povídáme s paní doktorkou Monikou Beličkovou v nočním mikroforu na Dvojce.

0: Noční mikroforum.
1: Marie Redková a její host na dvojce.
2: Hostem je paní doktorka Monika Beličková, zástupkyně ředitele Ústavu hematologie a krevní transfuze, a povídáme si, jak jinak než o krvi, o onemocněních krve. Paní doktorko, vy asi úplně přímo s pacienty nepřijdete do styku.
3: Ne, já pracuji v té laboratoři, jak jsme mluvili o té genomice, genetice, takže já spíš zpracováváme ty vzorky od našich pacientů, ale nejenom od našich, i některá onemocnění děláme napříč pro republiku.
2: Umím si představit, že vaši kolegové, kteří přijdou do styku s pacienty a vědí třeba, že ta prognóza toho dotyčného není úplně růžová, takže mají psychické problémy v tom směru, že si nosí ty představy, co s tím člověkem může nastat a co s ním může být, že si to nosí domů. Jak se vypořádávají s tím? Já vím, že dneska už je ten obor dál, než býval, protože ta úmrtnost těch pacientů byla před těmi 30 nebo víc než 30 lety, když jste začínala, daleko vyšší, než je dneska.
3: Je to tak a já obdivuju naše lékaře i sestřičky, kteří s našima pacienty pracují. Je to, myslím si, strašně zodpovědná a strašně psychicky náročná práce. Já si myslím, že se s tím každý vyrovnává jinak. Někomu to jde víc, někdo si to bere víc k srdci, a to neznamená, že ten druhý by byl necitlivý, ale možná s tím umí líp prostě pracovat. Jo, je mezi lékaři spoustu kolegů, kteří třeba malujou, hrajou, takže mají nějaký ventil, něco jiného, čím prostě dobíjí ty baterky.
2: A mají třeba nějakou podporu odbornou?
3: Máme ústavní psychologii, ale ty jsou jak pro zaměstnance, ale taky hlavně pro pacienty, protože ono nejde léčit jenom, že jim dáme nějakou chemoterapii, ale ono je potřeba fyzioterapeut, psycholog, máme sociální pracovnice, což je taky strašně důležitý, protože najednou, když se vám stane, že onemocníte, přijdete o práci, přijdete o peníze a najednou chybí. Takže ta sociální pracovnice jim i pomáhá, na co vlastně mají nárok, kam se mají přihlásit.
2: Obrátit.
3: Přesně tak. Takže jako musí to být fakt hodně, hodně komplexní. To jsem teda odbočila trošku od té péče o i zaměstnance, což je taky důležitý. Zkoušeli jsme třeba kancelářskou jogu taky, což bylo docela úspěšný, ale...
2: Fakt?
3: Ale to bohužel sestřičky v době práce nemůžou, takže to byly spíš administrativní pracovníci nebo lidi z laboratoří, kteří zrovna měli chvíli půl hodinu, takový ten půl hodinu na oběd, tak místo toho šli na kancelářskou jogu. Bylo to úplně skvělý. Já myslím, že bychom s tím měli pokračovat.
2: Máte spíš ve svém týmu muže nebo ženy? A jak si je vybíráte?
3: Ono zdravotnictví, ve zdravotnictví je daleko teďko více žen. Takže i já ve svém týmu mám více žen, ale samozřejmě, že máme i muže. A pracovníky si vybíráme, když děláme pohovory, tak většinou tam sedím já, ale i ty kolegové, s kterýma budou nejčastěji pracovat, protože aby ty lidi jim sedli. Takže je to hodně, hodně pocitově, jestli vám ten člověk sedne, protože přece jenom jste s ním 8 hodin denně, 5 dní v týdnu. Takže je to trošku i pocitový na tom pocitu nejenom mě, ale i těch kolegů, když někoho přijímáme. A musím teda říct, že mám na kolegy velké štěstí, i jsem mívala, i teďko současně ten svůj tým, že si vždycky jsem měla štěstí.
2: Těšíte se ráno do práce?
3: Těším.
2: No to je úžasné. To hned tak každý nemůže říct. Co studenti? Ti k vám také přicházejí?
3: Teďko jsme měli vlastně studentku ze střední školy, která si u nás vypracovávala střední odbornou práci. Účastnila se i soutěže, tak teď jí držím palce, protože se dostala do celostátního kola a teďko v červnu bude soutěž někde v Olomouci, takže jí držím pěsti, protože právě jí vypracovávala na vzorkách nebo na tématech, který máme součástí nějakého grantu, ale je to na našich pacientech. A strašně se s tím poprala, naprosto skvělá 16-letá studentka.
2: No to je neuvěřitelné.
3: Opravdu byla jsem strašně překvapená. Když to srovnám, když si představím, když mě bylo 16, vůbec bych takhle nebyla schopná prezentovat. Neuvěřitelný. Takže chodí k nám i středoškoláci, pak vysokoškoláci, kteří si vypracovávají nějakou diplomovou práci a máme hodně PhD studentů.
2: Dobře, a studenti medicíny mají také určité stáže u vás?
3: Ano, jsme v rámci první lékařské fakulty, chodí k nám i vlastně na stáže nebo na výuku právě studenti medicíny, ale já jsem teda měla štěstí, že k nám i do laboratoře chodili a chodí studenti medicíny a právě pipetují u nás. Takže jeden lékař už teďko hotový, je teďko u nás v laboratoři a jedna studentka z třetí lékařské fakulty, taky prostě neuvěřitelný, šikovný, pracovitý, extrémně chytrý lidi, chodí k nám pracovat do laboratoře.
2: Jak rychle se člověk, který onemocní nějakým částí krvetvorby, se dostane k té léčbě?
3: Velmi rychle. Protože někdy je to opravdu zásadní, že ta léčba se, nějaký typ leukémie, musí se dát třeba do druhého dne. Takže většinou je to opravdu hodně, hodně rychle.
2: To znamená, že se objeví u někoho nějaký problém a vy jste schopni vlastně v řádu hodin mu připravit tu léčbu?
3: Záleží, jaký je to typ onemocnění. Nejdřív, jak jsme se bavili od krve, takže se nejdřív vyšetřuje vlastně periferní krev, vyšetřuje se kostní dřeň a pak se dělají ty další analýzy. Dělá se imunologie, dělá se morfologie, dělá se cytogenetika a genetické vyšetření. A ty, bohužel, tak rychlý, aby to bylo do hodiny, prostě z technických důvodů nelze. Takže záleží, jaký je to onemocnění, něco víme hned, něco víme až třeba po týdnu, takže záleží, jaký druh konkrétního onemocněního to je a jak rychle se musí začít léčit.
2: Jaká onemocnění, dá se říct, jsou třeba teď nejčastější? Že třeba, když jste začínala, tak to byl třeba nějaký jiný typ, než je dnes. Nedá se to říct.
3: To se nedá, nevím. Já to aspoň nevím, ale myslím si prostě objemově to se zvyšuje, ale oni se spíš to onemocnění rozčlenili na podskupinky a na detailnější prostě rozčlenění, jak o tom onemocnění víme víc, jak to dokážeme přijít na jednotlivé nuance mezi těma onemocněníma.
2: Váš ústav hematologie a krevní transfuze vznikl v roce 1952 a já jsem našla, že vlastně se očekávaly válečné konflikty, nebo se čekal válečný konflikt, že to bylo nedlouho po druhé světové válce a očekávalo se, že bude důležitá transfuze a proto vlastně byl ten ústav založen. Víte třeba z té historie, že by byly pokusy nějak krev nahradit?
3: Samozřejmě, že jsou. byly a asi budou, ale zatím se to nikdy nepodařilo tak, aby jsme ji opravdu mohli 100% nahradit.
2: A co ty různé deriváty krve, jako krevní plazma a tak, ty asi taky nejdou nahradit, že?
3: To je to tež, protože z té krve já si ty jednotlivé deriváty vlastně separuji a pak je používám.
2: Ještě chvilku budeme povídat s paní doktorkou Monikou Beličkovou v nočním mikroforu na Dvojce. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake.

0: Povídáme o krvi s paní doktorkou Monikou Beličkovou. Paní doktorko, jak vy vidíte budoucnost svého oboru? Jak vy vidíte budoucnost hematologie, krevní transfuze?
1: Já si myslím, že se bude stále rozvíjet. Jestli to bude tak rychle jako doposud, myslím si, že určitě. Ale nemyslím si, že v budoucnu se vymyslí nějaký jeden převratný lék, který bude univerzální. Myslím, že to stále bude tím směrem, kde individuálním velký posun určitě přinese stále genetika, imunoterapie, ta cílená léčba. Nicméně důležité je podle mě propojovat informace, který už ten pacient má z jiných vyšetření. Protože teď vlastně lékař jenom ví, nebo pracuje s tím, co si ten pacient pamatuje, jaký zprávy mu přinese. Takže teďko probíhající vlastně elektronizace zdravotnictví si myslím, že je fakt hodně důležitá, protože si to se skupí všechny informace, které byly před 2, před 5 lety a hezky se to jakoby propojí. A s tím je právě i důležitá umělá inteligence, která to opravdu třeba propojí tak, že mi tam začne něco blikat. Pozor, pozor, mohlo by se něco stát, ale zase na druhou stranu se trošičku bojím, že ty data, prostě ty citlivý data, bude muset opravdu se pořádně hlídat, aby nebyly zneužity. Takže já myslím, že...
0: V jakém směru myslíte?
1: No, aby je někdo nezneužil, že prostě já zjistím, že můj zaměstnanec má predispozici k tomu. Chci já ho zaměstnat, když vím, že třeba za 10 let mi onemocnění. Já si myslím, že je to hrozně jakoby složitý
0: téma.
1: Eticky všim prostě.
0: Máte vy nějakou kooperaci se zahraničím? Vy jste také, máte zkušenost, byla jste ve Spojených státech?
1: S tím panem profesorem Prchalem, u kterého jsem byla, tak zrovna příští týden by měl přiletět, takže stále spolu.
0: A to bylo kde?
1: To bylo v Alabamě, v Birminghamu. Už to strašně dávno teda. Nicméně vzpomínám na to extrémně ráda, protože to byla nabídka. Já jsem končila školu, byla jsem studentka a to ještě nebylo tak běžný. A dostala jsem právě nabídku, abych šla pracovat do Ameriky, ale pan profesor nevěděl, že ještě nemám ukončenou školu. Takže já jsem si ukončila zkoušky, přerušila, že za rok dodělám teprve státnice, ale máma mě nechtěla pustit a řekla, že mě pustí jedině, když se vdám, protože si myslela, že tím pádem má jako větší jistotu, že se jí vrátím. Takže já jsem měla měsíc na to dodělat školu, dodělat věci, které se měla rozdělit v
0: laboratoře
1: a vdát se. Takže to bylo tak intenzivní, že šaty na svatbu jsem si koupila den předem, nekoupila, protože jsem žádný nesehnala a měla jsem právě kolegyni, která měla podobně starou dceru, která chodila do taneční a ona mi řekla, mám takový krásný smetanový šaty. A já jsem den před svatbou u ní s brekem, jestli by mi nemohla půjčit ty šaty. Naštěstí mě padly. Takže tu Ameriku...
0: To jsou věru neuvěřitelné věci.
1: Takže jsme se zamluvili, ale říkám, pracovní Ameriku mám spojený jenom s samýma příjemnýma vzpomínkama.
0: A myslím, po odborné stránce kooperujete určitě s kolegy se zahraničí.
1: Ano, i jsme součástí nějakých mezinárodních konzorcí, jak přes celý svět, nebo v rámci Evropy, protože vznikají společenství pro vzácná onemocnění, kterými jsme jakoby součástí. Tak to je jako důležitý, když je to onemocnění vzácný, aby jsme prostě mohli s kolegy kooperovat.
0: Mm-hmm. A to se odehrává na bázi nějakých konferencí, anebo je to vlastně po internetu články a
1: oboje,
0: tak dále?
1: Přesně, oboje. I ty konference, i ty komunikace přes internet. Mm-hmm.
0: Vy jste se zmínila, že když jste začínala, tak vás bylo 8, jste říkala?
1: Pět.
0: A dneska vás je 80, pamatuju si to dobře.
1: Tak.
0: Jak se tam vejdete?
1: Špatně nevejdeme, ale i naši pacienti by potřebovali nový prostory. Takže máme nějakou vizi, něco se nám už povedlo. Postavili jsme jednu menší budovu, kde máme, kde je biobanka, kryosklady, nějaký laboratoře. A to přece jenom je náročný na centru Prahy stavit novou budovu. Teď konkrétně se nám podařilo opravit pro transfuziologii budovu starou, která zůstala jenom zvenku a zevnitř je celá krásně nová. Ale stále nám to ještě nestačí. Hlavně bychom potřebovali ty prostory pro pacienty i zvětšit. Přece jenom, když jste někde dlouho, tak to prostředí chcete mít hezký, příjemný. Já si myslím, že i to na ně působí, protože nechce, že i to na ně působí a lépe se jim léčí. Takže jsme se rozhodli, protože jsme ve starých budovách, že
0: na Karlově náměstí.
1: Přesně tak, že tam máme jednu budovu, která je ze 70. let, tak tu zbouráme. Jestli to půjde tak, jak máme naplánováno, tak na konci příštího roku ji zbouráme a na tom místě vlastně postavíme celou novou kliniku pro pacienty, který budou mít krásný výhled do našeho vnitřního takového parku, protože už teďko v tom parčíku pacienti, kteří můžou, tak když je hezky, zrovna dneska byli, kvetla tam lípa, takže úplně nádherně to tam vonilo. A takže pacienti, kteří mohou, tak tam přes den chodí na procházku.
0: A vy máte spíš ambulantní pacienty, anebo leží u vás?
1: Máme oboje, jak ambulantní, tak tu lůžkovou část, máme transplantační jednotku, jednotku intenzivní péče a lůžkovou část.
0: Jak odpočíváte? Kde si nejlépe pohovíte? Máte nějakého koníčka?
1: Když si vemu dva psy a jdu s nima do lesa a tam to krásně voní, zrovna teďko to tam krásně voní a chodím tou přírodou, tak nebo když si zasadím nějaký kytky, posekám trávu nebo něco takového.
0: Je něco, co byste si pro svůj obor hodně přála?
1: Já jsem si vždycky přála, aby se nám opravdu podařilo najít lék pro naše pacienty. Já se věnuju konkrétně mielodysplastickému syndromu, takže pro tento. Ale už vím, že to bude hrozně těžký, ale aspoň to, co děláme, tak některým pacientům určitě pomáhá, ale ten lék by byl úplně fajn, ale my nepracujeme na tom, že bychom vyvíjeli nějaký lék, tak aspoň něco, co tím pacientům opravdu pomůže.
0: A ten syndrom mielodysplastický znamená také určitou poruchy krvetvorby.
1: Ano. Dřív se mu říkalo vlastně preloukemie, protože asi 30% pacientů s tímto syndromem vlastně pak vyvine tu akutní mielodní leukemii.
0: Mm-hmm. Och, já bych chtěla, aby spoustu lidí nebo všichni, kteří pracují ve svém oboru, byli tak nadšeni a stále vytrvalí, jako jste vy, paní doktorko. Vydržte a děkujeme moc za to, co děláte. Přeju všechno dobré a děkuju, že jste přišla do nočního mikrofora.
1: Děkuju taky.
0: Paní doktorka Monika Beličková byla u nás na návštěvě. Děkuji jí za to, Marie Redková. Přeje všechno dobré. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: je naprosto nezbytné.
1: Český rozhlas Dvojka uvádí koncertní poctu k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
2: Hana Zagorová 80.
0: Rybičko zlatá, přeju si.
1: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
2: Marty Jandové,
1: Evy Burešové,
2: Kateřiny Marie Tiché,
1: Terezy Maškové,
2: Veroniky Kek-Kubařové,
1: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
2: 24. listopadu v pražské Lucerně.
1: Více na www.zagorova80.cz. Radioservis představuje
3: knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotéka.cz.
2: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

23 hodiny 30 minut, k tomu 20 vteřin. Stále ještě je středa, 3. června roku 2026. Právě skončil noční mikroforum, ve kterém byla hostem Marie Redkové doktorka Monika Beličková za

kalendáři máme 3. červen a 3. června ale roku 2002 se odehrál v Buckinghamském paláci koncert na počest královny Alžběty II. No a toho koncertu se zúčastnili takové velké britské a také irské hvězdy jako namátkou skupina The Corrs, Ozzy Osbourne, Brian Wilson, Američan, Sting, Elton John, Paul McCartney a také Sir Cliff Richard, který právě v tomto okamžiku dospíval.

0: hned.
1: Cítím se furt nějak jako puberták, není v tom sám. To byl samozřejmě Xindl X v nočním proudu. 3. června roku 1995 se kanadský zpívající autor Brian Adams vyšvihl na první příčku amerických singlových žebříčků se svým singlem Have You Ever Really Loved a Woman? Už si někdy doopravdy miloval ženu? To je píseň, kterou Brian Adams napsal a naspíval pro film Don Juan de Marco a bylo to už po třetí, co Brian Adams obsadil první příčku amerických singlových žebříčků. Tahle písnička byla v britské singlové 20 na 4. místě a ve Spojených státech zůstala na hitparádovém výsluní krásných 5 týdnů. Have You Ever Really Loved a Woman? Brian Adams.

Už jsi někdy doopravdy miloval ženu? Have you ever really loved a woman? Bryan Adams a flamingová hvězda, nebo hvězda flamingové kytary zesnulý Paco de Lucia. To byla písnička, která obsadila první příčku amerických singlových žebříčků na krásných 5 týdnů. Dnes slaví 80. narozeniny jednak náš rozhlasový kolega, ale současně také textář, spisovatel, nakladatel a vydavatel Jan Krůta, který se zapsal do dějin domácí populární hudby hezkou 10, možná 100 krásných textů, především pak pro Dalibora Jandu. No a my si ono jubileum Honzy Krůty teď připomeneme jednou písničkou, kterou napsal pro Dalibora Jandu. Je to Daliborova vlastní melodie, kterou Honza nazval Padá hvězda do tvých vlasů.

Padá hvězda do tvých hlasů. To byla písnička Dalibora Jandy s textem dnešního jubilanta Jana Krůty. Honzo, hlavně zdraví, nic není důležitějšího. Jan Krůta dnes slaví 80. narozeniny. 3. června roku 1977 vydal Bob Marley se svou skupinou The Wailers album Exodus, tedy Exodus, a z tohoto alba se vylouplo hned několik velkých hitů a mezi nimi také písnička o jedné lásce One Love, Bob Marley a Wailers.

Hořko sladký valčíka Tereza Mašková v nočním proudu. Zvolna končí ta první vysílací půlhodinka nočního proudu ze středeční noci do čtvrtečního rána. Před námi poslední písnička tohoto dne, potom česká státní hymna, časové znamení, které oznámí, že se narodil nový den. Vstoupíme do čtvrtka 4. června roku 2026, potom nás čeká zpravodajská relace, no a po zprávách se opět shledáme ve vlnách nočního proudu a budete-li mít čas a zájem, tak spolu můžeme strávit čas až do 2. hodiny raní a dvojka, ta samozřejmě vysílá dál. No a teď ona poslední písnička 3. června roku 1972. Odstartovala skupina The Rolling Stones své v pořadí 7. severoamerické turné. Ten start se odehrál v Pacific Coliseum ve Vancouveru, tedy v Kanadě. Rolling Stones a za chvilku nový den.

0: Za několik málo okamžiků vstoupíme do nového dne a bude čtvrtek 4. června.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Sněmovna v prvním čtení schválila znovu zavedení EET. V Kyjevě zasedala Rada NATO Ukrajina. České volejbalistky porazily v Lize národů Čínu 3-0 na sety. Dnes bude polojasno až jasno, od západu oblačno s deštěm, teploty do 28, na západě kolem 21 stupňů.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Podnikatelé v Česku by měli znovu povinně elektronicky evidovat tržby. Počítá s tím vládní návrh zákona, který v prvním čtení schválila sněmovna. Do systému by všechny platby měly od nového roku nahrávat obchody, restaurace a nově také řemeslníci.
3: Zvláštní režim by podle návrhu měli mít malí živnostníci s příjmy do 1 000 000 korun, říká ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
4: Budou moci říct, že nechtějí EET, že chtějí v režimu EET off, ale pak zaplatí místo takové té symbolické 100 korun na daní z příjmu 1500.
3: Znovu zavedení EET by mělo podle ní přinést státnímu rozpočtu každoročně 14 miliard korun. Obnovit by se taky měly i některé daňové slevy. Podle opoziční poslankyně Věry Kovářové ze Starostů si kvůli nim ale v součtu tu státní rozpočet nepolepší.
5: Ten přínos pravděpodobný do státní kasy tak samozřejmě bude okamžitě odečten.
3: Návrh teď projednají výbory. Z Poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Radiožurnál.
2: V Kyjevě zasedala Rada NATO Ukrajina. Jednání se zúčastnil generální tajemník NATO Mark Rutte a velvyslanci členských zemí. Výsledkem bude další politická a vojensko-technická pomoc Ukrajině při obraně před ruskou agresí.
6: Šéf NATO Mark Rutte v Kyjevě prohlásil, že Ukrajina je teď tak úspěšná, že ruský prezident Vladimir Putin směl organizovat přehlídku 9. května pouze se souhlasem ukrajinského prezidenta Zelenského. Rutte tak ironicky komentoval fakt, že ukrajinské drony jsou schopné zasáhnout prakticky jakékoliv cíle v Rusku. Volodymyr Zelenský prohlásil, že je jen otázkou času, kdy Ukrajina přistoupí k rozsáhlejším odvetným úderům. Podle Zelenského by Ukrajina měla ještě v červnu získat další zahraniční vojenskou techniku z programu nákupu zbraní Pearl. Z Oděsy Martin Durazín, Radiožurnál.
2: Řešení možného střetu zájmů premiéra Andreje Babiše není podle Transparency International dostatečné. Kvůli nastavení fondu RSVP Trust podala nezisková organizace podnět Evropské unii. Šéf hnutí ANO znovu zopakoval, že svůj střet zájmu vyřešil.
7: To, co jsem udělal já, neudělal nikdo. Samozřejmě komise na to nějak reaguje, ale já už k tomu nemám co říct.
8: Řekl premiér Andrej Babiš. Fond je podle Transparency nastavený tak, že má po uplynutí premiérova mandátu přejít na Babišovy děti. Ty ale můžou z dotací pro firmy v koncernu profitovat, což je v rozporu s unijní legislativou. Jak upozorňuje právník organizace Krištof Doležal.
9: Ten fond přejde do režimu rodinné správy, kde už není vyžadována v podstatě žádná nezávislost.
8: Unie by tak nemusela zpětně dotace proplatit. Státní zemědělský intervenční fond v dubnu oznámil, že je řešení premiéra legální a tak není důvod, aby koncern dotace nemohl čerpat. Josef Číš, Radiožurnál.
2: Vládní hnutí SPD kontroverzními předvolebními plakáty v roce 2024 spáchalo trestný čin podněcování k nenávisti. Nepravomocně tak rozhodl obvodní soud pro Prahu 1. Hnutí uložil peněžitý trest ve výši 3 miliony korun. SPD s tím nesouhlasí.
10: SPD se proti rozsudku odvolá a jsme připraveni pokračovat až k ústavnímu soudu.
11: Řekl předseda hnutí Tomio Okamura. Cílem podle něj nebylo vyvolat nenávist, ale pojmenovat problémy. Svoboda slova podle státního zástupce Davida Jachnického ale není absolutní.
12: Vy nemůžete zasahovat do práv druhých. To vychází i z té naší historické zkušenosti, kdy vlastně před 80 lety máme nebylo historickou zkušenost s tím, kam až to může vést.
11: Obžalobě čelí taky předseda SPD Tomio Okamura. Stíhání je ale kvůli jeho poslanecké imunitě pozastavené. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
2: Případ se týká například plakátu, na kterém zakrvácený muž tmavé pleti drží v ruce nůž a je u toho napsáno, že nedostatky ve zdravotnictví nevyřeší chirurgové z dovozu. Na jiném billboardu zase uměle vytvořenou fotografii romských chlapců s cigaretou doprovází text o tom, že rodiče nenutí chodit do školy. Ministerstvo financí představilo reformu doplňkového penzijního spoření. Chce zvýšit státní podporu pro mladé lidi, zvednout výnosy a snížit poplatky, které si penzijní společnosti účtují.
13: Podle návrhu reformy by stát nově přispíval dětem už od vložené 100 Kč měsíčně. A pro mladé lidi do 29 let se také zvýší státní podpora, řekla ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
14: Měsíčně uložené 100 koruně, tak děti dostanou od státu 40 korun, při vložené 1000 koruně ne 200, ale 400 korun.
13: Navrhovaný zákon by měl zastropovat maximální poplatky penzijních společností na 0,5%. Podle mluvčího asociace penzijních společností Jana Sedláčka je to ale málo.
15: Věříme, že bude možné vést nějakou racionální diskuzi, která bude založena na tvrdých datech.
13: Opozice nemá se základními parametry plánovaných změn problém. Člen rozpočtového výboru z ODS Jiří Havránek říká.
16: Neumím si představit, že bychom byli v nějaké razantní kritice a schazovali to, ale určitě budeme přicházet jako s vlastními nápady a vylepšeními.
13: Návrh by měla do konce června schválit vláda. Tomáš Jeník, Radiožurnál.
2: Česká armáda má první testovací polygon pro auta bez řidiče. Areál na cvičišti u Lipníka nad Bečvou na Přerovsku simuluje terén ve válečných oblastech. Podle armády nic podobného není ani v Česku, ani v zemích Severoatlantické aliance.
17: Ten trend je jednoznačný, že vlastně bezosádkové, ať už vzdušné, ale dneska i ty pozemní prostředky jsou na vzestupu a už je jasné, že budou nedílnou součástí vojenských jednotek, tak je potřeba je právě testovat a zkoušet.
18: Štěpán Konecký, jeden z autorů trati celého polygonu. Je dlouhý necelých 500 metrů a má celkem 13 překážek.
17: Máme tady překážky typu, kde jsou různé podloží, různé frakce, ať je to písek, kamenivo. V případě třeba bombardování města, tak jsou to sutiny, ruiny.
18: Polygon si vojáci vybudovali své pomocí. Náklady tak byly minimální. V budoucnu se počítá s jeho osvětlením, zabezpečením a vybudováním příjezdových cest. Ze cvičiště Bečva, Lenka Kratochvílová, Radiožurnál.
2: Letošní 66. ročník Zlínského filmového festivalu přilákal do kin 24 tisíc diváků, podobně jako loni. Cenu za mimořádný přínos dětské kinematografii si ze slavnostního galavečera odnesl herec Petr Kostka.
19: Mám tu buchty.
20: Dnešní dětský divák mě už vůbec nemůže pamatovat, protože já jsem hrál do pohádek v minulém tisíciletí. Nevím, jako proč si na mě po 50 letech vzpomněli.
21: Směje se herec, který si v první pohádce princezně Pampelišce zahrál v roce 1967. Pak následovala například role rybáře v Kolobišce první.
22: Řeka patří odjakživa všem!
21: Ocenění za nejlepší celovečerní film pro děti získal na festivalu egyptský snímek Všechno nejlepší.
23: My jsme za to strašně rádi, protože egyptských filmů pro děti opravdu není mnoho.
21: Oceňuje umělecká ředitelka festivalu Markéta Pášmová. Příští ročník přehlídky začne 27. května 2027. Tomáš Maleček, Radiožurnál.
1: Sport.
2: České volejbalistky na úvod nové sezóny Ligy národů porazily v Nankingu domácí Čínu 3-0. Aktuálně šestý tým světového žebříčku zdolali Češky poprvé. V přípravném zápase minulý týden přitom stejným soupeřkám podlehli v 5-1-4. Smečařka Michála Mlejnková po zápase řekla, že týmu vyšel plán zatlačit Čínu podáním.
24: My jsme si říkali, že musíme zůstat koncentrovaný, zůstat agresivní na servisu a jak jsme proti ním hráli přátelák, tak vlastně oni to měli hodně dobře přihraný, takže jsme museli slačit servisem a tím si myslím, že jsme si hodně pomohli, nemohli používat blokařky, takže tím jsme si pomohli hodně. Můžeme být šťastný dvě hodiny, jak říká náš trenér, a musíme pokračovat dál.
2: Basketbalisté Nymburka zvítězili ve druhém ligovém finále nad Pardubicemi 80-74. V sérii na 4 vítězné zápasy se tak ujali vedení 2-0. Nový realizační tým hokejové reprezentace v čele s trenérem Zdeňkem Motákem rozšíří v roli asistenta Richard Král. Generálním manažerem bude Patrik Eliáš. Jejich jmenování schválil na návrh prezidenta českého hokeje Alojse Hadamčika výkonný výbor hokejového svazu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
25: Neprůjezdná D6 u Sokolova a překážka na silnici 35 na Svitavsku. Dálnice D6 z Chebů do Karlových Varů je u Sokolova neprůjezdná. Na 129. kilometru se srazilo osobní auto s dodávkou. Oběd se to dá z exitu 132 buď přes Sokolov a Královské Poříčí, nebo osobním autem přes Staré Sedlo a Loket. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Benešov už plynulé kolona v omezení u Šmejkalky se rozjela. A na silnici 35 před Moravskou Třebovou z Mohelnice stojí cisterna. U průmyslové zóny s policií blokují jeden pruh.
26: Jak začíná ta průmyslová zóna? Je tam vlastně taková mírná zatáčka, ale ty majáky jsou vidět daleko, ale nikdo neví, když jde ze zhora, co tam stojí a nestojí. Jo?
25: Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: V noci bude jasno až polojasno, na východě oblačno až zataženo, místy s občasným deštěm nebo přeháňkami, od západu ustávání, srážek a vyjasňování, kránu ojediněle mlhy. Teploty 11 až 7, na východě 13 až 10 stupňů, na horách kolem 7. Přes den má být polojasno až jasno, odpoledne od západu přibývání oblačnosti a k večeru se přidají déšť a přeháňky, ojediněle bouřky. Na Moravě a ve Slezsku bude oblačnosti přibývat až k večeru. Teploty 23 až 28, na západě Čech kolem 21 stupňů, na horách kolem 15, na Šumavě kolem 18 stupňů. Tolik zprávy.
1: Český rozhlas Dvojka. Rádio, které vás baví.

Nový den, nové datum, čtvrtek, 4. června 2026. Ale na dvojce pokračuje stále noční proud, který skončí ve 2 hodiny ráno. No a ze studia nočního proudu přeje klidnou a vlídnou červnovou noc Miloš Skalka.

0: You ain't all of that, Cat. And Elwood, you ain't no good.
1: Do nového dne jsme vstoupili razantně se soulovou královnou Aretou Franklin, a to proto, že 3. června roku 1967 obsadila první příčku amerických singlových žebříčků se svou verzí písně Otise Reddinga Respect, tedy Respekt, a tu jsme právě poslouchali. To je single, který se objevil na 10. místě britského singlového žebříčku, a není bez zajímavosti, že o 20 let později, v roce 1987, se Aretha Franklin dostala na první příčku britského singlového žebříčku se svým duetem s Georgem Michaelem I Knew You Were Waiting. Věděl jsem, respektive věděla jsem, že na mě čekáš. Tolik tedy Aretha Franklin a teď David Stipka.

vzpomínká na Davida Stipku, to byla nahrávka s jeho skupinou Benjis, nazvaná Už mě nesou. 3. června roku 1967 vyšlo ve Spojených státech, respektive vyšel ve Spojených státech single s nahrávkou skupiny The Doors v čele s Jimem Morrisonem, a to je písnička Come on baby, light my fire, tak honem lásko zapal můj oheň, a o 2 měsíce později po vydání se tento single propracoval na první příčku amerických singlových přehledů. Jim Morrison, The Doors.

Olympik s Petrem Jandou a už je po. Máme 25 minut po půlnoci, k tomu 42 vteřiny, je čtvrtek 4. června 2026. Kalendářově jsme u těch zajímavostí ze světové hudební scény stále ještě u včerejšího dne. 3. června roku 1953 na J.C. Ulm's High School v Memphisu, na této střední škole, maturoval Elvis Presley a není bez zajímavosti, že to byl první člen celého rodu Presleyů, který měl střední školu. For the

Elvis Presley a jeho verze slavného rock'n'rollového evergreenu Carla Perkinse Blue Suede Shoes, Modré semešky, písnička, ve které se zpívá: můžeš udělat cokoliv, můžeš mi ukradnout auto, ale hlavně mi nesmíš šlápnout na moje modré semešové boty.

poslechni mou radu, jeď dál, jeď dál, jeď dál. Petr Spálený a písnička nazvaná Chci se vrátit domů. 3. června roku 1956 se narodil zpívající autor Danny Wild, člen americké poprokové dvojice The Rembrandts, která měla v roce 1990 celosvětový hit díky nahrávce písničky Just the way it is, baby. Prostě to takhle je, lásko.

That's just the way it is, baby. Takhle to prostě je, lásko, a americká dvojice The Rembrandts. Jak by teď v noci mělo vypadat podle meteorologů? Počasí, přeháňky, deštík, teploty 11 až 7 stupňů, čili víceméně teplo, ale deštivo.

Ivan Hlasa, jeho otázka, jak se máš? 3. června roku 1954 se narodil kanadský popový zpěvák a zpívající autor Dan Hill, který kdyby nenapsal a nenaspíval nic jiného než baladu Sometimes When We Touch, někdy, když se dotýkáme, tak by zůstal trvale zapsaný ve světových hudebních análech. To je písnička, kterou u nás v české verzi uvedl ve známost Karel Gott, ale takhle vypadá originál a oslavenec Dan Hill.

Jedna z nejúspěšnějších milostných písní, a to nejen 70. let, v podání autora Kanaděna Dana Hilla. Sometimes when we touch, u nás doma, jako stokrát chválím čas.

Věra Špinarová a pořád tě mám ráda. Aktuální čas máme 50 minut po půlnoci, k tomu 6 vteřin. Dvojka vysílá Noční proud a 3. června roku 1951 se narodila americká zpěvačka Denise Williams, která dlouho spolupracovala jako doprovodná vokalistka s kapelou Stevieho Wondera a v roce 1978 měla americký hit číslo 1 a britský hit číslo 3 díky duetu, který naspívala s Johnnym Mathisem, a to je písnička nazvaná Too Much, Too Little, Too Late, příliš moc, příliš málo, příliš pozdě. Oslavenkyně Denise Williams a Johnny Mathis.

Dlouhá černá limuzína nás dovedla bezmála k jedné hodině raní a byla to samozřejmě nahrávka Marie Rotrové. Teď máme 57 minut po půlnoci, k tomu 4 vteřiny. 3. června roku 1950 se narodila americká hráčka na basovou kytaru a současně zpěvačka Suzy Quatro, která byla vůbec první ženskou basovou kytaristkou, která se stala globální rockovou hvězdou. Suzy Quatro, I've never been in love, nikdy jsem nebyla zamilovaná.

76. narozeniny oslavila včera americká basová kytaristka zpěvačka Suzy Quatro. My jsme poslouchali její nahrávku Nikdy jsem nebyla zamilovaná, I've never been in love.

Lenka Filipová a kam se podíváš? 3. června roku 1942 se narodil americký zpěvák, skladatel, kytarista a producent Curtis Mayfield, jedna z velkých osobností americké hudební scény, ale odešel na věčnost poměrně brzy, zemřel v prosinci roku 1999 ve věku 57 let. Curtis Mayfield a jeden z jeho velkých hitů písnička Pohoni se vzhůru, Move on up.

Karel Gott a to mám rád hrát rock and roll. 4. června roku 2022 odešel z tohoto světa ve věku 70 let basista a zakládající člen americké rockové skupiny z New Jersey Bon Jovi. Hrál na takových velkých hitech skupiny Bon Jovi jako Bad Medicine, Living on a Prayer, anebo ta, kterou si teď dopřejeme, Dáváš lásce špatné jméno, You Give Love a Bad Name.

Skubera Bon Jovi a dáváš lásce špatné jméno, You Give Love Bad Name. Tu písničku jsme sehráli proto, že 4. června roku 2022 odešel na věčnost ve věku 70 let basový kytarista skupiny Bon Jovi Alec John Such.

Vzpomínka na Hanu Zagorovou, to byl její biograf. Láska, jak se zdá, tak vzpomínka střídá vzpomínku, protože 4. června roku 2020 odešel ve věku 72 let z tohoto světa basový kytarista a spoluzakladatel slavné anglické glamrockové skupiny Sweet Steve Priest.

Anglická skupina Sweet a jeden z jejich velkých hitů, písnička Little Willy. No a my jsme si tu písničku hráli, protože odešel z tohoto světa spoluzakladatel skupiny Sweet Steve Priest. Co se týče počasí přes den, zatím jsem vám říkal, jak to má vypadat teď v noci, tak počasí přes den jasno, respektive polojasno, teploty výrazně letní 23 až 28 stupňů, na západě republiky potom 21.

vítr zavane, vzplane srdce hlavane a začne být, zavládne klid. Oči jezdců spadne.

A pak to byl autorský kousek Tomáše Kluse. 4. června roku 2014 se v dražební síni Sotheby's v New Yorku konala dražba bezmála 9 desítek psaných, ručně psaných dopisů, poznámek, básní a kreseb Johna Lennona a tato dražba vynesla bezmála 500 000 amerických dolarů.

skupina IT's Factory a beze slov v nočním proudu. Aktuální čas 1 hodina 36 minut 22 vteřiny je čtvrtek 4. června 2026 a 4. června ale roku 2012 odešel z tohoto světa ve věku 83 let zpěvák Herb Reed, neodmyslitelně spjatý se svou skupinou The Platters, kterou spolu zakládal, a Herbu Reedovi patří onen basový part v nahrávkách skupiny The Platters, které královaly hudební scéně na sklonku 50. let. No a jedním z těch hitů byla také tahle Only You.

0: americká vokální skupina The Platters a jeden z jejich velkých hitů, písnička Only You. A takhle si Pavel Bobek poradil s často nahrávanou písní Chrise Christophersona Me and Bobby McGee, kterou naspíval pod názvem Chvíle, když jsem byl s ní.
1: Čekám na svůj nákladák, co mě vezme dál. Jedu dál, i když už nemám s kým. Na cestách, kde v dešti sní, tolikrát jsem stál. Každý kámen zblízka prohlížím.

snad v země zůstal kus. Vzpomínám si na každý z těch dní. Vzpomínám na chvíle, kdy jsem byl.

říká Chvíle, když jsem byl s ní, v originále Me and Bobby Maggie, písnička, kterou zřejmě nejvýrazněji proslavila Janis Joplin. 4. června roku 1996 oznámila novozélandská dvojice Crowded House, že definitivně končí. Oba bratři Neil a Tim Finovi se totiž nepohodli a rozhodli se ukončit svou společnou hudební činnost a není bez zajímavosti, že oba sourozenci převzali v roce 1993 cenu britského impéria za hudební služby svému domovskému Novému Zélandu. Jeden z největších hitů skupiny Crowded House se jmenuje Přestaň snít, už je po všem, Don't Dream, It's Over.

Novozélandská dvojice Crowded House a její mezinárodní hit Přestaň snít už je po všem Don't Dream, It's Over.

Jitka Zelenková a já doufám, že teď přijde déšť a to přání se i nepochybně splní, protože teď v noci by mělo pršet. 4. června 1994 obsadila skotská skupina Wet Wet Wet první místo britského singlového žebříčku.

Nová verze písničky z roku 1967, kdy uvedla ve známost skupina Trucks pod názvem Všude kolem je láska, Love is all around. No a skotská skupina Wet, Wet, Wet tuhle nahrávku pořídila pro film Čtyři svatby a jeden pohřeb a byla 15 týdnů na prvním místě britského singlového žebříčku. Před námi poslední písnička, ale dvojka, kterou posloucháte, ta samozřejmě vysílá dál a jen co skončí toto vydání nočního proudu, tak vás čeká repríza pořadu Plzeňské stanice po sezení v divadle. No a dnes večer ve 23 hodiny a 30 minut se do znělky nočního proudu přihlásí kolega Ilja Kučera mladší. No a teď k té poslední písničce 4. června roku 1984 vydal Bruce Springsteen své album Born in the USA, které se stalo nejprodávanějším albem roku. Pilotní single z tohoto alba právě začíná znít Tančení v temnotách, Dancing in the Dark. Miloš Skalka, dobrou noc a dobré ráno.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám, přátelé, společnost dělá Dvojka, jsou 2 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Plzeň.
3: Životy letí nám, jak hejna ptáků z vlaku.
4: V podvečer unaven,

0: Řekne redaktor mikrofonu.
1: Dobrý den, milí přátelé, vítejte u neočekávaného dýchánku. Zašumí to, jako bys roztáhl oponu.
0: Ty kráčíš tam tudy, on tu a za studia.
1: Quo vadis. Kam ten svět směřuje, dozvíš se ze studia.
0: Po estetice, po kráse.
1: Volám po estetice.